Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Hobby magazín.
1: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a vážení kutilové při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. A dnes se zaměříme na datle, fíky a kaky na vaší zahradě. Poradíme také, jak se stát rybářem a vypravíme se do obchodu nakupovat skutr, tedy na co si dát při výběru rychlého stroje pozor. Nebude chybět pár odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři to bude o tom, že i v červenci už může nastat podzimní počasí. Příjemný poslech hobby magazínu vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Všimli jste si, že někteří zahrádkáři v posledních letech vysazují na zahrady subtropické stromy a keře. Nedávno jsme vám nabídli rozhovor s pěstitelem citrusovníků a dnes se zaměříme na datle, fíky a kaki. Kaki roste na opadavých stromech zvaných tomel japonský. Naše hobby redaktorka Jitka Slezáková vyspovídala zahradníka Ladislava Kubelku ze Svinčan a ten potvrdil, že naši posluchači, tedy zahrádkáři, mají o tyto sladké oranžové plody velký zájem.
2: Tak momentálně jsou asi nejprodávanější dva druhy. Jeden to je strom, je to kaki, který už u nás bez problémů roste. Máme tady několik odrůd a je to už tady odzkoušený. Ten stromek prostě vyroste podobně jako jabloň. Plodí v průběhu podzimu, nechávají se plody přemrznout a je to trošku u nás takový netradiční strom, protože vlastně je to snad asi jediný ovoce, který se sklízí až po opadu listí.
3: A jsou to takové ty drobné plody, hodně se to prodává u nás před Vánocemi, že? Takové sladké je, to musí se oloupat ze slupky.
2: Jsou to oranžové plody, určitě nečekejme, že by ta úroda byla, nebo ty plody, že by byly veliký, jako když se k nám kaki dováží ze Španělska, jo, orientačně jsou třeba poloviční ty plody, ale jsou chuťově vynikající a určitě tam můžu vyzdvihnout třeba odrůdu Rojo Brillante, která je takzvaně partenokarptická odrůda, to znamená, že nepotřebuje opylení včelami.
3: Už to i vidím taky na zahradách, vidím tam třeba fíky. Doporučil byste je na českou zahradu?
2: Tak celkově klima se otepluje, což je vlastně nejenom prokázáno, ale opravdu to už pociťujeme. Takže dneska už je opravdu běžný, že se u nás daří fíkovníkům nebo třeba moruším. Máme spoustu odrůd, který vlastně u nás bez problémů dozrajou. Jo, některý mají více sklizní. Tam je vždycky u fíkovníku akorát potřeba počítat s místem, protože fíkovníky jsou poměrně vzrůstný. Jo, ale zase existuje i odrůda extrémně zakrslá kolem 2 metrů.
3: Doporučil byste na tu klasickou českou zahradu nějaký konkrétní druh?
2: Tak určitě výborná odrůda je třeba pereta, jo, je to odrůda vyšlechtěná v Alpách ve Švýcarsku, je to poměrně hodně odolná odrůda, případně třeba kdo má rád tmavý fíky, tak odrůda Braventurkej, anebo třeba Francesco.
3: Tak a vaše paní ještě říkala nějaký název, který jsem teda opravdu v životě neslyšela a to by mě zajímalo, co to je za novinku, od co to bylo?
4: Cicimek neboli Zizipus, jo. Čínská datle.
2: Tak cicimky jsou u nás taky docela netradiční. Vím, že se určitě vyskytují běžně v Thajsku a v těch exotičtějších zemích. To je jakoby keřík nebo trošku stromek, vyrůstá třeba kolem 3-4 metrů maximálně. Má drobný trníky a sklízí se orientačně někdy říjen. Některé odrůdy jsou ranější, takže už možná něco bude v září. A jsou to takový jako opravdu datle, který postupně mrazem tak získávají rezatou barvu a hlavně získávají cukr, který se tam vytváří vlastně tím mrazem a ty plody jsou potom ohromně sladký, proto se tomu říká čínské datle.
1: Pokud máte větší zahradu a rádi experimentujete, můžete tedy klidně vyzkoušet kaki, fíky nebo čínské datle. Já mám na zahrádce fíky. A teprve po takových 5 letech se jim začíná dařit. A o zahrádce a problémech s nejrůznějšími rostlinami to bude i za chvíli, tentokrát v pravidelné rubrice Rady a tipy, tedy v odpovědích profesionálů na vaše dotazy.

0: Začínají rady a tipy, tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Mám 40 roku starý záhon floxu. Nyní myslím tak 3-4 leta. Objevil se mě na nich mech. Mám strach, aby si ty kopce nespálila. A proto prosím o radu, čím je postříkat, nebo jaký roztok si koupit, abych se toho mechu zbavila.
0: Ptali jsme se na to plzeňského zahradníka Přemysla Písaře.
2: Bohužel od paní posluchačky nevíme, o jaký floxích se jedná, protože máme flox paniculata, to jsou takové vyšší plamenky, třeba nějaký 30 a klidně až 60 cm, a pak máme flox subulata a to je pokryvný floxík. Takže já předpokládám podle toho dotazu, že se pravděpodobně jedná o flox paniculata, plamenku latnatou, a plamenka je trvalka, která vyžaduje slunné stanoviště, vlhkou, dobře propustnou půdu. A pokud se paní posluchačce děje to, že tam roste mech, tak ten mech je důsledkem něčeho a většinou je to důsledkem toho, že ta půda je vlhčí, že je hutná, není nakypřená, je tam malý obsah vzduchu v tom, je vyžilá a obvykle ten mech způsobuje kyselější reakci. Takže tady to není o tom, jaký postřik tam aplikovat nebo co s tím dělat, ale spíše bych se zamyslel nad tím, jestli teda ty rostliny, ten záhon těch floxíků nevyryju, ty mateční rostliny, asi bych je pravděpodobně vyryl ven, potom bych kompletně v tom záhonu ideálně vyměnil nebo vylepšil půdu, aby byla humozní a kyprá, tak je potřeba tam dát nějaký substrát třeba pro okrasné dřeviny, pro okrasné rostliny, promíchat to s tou stávající půdou, případně tam přidat trochu křemičitého písku, aby jsme získali to, že tam máme dostatek humozních látek, dostatek živin, že ta půda se bude dobře zahřívat, což znamená, že nebude držet velké množství vody, a že obecně bude pro růst těch rostlin kyprá a pěkná, aby docházelo k tomu prohřání od toho sluníčka. A v okamžiku, kdybych udělal tohle, tak můžete vzít ty vaše mateční rostliny, které jste vydala, můžete je opatrně namnožit líčem nebo jiným nástrojem, rozdělíte na vícero trsů, ty rostlinky tam zasadíte a myslím si, že budete překvapená, jak rychle ten flox dokáže zregenerovat, vypadat pěkně, pokud mu dáte ty správné podmínky. Takže k tomu vašemu trápení, já se domnívám, že po 40 letech se prostě změnila struktura té půdy, je potřeba do toho záhonu více zasáhnout a nemusíte se bát. Plamenek je trvalka, která tento způsob množení, rozdělení trsů, omlazení jistě velmi ráda ocení a mělo by vás to potěšit.
0: A máme tady další telefonát.
3: Když léta se mě nedaří vypěstovat petržel, příčinou jsou mšice, které doslova obalí kořen petržele. Jak na ně? Výluh z kopřiv ani vlaštovičníku nepomáhá.
0: Tak na to nám odpoví zkušený pěstitel petržele, pardubický zahradník František Hlubocký.
4: Nebývá to častý problém, ale většinou, kde se ty mšice usadí, je to ve většině případů, si myslím, že to je mšice hlohová, které dokáží být jak na listech, tak i právě na tom kořenovém, na tom krčku nahoře, odkud vyrůstají listy, i na části kořenů. Takže první odpomoc, hlavně nesít petržel tam, kde byla, a set je raději o kus dál, to je samozřejmé. A potom je nutno už tedy přistoupit bohužel k chemii, ošetřit, jinak se těch mšic nezbaví, takže často kontrolovat a při prvním zjištění několika mšic zasáhnou chemii. Jsou na to dobré přípravky, které obsahují jako účinnou látku primikarb, může to být mospilán, může to být pyrimor, může to být imporo. Tam tedy naředit, postříkat tak, jako kdybychom tu koncentraci na postřih na jakékoliv listy, ale postříkat celou rostlinu ze spoda a hlavně to místo, odkud vyrůstá nať, a i trochou přebytku, co nám zbyde ten roztok, i raději k těm rostlinám nalít. Kontrolovat pravidelně zhruba tak po 3 týdnech, jakmile zase zjistíme další, protože bývá to úplně sporný škůdce, tak celou proceduru opakovat zhruba tak dvakrát, třikrát za sezónu po těch třech týdnech, před sklizní vynechat alespoň měsíc až 6 týdnů. Jestli se jedná tady o naťovou petržel, tak tam je trošku problém, protože tam používáme tu nať, tak tam třeba nejmíň, aby byl rozestup, a ještě bych raději ty staré špatné listy napřed odstranil, rostliny opláh, a nebo pak zkusit použít biopřípravky, které jsou také k dostání, ale bohužel nebývají tak účinné.
0: No tak to vidíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Léto láká k vodě, zvlášť v parných dnech, ale pokud by vás k vodě lákala i touha zarybařit si, nestačí jen ta touha a rybářské nádobíčko, musí se respektovat zákon a základní podmínkou jsou i potřebné znalosti a zkoušky. Naše hobby redaktorka Slávka Brádlová to rozebrala s Janem Skalským, mluvčím Severočeského územního svazu, Českého rybářského svazu.
2: Pokud se podíváme na zkoušky, tak rybář musí znát základní druhy ryb, stejně tak musí znát doby hájení a minimální lovné míry. V dnešní době, pokud budeme upřímní, spousta věcí, pokud se někdo s něčím není jistý, lze dohledat na webech, sítích. Ale pokud někdo chce opravdu rybařit, myslí to vážně, tak ty zkoušky jsou nutností. Většina našich místních organizací ty zkoušky organizuje. Zájemci se mohou přihlásit do svazu, získat první svůj státní rybářský lístek, který právě dostanou na základě absolvování zkoušek a následně na základě toho si mohou koupit povolenku. Je možný rybolov i bez zkoušek, ale to se týká pouze krátkodobých povolenek. To je většinou využíváno například cizinci, protože stejně jako občané České republiky jezdí do zahraničí třeba na týden a chtějí si tam zarybařit, tak i cizinci z jiných zemí nás navštěvují. Takže stát umožňuje získat krátkodobý rybářský lístek a my pro cizinci poskytneme krátkodobé povolenky. Ale i u těch krátkodobých povolenek je nutné dbát na dodržování platné legislativy a bližších podmínek výkonu rybářského práva. Ale jak jsem řekl, v dnešní době všechny pravidla jsou i online a není problém se současnou technikou, aby cizinec z kterékoliv části světa si dokázal přeložit ty pravidla do svého rodného jazyka a porozuměl jim.
3: Teď mě tak napadá, jak to řeší čeští rybáři, kteří jezdí na ryby do Finska, do Norska.
2: On každý stát má svá vlastní pravidla, bývají rozdíly mezi mořským rybolovem, rybolovem na jezerech, řekách, takže tam je to vždycky individuální o nastavení pravidel v konkrétní zemi. A i v konkrétní zemi může být spousta rozdílných pravidel, protože například v Německu každá spolková země má úplně jiná pravidla.
3: Aby to nebylo tak úplně jednoduché, tak jak jste uváděl ty příklady, co vlastně by ten rybář nebo ten člověk, který chce rybařit, měl vědět a znát a že si to případně může ověřit ještě na internetu. Ale co děti, protože vím, že v těch kroužcích jsou opravdu i docela malé děti, tak ty musí tedy rybařit pod dohledem dospělého nebo mají také svoje zkoušky?
2: Malé děti mohou lovit na prut jednoho dospělého, to možné je, pokud v rámci platné legislativy, samozřejmě týká se to například lovu na vplavanou, na položenou. Pokud lovící loví technikou, kde je povolena pouze jedna udice, takže typicky přívlač, muškařina, tak samozřejmě dítě nemůže lovit na další udici, to nehrozí, nebo je to protiprávní. Ale pro ty děti organizujeme spoustu rybářských kroužků, takže určitě zájemci se znovu mohou podívat na sítě, případně kontaktovat svoji nejbližší místní organizaci Českého rybářského svazu a tam jim mohou poradit. Těch dětí máme mnoho a děti máme i úspěšné, protože se účastní celé řady soutěží. Snažíme se tu mládež podporovat.
1: Ideálním časem pro zkoušky je jaro, ale poptejte se v nejbližší základní organizaci Českého rybářského svazu, oni vám tam poradí. A jak zdůrazňoval Jan Skalský, důležité informace najdete i na webu Českého rybářského svazu. A pokud jedete do zahraničí a chcete tam rybařit, tak znovu radíme, máte na to web a překladač. Dáme si trochu hudby a pak si vysvětlíme, jaké výhody a hlavně nevýhody má skútr a jak ho nakupovat.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Skútry jsou na silnicích vidět stále častěji. Oproti autům jsou levnější, nejen na pořízení, ale také na provoz. Jejich spotřeba je velice nízká. Majitelé skútrů určitě ocení i snadnější parkování, zejména ve městech. No a při nákupu motorky je dobré myslet na účel. Jestli plánujete delší výjížďky nebo se potřebujete přemisťovat v okruhu svého bydliště. Odborníci také radí osahat si stroj před první jízdou v bezpečném a známém prostředí. Naše hobby redaktorka Dita Vojnarová o tom natáčela s prodejcem, tedy s profesionálem Tomášem Bláhou z Velkého Týnce.
2: Sportovní skutry se nabízí s tunelem většinou, že tam prostě nepřekročíte jednoduše nohu nebo potom s rovnou podlahou, což je takový praktičtější. Pak úložný prostor pod sedačkou, někdo to chce na dvě příluby, někomu to stačí na jednu. Úložný prostor vzadu, jakoby se dá doplnit o kufr a víceméně spotřeba není ani moc potřeba řešit u 125, tam je plus minus všechny ty skutry 2,5 litru, se to pohybuje na 100 km.
3: Můžeme k nějakému přistoupit a podívat se na ten úložný prostor?
2: Dobře, ať to vidíte. Tak. Takže toto je SimJet Evo 14, to je takovej skuter, který se hodí i pro starší lidi, má rovnou podlahu, nádrž to má v podlaze, takže nezabírá to.

0: lidské schopnosti zákazníků?
1: Popravdě ne, ale když přijde vás opučit skuter, tak pak už jo, protože je to někdy jako docela zoufalý, že prostě střídou vás chcou si na to sednout poprvé a absolutně to neumíjou, protože vidím to ve skuter klubu, že přijedou jako noví a chcou jezdit, ale je vidět, že prostě nejsou vyježdění, neumíjou to, ale v podstatě, když se přidají k nám, chytnou se té party a vidějí studio stopu a naučijou se to docela rychle.
0: Čem jsou záludnosti jízdy na skutru?
1: Záleží, jak si kdo najede do zatáčky, pak jak se kdo dobojí do té zatáček a víceméně bych řekl, že to je spíš o té vyježděnosti.
0: Jaké rychlosti je schopný skútr?
1: 50ky ty jedou 45 klasicky, dneska všem jedou možná i rychleji, jak ty 125ky, protože všichni to mají potuněný, ale jinak ty 125ky, takový ty normální, jedou 95 až 120 km hodině.
0: Vedle toho, že tady máte ty stroje, tak tady máte spoustu polic a další doplňkové vybavení, co je nezbytné ke skutru.
1: Aby člověk začal na skutru jezdit, tak motorkářsky se určitě neoblíká nikdo pomalu, takže když jenom spadne, tak potom začne řešit oblečení, ale klasický helma, ke skutru pak lékárnička, podložka pod SPZ a to je v podstatě všechno zákony pojištění a jde se to přihlásit a jezdí.
0: Servisovat jak často a proč?
1: Servis je potřeba udělat jednou za rok, nebo většinou ty skutry mají 5000 km, 50ky to mají po 2500 km. Tam je potřeba to celkově projít, za první mít olej motoru v převodovce, když to má třeba 10 000, 15 000, nebo je to 10 let starý, tak zkontrolovat řemen variátor, aby to někde neprasklo, aby prostě zákazník nezůstal stát a nejpak na otávce, což je prostě dobou hodně častý problém, že zákazníci to většinou dělají všechno sami, takže tady ty variátory na to si netroufají, takže to nekontrolují. Ale jinak si myslím, že ta základní údržba to spočívá brzdy, projít to celý, aby to prostě bylo připravené na sezonu, aby vás nic nezastavilo.
2: Vysvětlil pro vás a pro naši hobbyredaktorku Ditu Vojnarovou Tomáš Bláha z Velkého Týnce u Olomouce, který skutry prodává, opravuje, ale hlavně na nich velice rád jezdí po kraji. A nás čeká za chvíli zahrádkářský kalendář a tentokrát se zaměříme na čas, kdy je nutné vysázet nové jahodníky.
3: No tak pus.

0: Arturův zahrádkářský kalendář.
1: Je sice teprve 11. července, ale jedna pranostika napovídá, že se blíží čas, řekněme, maximálního léta, protože 14. července takto má svátek svatý Kamil, patron nemocných a zdravotníků. A to se říká, a to je pro nás důležité, že o svatém Kamilu slunce má největší sílu. A také se říká, že 20. července, tedy na svatého Eliáše, bude dopoledne léto, odpoledne podzim, a na svatého Jakuba, to bude až 25. července, bude dopoledne léto a odpoledne zima. No, tak už je to tady. Je čas pro trochu klidu a dobré nápady. Třeba, že po 3 létech je nutné vysázet nové jahodníky, protože do zimy stihnou zesílit a neohrozí je potom mrazy. No a v příštím roce už budou plodit. Sázení si usnadníte, pokud pod nově rostoucí sazenice, které ještě nezakořenili, vložíte širší kelímek se substrátem a zatížíte kamenem. Ono si to zakoření a začátkem srpna stačí odstřihnout od mateční rostliny a zasadit. A dobrý tip je, že takhle můžete sazenice získat zadarmo, třeba u kamaráda na zahrádce. No a je také čas na prořezání příliš bujných rostoucích jabloní i hrušní, pokud již ukončili růst krátkých letorostů. Co bude v hobbymagazínu příští týden? Tak pustíme se do pěstování kanadských borůvek. A věřte, je to pěkně náročné. Zaměříme se na zdraví včel a také na bazény. To, aby se vám voda v nich nekazila a nepáchla. A teď důležité údaje. Když si zadáte rozhlas.cz/hobby, tak objevíte naše webové stránky. Mimochodem, jsou velmi pěkné a je tam spousta odvysílaných reportáží i s fotografiemi. Pro mailové spojení nabízím adresu artur.kubica@rozhlas.cz. No a telefonovat své dotazy, poznatky i nápady můžete na záznamník 221 553 790. Příjemný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem. Vám všem přeje Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zámecké léto.
1: Vítejte na Benešovsku, v krásné kopcovité krajině středních Čech, na zámku s psaníčkovými sgrafity na fasádě, na zámku Neústupov. Jeho počátky spadají do románského období, které dokládá blízký kostel. Neústupov patřil mnoha rodům. Dnes tu žije Michal Farník, neúnavný zachránce památek a prezident Asociace majitelů hradů a zámků. A já vás zvu do jeho sídla.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
2: Viděl jsem v životě plakat mnoho lidí. Někteří plakali ze žalu, jiní, a těch bylo méně, radostí. Také jsem potkal ty, kteří naříkali nad světem, nad nesmyslností života a Bůh ví nad čím. Těch jsem se vždycky chtěl zeptat, proč pláčete nad cibulí? Jejich nářek mi totiž připadal stejně planý

0: Příjemný poslech vám přeje František Kinský. Společně budeme poznávat zámky a lidi, co na nich žijí a pečují o odkaz naší historie. Pozvu vás na zámek Neústupov. Patrik Rozehnal si tam dal schůzku se současným pánem, s Michalem Farníkem, který zámek koupil v roce 2021. Jak zjistil, měl panské předky, ale na severní Moravě.
1: Zámecké léto.
2: Tak asi z mého hlasu vnímáte, že nejsem původně z Čech, ale původně ze severní Moravy. A my jsme po staletí bydleli na Těrlicku, Karvinsku, no a naši předkové byli po staletí svobodníci. To znamená status významný v tom, že nemuseli odvádět robotu, nemuseli odvádět desátky, vlastnili půdu. No a můj prapraděda se přiženil k rodu Michníkům a patřil jim zámek na Šumbarku, což je dnešní Havířov.
3: A ten zámek?
2: Ten zámek pořád stojí, patří městu Havířov, funguje, takže se tam můžete zajet i podívat. A já můžu říct, že vlastně symbolicky jsem asi navázal na svého prapradědu, kdy jsem koupil Neústupov a začal jsem ho rekonstruovat.
3: Jak velká je tam mezera mezi tím, kdy tedy vaše rodina, váš rod, se dostal k zámku v Šumberku a v dnešním Havířově a kdy vy kupujete zámek v Neústupově, nebo byla tam nějaká kontinuita?
2: Kontinuita tam nebyla, to byl začátek 19. století.
3: A pak ho opouštěli proč, nebo jak vaše rodina?
2: On vyhořel a oni ho potom prodali.
3: Kvasli?
2: Zůstali v té oblasti, ale ten zámek se prodal.
3: Tehdy, když žili na zámku, tak o co se starali, co třeba měli na starost, nebo co bylo nutné spravovat? Víte, nevíte?
2: Vím, tak patřilo tomu mojemu prapradědovi, vím, že měl asi nějakých 27 hektarů šlechtické půdy a starali se o zemědělství a vlastně o to, co v té době asi všichni o hospodářství měli, asi velké hospodářství, to znamená zvířata, pole a to byl asi ten předmět jejich činnosti tehdy.
3: Váš potom děda nebo tatínek vyprávěl o tomhle?
2: To ne, to si myslím, že to nevěděli. Jako můj otec mi kdysi ještě říkal, že jsme původně žili na Těrlicku, což vlastně ten genealog, jak bádal tu historii, tak z těch písemných pramenů na to narazil, ale tuto historii můj otec taky nevěděl. První dochovaný písemný předek, vidíte, je Bernardus Farník okolo roku 1671.
3: Myslíte si zpětně, když se ohlednete za svým životem nebo to, co člověk dělá a jak přistupuje k věcem, že tohle je třeba důkaz toho, že tam právě ti předci byli, že to máte po nich něco?
2: Tak asi v tom DNA tam bude taková ta píle k té práci, že chce člověk něco dokázat, to asi možná tam budu mít po předcích. Nemyslím si, že by tam bylo právě to spíše takový jako můj koníček, že mě baví dějiny, historie a české hrady a zámky.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.
0: Zámek Neústupov, původně renesanční stavbu v malebné krajině České Sibiře, si prý vybral srdcem. Přes 20 let pracoval jako manažer v jednom z diskontních potravinových řetězců a teď nastoupil ke konkurenci. Přes týden pracuje v Praze, ale nejlíp mu je s rodinou na jeho zámku.
3: Kdy se ve vás zrodila myšlenka, že byste se mohl stát skutečným zámeckým pánem?
2: Tak ta se rodila strašně dlouho. Já jsem několik roků i hledal nějakou kulturní památku, která by se mi líbila, protože jsem chtěl něco zachránit, zrekonstruovat a pak do toho užšího výběru přišel Neústupov a nakonec jsme se s tím bývalým majitelem dohodli, že ho koupím.
3: Kdy jste to byl poprvé? Nebo viděl jste ho nejprve na fotografiích, někde jste se ho našel nebo jste jel náhodou kolem? Jaký byl první kontakt s Neústupovem?
2: Našel jsem si ho na internetu, protože ten bývalý majitel ho dlouho inzeroval, že ho chce prodat, tak jsem tady byl, myslím si, na podzim roku 2018 poprvé se podívat. Na mě tady, jak jsem tady přijel poprvé, tak ta historie tady na mě padla, ten genius loci, který tady je, že vlastně máte románský kostel, původně gotickou tvrz, vedle toho máte nejstarší lípu ve středočeském kraji, tak mě to uchvátilo, že jsem toho nikdy nelitoval.
3: Jak se kupuje takový zámek? To mi řekněte, dobře, máte původní majitele, osloví vás to. Jak to vypadá, jak se to nabízí, takový zámek?
2: Původní majitel mi dal klíče a řekl, tak se běžte podívat. Takže jak jsem tady vlezel, tak jsem samozřejmě nejdřív zabloudil. Pak jsem musel přijít ještě jednou, protože jsem vlastně zjistil, že vůbec nevím, jak jsou ty místnosti, když jsem dostal ty plány, tak abych si to ještě jednou zvizualizoval. No a pak jsem si říkal, jako jo, tak tady mě čeká teda hodně práce. Jo, netušil jsem, že se nám tady objeví dřevomorka a že ta rekonstrukce bude takto náročná. Já říkám minulý čas, že my jsme ještě neskončili a myslím si, že to nejdůležitější mám za sebou. V budoucnu nás bude určitě čekat ještě oprava střešní krytiny, ale těch 6 roků bylo hodně náročných.
3: Co vás tu překvapilo?
2: Pozitivně to, že se nám tady dochovaly ty historické malby na stropech. Jo, a že se nám to podařilo obnovit. A máme tady malby z první půlky 17. století, což já jsem strašně rád, že to má, že jsme tomu navrátili tu historickou hodnotu.
3: Dojalo vás něco, je třeba, že tohle jste nečekala, že byste tu našel, nebo takovéhle věci?
2: Tak co mě nejvíc dojalo, asi to, že když jsem tady poprvé spal sám na zámku. Jo, mě kolegové, kamarádi, kteří vlastně nějakou kulturní památku, tak říkali, neboj se, tam se nemusíš bát, tam ti duchové na tebe nepůjdou, protože ty seš ten, který ten zámek zachraňuje, tak oni to budou vnímat pozitivně. Takže je pravda, že od té doby jsem tady spal už hodně nocí sám a žádný duch na mě nevkročil.
3: Jaké to je bydlet na zámku? Vy tu máte vlastně, můžeme to říct, svoje křídlo nebo část toho zámku jako upravný, opravdu jako byt dnes v krásném provedení. Jaké to je tady žít?
2: Krásné. Já když vždycky tady přijedu v pátek večer z Prahy, tak je tady ticho, klid. Je to vlastně kraj Blanických rytířů, Česká Sibiř. Tak tady není ten světelný smog, tak tady jdou nádherně vidět hvězdy. Takže jak když tady jsem potom v noci a procházím si to, tak je to ten takový hezký pocit, že jsem se dostal do toho klidu na ten víkend, že si to užiju. Bohužel potom v sobotu je ta realita jiná, že si obleču monterky a jdu pracovat ven.
3: Na čem třeba?
2: No, jenom třeba na sekání trávě, na nějakých úpravách tady venkovních zahrad, takže většinou teďka se staráme o to, aby okolí toho zámku vypadalo už tak, jak bychom to v budoucnu chtěli, aby to vypadalo.
3: Váš byt na zámku je zařízen stejně jako ostatní, máte ložnici, máte obývací pokoj, máte televizi, máte kuchyň, máte něco navíc nebo něco v netradiční úpravě?
2: Já si myslím, že jste to popsal velice správně, všechny ty místnosti tady máme.
3: Jo. Máte vanu i sprchu?
2: Mám vanu i sprchu.
3: Každý nemá, na zámku na to máte prostor, ne? No.
2: Naštěstí ty místnosti, kde teďka bydlíme, tak jsme mohli zrekonstruovat si už podle svých představ, takže tady máme všechny ty výdobytky moderní doby, takže máme tady i podlahové topení.
3: Jak velký je to prostor, jenom my si můžeme vědět, jak velký je takový zámecký byt?
2: V metrech čtverečních nebo v pokojích? Já jsem to nikdy nepočítal, ale je to přes 2 patra, takže v těch místnosti, tím, že mám velkou rodinu, tak abychom se tady všichni vešli.
3: U toho velkého stolu, co jste si tu tedy vybudovali takhle, hodujete nebo je to jenom jako prohlídkový okruh?
2: Zatím ještě ne, protože to není dokončeno. Když se podíváte, tak tam je schované takové okýnko a to bude výtah.
3: Na jídlo?
2: Ano, na jídlo. Nechci to mít v elektrice, bude to manuálně ovládáno, takže do budoucna si myslím, že to je vhodné potom tady pořádat nějaké večeře, hostiny a tak dále, takže budeme to mít propojené s kuchyní, která je pod námi.
3: Kdo to bude ovládat? Kuchař ze zdola nebo hosté, co si chtějí jídlo dát?
2: No divil byste se, já jsem k narozeninám opět dostal takový dárek a to je lví hlava se zvonkem, takže my ji tady nainstalujeme, že když člověk zazvoní, tak by to jídlo mělo vjet nahoru. Ještě tam potřebuje mít samozřejmě dole v té kuchyni někoho, kdo to jídlo připraví.
3: Takže tady oslavíte své budoucí narozeniny třeba nejbližší. Jestli se nepletu, můžu to prozradit, vám bylo nedávno 50.
2: Přesně tak. Takže jsme to slavili tady na zámku, takže to máte dobré informace.
3: Takže příští už možná s výtahem?
2: Příště už možná s výtahem.
3: Kam až plánujete, kam až vidíte tu práci? Je to nekončící proces, že to přejde i na děti? A nebo toho hodláte nějak dotáhnout za svého života?
2: Tak já musím zaklepat, zatím mi zdraví slouží a doufám, že ještě dlouho bude. Tak já bych chtěl potom v těch dalších letech obnovit nádvoří zámku. Máme v plánu, že tam postavíme i kašnu, že obnovíme kompletně celé nádvoří. Moje představa je tam mít i posléze kavárnu pro návštěvníky. Takže ty plány jsou velké, ale musíme to rozfázovat na další roky.
3: Jak se lidé staví k současnému majiteli zámku? Jaké to je, když potkáte někoho v obci, někoho, kdo přijel, zrekonstruoval něco, co už léta chátralo? Jaký vztah máte?
2: Tak já spíš tím, že dělám taky prohlídky a provázím návštěvníky, tak od těch návštěvníků vždycky s povzděkem se dívají na to a říkají super práce a že by se do toho nikdy nepustili. Takže to mě určitě motivuje k tomu, že je to taková pro mě motivace do těch dalších let, že bych chtěl kompletně ten zámek celý zrekonstruovat. No a místní obyvatelé, já si myslím, že jsou taky určitě rádi, protože oni se desítky a desítky let dívali na schátralý areál zámku, který nebyl přístupný. A já vlastně, když jsem v tom roce 2021 tady zpátky věšel tu kaplířovou desku, tak jsem zámek otevřel veřejnosti, takže místní se přišli podívat vlastně a někteří tady vstoupili po 30-40 letech a říkali mi ty historky, jak tady chodili do školky na zámek a kde si hráli, takže to bylo určitě tak jako zajímavé, že vnímají i to, že ten zámek v dnešní době je chlouba toho Neustupova.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jsem

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát se zajímáme o zámek Neustupov na Benešovsku, dnes patřící Michalu Farníkovi.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
2: Kam až se vracíme, do jakého roku, abychom zjistili, kdo tu třeba žil, bydlel, kdo to vystavil?
3: Tak vlastně první zmínky o Neustupovu písemné jsou z roku 1185. To znamená 12. století sídlil tady vladyka Neustup a potom vladykové ještě ze Soběšína.
2: Titul vladyka, to se tak neslyší, dneska máme hrabě, kníže a tak. Co byl vladyka?
3: Tak to byl vlastně vládce toho dané oblasti, asi bylo to menší šlechtické pojmenování a měl určitě danou oblast na starosti.
2: Za tu celou historii pak byl tu nějaký další významný rod, nebo jak moc často se tu střídali nějaké rody, rodiny, šlechtici?
3: Tak ono vlastně v 16. a začátkem 17. století zde sídlili kaplířové ze Sulevic. Ten jejich nejvýznamnější představitel byl vlastně Kašpar Kaplíř ze Sulevic a on patřil mezi 21. z 27 pánů, kteří byli popraveni na Staroměstském náměstí roku 1621.
2: Jak bychom ho posluchačům představili jako osobu, co o něm říct, kolika se tedy dožil, co vlastnil, co mohl, nemohl?
3: Tak nejenom to, že té rodině patřil tady zámek Neustupov, jim tady patřilo kolem dookola velký majetek. No a myslím si, že na tu dobu velice úctíhodný pán tím, že v roce 1621 nešel na popravu, tak měl 81 let. Takže když si dokážeme představit, že ještě dva roky předtím, než byl na té popravě, tak byl vojevůdce vojska, které oblehalo Vídeň, a takže velice aktivní pán. No a vlastně on, kdyby si zažádal tehdy o milost, tak by ji dostal, protože Habsburkové tehdy vnímali to, ten jeho vysoký věk, ale on si o tu milost nepožádal, takže byl popraven s ostatními 26 pány. Ten kat mydlář se nad nimi smiloval tak, že nebyl rozčtvrcen, ale byla mu useknuta pouze hlava. No a posléze Habsburkové jim veškerý majetek zabavili, to znamená i Neustupov. No a v tom 17. 18. století se často majitelé střídali. Po těch kaplířích tady byli skoro 30 roků Španělé, španělští generálové a dokonce i po nich tady máme určité vzpomínky, že tady máme malby přímo ze Španělska. No a pak v 19. a začátkem 20. století tady byli dlouho sídlili tady Rombaldové, no a poslední šlechtický rod tak byli Eichelburkové.
2: Ty erby, které tady máte v jedné z těch místností, to jsou erby těch rodů, které tu byly, prošly tudy?
3: Přesně tak. My je máme dané chronologicky na té zdi a vlastně to, co se nám podařilo i nalézt, tak tady máme většinu těch šlechtických rodů, kteří tady sídlili.
2: Vy už máte taky nějaký svůj erb?
3: Ano, mám.
2: Máte? Co ano. Je na něm?
3: Mám tam vlastně středověký odřivous, je to taková středověká střela a s vlastním iniciálem s F-kem.
2: No a jak k tomu dospěje člověk? To si vymyslí sám nebo musí pro nějakého odborníka požádat, aby to sestavil podle něčeho, jak vznikl tenhle erb?
3: Tak jsou na to odborníci, kteří vlastně to dělají dle historických pramenů a tak, jak by se ty erby měly vytvářet. Vlastně v dnešní době může mít každý erb, ono se tomu říká nějaký rodový znak a já to mám právě spojené teďka s Neustupovem.
2: A šel jste s nějakou představou, nebo vám odborník řekl, vy tam budete mít tohle?
3: Asi to bylo po vzájemné diskuzi.
2: Jo. A kde ho používáte? Někde jste ho tady dal, nebo máte ho jako razítko?
3: Mám tady na více místech, takže ho uvidíte.
1: Ke známějším obyvatelům Neustupova patřili třeba na sklonku 17. století dohalští z Dohalic. Po rychlém střídání majitelů se na něm načas usadila, jak už bylo řečeno, pražská měšťanská rodina Rombaldů. Podnikali v zemědělství a zapojili se aktivně i do českého Sokola. Sami dokonce v Sokole cvičili a propagovali Tyršovy ideály v zdravém těle, zdravý duch. Nejen v Praze, ale i na svých venkovských statcích. Roku 1887 Anton Rombald prodal Neustupov Karlu a Marii Krausovým, od kterých ho roku 1892 získal hrabě Vladimír z Eichelburgu pro svou manželku Helenu.
3: No a tady můžeme vidět komodu přímo i s porcelánem, přímo od Eichelburgu, který je tady původně ze zámku. Můžeme zde vidět i část knížek, dokonce účetní knihy. No a tady vidíme na olejomalbě asi toho nejznámějšího představitele Eichelburgu, což byl Artuš Eichelburg, který se tady v Neustupově vlastně zapříčinil o spoustu věcí. Nejenom to, že tady na blízké kopci nechal postavit vyhlídkovou věž, kde se tady dokonce na ní přijel podívat tehdy sám Tomáš Garrigue Masaryk, ale psal kroniku Neustupova, hasičskou kroniku. No a já díky vlastně to, že napsal kroniku Neustupova a bývalý starosta ji zdigitalizoval, tak jsem přišel na spoustu informací.
2: Ten rod jako takový, co tu, jak dlouho tu tedy na zámku pobyl, případně za jeho doby, přidal mu něco, zušlechtil tu něco, spravoval nějak něco v obci, podílel se na životě obce?
3: No, Eichelburgové se dostali k tomu zámku na konci 19. století, někde kolem roku 1891. No a ten první majitel Vladimír Eichelburg vlastně se postaral s manželkou o to, že ten zámek neogoticky přestavěli do dnešní podoby, no a přistavěli k němu právě tu věž, která je na té severní části toho zámku.
2: Proč po tak dlouhé době, kdy ten zámek stál bez věže, najednou chtěli věž, nevíte? Neví se to?
3: Asi právě tomu, že bylo modní se vracet vlastně ke gotice, a proto vznikl takový ten neogotický styl, vrátit se do toho středověku, tak se jim to líbilo, tak ho vlastně celý představili v tom neogotickém stylu.
2: Co do té věže dali, nebo co v ní je?
3: Byl tam pánský salon, my ho tam teďka máme také.
2: A Eichelburgové pak odcházeli proč, kam, z jakého důvodu opouštěli zámek?
3: No, oni by ho asi neopustili, ale tím, že přišel rok 1948, tak vlastně oni tady mohli v několika místnostech žít do toho roku 1950, no a posléze ho museli opustit. Jo. A právě jak jsem se zmiňoval o tom Artuši Eichelburgovi, tak on byl i velký sběratel, on tady měl knihovnu, která čítala více jak 7000 svazků.
2: A můžeme říct, že si pořídili i automobily, motocykl. Ano. To byl asi i možná první okamžik, kdy něco takového sem na zámek přijelo, ne?
3: To máte pravdu, já když se potom podíváme výš, tak tam mám více těch fotografií přímo těch koňských povozů až po ty 30. léta, kde mají škodovky, takže to je to určitě zajímavé.
2: Museli ten zámek tehdy nějak zmodernizovat tak, jak technika šla dopředu, aby si ten komfort neudrželi, ale zlepšili, aby to byl už obyvatelný dům moderní doby, mě napadá, nevím, elektřina, nějaký způsob jiný vytápění, třeba telefon, rádio, jestli měli a takovéhle věci.
3: Tak určitě tady zavedli elektřinu, topení tady měli na kamna, ale o těch dalších věcech to můžeme jenom spekulovat.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Neustupov.
1: Sídlilo tu mnoho rodů a dnes tu se svou rodinou žije Michal Farník, prezident Asociace majitelů hradů a zámků. Když zámek kupoval, byl v dezolátním stavu. Za socialismu v něm bylo skladiště léčiv anebo školka. Z původního mobiliáře se nedochovalo vůbec nic, až na kamna ve velkém sále, která asi byla moc těžká na to, aby je někdo odnesl.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
2: Teď stojíme před stěnou, kde máte fotografie. Takhle ten zámek vypadal, než jste ho pořizoval?
3: Ano, to jsou záběry z podzimu roku 2019, ještě než jsem zámek koupil.
2: Co tu do té doby bylo nebo nebylo?
3: Tak ten zámek byl vlastně několik desítek let zavřený. V době komunismu tady byl sklad léčiv, sklad nábytku, byla zde i dokonce mateřská školka. No a pak byl dlouhé roky zavřený a jak vidíte z fotografií, tak byl ve velice žalostném, špatném stavu. On byl staticky narušen, do zámku zatékalo a právě když jsme ho v roce 2020 koupili, tak nám trvalo pár let ho dát vůbec do nějakého funkčního stavu, zachránit z grafitové omítky. No a nám se objevilo asi 3 roky, když jsme zámek koupili, tak se nám tady objevila dřevomorka, tak jsme pak rok odstraňovali dřevomorku.
2: Mně přijde neuvěřitelný, že za těch 6 let to takhle vykvetlo úplně.
3: Tak já do toho dávám veškerou sílu, veškerou energii, takže si myslím, že se nám toho už hodně podařilo. Spousty práce ještě před náma, ale za tu dobu se nám podařilo obnovit skoro 80% fasády a v tuto chvíli uvnitř zámku jsme asi nějakých 50-60%, co už máme hotovo.
1: Ať se daří zámek zkrášlovat a vrátit do něj život. Je to práce na léta. Věřte, že vím, o čem mluvím. A jak zná Michal Farník svoje zámecké sídlo? To se několika záludnými otázkami snažil zjistit Patrik Rozehnal.
2: Kolik má zámek oken, víte to?
3: 80.
2: Se ptáte, já nevím.
3: Myslím, je tak rychlé číslo, protože my se jako tak, soutěžíme, ale spíš se bavíme o tom, kdo kolik má místností, tak já to vždycky, protože se mi na to lidé dost často ptají, já říkám 40 plus 1, tak to jsem tak jenom typl, ne, myslím si, že je víc ještě.
2: Je ještě místo, kam dnes na zámku zatéká?
3: Ne.
2: Když přijde bouřka, máte o něco strach? Že by se něco mohlo projevit, někdy něco utrhnout?
3: To v dnešní době nemám, spíš jenom to, že vypadne někde elektřina.
2: Co je nejstarším vybavením na zámku?
3: Madonna s dítětem, kterou jsem si koupil v aukci někde z 16. století.
2: Kolik psaníčkových z grafit zdobí fasádu?
3: Dobrá otázka, to jsem nikdy nepočítal, ale hodně.
2: A jak velké to psaníčko jedno je?
3: Tak 40x20 bych tak typoval.
2: Máte poštovní schránku?
3: Ano.
2: Jak vypadá?
3: Černá.
2: Proč černá?
3: Protože byla k dispozici, jak jsme ji kupovali.
2: Kde na zámku věšíte prádlo?
3: Ve svém bytě.
2: Věšíte vy nebo paní?
3: Tak na střídačku.
2: Co je prostorově největším exponátem?
3: Asi ty kamna v tom velkém sále.
2: Je místo, kde se necítíte komfortně na zámku, kde cítíte nějakou třeba negativní energii?
3: Ještě jsem to nezaznamenal a doufám, že to nezaznamenám. Myslím si, že jsem prošel všechny místnosti a nikde nemám negativní atmosféru.
2: Budíte se někdy ze sna díky zámku?
3: Ne. Jenom pozitivně. Ne, to bych přeháněl. Samozřejmě, když tady máme nějaké akce, což nás čekají teďka opět 5. ročník středověkých slavností, tak člověk je trošičku samozřejmě nervózní, aby všechno klaplo, aby přišlo dostatečný počet návštěvníků, aby všechno fungovalo tak, jak má.
2: Když máte chuť být sám někde, pobít v nějakém hezkém místě, tak jako se potěšit, kam na zámku jdete?
3: V ní teďka sedíme.
2: Doma? A jak tomu říkáte? Je to obývák, nebo co to je?
3: Jo, můžeme to tak nazvat, jako v obývacím pokoji.
2: Jo. Jste koukali, vypadá jako obývací pokoj s klenbou historickou a s velkým prostorem, ale je tu televize i velká.
3: Ano. Asi to člověk, když tady je, tak jako vnímá ty historické malby, tak já z toho mám takový dobrý pocit.
2: Máte čas se i zasnít, anebo prostě jedete furt a musíte na něco myslet a pracovat? Máte zámek, máte práci, máte rodinu, máte toho dost?
3: Já musím snít. Já jsem pořád svým duchem malý kluk, který má pořád nějaké sny a já jsem si ten sen v uvozovkách zmotnil, splnil, takže určitě jsem rád, že se nám to daří a že si plním ten svůj sen.
2: Co tomu říkají rodiče?
3: To bych byl velice rád, kdyby se toho dožili.
2: Nedožili?
3: Ne, bohužel. Mě otec zemřel v 50, tehdy jsem měl 17 roku, takže bohužel se toho nedožil.
2: Svítlí to, ne? Měl by radost asi.
3: Určitě. A asi to byla pro mě i taková jako ta motivace k tomu něco dokázat.
2: Takže to možná pomohlo i rozhodnout něco? Jít třeba do toho?
3: Spíš v té samostatnosti, protože já jsem tehdy měl 3 měsíce před maturitou a byl to tehdy velký šok pro nás a asi mě to ocelilo a posunulo k tomu, že jsem se staral celou dobu sám o sebe.
2: Možná i tohle, ta samostatnost pomohla udělat i tohle silné rozhodnutí, obnovovat zámek, pomáhat vlastně i nám ostatním a držet tu kulturní tradice. Já za to moc děkuju.
3: Já taky. Děkuju.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: A představujeme vám zámek Neustupov. Jde o dvoupatrovou budovu se dvěma křídly na půdorysu tvaru písmene L s dvoupatrovou věží. Středověká a renesanční tvrz s výraznou novogotickou úpravou zaujala Michala Farníka natolik, že se v roce 2021 rozhodl zámek zachránit. Dnes už sám provází návštěvníky a ti se občas zastaví u zvláštního exponátu lovícího zajíce vstyčeného na zadních běhách.
2: Drží pušku.
3: Ten zajíc, já jsem ho dostal k narozeninám a musel jsem ho tady vystavit, ale všem návštěvníkům se strašně líbí, takže je to taková tady naše ochrana zámku.
2: Takže stojí za to přijet, zajíc stojící na zadních nohou, v těch předních tlapkách drží jakoby v rukách vlastně malou pušku, na zádech má ještě baťoch, čepici má na hlavě. Nějak mu říkáte?
3: Zatím ne.
2: Tak to je náš zatím ne.
3: Nemá pojmenování.

0: Ale moje dcera se s ním hodně rada mazlí, takže asi mu vymyslíme nějaké jméno.
1: Co to napadlo někoho, že vám takhle k narozeninám dal? Vy jste sám jako lovec, že lovíte, proto, nebo protože tu na stěnách jsou jakoby trofeje jiné, klasické?
0: Ne, nejsem lovec, ale tak to prostě mi to koupili k narozeninám, že se to asi na ten zámek hodí.
2: Na zámek se můžete přijet přes prázdniny podívat sami. Otevřeno je denně kromě pondělí od 10 do 17 hodin. Projdete si s průvodcem první a druhé patro východního křídla zámku. Zastavíte se i v místnosti nad hlavním vchodem.
0: Což je největší prostor tady na zámku. Když se podíváte, tak na stropě máme i původní malby. No a i toto čeká vlastně na ty restauratorské zásahy.
1: Jsou tu i kamna podepřená, asi chtějí opravu, to jsou ta jediná, co tu zůstala, nebo to jsou jiná?
0: Asi byly tak těžká, velká, že je nikdo neodvezl, tak tady zůstaly.
1: To do té poslední doby, kdy tu byly ještě ty Elchborkové, tak to, tak to topili tímto způsobem? No to chtělo i něco silnějšího přes sebe, možná v zimě, protože prostor velký, taková kamna, nejsou malá, ale na ten prostor.
0: Určitě tak oni tehdy netopili na našich komfortních 21, 22 stupňů, ale myslím si, že to topili tak nějakých 15, 16, aby tady měli aspoň takto jako nějak příjemně.
1: Teď si připadám jak takové v malé zoo. Jsme v místnosti, kde je spousta zvířat. Na zemi, na stěnách, skoro až na stropě, od těch nejmenších, jako jsou nějaké kachny, až po obří jeleny a já nevím, co tady všechno je, i bůvol a odkud se to vzalo.
0: Tak my jsme teďka přišli do loveckého salonku a vlastně tady máme sbírku, kterou mi věnoval pan Nantl z Moravy, vlastně jeho celoživotní sbírání trofejí. Tak tady máme trofeje z Afriky, Kanady, z Jižní Ameriky, z Evropy a i z Čech. A vlastně je to takové jako symbolický návrat k tomu, že Artuš Eichelburg byl taky velký sběratel vycpaných ptáků, takže jsme tady naaranžovali tuto místnost právě jako lovecký salon.
1: Máte taky vy nějakého speciálního koníčka?
0: Já jich mám několik těch koníčků, já zase sbírám porcelánové figurky.
1: Nějaké konkrétní z nějaké dané manufaktury nebo něco nějakého stylu?
0: Ano, já jsem asi zase tak symbolicky navázal, moji prarodiče měli z 30. 40. let měli tyto figurky z takové německé manufaktury M.I. Hummel a jak když jsem studoval v Rakousku, tak jsem to viděl v jednom starožitnictví a tak se mi to strašně zalíbilo, že jsem si o tom zjistil více informací, no až jsem se stal sběratelem a už v dnešní době to sbírám víc jak 25 roků.
1: Kolik to má kousku?
0: V dnešní době už přes 400.
1: Kdybychom měli posluchačům říct, v čem tkví právě dílo téhle manufaktury, v čem vás okouzlo nebo jak vypadá, v čem se vyznačuje?
0: První věc, že jsou to ručně malované figurky, že mají nádech těch 20. 30. let, většinou jsou to figurky, postavy dětí s maminkama a prostě má to své kouzlo, má to svůj styl a je to všechno i do dnešní doby ručně malované, protože ta porcelánka funguje a všechno je malováno ručně.
1: Když se vám podaří sehnat nový kousek, máte ho poprvé v ruce, tak co to s váma dělá? Co tak jako v hlavě, v srdci, v duši?
0: Mám radost, když mám zkompletovanou nějakou edici.
1: Jeden jediný koníček nebo ještě nějaký další?
0: Těch koníčků je asi více, ale tady ten je asi ten největší.
2: Jednou z místností je i erbovní sál, ze kterého vedou tajné dveře do soukromého bytu Michala Farníka. Ty nehledejte, spíš si vychutnejte vyzdobený sál.
1: Wow. Vykládané dřevem, ty vídeňské kříže na podlaze upravené.
0: A my jsme ten erbovní sál vlastně udělali opět v neogotickém stylu. No a kdy na těch hlavních portálech vidíte ty původní šlechtické rody, které tady sídlily. No a opět celý erbovní sál je v neogotickém stylu.
1: Ten největší erb, Ten je ten váš.
0: Ano.
1: A ten nápis v latině?
0: Fortes fortuna adiuvat, štěstí přeje připraveným nebo štěstí přeje silným, jakkoliv se to dá takto komunikovat.
1: To jste si dal ještě předtím, než jste začal s úpravou zámku nebo po těch zkušenostech?
0: Asi obojí, prostě asi to sedí k mojí nátuře, že já neustále pracuji a člověk musí být připraven na vše, takže to asi sedí asi ke mně.
1: No a to mi řekněte, kdo nám nese to svítidlo, ten lustr? Protože tam je změť šupin, hadů, paroží, dámy s korunou. To je svatý Jiří?
0: Ne, to říká většina návštěvníků, když se jí zeptám, jestli dokážou odhadnout, o co se jedná. Je to takzvaný norimberský lustr a ty norimberské lustry se kdysi dělaly vlastně ve středověku, samozřejmě bez té elektrifikace. No a oni na tom paroží měli svíčky napíchané tak, aby mohli osvětlit celou tu místnost. No a samozřejmě každý norimberský lustr měl nějakou biblickou tématiku. Tím, že má ta daná osoba křídla, tak to není svatý Jiří, ale je to archanděl Michael.
1: Aha, jo.
0: Takže je to boj dobra se zlem.
1: To je norimberský lustr.
0: Ano, norimberský lustr, no a vlastně jak byla ta moda vracet se k tomu středověku, k té gotice, no tak na konci toho minulého století vlastně ještě elektrifikovali a byla k tomu vždy zavěšena nějaká lucerna.
2: Žít na zámku není jen tak. Člověk cítí odpovědnost k předkům i budoucím generacím. Je jen jakýmsi správcem krásy, která tu stojí už po staletí. Tak ať se Michalu Farníkovi na zámku daří. A co by si on sám ještě přál?
0: Aby Neustupov zkvetal. A aby hlavně mé děti byly schopni pokračovat v tom, co jsem začal. Co bych já si osobně přál, aby Češi jezdili více po českých hradech a zámcích. Protože to je to naše české moře, my si to možná spoustu těch věcí neuvědomujeme, ale my tady máme to, co tady ostatní státy nemají. A jak jsem zmiňoval, 1700 hradů, zámků, panských sídel v České republice, to je unikum. Na tu velikost té České republiky, tak myslím si, že můžeme v pohodě dát do kapsy jak Francii, tak Anglii, protože to je to, jak říkám, naše české moře a je důležité, abychom my komunikovali to, aby jsme měli ten vnitřní turismus daleko větší a aby lidé navštěvovali české památky. Já jsem rád, že v dnešní době spoustu lidí se tomu věnuje, kupuje ty historické památky a snaží se je zachránit, protože to je to naše kulturní dědictví a je dobře, že se snažíme to rekonstruovat a posouvat pro budoucí generace.
1: Co byste vzkázal těm budoucím generacím, nebo co byste přál naší zemi, našemu národu?
0: Aby vnímali ty kulturní památky jako jednu z nejdůležitějších věcí, protože si myslím, že to je ta naše historie. My bychom měli vědět, odkud pocházíme a kam chceme směřovat dál. Takže nesmíme na to zapomínat a ten stát by měl víc se dívat na to, jak zachraňovat i ty památky, které nejsou takto známé, jak ty největší, které se takto komunikují, ale že je potřeba zachraňovat, protože nemáme na to moc času. Těch kulturních památek, které jsou v dezolátním stavu, je pořád hodně a to si myslím, že je důležité, aby jsme je se snažili zachránit.

Rodovým heslem Michala Farníka na jeho erbu je Fortes fortuna adiuvat, neboli odvážným štěstí přeje. Buďte i vy odvážní, silní, nebojte se zachraňovat staré domy, chalupy, panská stavení a statky. Jsou součástí naší krajiny, odkazem našich předků a další generace nám budou vděčné, že jsme naši historii nenechali schátrat. Naše domy a zámky jsou dědictvím, pokladem, který si musíme hýčkat. Tak se to snaží dělat i František Kinský.

0: i 5 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Na schánění podpisů mají nezávislí kandidáti necelý měsíc. Hasiči ve Zlíně snížili stupeň poplachu na druhý. Fotbalisté Španělska zdolali Belgii a postoupili do semifinále mistrovství světa. Dnešek bude zpočátku slunečný, postupně přibude oblačnosti, teploty až 28 stupňů. Hezké sobotní ráno vám u zpráv přeje Karol Pěška. Lidé kandidující v podzimních komunálních volbách musí do 4. srpna sehnat potřebný počet podpisů podporujících jejich kandidaturu. Je to nejzazší termín pro odevzdání kandidátní listiny. Počet podpisů je v každé obci jiný. Ve městech se může jednat o stovky i tisíce autogramů. V menších sídlech často stačí 2 nebo 3. Podle čeho se to určuje, vysvětluje mluvčí Krajského úřadu kraje Vysočina Jitka Svatošová.
2: Klíčem pro výpočet podpisů na peticích nejen pro nezávislé kandidáty, ale i pro sdružení nezávislých kandidátů je počet voličů v obci k 1. 1. roku, kdy se volby konají. Například u sdružení nezávislých kandidátů v obci do 500 obyvatel je třeba získat 7% podpisů z počtu voličů. Pro nezávislého kandidáta ve stejné obci jde o 5% podpisů voličů.
0: Hasiči ve Zlíně snížili stupeň požárního poplachu ze 3. na 2. Českému rozhlasu to řekl jejich mluvčí Pavel Řezníček. Z hašení výškové budovy v Baťově areálu už také odvolali vrtulník. Na místě zůstává menší počet jednotek než v předchozích dnech.
3: Vzhledem k uklidnění této situace byla zároveň ukončena i činnost štábu velitele zásahu a velení si převzal na místě územní řídící důstojník. Na místě zůstává 13 jednotek, budou pokračovat v prolévání ohnisek a ochlazování stavebních konstrukcí až vlastně do rána.
0: Podle mluvčího Řezníčka se hasiči budou na místě střídat nejméně do pondělí. Policisté událost prověřují jako obecné ohrožení z nedbalosti. Írán popřel tvrzení amerického prezidenta Donalda Trumpa, že požádal Spojené státy o obnovení mírových jednání. Souhlasil ale s návštěvou katarského vyjednavače v Teheránu. Řekl to mluvčí iránského ministerstva zahraničí ve státní televizi. Reagoval tak na dřívější Trumpovo vyjádření na síti Truth Social, kde napsal, že žádosti vyhověl. Zároveň ale zdůraznil, že Spojené státy Íránu jednoznačně vzkázaly, že příměří skončilo.
1: Mistrovství světa ve fotbale.
0: Fotbalisté Belgie prohráli 1-2 se Španělskem a na mistrovství světa končí ve čtvrtfinále. Lépe do utkání vstoupil pyrenejský soupeř, který šel do vedení po půl hodině hry. Belgičanům se povedlo ještě do poločasu vyrovnat, ale 3 minuty před koncem základní hrací doby dali Španělé vítězný gól. Za porážku mohly také nešťastné schody náhod, myslí si francouzský trenér Belgie Rudy Garcia.
4: Při rozcvičce před zápasem se nám zranil kapitán. V průběhu utkání se musel stáhnout ze hry zraněného gólmana brankářskou jedničku. A ani střídání Kevina De Bruyneho nebylo tak brzy v plánu.
5: Kevin De Bruyne, alors c'était pas prévu avant la fin du match.
0: V semifinále Španělé vyzvou Francii. Dnes večer si o postup mezi nejlepší 4 zahraje Anglie proti Norsku. Utkání začne ve 23 hodin. Italský tenista Jannik Sinner je jediné vítězství od obhajoby titulu ve Wimbledonu. Po 3-setové výhře nad Srbem Novakem Djokovicem postoupil do finále. V něm se zítra utká s Němcem Alexandrem Zverevem, který vyřadil Brita Artura Ferryho.
1: Počasí.
0: V Novém Rychnově nebo Hubenově je teď 11 stupňů, ve Velkém Meziříčí 13. Dnes čekáme zpočátku skoro jasno, během dne přibude oblačnosti, k večeru se opět obloha vyjasní. Teploty vyšplhají na 25 až 28 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Provoz je na silnicích Vysočiny velmi slabý, nehody nejsou hlášené, pokud někam jedete, dobře dojeďte.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Krásné ráno, máme sobotu 11. července a svátek dnes slaví Olgy a Helgy, tak přejeme všechno nejlepší. Další výročí si připomeneme za malou chvíli, bude v ním znít Karel IV. Anebo železná opona. Ale taky budeme dočasného rána hrát, začínají Marek Ztracený a po něm Věra Martinová. Tak hezké ráno a nerušený poslech.
1: Dobré ráno s Ivanou Víznerovou.

0: Slušné tempo přinesla do sobotního dobrého rána Věra Martinová. Máme 5 hodin a k tomu 11 minut. Víc než 1500 žen a dívek jménem Olga žije v kraji Vysočina a k nim ještě 11 nositelek jména Helga. Všechny slaví svátek, tak posíláme blahopřání a virtuální kytičku. No a o písničku, o to už se můžete postarat vy mezi 12. a 13. hodinou v písničkách pro Vysočinu. Jaká další výročí spojená s dnešním dnem?
1: Zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Sobota, 11. července, svátek slaví dámy nosící jména Olga a Helga. Obě jsou severského původu a znamenají svatá. Tady je Petr Jungmann, pěkný den. V roce 1346 se v Renzu na levém břehu Rýna konal památný sjezd kurfiřtů. Na něm byl před 680 lety otec vlasti Karel IV. Zvolen římským králem. Winston Churchill už rok po válce předpověděl vznik železné opony. Dal jí i jméno. Jeho slova došla naplnění před 75 lety v roce 1951, kdy Národní shromáždění přijalo zákon o ochraně státních hranic. Vznikla ozbrojená pohraniční stráž s právem použít zbraň.
3: Byli povolávaní predovšetkým uvědomělí robotníci a družstevní rolníci.
2: Československá hranice o délce skoro 3 500 kilometrů se stala neprodyšnou pevností. A to zejména na západoněmeckém a rakouském pomezí.
3: Při organizování ochrany státních hranic a výchove pohraničníků se využívaly sovětské zkušenosti.
2: Jeden z mála kostelů vybudovaných v dobách totality byl otevřen v roce 1971, to je 55 let. V Senetářově v okrese Blansko byl ten den otevřen architektonicky unikátní kostel svatého Josefa ve tvaru lodi. První bohoslužby se zúčastnilo asi 15 000 věřících z celé země. Vesmírná loď společnosti Virgin Galactic se zakladatelem firmy Richardem Bransonem na palubě před 5 lety úspěšně absolvovala první zkušební let s posádkou na hranici vesmíru. Welcome to space. To the next generation of dreamers. Před 170 lety zemřel v Plzni dramatik, spisovatel, režisér a herec Josef Kajetán Tyl. Já přeju hezkou sobotu.

0: Krásné sobotní ráno přeje Český rozhlas Vysočina. Máme 5 hodin a k tomu 18 minut.
1: Počasí.
0: A další čísla přidáme od 15 k 10 stupňům, hlásí meteorologické stanice v našem kraji. Dukovany nebo Náměšť nad Oslavou udávají 15 stupňů, Košetice a také Nedvězí mají 14. Třebíč, Žďár nad Sázavou nebo Přibyslav hlásí 13 stupňů, Havlíčkův Brod, Bystřice nad Pernštejnem nebo Velké Meziříčí mají 12 a desítku udává stanice v Jihlavě umístěná v údolí u řeky. Ráno a večer bude skoro jasno, během dne bude narůstat kupovitá oblačnost. Většinou odpoledne proto čekáme oblačno. Nejvyšší teploty o 1 stupeň je vyšší než včera, 25 až 28 stupňů Celsia a vítr slabý, přes den mírný severozápadní až severní. Tolik tedy výhled na dnešní počasí. Plánujete víkendový výlet po Vysočině? Vybrali jsme pro vás několik pozvánek na zajímavé akce. Uslyšíte je už za chvíli.
1: Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.

0: Máme sobotní ráno na 17:30, tedy za 7 minut chystáme stručný přehled dění kolem nás. Teď má pro vás Irena Šarounová několik pozvánek na víkend.
1: Dobrý den, nevíte, co dělat o víkendu? Mám pro vás několik tipů. Začnu pozvánkami pro motoristy. Na Pacovském propadu se dnes jede historicky první Open mistrovství České republiky ve sprint motokrosu. Nová disciplína propojuje klasický motokros s principem ploché dráhy a přivede do Pacova vybrané elitní jezdce. Klasifikace je od 13 hodin, vlastní závod pak začíná v 16:30. V Telči už včera začalo tradiční veteránské setkání s názvem Mezi dvěma branami. Sjedou se automobily vyrobené do roku 1939. Dnes od 9:30 do 10:30 se na náměstí Zachariáše z Hradce můžete pokochat vystavenými vozy a hned poté vyjedou auta na okružní jízdu po městě. V poledne potom jedou po dvou trasách z města ven na Třebíč a Třešť. Pokud dáváte před motory přednost čtyřnohé koňské síle, zajeďte do Šiklova mlýna. Dnes tam mají velký den koní a na programu jsou mimo jiné jezdecké závody, indiánská show, ohňová show nebo průvod herců, kaskadérů a zvířat. Na zřícenině hradu, která patří mezi nejkrásnější na Vysočině, se dnes a zítra koná už 22. ročník festivalu šermu, hudby a tance. Kromě šermířských soubojů, tanečních vystoupení a přehlídky historických kostýmů se můžete těšit i na práskání bičem nebo lukostřelbu. Program je opravdu bohatý. Dnes od 9:30 do 20 hodin a v neděli od 9 do 16. Kostky a železnice, to je název festivalu, který se dnes a zítra koná v kulturním domě Ostrov v Havlíčkově Brodě. A jak už název napovídá, uvidíte kolejnice a vláčky postavené ze stavebnic nejrůznějších značek. A samozřejmě se nemusíte jen dívat. Připravené jsou herní zóny, stánky se stavebnicemi a náhradními díly a také burza. Pro vlakové nadšence bude k vidění 5 modelových kolejišť. Nakonec vás pozvu na tradiční nedělní promenádní koncert na Masarykově náměstí v Pelhřimově. Od 10 hodin bude hrát dechová kapela Malá muzika. Krásný sluneční víkend vám přeje Irena Šarounová.
2: Léto na Vysočině s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Hezké ráno, dění kolem nás sleduje Karel Pěška a o tom podstatném nás dnes ráno bude na Českém rozhlase Vysočina pravidelně informovat. Teď dostává slovo.
1: Je půl šesté.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Policisté kontrolují vodáky na řekách kvůli alkoholu. Podle zákona o vnitrozemské plavbě z roku 2023 platí pro vůdce rekreačních plavidel na vybraných úsecích řek, tedy například pro kormidelníka na kánoji, limit 0,5 promile alkoholu v krvi. Za naměření vyššího množství můžou policisté uložit pokutu až 100 000 korun nebo zakázat další plavbu. Ke svým klientům budou zaměstnanci velkomeziříčských sociálních služeb jezdit novým vozem. Převzali si i hybridní SUV automobil. Jejich flotila je teď už téměř celá tvořená elektromobily nebo vozy na hybridní pohon. Požár výškové budovy v bývalém Baťově areálu ve Zlíně policisté prověřují jako možné obecné ohrožení z nedbalosti. Případnému viníkovi hrozí až 5 let vězení. Celková škoda ještě vyčíslená nebyla. Hořet začalo v budově číslo 34 ve čtvrtek ráno. Většina objektu se už zřítila a ve zbytku je poškozená statika. Po nehodě letadla společnosti Ryanair v Řecku je zraněný jeden cestující. Krátce po vzletu ze Soluně se uvolnilo jedno okénko a nejblíže sedícímu pasažérovi v něm uvízla hlava. Posádka ho vyprostila a spolu s dalšími cestujícími přemístila do jiné části letadla. Stroj původně mířil do německého Memmingenu, po nehodě ale několik minut kroužil nad letištěm v Soluni, kde pak bezpečně přistál. Zraněného cestujícího záchranáři převezli do nemocnice. Fotbalisté Španělska zdolali Belgii 2-1 a na mistrovství světa postoupili do semifinále. V něm se utkají v úterý s Francií. Čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel doběhla třetí na mítingu Diamantové ligy v Monaku. Vyhrála olympijská šampionka Pauliniová z Dominikánské republiky před Američankou Butlerovou. V Jihlavě je teď 10 stupňů, v Přibyslavi 13, Dukovany hlásí 15. Dnes čekáme zpočátku skoro jasno, během dne přibude oblačnosti, k večeru se opět obloha vyjasní. Teploty vyšplhají na 25 až 28 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Provoz je na silnicích Vysočiny slabý, ani D1 nehlásí dopravní komplikace. Šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Včera dopoledne jsme vysílali rozhovor Joži Koláře s Miroslavem Donutilem. Řeč byla také o nejznámějších hláškách z jeho filmu. Více uslyšíte za pár minut.
2: Dobré ráno s Ivanou Víznerovou.

0: Letní song v podání Karla Gotta a Marcely Holanové v sobotním dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina. Teď je 5 hodin a k tomu 39 minut. Dnes nás čeká slunečný den, kam až dosáhnou teploty, to řekneme na Českém rozhlase Vysočina za pár minut. Teď se pojďme vrátit k včerejšímu hostu. Dobrého dopoledne. Jože Kolář si povídal s Miroslavem Donutilem a povídal si o nejznámějších hláškách z filmu, kde Miroslav Donutil hrál.
1: Vaše hlášky z těch filmů, těch nejznámějších, Pelíšky, Tankový prapor, Černí baroni, jsou ikonické, nebojíme se toho slova. Která se myslíte, že z těch hlášek vašich je úplně nejznámější, kterou na vás lidi na ulici pokřikují?
2: Já nevím, to byste se musel zeptat těch, co to pokřikují, ale pamatuju si, že když jsme třeba točili Tankový prapor a já tam měl takovou jednoduchou jenom připomínku, kdy jsem řekl, no jistě, jo, a režisér Olmer mi říká, zopakuj to ještě dvakrát. A já říkám, a proč? No to bude hláška. A já vůbec nevěděl, o čem mluví, jo, protože jsem byl fakt neskušený v té době ještě, co se týče filmování. No tak jsem to ještě dvakrát zopakoval a pak to naměřovali i kameloti v Praze na náměstí. Ale stejně tak potom ty Černý barony, že jo, spousta lidí se naučila šišla, tak jako já v tom filmu, nebo v Pelíškách, prostě všechny ty věci, které tam jsou, tak taky zlidověly v dědictví, no... Dá se říct, že těch hlášek asi zůstane v paměti lidí spousta a to je dobře, no.
0: Dnes je sobota a to znamená, že mezi 11. a 12. hodinou vás čeká sestřih dopoledních hostů z tohoto týdne. Počkejte si na něj, teď je ale 5:41 a za malou chvíli předpověď počasí.
3: Dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Velice nás těší, že sobotní ráno trávíte s Českým rozhlasem Vysočina. Teď je krátce, jen několik vteřin před 6:45.
1: Počasí.
0: A pojďme se podívat, jak v kraji Vysočina je a jak bude. Teploty se teď pohybují mezi 10 a 15 stupni Celsia. Dukovany nebo Náměšť nad Oslavou hlásí 15 stupňů, Nedvězí a taky Košetice na Pelhřimovsku hlásí 14. Třebíč, Žďár nad Sázavou nebo Přibyslav mají 13 stupňů, Havlíčkův Brod, Bystřice nad Pernštejnem nebo Velké Meziříčí 12 a 10 stupňů udává stanice v Jihlavě, která je umístěna v údolí u řeky. Ráno a večer bude skoro jasno, během dne bude narůstat kupovitá oblačnost a tak během odpoledne čekáme oblačno a nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů Celsia. Slabý přes den mírný severozápadní až severní vítr k tomu bude vát, tak nás čeká opravdu slunečný krásný letní den s teplotami do 28 stupňů. No a v rubrice Co v učebnicích nebylo, dnes se nahlédneme do tajů oběžných výtahů, kde všude je najdete a proč se jim říká Paternoster, to prozradí už za chvíli Martin Písařík.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Taky zpěvačka Aneta Langerová se stavila v sobotním Dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina. 10 minut nás dělí od 6. hodiny. Jeli jste někdy v životě výtahem Pater Noster? Jejich historii a taky kolik jich v Česku máme, prozradí teď Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že v Česku je přes 50 oběžných výtahů? Z dnešního pohledu jsou takzvané páternostery už spíš technickou kuriozitou. Zhruba před 100 lety ovšem byly mezi staviteli velmi oblíbené. K jejich obsluze totiž není potřeba žádná složitá elektronika. Kabiny zavěšené nad sebou pozvolným tempem na jedné straně stoupají a na druhé klesají. K pohybu tohoto řetězce postačí pohon hlavního kola, které celý mechanismus rozpohybovává. Kvůli bezpečnosti se musí v nejvyšším i v nejnižším patře vystoupit. Ovšem, pokud byste v kabině přeci jen zůstali, nemusíte se bát, že byste se otočili hlavou dolů. Kabina jen trncavě poskočí a druhou částí šachty pokračuje opačným směrem. Nejvíc oběžných výtahů najdeme v Praze, zejména v úřadech. Dodnes funkční jezdí na mnoha ministerstvech, v bankách, fakultách nebo na magistrátu. Podobně je tomu i v krajských městech. Nejdelší 16-patrový páternoster mají dva krajské úřady v Liberci a ve Zlíně. A víte, proč se oběžnému výtahu vlastně říká páternoster? Protože připomíná kuličky na růženci, a tedy i nejběžnější modlitbu Otče náš, latinsky páternoster.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.
0: Závody hasičů na Jihlavském náměstí a taky varování majitelům psů, to jsou dvě z témat, které na 6. hodinu připravuje Karel Pěška. Podrobnosti a další informace uslyšíte za 8 minut, do té doby muzika začíná s ní Petr Spálený.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina.

0: и 6 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: V Jihlavě pokračuje hasičský extrémní závod. Majitelé by neměli v létě venčit psy na přímém sluníčku, varují předtím veterináři. Po výhře nad Belgičany jsou fotbalisté Španělska v semifinále mistrovství světa. Dnešek bude zpočátku slunečný, postupně přibude oblačnosti, teploty až 28 stupňů. Hezké sobotní ráno vám u zpráv přeje Karol Pěška. Posledním dnem dnes v Jihlavě pokračuje extrémní závod hasičů Firefighter Challenge. Na sportovišti v horní části Masarykova náměstí měří účastníci síly ve zdolávání specifických překážek a silových úkolech. Na startu jsou soutěžící z 8 zemí. Nechybí mezi nimi vysočinská závodnice, mistryně Evropy Nicole Cempírková.
2: No, jelikož mám doma dvě děcka a chodím jakoby do práce, takže ta příprava u mě trošku vázne.
3: Přiznává závodnice Nicole Cempírková ze Spratky na Žďársku během přípravy na souboj se svými protivnicemi.
2: Těším se na ten rozběh, jsem zvědavá, co mi to dá, jestli se někam posunu, jestli budeme stejně, nebo jestli ona okolik bude rychlejší.
3: Na závody se přihlásilo 150 závodníků, nakonec jich dorazilo jen asi 137. Pokračuje pořadatel soutěže William Klein.
4: V tuhle chvíli je to z těch 7 ročníků asi nejvíc závodníků na trati.
3: Soutěž na Jihlavském náměstí potrvá až do sobotního podvečera. Adéla Boháčová, Český rozhlas.
0: Veterináři varují majitele psů před přímým sluncem. I když už nejsou taková vedra, měli by zůstat obezřetní. Pro zvíře je ideální venkovní teplota do 20 stupňů. Přes léto by tomu lidé měli přizpůsobit čas venčení, vysvětluje jihlavská veterinářka Petra Ortová.
5: Chodit ráno a večer, nikdy nechodit přes poledne, i když hlásí třeba jenom teď těch v uvozovkách 25 stupňů, i to je pro ty pejsky. Na slunci, když jsou, tak je to hodně, takže opravdu chodit ráno, večer.
0: Česko podle šéfa SPD Tomia Okamury poslalo na americké zbraně pro Ukrajinu 140 milionů korun. Krok je podle něj nevratný a SPD to kritizuje. Okamura o zapojení Česka do iniciativy, pomocí které evropské země a Kanada financují vojenské vybavení pro Kyjev, zhruba hodinu jednal s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO. Setkali se ve sněmovně na místo zrušené koaliční rady. Podle Okamury jsou taková rozhodnutí v rozporu s programem vlády a koalice by je měla probírat dopředu. Na Bahamách krátce před přistáním spadlo menší letadlo značky Cessna. Policisté potvrdili smrt pilota a dalších nejméně 9 lidí na palubě. Jejich státní příslušnost nezveřejnili, příčiny havárie zatím vyšetřují. Stroj vlastní společnosti Flamingo Air, které ministerstvo dopravy nařídilo dočasně odstavit všechna letadla. Důvodem je nejen tato nehoda. Ve stejný den na palubě jiného jejího stroje vypukl požár.
1: Mistrovství světa ve fotbale.
0: Fotbalisté Španělska zdolali Belgii 2-1 a na mistrovství světa jsou v semifinále. V něm se v úterý střetnou s Francií. Utkání v 88. minutě rozhodl gólem španělský útočník Arsenalu Mikel Merino.
6: Je to pro nás velké vítězství. Po 16 letech jsme znovu v semifinále mistrovství světa. Přijeli jsme sem hrát proti nejlepším týmům planety a teď nás čeká Francie. To je zápas, o kterém jako malé dítě sníte.
0: Dnes večer si o postup do semifinále zahraje Anglie proti Norsku. Utkání začne ve 23 hodin. Tenista Jannik Sinner z Itálie v semifinále Wimbledonu zdolal Srba Djokoviče ve třech setech a je dál na cestě k obhajobě titulu. Světová jednička se zítra střetne s Němcem Zverevem, který ve třech sadách porazil domácího Brita Ferryho. Dnes se bude ve Wimbledonu hrát první české finále v historii. Na londýnské trávě se o premiérový grandslamový titul v ženské dvouhře utkají Linda Nosková a Karolína Muchová. Duel začne v 17 hodin.
1: Počasí.
0: V Jihlavě teď 10 stupňů, v Přibyslavi 13, Dukovany hlásí 15. Dnes čekáme zpočátku skoro jasno, během dne přibude oblačnosti, k večeru se opět obloha vyjasní. Teploty vyšplhají na 25 až 28 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Na silnicích Vysočiny je klid, ani D1 nehlásí žádné nehody nebo jiné komplikace. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Léto je teprve na začátku, ale půda na mnoha místech už je vysušena. Na jižní Moravě proto vracejí do krajiny stromy, keře i tůně, které mají pomoci zadržet vodu tam, kde nejvíc chybí. Za chvíli uslyšíte, jak se mění okolí hustopečí.
1: Dobré ráno s Ivanou Víznerovou.

0: Písniček Bonnie Tyler jsou teď plná rádia a tento týden ve svých 75 letech zemřela, tak se s poděkováním loučíme. Pojďme ale k reportáži Českého rozhlasu. Každá zadržená kapka vody, co zůstane v půdě, se v létě počítá. I proto v okolí Hustopečí bojují proti suchu tím, že mění podobu krajiny. Vysadili tisíce stromů a keřů. K tomu budují opatření, která mají pomoci zadržet v krajině vodu v době, kdy je jí nejvíc potřeba.
1: Otevírá městský zahradník Petr Dočkal dřevěnou bránu do jednoho z oplocených biokoridorů s novou výsadbou nad Hustopečemi. Tady mi ukazujete něco?
2: Vlastně ukazuju, jak ta půda pod tou mulčovací kůrou je vlhká a jak je to vlastně rozdíl mezi tím, když si vezmeme volnou půdu, kterou vlastně to slunce nám tady praží 16 hodin denně. A co vlastně to dokáže, když se to vlastně zamulčuje tou kůrou nebo dřevní štěpkou vlastně.
1: Jde o to, aby se nově vysazené stromy dobře uchytily. Ve čtyřech lokalitách kolem Hustopečí je nově skoro 800 stromů a 18 000 keřů.
2: Do těch biokoridů, které sázeli, tak jsou to vlastně původní listnaté dřeviny u nás běžné v České republice a vlastně v lokalitě Jižní Moraví, co jsou duby zimní, lípy srčité, třešně ptačí, habry obecné.
1: Kromě samotné výsadby stromů taky upravovali ráz krajiny tak, aby zadržovala vodu. Doplňuje Pavla Fraňková, která měla projekt výsadby na starosti.
3: Tady nalevo, na vrcholu toho kopce, vidíme poměrně vlastně největší terénní úpravu v projektu. Jsou tam vlastně takové suché tůně, které zadrží dešťovou vodu a je tam i ten val, který vlastně je taková ta druhá část té bariéry. Podle kotvení u stromů, které vlastně ještě svítí novotou, tak vidíte, které stromy byly v tom projektu vysázeny.
1: Důvodem je dlouhotrvající sucho.
3: Výsadbou stromů a keřů sledujeme nejenom lepší hospodaření s vodou, ale také návrat původních druhů stromů a keřů do krajiny.
1: S velkým suchem se vypořádávají toto léto taky v nedalekých Morkůvkách na Hustopečsku, kde v posledních letech vysadili tisícovku nových stromů a keřů. Nezávislá starostka Brigita Petrášová letos vyzvala občany, aby si některý stromek dočasně adoptovali a pomohli se zálivkou.
4: Nabrat do auta nebo na vozík barel s vodou, ke každému stromku nalít minimálně 50 litrů vody a nejlépe aspoň dvakrát týdně. S tím, že teda, když se přihlásí, tak jim vydám takovou cedulku, kde si napíšou a pověsí na ten stromek, že o tenhle se starají oni.
1: Doplnila Brigita Petrášová. Výsadba i terénní úpravy krajiny kolem Hustopečí stály město 21 milionů korun a mají pomoct krajině lépe zvládat období sucha i přívalové deště. Aneška Hlávková, Český rozhlas.
5: Léto na Vysočině s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Máme sobotní ráno, vy posloucháte Český rozhlas Vysočina, teď je 6 hodin a 17 minut k tomu. Pojďme si říct, jak je a jak bude.
1: Počasí.
0: Stanice v kraji teď hlásí mezi 10 a 14 stupni, Počátky, Libice nad Doubravou nebo Jihlava hlásí 10 stupňů, 11 je v Bystřici nad Pernštejnem, Velké Meziříčí, Třebíč nebo Havlíčkův Brod udávají 12 stupňů, Vatín, Užďáru nad Sázavou má 13 a Moravské Budějovice 14 stupňů. Ráno a večer bude skoro jasno nebo polojasno a během dne bude narůstat kupovitá oblačnost a většinu dne proto čekáme oblačno. Sluníčko se ale jen občas schová za mraky a vyhřeje teploty na 25 až 28 stupňů Celsia. Vítr povane slabý, přes den mírný severních směrů. Tolik tedy počasí dnešního dne. Někde musí zvonit v bytových domech, jinde stačí zajít za manželkou či manželem. Pokud se chce někdo ucházet o místo v zastupitelstvu jako nezávislý kandidát, musí si sehnat potřebný počet podpisů. Zatímco ve městech jich je potřeba stovky či tisíce, v některých menších obcích to jde vyřešit i u rodinné večeře. Víc už za chvíli.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Kapela Kryšťof dodala trošku tempa sobotnímu dobrému ránu na Českém rozhlase Vysočina. 8 minut nás dělí od 6:30. Nezávislí kandidáti nebo jejich sdružení mají před nadcházejícími komunálními volbami napilno. Před odevzdáním kandidátních listin totiž musí nashromáždit potřebný počet podpisů. Jenže zatímco ve městech jich jsou potřeba stovky či tisíce, na malých vesnicích stačí ke kandidatuře i jednotky autogramů.
1: Ne. Oslovil vás někdy někdo, že by potřeboval podpis na petici, proč chce kandidovat do zastupitelstva jako nezávislý kandidát?
2: Ne.
1: A kdyby takhle někdo přišel, podepsali byste mu to?
3: Asi ne.
2: Obak záleží, kdo by to byl. Asi jo.
1: Na Masarykově náměstí v Pelhřimově jsem se právě přesvědčil, že sběr podpisů na petice pro nezávislé kandidáty, kteří se chtí ucházet o místo v zastupitelstvu, asi nebude nic jednoduchého. Pokud bych se já rozhodl kandidovat tady v Pelhřimově, tak bych takových podpisů musel sehnat 600. Ne všude je to ale takhle složité. Já jsem teď vystoupil z auta v obci Běla, která leží asi 20 km od Pelhřimova. Je tady návesní rybníček, malá kaple. Žije tu asi necelých 60 obyvatel. Vypadá to, že většina je v práci široko daleko. Nevidím nikoho, kdo by mi tu mohl podepsat petici. Nicméně tady by mi stačili pouze 3 lidé, takže by se to vlastně dalo vyřešit i v kruhu rodinem. No a kdybych popojil ještě trošku dál do Vysoké Lhoty, což je vůbec nejmenší samosprávná obec v České republice, tak tam by mi stačil podpis pouze jeden. Jak a podle čeho se tedy počty podpisů nutných pro kandidaturu počítají? Já jsem se na to zeptal mluvčí krajského úřadu kraje Vysočina Jitky Svatošové.
4: Klíčem pro výpočet podpisů na peticích nejen pro nezávislé kandidáty, ale i pro sdružení nezávislých kandidátů je počet voličů v obci k 1. 1. roku, kdy se volby konají. Například u sdružení nezávislých kandidátů v obci do 500 obyvatel je třeba získat 7% podpisů z počtu voličů. Pro nezávislého kandidáta ve stejné obci jde o 5% podpisů voličů.
1: Pokud by si ale někdo myslel, že když bude kandidovat například v té zmiňované Vysoké Lhotě, stačí, když si petici podepíše sám, není to tak. Vysvětlila mi to Hana Malá z ministerstva vnitra.
5: Podepsat petici může pouze ten, kdo bude oprávněn hlasovat do daného zastupitelstva obce. Je možné podepsat i více petic, ale každou z nich pouze jednou. Nezapočítávají se také podpisy samotných kandidátů.
1: I přesto mají nezávislí kandidáti z malých obcí určitou výhodu proti těm z velkých. Řekla mi to výkonná ředitel Svazu měst a obcí Radka Vladyková.
6: Když je to obec větší, tak opravdu musíte obejít, zvonit nebo dělat různé podpisové archy po jednotlivých domácnostech, což je velice náročné. Já sama jsem to absolvovala dvakrát.
1: Letošní komunální volby připadají na 9. a 10. října. Milan Soldán, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

Léto ve městě UNESCO v Telči. Český rozhlas Vysočina. Žijeme tu s vámi.

0: vámi je Český rozhlas Vysočina, přejeme krásné sobotní ráno. Festival historického šermu anebo chlapec odložený v babyboxu. Taky o tom nás přišel informovat Karel Pěška, poslechněte si ho.
1: Je 6:30.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Řetězci Lidl unikly osobní údaje některých zákazníků internetového obchodu. Hackři se přes poskytovatele IT služeb dostali ke jménům klientů, jejich telefonním číslům a e-mailovým adresám. Hesel doručovacích adres a platebních údajů by se únik týkat neměl. Zasaženým zákazníkům Lidl odeslal varování a obrátil se na Úřad pro ochranu osobních údajů. Jubilejní 20. ročník festivalu historického šermu, hudby a tance dnes hostí Bystřicko. Program na hradní zřícení je začne v 9 hodin a nabídne vystoupení několika šermířských skupin. Návštěvníci se mohou těšit na divadelní pohádky, dobovou hudbu nebo ohňovou show. Na místě je také historické tržiště a řemeslné dílny pro děti. Do babyboxu v nemocnici v Kolíně někdo odložil chlapce. Hoch je v pořádku a dostal jméno Libor. Informoval o tom zakladatel babyboxu Ludvík Hess. První schránka pro nechtěné děti byla v Česku zprovozněná v roce 2005. Od té doby v nich zdravotníci našli 283 novorozenců. Írán popřel tvrzení amerického prezidenta Donalda Trumpa, že požádal Spojené státy o obnovení mírových jednání. Souhlasil ale s návštěvou katarského vyjednavače v Teheránu. Řekl to mluvčí iránského ministerstva zahraničí v reakci na dřívější Trumpovo vyjádření na síti Truth Social, kde napsal, že žádosti vyhověl. Zároveň ale zdůraznil, že Spojené státy Íránu jednoznačně vzkázali, že příměří skončilo. Rychlostní kanoista Martin Fuchsa vyhrál v Montrealu už na třetím letošním světovém poháru závod na trati 1 kilometr. Na ní je také olympijským vítězem a mistrem světa i Evropy. V Havlíčkově Brodě nebo Černovicích je právě 12 stupňů, v Moravských Budějovicích 14. Dnes ráno a pak zase večer očekávejte skoro jasno nebo polojasno. Během dne přibude mraků a hlavně odpoledne bude oblačno. Teploty vystoupí na 25 až 28 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Na silnicích Vysočiny se zatím jezdí bez větších dopravních komplikací, nehody nehlásí ani dálnice D1. Šťastnou cestu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Mají vaše děti nebo vnoučata na letních táborech tekoucí vodu a připravují kuchaři jídlo ve vhodných podmínkách? To v těchto dnech kontrolují inspektoři z krajské hygienické stanice. My jsme na jedné z kontrol byli a uslyšíte o tom za moment. Krásné sobotní ráno a plynulý průběh letního víkendu přeje za celý Český rozhlas Vysočina Ivana Víznerová. Přichází skupina Jelen a Míša Tučná.

strništi, jak nůž do zad tlačí. Děkuju, to stačí, vzbudili mě právě včas.

0: 10 minut už uplynulo od 6:30, krásné sobotní ráno, sluníčko prohřívá vzduch, za chvíli budou pryč ranní chladné teploty. Kam až dnes a v dalších dnech teploty vyšplhají, řekne krátce po 6:45 meteorolog. Teď s námi pojďte na tábor. Krajští hygienici dohlíží o letních prázdninách na dětské tábory. Na Jižní Moravě jich mají nahlášených 138. Část organizátorů navíc pořádá několik turnusů. Přijede na ně celkem zhruba 12 000 dětí. Hygieničky zatím zkontrolovaly zázemí, sklady potravin, kuchyně nebo třeba ošetřovny u 15% nahlášených akcí. Narazili jen na drobné prohřešky.
1: Máte správně odděleno maso od zeleniny, maso je ve spodní části, zelenina nahoře, správně.
2: Hygienička Lucie Lejchmanová právě prochází jednu po druhé police v lednicích ve skladovacím zázemí kuchyně tábořiště nedaleko brněnských Kníniček.
1: Tady máte správně štítek zachovaný. Tomu spotřeby jsou v pořádku. Párky míváte na večeři?
3: Párky na snídaní nebo k čočce.
1: A tady máte nachystáno maso?
3: Ano, tam je od rána nachystané maso už na oběd. Předpřipravené.
2: Odpovídá pořadatel Martin Gabriel. Venkovní částí přecházíme k hygienickému zázemí. To tentokrát inspektorky obzvlášť zajímá kvůli šíření žloutenky typu A.
1: Kontrolujeme správné a pravidelné mytí rukou, zda děti mají dispozici tekuté mýdlo, utěrky, zda mají dispozici teplou tekoucí vodu. Předáváme informační letáky. Nejdůležitější je před jídlem si umýt ruce mýdlem a teplou vodou. Po toaletě samozřejmě také musí být umytý ruce.
2: Tady při kontrole objevili inspektorky jen drobné nedostatky, popisuje hlavní pořadatel Martin Gabriel.
3: Máme tam nějaké poznatky, které musíme změnit drobně. Jak máme mít potraviny uložené, případně kde jaký máme mít plochy na zpracování masa a zeleniny. Máme zdravotnici, která nám jezdí každý rok na školení, který pořádá hygienická stanice, takže máme relativně dobrý přehled o tom, co musíme splňovat a co může zůstat stejné.
2: Některé prohřešky jsou na táborech podle Lucie Lejchmanové podobné.
1: Typicky jde o to, že jsou nezakryté hotové pokrmy, ke kterým se pak mohou snadno dostat hlodavci. Dále se setkáváme i s tím, že pečivo je skladováno v pytlích, které jsou na odpadky, což je nevhodný materiál pro styk s potravinami. Setkáváme se i s tím, že je špatně uspořádaná lednice, syrové maso není odděleně od ostatních potravin.
2: Hygienici můžou za pochybení udělit pokutu. V závažných případech se může vyšplhat až ke 100 tisícům korun. Hana Novotná, Český rozhlas.
4: Léto na Vysočině s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Kapela ABBA v sobotním dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina. Teď je 1,5 minuty po 7:15.
1: Počasí.
0: Povědět nám o tom, jak je a jak bude, už je připraven meteorolog Mojmír Martan. Hezké ráno přeji.
2: Dobré ráno.
0: Kolik stupňů hlásí meteorologické stanice v kraji v tuto chvíli?
2: Tak v některých údolích je ještě teplota kolem 10-11 stupňů, ale na některých místech už vyšplhala teplota až k 16 stupňům a máme slunečné ráno.
0: Jak se to vyvine během dne, kam až teploty došplhají?
2: Teploty vyšplhají na Vysočině na 25 až 28 stupňů, takže čekáme letní den ráno a večer bude spíše skorojasno nebo polojasno. Během dne bude narůstat kupovitá oblačnost, ale beze srážek, takže odpoledne spíše oblačné počasí. Foukat by měl slabý, přes den potom mírný severozápadní až severní vítr.
0: Pojďme připomenout, kdy může meteorolog říct, že čeká letní den.
2: A tak letní den je, když teplota dosáhne 25 a více stupňů.
0: Bude to i v neděli?
2: Bude to i v neděli, protože teploty budou hodně podobné, tedy odpoledne 25 až 28 stupňů, ráno 14 až 11, v údolích lokálně až 9 stupňů, noc bude s malou oblačností, malá oblačnost bude ještě i ráno a dopoledne v průběhu dne potom bude oblačnosti přibývat. Později odpoledne se mohou na východě kraje výjimečně vyskytovat krátké přehánky. Později večera v noci pak čekáme ubývání oblačnosti a převažující skoro jasno. Zítra se rozfouká trošku více severozápadní vítr, který bude večer zvolna slábnout.
0: Letní dny i z pohledu meteorologů nás čekají teď v sobotu a v neděli, tak si užijte krásný slunečný víkend. Pojďme se podívat ještě do dalších dnů. Horký charakter počasí zůstane i v pondělí a v dalších dnech?
2: Ano, bude k nám stále proudit teplý vzduch, takže čekám, že ty odpolední teploty budou mezi 26 a 30 stupní. Noc bude v rozmezí od 16 do 11 stupňů. No a měla by být malá oblačnost, pouze v průběhu dne se bude tvořit kupovitá oblačnost, z níž v úterý se mohou na některých místech vytvářet přehánky, výjimečně i bouřka.
0: Horké dny jen s velmi malou možností na vytváření srážek nás čekají, předpověděl to Mojmír Martan. Děkujeme moc a přejeme hezkou sobotu, naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou, hezký den.
0: No a na Českém rozhlase Vysočina pro vás máme připravené české písničky, třeba v podání Evy Farné nebo Heleny Vondráčkové a taky vtip Jardy Hypochondra. Tak hezké sobotní ráno.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvost, zámek Týnec u Klatov.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od

0: Fajdo, řekni fór.
1: Tak tenhle ten je ze života, jo. To mi vykládal kamarád, co se mu stalo. Přišel takhle z hospůdky domů, neměl navařeno a tak chtěl jako před manželkou zamachrovat, takže si udělá večeři. Vyndal špagety, dal je do kastrolu, no a šel se dívat na televizi. Za chvíli se vrátil do kuchyně, no a vidí špagety pořád tvrdý, no tak zase se šel dívat na televizi. Po hodině se vrátil, špagety pořád tvrdý, pak se vrátil po dvou hodinách, špagety tvrdý, pak přišla manželka a říká, ty seš úplně blázen, ty tady vaříš špejle.
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

0: Radio Servis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Je 7 hodin.
0: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Nezávislí kandidáti z Vysoké Lhoty potřebují sehnat pro nasazení do voleb jen jeden podpis. Na náměstí v Telči parkují desítky historických automobilů. Jihlavští fotbalisté odehrají přípravný zápas s Novoměstskou Vrchovinou. Bude slunečno, během dne přibude mraků, teploty až 28 stupňů. Vysíláme zprávy, dobré sobotní ráno přeje Karol Pěška. Podpisy pro nasazení do říjnových komunálních voleb teď shánějí nezávislí kandidáti. Počet podporovatelů závisí na množství voličů v dané obci. Například nezávislým kandidátům ucházejícím se o zastupitelský mandát v nejmenší samosprávné obci Česka ve Vysoké Lhotě na Pelhřimovsku bude stačit sehnat na petici jen jeden podpis. Politik si ale nemůže petici podepsat sám, upozorňuje Hana Malá z Ministerstva vnitra.
2: Podepsat petici může pouze ten, kdo bude oprávněn hlasovat do daného zastupitelstva obce. Je možné podepsat i více petic, ale každou z nich pouze jednou. Nezapočítávají se také podpisy samotných kandidátů.
1: Tradiční setkání veteránů nazvané Mezi dvěma branami dnes začíná v Telči. Od 10 hodin budou na náměstí Zachariáše z Hradce k vidění desítky vozů vyrobených do roku 1939. Potom je na programu soutěžní jízda a výjížďka. Dnes večer a zítra dopoledne bude setkání pokračovat v Telčském muzeu techniky. Hasiči ve Zlíně snížili stupeň požárního poplachu ze 3. na 2. Českému rozhlasu to řekl jejich mluvčí Pavel Řezníček. Z hašení výškové budovy v Baťově areálu už také odvolali vrtulník. Na místě zůstává menší počet jednotek než v předchozích dnech.
3: Vzhledem k uklidnění této situace byla zároveň ukončena i činnost štábu velitele zásahu a velení si převzal na místě územní řídící důstojník. Na místě zůstává 13 jednotek, budou pokračovat v prolévání ohnisek a ochlazování stavebních konstrukcí až vlastně do rána.
1: Podle mluvčího Řezníčka se budou hasiči na místě střídat nejméně do pondělí. Policisté událost prověřují jako obecné ohrožení z nedbalosti. Počet obětí ničivého venezuelského zemětřesení z konce června přesáhl 4100. Zraněných je více než 16 000. S novými informacemi přišel předseda venezuelského parlamentu Jorge Rodriguez na síti Telegram. Počet pohřešovaných se podle odhadů pohybuje mezi 10 a 50 tisíci. Přesná čísla nejsou známá. V zasažených oblastech stále pátrají záchranáři. Šance, že ještě najdou někoho živého, je ale minimální.
0: Mistrovství světa ve fotbale.
1: Fotbalisté Španělska porazili Belgii 2-1 a po Francii se stali druhým semifinalistou mistrovství světa. Dnes od 23 hodin si o postup mezi nejlepší čtyři zahraje Anglie proti Norsku. Jihlavští fotbalisté budou hrát přípravný duel s regionálním soupeřem. Od středy je FC Vysočina na soustředění v biatlonovém areálu v Novém Městě na Moravě a k tréninkům využívá trávník v přilehlé Nové Vsi. Právě tam dnes odehraje zápas proti Novoměstské Vrchovině. Utkání začne v 11 hodin.
0: Počasí.
1: V Havlíčkově Brodě nebo Černovicích je právě 12 stupňů, v Moravských Budějovicích 14. Dnes ráno a pak zase večer očekávejte skoro jasno nebo polojasno. Během dne přibude mraků a hlavně odpoledne bude oblačno. Teploty vystoupí na 25 až 28 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Pavlíčkově Brodě počítejte s omezením na hlavním tahu číslo 38 v ulici Jihlavská. Jezdí se tam pouze jedním pruhem k Ivadlově. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Krásné ráno, máme sobotu 11. července a svátek slaví Olgy a Helgy, tak přejeme skvělý sváteční den. Další výročí si připomeneme za malou chvíli, uslyšíte o Karlu IV. Nebo o železné oponě, podrobnosti dodáme. Ale taky budeme do sobotního rána hrát, začínají Václav Neckář a po něm Richard Miller. Tak hezké ráno a nerušený poslech.
0: Dobré ráno s Ivanou Víznerovou.

si za nej rekol by nič. Jo, karton na bolek a taký porcelán. Som modrý, mám si.

0: traje. Sí.
1: Dobré sobotní ráno. Víc než 1500 žen a dívek jménem Olga žije v kraji Vysočina a k ním ještě 11 nositelek jména Helga. Všechny slaví svátek, tak posíláme virtuální kytičku a o písničku tu se můžete postarat vy mezi 12. a 13. hodinou na Českém rozhlase Vysočina v písničkách pro Vysočinu. Jaká další výročí jsou spojena s dnešním dnem?
2: Zvítězila pravda a láska.
3: Yes, we can.
4: Sobota, 11. července, svátek slaví dámy nosící jména Olga a Helga. Obě jsou severského původu a znamenají svatá. Tady je Petr Jungmann, pěkný den. V roce 1346 se v Renzu na levém břehu Rýna konal památný sjezd kurfiřtů. Na něm byl před 680 lety otec vlasti Karel IV. Zvolen římským králem. Winston Churchill už rok po válce předpověděl vznik železné opony. Dal jí i jméno. Jeho slova došla naplnění před 75 lety v roce 1951, kdy Národní shromáždění přijalo zákon o ochraně státních hranic. Vznikla ozbrojená pohraniční stráž s právem použít zbraň.
5: Byli povolávaný predovšetkým uvědomělí robotníci a družstevní roli.
4: Československá hranice o délce skoro 3 500 kilometrů se stala neprodyšnou pevností. A to zejména na západoněmeckém a rakouském pomezí.
5: Při organizování ochrany štátních hranic a výchove pohraničníků se využívaly sovětské zkušenosti.
4: Jeden z mála kostelů vybudovaných v dobách totality byl otevřen v roce 1971, to je 55 let. V Senetářově v okrese Blansko byl ten den otevřen architektonicky unikátní kostel svatého Josefa ve tvaru lodi. První bohoslužby se zúčastnilo asi 15 000 věřících z celé země. Vesmírná loď společnosti Virgin Galactic se zakladatelem firmy Richardem Bransonem na palubě před 5 lety úspěšně absolvovala první zkušební let s posádkou na hranici vesmíru.
6: Welcome to space.
7: To the next generation of dreamers.
4: Před 170 lety zemřel v Plzni dramatik, spisovatel, režisér a herec Josef Kajetán Till. Já přeju hezkou sobotu.
1: Za chvíli předpověď počasí, teď nám Bonnie M. zaspívají, že je to skvělé, že jsou prázdniny.
8: Léto na Vysočině s Českým rozhlasem Vysočina.

0: 7 hodin a 19 minut posloucháte sobotní dobré ráno Českého rozhlasu Vysočina.
1: Počasí.
0: A teploty v našem kraji se ze svých ranních minim už odrazily a stoupají. Bystřice nad Pernštejnem, Černovice nebo Havlíčkův Brod hlásí 14 stupňů. Velké Meziříčí, Žďár nad Sázavou nebo Moravské Budějovice mají 16 a Telč, Košetice a Náměšť nad Oslavou už hlásí 17 stupňů. Ráno a večer bude skoro jasno nebo polojasno. Během dne bude narůstat kupovitá oblačnost, takže odpoledne čekáme více mraků, bude oblačno. Nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů Celsia a slabý přes den mírný severozápadní až severní vítr. To je výhled na sobotu 11. července. Ani moderní zázemí se simulátory nepřitáhlo dost zájemců o studium. Třebíčská zdravotnická škola musí už několik let v řadě vyhlašovat druhé kolo přijímaček. Na oboru pro praktické sestry chce snížit kapacitu. Hejtmanství na Vysočině chce ale zdravotnické obory spíš navyšovat. Podrobnosti nabídneme za malou chvíli.
1: Stopy, fakta, tajemství. Objevujte s námi dramatické osudy a tajemné příběhy každý víkendový podvečer.
2: V sobotu poznáte Mohameda Helmiho, arabského muslima uctívaného v Izraeli. Desítky židů mu vděčí za život. V době, kdy jim hrozila záhuba, potlačil strach a začal žít na hraně života a smrti. Věděl, že může skončit na popravišti. Přesto měl jediný cíl, aby jeho přátelé přežili.
1: Poslouchejte dnes po 17. hodině. Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Pět a půl minuty nás dělí od 7:30. Posloucháte sobotní dobré ráno Českého rozhlasu Vysočina. Kraj Vysočina chce navyšovat počty studentů na zdravotnických oborech. Připravuje se tak na další stárnutí populace a nutnost zajištění péče. Na většině středních škol je o obory zájem i mezi deváťáky. V Třebíči už ale pravidelně vyhlašují i druhá kola přijímacího řízení a neúspěšně. Zejména obor praktická sestra se totiž nedaří zaplnit a spíše tam zvažují snížení kapacity.
1: Tak, tady máme nasimulovaný teda i tu figurínu, říkáme jí Libuška. Takže ta simuluje normálně srdeční zástavu, učitelka si to tady přes tablet nastaví.
2: Provází mě ředitelka střední zdravotnické a veterinární školy v Třebíči Lenka Francová po moderním pracovišti, kde lze nasimulovat nejrůznější situace vyžadující zdravotní péči. I přes tuto nabídku eviduje u oboru praktická sestra dlouhodobě nízký zájem uchazečů.
1: Je vidět, že není hned v tom prvním kole poptávka po tomhle oboru, aby jsme obě dvě třídy naplnili.
2: I po druhém kole ale zůstalo na oboru s kapacitou 60 míst, 26 volných. Lenka Francová ale třetí kolo přijímaček už neplánuje. Třídy podle ní doplní jiní žáci.
1: Žádosti o přestup a už máme i žádosti o opakování ročníku, takže i ty tam budou. Nebude to 26 lidí, ale už víme, že ještě další místa využijeme z ty volné kapacity tady pro tyhle ty účely.
2: Pro další školní rok by ale vedení střední školy rádo kapacitu oboru praktická sestra snížilo.
1: Určitě budeme uvažovat tím směrem, že bude jedna třída prakticky sestry, jedna třída zdravotnické liceum a chystáme se rozšířit naši nabídku na vyšší odborné škole o dentální hygienu.
2: Podle náměstka hejtmana z hnutí ANO Pavla Řehoře je ale omezení oborů ze dvou tříd na jednu zatím nepravděpodobné, už proto, že se kraj chystá do třebíčské školy investovat.
3: Myslím si, že ne. Nás Třebíči čeká, doufám, že co nejdříve, vlastně obrovská investice na Zdravce. Chceme opravdu pro ty lidi, aby to bylo atraktivní, tahle škola, tenhle ten obor a tahle oblast.
2: Potřebu rozšíření kapacit vyšších odborných škol ale Pavel Řehoř uznává a kraj o nich jedná. Podle Lenky Francové jsou právě místa na navazujícím vzdělávání ještě důležitější než na středních školách.
1: Za střední školou to vzdělání není dostačující. Oni prostě musí jít buď to na vyšší odbornou školu, anebo na bakalářský, případně magisterský obory, protože je to prostě pak už i finančně úplně někde jinde. Nejen finančně, ale hlavně kompetenčně.
2: Kraj i vedení školy dále vidí potřebu ve spolupráci s nemocnicemi, aby se studenti dostali co nejvíce do praxe. Část vystudovaných zdravotníků totiž odchází do úplně jiných oborů. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Třebíčsku. Český rozhlas Vysočina, rádi.

0: Krásné sobotní ráno přeje Český rozhlas Vysočina. S přehledem aktuálního dění kolem nás je ve studiu připraven Karel Pěška.
1: Je 7:30.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Policisté vyrážejí na kontroly alkoholu u vodáků. Při splouvání řek vůdce malého plavidla na vybraných úsecích řek ze zákona nesmí překročit limit 0,5 promile alkoholu v krvi. To platí i pro kajakáře, kormidelníky na kánoích a raftech a pro lidi na pedalboardech. Ke svým klientům budou zaměstnanci velkomeziříčských sociálních služeb jezdit novým vozem. Převzali si hybridní SUV automobil. Jejich flotila je teď už téměř celá tvořená elektromobily nebo vozy na hybridní pohon. 140 milionů korun už podle šéfa SPD Tomia Okamury Česko poslalo na americké vojenské vybavení pro Ukrajinu. Zapojení do iniciativy, pomocí které evropské země a Kanada financují zbraně pro Kyjev, SPD odmítala. Okamura proto o rozhodnutí jednal s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO. Setkání se zúčastnili také další členové koalice, o koaliční radu podle nich ale nešlo. Po nehodě letadla společnosti Ryanair v Řecku je zraněný jeden cestující. Krátce po vzletu ze Soluně se uvolnilo jedno okénko a nejblíže sedícímu pasažérovi v něm uvízla hlava. Posádka ho vyprostila a spolu s dalšími cestujícími přemístila do jiné části letadla. Stroj mířil do německého Memmingenu, po nehodě ale několik minut kroužil nad letištěm v Soluni, kde pak bezpečně přistál. Zraněného cestujícího záchranáři převezli do nemocnice. Fotbalisté Španělska zdolali Belgii 2-1 a na mistrovství světa postoupili do semifinále. V něm se utkají v úterý s Francií. Čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel doběhla třetí na mítinku Diamantové ligy v Monaku. Vyhrála olympijská šampionka Paulinová z Dominikánské republiky před Američankou Butlerovou. V Počátkách je právě 13 stupňů, v Telči nebo Náměšti nad Oslavou 17. Dnes ráno a pak zase večer očekávejte skoro jasno nebo polojasno. Během dne přibude mraků a hlavně odpoledne bude oblačno. Teploty vystoupí na 25 až 28 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Na dálnici D1 projíždějte opatrně úsekem na 130. kilometru ve směru na Brno. Je tam sražená srna na vozovce. Šťastně dojeďte.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Přetrhnou prádelní šňůry, kytarové struny i kravaty. O českých rekordmanech v trhání bude za chvíli mluvit Miroslav Marek. Krásné ráno a nerušený poslech přeje v sobotu 11. července Ivana Víznerová, zvu do našeho vysílání Věru Špenarovou a ještě před ní Jaromíra Nohavicu. Tak dobrý poslech.

0: Věra Špinárová a její Grand Hotel u Tří strun v sobotním Dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina. Máme 9 minut po půl osmé. A Miroslav Marek, expert na všechna nejsi pro dnešní díl pořadu Region rekordů a kuriozit, vybral téma trhačů. Můžete obdivovat jejich výkony.
1: Region rekordů a kuriozit.
2: Trhači. Možná jste někdy potřebovali přetrhnout kus provázku Vejpůl, protože se vám kvůli takové prkotině prostě nechtělo zase vracet domů do baráku a zouvat se a co já vím, hledat nůžky. Máte-li takovou zkušenost, pak mi dáte za pravdu, že to nejde úplně snadno, zvlášť holýma rukama. A teď si vemte, že jsou borci, kteří takto přervou třeba i prádelní šňůru. Doslova legendou v přetrhnutí čehokoliv byl silák Stanislav Nedorost. Trhal všechno, od kravat až po ocelová lanka. Před 23 lety komisaři agentury Dobrý den z Pelřimova například zaevidovali jeho počin, při kterém se do České knihy rekordů zapsal v disciplíně trhání sady kytarových strun na čas. Stanislav Nedorost tenkrát dokázal za 1 minutu a 16 vteřin přetrhnout sadu 5 kytarových strun. Proč 5 strun? No protože každou jiným prstem téže ruky a těch prstů to má jenom 5. On si totiž tu strunu vždycky omotal kolem jednoho prstu, postupně od malíku po palec a druhou rukou učinil tak mohutné škubnutí, že ocelovou strunu přerval. Ale zpátky k té prádelní šňůře. Na červnovém festivalu českých rekordů v Jihlavě dokázal silák Železný Zekon přetrhnout klasickou bavlněnou prádelní šňůru v limitu 2 minut celkem 10krát. Ty šlince na jeho ruce bych vám nepřál vidět. I vy buďte nej a dejte nám o tom vědět. Z Pelřimovského muzea rekordů vám dobrý den přeje Miroslav Marek.
0: A za chvíli pohled na teploměry sobotního dne. Jak moc horko bude 11. července?
3: Léto na Vysočině s Českým rozhlasem Vysočina.

0: slabý, přes den mírný, severozápadní až severní. Počasí dalších dnů proberu s meteorologem přesně za hodinu v našem vysílání. A k čemu jsou dobré masáže? Na to se zeptáme našich malých makoviček už za pár minut.
1: Každé dopoledne zpovídáme zajímavé hosty.
2: Malé děti, když mají žízeň, tak si dost často řeknou, není v tom problém. Senioři většinou ztrácí pocit žízně. To neznamená ale, že ztrácí potřebu vody. Oni tu vodu potřebují, ale prostě to nevnímají. Navíc mají spoustu léků, různých chronických onemocnění a neméně důležitá je i taková zhoršená soudnost, vlastně zhodnocení té situace, která je do nějakého problému může dovést.
1: Pokud vám něco uteklo, nevadí. To nejlepší z hostů Dobrého dopoledne si poslechněte v sobotu po 11. hodině.
3: Manželský pár je, když hledají cestu jak dál a nemůžou třeba nějakého důvodu rozklíčovat, kde ten problém je, ten kluk jim to okamžitě ukáže, ale okamžitě. A zase záleží na tom, jak to potom uchopí dál samozřejmě.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Krásné sobotní ráno přeje Český rozhlas Vysočina. Umíte si užít masáž a dokážete se dokonce někoho správně dotýkat? Téma probrala i naše kolegyně Irena Šarounová ve školce s dětmi.
1: Makovičky.
2: Kdo je to masér?
3: Masázuje.
4: Nějakýho člověka, kterýho bolí záda.
5: Že na něj koša a je to příjemný.
6: Moje mamka občas masíruje nějaký lidi a třeba je bolí záda nebo něco. Má takový válečky a masíruje.
7: Třeba pláca na záda. To my někdy taťkovi děláme.
8: Takhle vezme ty ruce a pak to dělá takhle. A moje babička mi to dělala, tu masáž.
2: Masírují se jenom záda?
5: Rameno.
7: Mě bolelo bříško, ale to nepotřeboval namasírovat.
8: A ještě pak může vymasírovat nohy, protože oni je třeba bolí, jo, když chodí. Jo.
0: Tak se neobávejte, podle našich malých expertů ze školky je masáž úplně bezpečná záležitost.
1: Makovičky.
0: Ve zprávách za 5 minut Karel Pěška vedle dalších informací pozve na závody hasičů a taky k prohlídce podlibnických kostelů. Do 8 hodiny nás ještě doprovodí Petr Rezek a jeho písnička Nejkrásnější dešť. Dnes si o dešti můžeme nechat jen zpívat. Celá sobota se podle předpovědi meteorologů obejde bez srážek a šance na neděli jsou jen minimální.
1: Léto na Vysočině s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Marek Eben uvádí slavnostní zakončení Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary 2026. ČT2. Jeden za všechny, všichni za jednoho. Pro Francii a pro královnu se budou být Tři mušketýři ve slavné filmové adaptaci proslulého románu. A ČT Art uvádí lirickou hudební pohádku Antonína Dvořáka na libreto Jaroslava Kvapila, Rusalka ze skaly. Sobotní večer s Českou televizí.
1: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Je 8 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: V centru Jihlavy pokračují extrémní závody hasičů. Na Havlíčkobrodsku začínají dny pro podlipnické kostely. Řetězec Lidl řeší únik citlivých údajů zákazníků svého e-shopu. Bude slunečno, během dne přibude mraku, teploty až 28 stupňů. Vysíláme zprávy, dobré sobotní ráno přeje Karol Pěška. Posledním dnem dnes v Jihlavě pokračuje extrémní závod hasičů Firefighter Challenge. Na sportovišti v horní části Masarykova náměstí měří účastníci síly ve zdolávání specifických překážek a silových úkolech. Na startu jsou soutěžící z 8 zemí. Nechybí mezi nimi vysočinská závodnice, mistryně Evropy Nicole Cempírková.
3: No, jelikož mám doma dvě dětka a chodím jakoby do práce, takže ta příprava u mě trošku vázne.
4: Přiznává závodnice Nicole Cempírková ze Spratky na Žďársku během přípravy na souboj se svými protivnicemi.
3: Těším se na ten rozběh, jsem zvědavá, co mi to dá, jestli se někam posunu, jestli budeme stejně, nebo jestli ona okolik bude rychlejší.
4: Na závody se přihlásilo 150 závodníků, nakonec jich dorazilo jen asi 137. Pokračuje pořadatel soutěže William Klein.
5: V tuhle chvíli je to z těch 7 ročníků asi nejvíc závodníků na trati.
4: Soutěž na Jihlavském náměstí potrvá až do sobotního podvečera. Adéla Boháčová, Český rozhlas.
2: Tři gotické památky ze 14. století dnes můžou navštívit lidé na Havlíčkobrodsku. Začínají tam tradiční dny podlipnických kostelů. Ve 14 hodin vyrazí poutníci z Křepin ke kostelu v Loukově, kde program pokračuje v 18 hodin benefičním koncertem. Zítra se v Loukově uskuteční poutní mše, komentované prohlídky a odpolední beseda.
6: Tradiční festival se týká tří staveb v Dolním městě, Loukově a Řečici na Havlíčkobrodsku. Dnešní večerní koncert v Loukově nabídne vystoupení souboru Corde et Animo a Quadrifolium. Nedělní program, kromě komentovaných prohlídek všech tří míst, přinese také odpolední přednášku v obecním domě v Dolním městě. Ta se zaměří na osudy tamní rodiny Novákových, poznamenané kolektivizací venkova. Terezie Málková, Český rozhlas.
2: Obchodnímu řetězci Lidl unikly některé osobní údaje zákazníků jeho internetového obchodu. Šlo třeba o jména a příjmení, telefonní čísla, e-mailové adresy nebo data narození. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí Lidlu Iveta Barabášová. O incidentu informoval řetězec své zákazníky přes mail. Varuje je hlavně před možnými pokusy o zneužití identity nebo phishingovými útoky. Hesel, doručovacích adres nebo platebních údajů se únik podle Lidlu netýká. Na Bahamách krátce před přistáním spadlo menší letadlo značky Cessna. Policisté potvrdili smrt pilota a dalších nejméně 9 lidí na palubě. Jejich státní příslušnost nezveřejnili, příčiny havárie zatím vyšetřují. Stroj vlastní společnost Flamingo Air, které ministerstvo dopravy nařídilo dočasně odstavit všechna letadla. Důvodem je nejen tato nehoda. Ve stejný den na palubě jiného jejího stroje vypukl požár.
1: Mistrovství světa ve fotbale.
2: Fotbalisté Belgie prohráli 1-2 se Španělskem a na mistrovství světa končí ve čtvrtfinále. Lépe do utkání vstoupil pyrenejský soupeř, který šel do vedení po půl hodině hry. Belgičanům se povedlo ještě do poločasu vyrovnat, ale 3 minuty před koncem základní hrací doby dali Španělé vítězný gól. Za porážku mohly také nešťastné schody náhod, myslí si francouzský trenér Belgie Rudy Garcia.
7: Při rozcvičce před zápasem se nám zranil kapitán. V průběhu utkání jsem musel stáhnout ze hry zraněného golmana brankářskou jedničku. A ani střídání Kevina De Bruyneho nebylo tak brzy v plánu.
8: Kevin De Bruyne, alors que c'était pas prévu avant la fin du match.
2: V semifinále Španělé vyzvou Francii. Dnes večer si o postup mezi nejlepší 4 zahraje Anglie proti Norsku. Utkání začne ve 23 hodin.
1: Počasí.
2: V počátkách je právě 13 stupňů v Telči nebo náměstí nad Oslavou 17. Dnes ráno a pak zase večer očekávejte skoro jasno nebo polojasno. Během dne přibude mraků a hlavně odpoledne bude oblačno. Teploty vystoupají na 25 až 28 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: S novými uzavírkami musí počínaje dneškem počítat řidiči v Jihlavě. Týká se to ulic Purkyňova, Helenínská, Na Samotě a U Břízek. Důvodem uzavírek je pokládání optických kabelů. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Český rozhlas Vysočina přeje všem posluchačům nádherné ráno. Máme sobotu 11. července a připraveny jsou pro vás krásné písničky v podání Ilony Čákové, Beach Boys nebo Hany Hegerové s Petrem Habkou. No a taky se společně můžeme popřemýšlet. Už jste někdy nad něčím vyzráli? Nad tím se zamyslí Jan Flaška v dnešním rozhlasovém sloupku. Tak příjemný poslech.
1: Dobré ráno s Ivanou Víznerovou.

do očí a najde sílu říct, odcházím lásko navždycky. Tornero, vrátím se, píšeš mi.

0: Tohle byly Beach Boys v sobotním dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina. Máme 8 hodin a 11 a půl minuty. Za chvíli slíbená písnička Hany Hegerové a Petra Habky Levandulová, budou to taky mandraže nebo nedvědi, máme se na co těšit. Teď ale pojďme k mluvenému slovu. Přemýšlíte rádi, jakou máte nad, jak nad něčím vyzrát? Teď to můžeme probrat společně s Janem Flaškou.
1: Rozhlasový sloupek.
2: Málo co dokáže v člověku probudit takový pocit vítězství, jako když se mu podaří nad něčím vyzrát. V době, kdy svět ještě dával smysl, to byl souboj mozků, kdo z koho. Dnešní svět je ale příliš složitý na to, abychom ztráceli čas snahou ho pochopit. Ovšem snažíme se nad ním vyzrát i tak. Například, když v ovladači k televizi docházejí baterie, tiskneme tlačítka vší silou, abychom z ovladače ještě vymáčkli poslední zbytky energie. Je to sice čirý nesmysl, ovladač není zubní pasta, ale občas se zdá, že to funguje. Taky používáme nejmodernější technologie k tomu, abychom se vzepřeli technologické lobby. Například si na internetu pod receptem na bábovku jednou provždy můžeme ujasnit, že zeměkoule je placatá. Nám nikdo nic nenakecá. Jeden můj známý si zase z odpadu ve spruchovém koutě vyndal sítko, protože se mu v něm zachytávaly vlasy. Nenechal si vysvětlit, že tím problém nezanikl, pouze se přesunul o metr hlouběji do temnot. Odpad odtéká, problém vyřešen. Průměrný homo sapiens zkrátka svět kolem sebe ovládá kouzelnou kombinací ignorance a arogance. Sice netušíme, jak to funguje, ale to nám nebrání v tom, abychom nad tím nějak nevyzráli. Bolí nás záda z věčného sezení? Nevadí, lupneme tam brufen. Nejsou peníze ve státním rozpočtu? Nevadí, půjčíme si z budoucnosti. Dochází voda a pole jsou na prach? Nevadí, postavíme na nich sklady na balenou vodu z hloubkových vrtů. Zkrátka žijeme v éře, kdy nás od totální katastrofy dělí jen to, že přes ní občas přelepíme pásku. Až jednou definitivně narazíme do zdi, řekneme si, že jsme to sice podělali, za to se nám nad tím až do poslední vteřiny dařilo vítězoslavně vyzrávat.

0: Teď jsme se na chvíli romanticky zasnili v sobotním dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina. Pojďme zpět do reality, jak je a jak bude.
1: Počasí.
0: Teploty v našem kraji letí nahoru. Třebíč hlásí 17 stupňů, Žďár nad Sázavou 18. V Kostelní Myslové u Telči je skoro jasno a 19 stupňů. 19 hlásí taky Počátky nebo Náměšť nad Oslavou. 20 stupňů je ve Velké Meziříči a Bystřici nad Pernštejnem a Moravské Budějovice hlásí už 21 stupňů. Ještě teď ráno a potom opět večer bude skoro jasno nebo polojasno. Během dne se přidá letní kupovitá oblačnost, takže odpoledne čekáme oblačno. Nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů a vítr jen slabý přes den mírný severních směrů. To je výhled na dnešní den, tak si ho krásně užijte. Někde musí zvonit v bytových domech, jinde stačí zajít za manželkou či manželem. Pokud se chce někdo ucházet o místo v zastupitelstvu jako nezávislý kandidát, musí si sehnat potřebný počet podpisů. Zatímco ve městech jich je potřeba stovky či tisíce, v některých menších obcích to jde vyřešit i u rodinné večeře. Víc si povíme za chvíli.
1: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Posloucháte sobotní dobré ráno Českého rozhlasu Vysočina na 8:30. Pro vás chystáme přehled podstatného dění kolem nás. Na 8:45 potom velkou předpověď počasí s meteorologem. Teď je tu regionální téma. Nezávislí kandidáti nebo jejich sdružení mají před nadcházejícími komunálními volbami napilno. Před odevzdáním kandidátských listin totiž musí nashromáždit potřebný počet podpisů. Jenže zatímco ve městech jich jsou potřeba stovky či tisíce, na malých vesnicích stačí ke kandidatuře i jednotky autogramů.
1: Ne. Oslovil vás někdy někdo, že by potřeboval podpis na petici, proč je chce kandidovat do zastupitelstva jako nezávislý kandidát?
2: Ne.
1: A kdyby takhle někdo přišel, podepsali byste mu to?
3: Asi ne.
2: Obak záleží, kdo by to byl, ale asi jo. Já asi jo.
1: Na Masarykově náměstí v Pelhřimově jsem se právě přesvědčil, že sběr podpisů na petice pro nezávislé kandidáty, kteří se chtí ucházet o místo v zastupitelstvu, asi nebude nic jednoduchého. Pokud bych se já rozhodl kandidovat tady v Pelhřimově, tak bych takových podpisů musel sehnat 600. Ne všude je to ale takhle složité. Já jsem teď vystoupil z auta v obci Běla, která leží asi 20 km od Pelhřimova. Je tady návesní rybníček, malá kaple. Žije tu asi necelých 60 obyvatel. Vypadá to, že většina je v práci široko daleko. Nevidím nikoho, kdo by mi tu mohl podepsat petici. Nicméně tady by mi stačili pouze 3 lidé, takže by se to vlastně dalo vyřešit i v kruhu rodinem. No a kdybych popojil ještě trošku dál do Vysoké Lhoty, což je vůbec nejmenší samosprávná obec v České republice, tak tam by mi stačil podpis pouze jeden. Jak a podle čeho se tedy počty podpisů nutných pro kandidaturu počítají? Já jsem se na to zeptal mluvčí krajského úřadu kraje Vysočina Jitky Svatošové.
4: Klíčem pro výpočet podpisů na peticích nejen pro nezávislé kandidáty, ale i pro sdružení nezávislých kandidátů je počet voličů v obci k 1. 1. roku, kdy se volby konají. Například u sdružení nezávislých kandidátů v obci do 500 obyvatel je třeba získat 7% podpisů z počtu voličů. Pro nezávislého kandidáta ve stejné obci jde o 5% podpisů voličů.
1: Pokud by si ale někdo myslel, že když bude kandidovat například v té zmiňované Vysoké Lhotě, stačí, když si petici podepíše sám, není to tak. Vysvětlila mi to Hana Malá z ministerstva vnitra.
5: Podepsat petici může pouze ten, kdo bude oprávněn hlasovat do daného zastupitelstva obce. Je možné podepsat i více petic, ale každou z nich pouze jednou. Nezapočítávají se také podpisy samotných kandidátů.
1: I přesto mají nezávislí kandidáti z malých obcí určitou výhodu proti těm z velkých. Řekla mi to výkonná ředitel Svazu měst a obcí Radka Vladyková.
6: Když je to obec větší, tak opravdu musíte obejít, zvonit nebo dělat různé podpisové archy po jednotlivých domácnostech, což je velice náročné. Já sama jsem to absolvovala dvakrát.
1: Letošní komunální volby připadají na 9. a 10. října. Milan Soldán, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
8: Ještě chvíli unavíme čas, máme jen sebe.

0: Krásné sobotní ráno. Zlín, Kolín nebo Bystřice nad Pernštejnem. To jsou místa, která teď navštívíme ve zprávách s Karlem Pěškou. Jdeme na ně.
1: Je 8:30.
2: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
1: Bystřicko dnes hostí jubilejní 20. ročník festivalu historického šermu, hudby a tance. Program na hradní zřícenině začne v 9 hodin a nabídne vystoupení několika šermířských skupin. Návštěvníci se mohou těšit na divadelní pohádky, dobovou hudbu nebo ohňovou show. Na místě je také historické tržiště a řemeslné dílny pro děti. Požár výškové budovy v bývalém Baťově areálu ve Zlíně policisté prověřují jako možné obecné ohrožení z nedbalosti. Případnému viníkovi hrozí až 5 let vězení. Celková škoda ještě vyčíslená nebyla. Hořet začalo v budově číslo 34 ve čtvrtek ráno. Většina objektu se už zřítila a ve zbytku je poškozená statika. Do babyboxu v nemocnici v Kolíně někdo odložil chlapce. Hoch je v pořádku a dostal jméno Libor. Informoval o tom zakladatel babyboxu Ludvík Hess. První schránka pro nechtěné děti byla v Česku zprovozněná v roce 2005. Od té doby v nich zdravotníci našli 283 novorozenců. Ukrajinský Kyjev v noci čelil dalšímu ruskému raketovému útoku. Záchranáři hlásí 10 zraněných, včetně jednoho dítěte. Starosta metropole Vitalij Kličko na síti Telegram informoval, že úder zasáhl nebytovou budovu nebo 3-patrový kancelářský dům. Ruské raketové útoky na Kyjev jsou od června intenzivnější. Přibývá hlavně balistických střel, které jsou pro ukrajinskou protivzdušnou obranu těžko zachytitelné. Fotbalisté FC Vysočina dnes v rámci soustředění v biatlonovém areálu v Novém Městě na Moravě odehrají přípravný zápas. Na hřišti v nedaleké Nové Vsi nastoupí proti Novoměstské Vrchovině. Hrát se začne v 11 hodin. V Humpolci nebo Hubenově je teď 18 stupňů, v Bystřici nad Pernštejnem 20. Dnešek přinese skoro jasno nebo polojasno. Odpoledne bude spíše oblačno, ale k večeru se obloha znovu vyjasní. Teploty dosáhnou 25 až 28 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: V Havlíčkově Brodě na hlavním tahu číslo 38 v ulici Jihlavská musíte počítat s omezeným provozem. Jezdí se tam pouze jedním pruhem k Vadlově. Nehody nejsou hlášené. Šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Po přehledu zpráv jdeme na Českém rozhlase Vysočina dál. Proč je svatá Markéta zobrazovaná s drakem a proč při jejím svátku chodit do kostela se svící? Dozvíte se to za chvíli ve speciálním dílu pořadu Bejvávalo. Do té doby muzika, bude tu Ivon Přenosilová, ale tohle už je vyznání všech zamilovaných. Ještě že tě lásko mám a Petr Kolář.
2: Dobré ráno s Ivanou Víznerovou.

0: 9 minut už uplynulo od 8:30, posloucháte sobotní Dobré ráno Českého rozhlasu Vysočina. Na 8:45 chystáme výhled na počasí soboty, neděle a dalších dnů společně s meteorologem. Teď ale pořad bejvávalo. Svatá Markéta hodila srb do žita, to je velmi známá pranostika. O jejím životě a svátku si teď budou povídat pan táta Souček a Míra Marek.
1: Bejvávalo.
2: V pondělí je svátek svaté Markéty.
3: To je, co bejvá na obrazech a sochách v kostelích nejčastěji zobrazená s drakem.
2: Protože tak se jí podle legendy zjevil ďábel.
3: A mučili. Ji jako křesťanku. Časem ji měli lidi u nás na venkově za patronku sedláků.
2: Však se v téhle souvislosti o 13. červenci kdysi říkávalo, svatá Markita vede sedláky do pole. No a samozřejmě, že i to okřídlené svatá Markita hodila srb do žita, jakože už by měli propuknout žně.
3: Ale mezi venkovské

0: ima lidma kolovala i pověra, že v ten den by bylo dobrý dojít do kostela. Ale ne jenom tak s prázdnou.
1: A když ne s prázdnou, tak s čím pak?
0: Jest třeba vzít sebou svíci. No, těch mýval za starých časů doma každej povícero, protože tehdy se ničím jiným nesvítilo.
1: Jo, svíčky si přece každej včelař vyráběl pokud možno sám. A úly se včelama patřily tenkrát ke každej druhé chalupě.
0: No, nebo se svíčky kupovaly u svícníků, čili voskařů.
1: Dobře, ale proč by se teda mělo jako jít na svatou Markétu do kostela s tou svící?
0: No to souvisí s tím, že lidi ji mývali i za patronku těhotných, kojných a za pomocnici při neplodnosti.
1: Jo, takže k ní se ženy s takovýmhle trablem obracely ve svých modlitbách o pomoc.
0: Jo, a na její svátek pomši pak šli za panem farářem, aby jim tu svíčku, co si přinesli, posvětil.
1: Což on jistě rád udělal.
0: Protože se tenkrát v Čechách věřilo, že světlo ze svíce posvěcené na svatou Markitu krom jinýho i ulehčí porod. A rok má přece 12 měsíců, ale požehnaný stav trvá měsíců jenom 9. Takže s tou svíci do kostela chodili i ty, který zatím ještě nic.
1: Prostě jako pro jistotu, že jo? Co kdyby během roku?
0: No, že ti bylo...
1: Jako pro jistotu, že jo? Co kdyby během roku?
0: No, že ti bylo dobrý mít takovou svíčku doma. Jenže to víš, že se tím pádem hned dostali do řečí. Představte si, ona ta Anka od součku je asi v jiným stavu. Dávala si světit svíčku.
1: A už to po vsi jelo jako bleskem. Ty drby, zkrátka, co si budem povídat. Nic se nezměnilo.
2: Bejvávalo. Léto na Vysočině s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Sobotní dopoledne a odpoledne.
1: Dopoledne bude kupovitá oblačnost narůstat, ale nebudou to vysoké mraky, většinou bude polojasno nebo potom až oblačno v odpoledních hodinách. Teploty v odpoledních hodinách v maximech 25 až 28 stupňů a vítr bude severní nebo severozápadní do 20 km za hodinu.
0: To je tedy výhled na sobotní den, o srážkách nemluvíte, čili nic padat nebude.
1: Dneska ne, možná ten, kdo si zapamatoval ten dnešek, tak by to mohl jako přes kopírák na pondělí aplikovat s tím, že tam budou teploty i do 30 stupňů, ale trošičku jiná bude neděle, tam přece jenom přes ten den přibude trochu více té oblačnosti a už nějaká pravděpodobnost na přeháňky tam je kolem těch poledních hodin. Ty teploty by ale měly zůstat těch 25 až 28 stupňů a ještě jeden rozdíl bude trošku více fouká do toho severozápadu.
0: Tak už víme výhled na sobotu, trochu jinou neděli a na pondělí podobné sobotě, jen o 2 stupně teplejší. Budou ty teplé dny pokračovat i během příštího týdne?
1: Ano, ještě se udrží až ty tropické třicítky a dokonce ještě k závěru týdne by se mělo malinko oteplit.
0: Tak to je výhled na nejbližší dny. Velmi málo srážek a hodně vysoké teploty. To říkal Petr Minster. Děkujeme za předpověď. Hezkou sobotu, naslyšenou.
1: Děkuji, pěkný den, naslyšenou.
0: No a už víme, jak bude. Pokud plánujete na víkend nějaký výlet po Vysočině, tak jsme vybrali pro vás několik pozvánek na zajímavé akce. Přineseme je už za chvíli.
2: Každé dopoledne zpovídáme zajímavé hosty.
3: Malé děti, když mají žízeň, tak si dost často řeknou, není v tom problém. Seniori většinou ztrácí pocit žízně. To neznamená ale, že ztrácí potřebu vody. Oni tu vodu potřebují, ale prostě to nevnímají. Navíc mají spoustu léků, různých chronických onemocnění a neméně důležitá je i taková zhoršená soudnost, vlastně zhodnocení té situace, která je do nějakého problému může dovést.
2: Pokud vám něco uteklo, nevadí. To nejlepší z hostů Dobrého dopoledne si poslechněte v sobotu po 11. hodině.
4: Manželský pár je, když hledají cestu jak dál a nemůžou třeba nějakého důvodu rozklíčovat, kde ten problém je, ten jim to okamžitě ukáže, ale okamžitě. A zase záleží na tom, jak to potom uchopí dál samozřejmě.
2: Český rozhlas Vysočina, rádio.

0: Marek Ztracený a jeho písnička Naše cesty v sobotním dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina. Irena Šrounová pro vás připravila několik pozvánek na víkend.
1: Dobrý den, nevíte, co dělat o víkendu? Mám pro vás několik tipů. Začnu pozvánkami pro motoristy. Na Pacovském propadu se dnes jede historicky první Open mistrovství České republiky ve sprint motokrosu. Nová disciplína propojuje klasický motokros s principem ploché dráhy a přivede do Pacova vybrané elitní jezdce. Klasifikace je od 13 hodin, vlastní závod pak začíná v 16.30. V Telči už včera začalo tradiční veteránské setkání s názvem Mezi dvěma branami. Sjedou se automobily vyrobené do roku 1939. Dnes od 9.30 do 10.30 se na náměstí Zachariáše z Hradce můžete pokochat vystavenými vozy a hned poté vyjedou auta na okružní jízdu po městě. V poledne potom jedou po dvou trasách z města ven na Třebíč a Třešť. Pokud dáváte před motory přednost čtyřnohé koňské síle, zajeďte do Šiklova mlýna. Dnes tam mají velký den koní a na programu jsou mimo jiné jezdecké závody, indiánská show, ohňová show nebo průvod herců, kaskadérů a zvířat. Na zřícenině hradu, která patří mezi nejkrásnější na Vysočině, se dnes a zítra koná už 22. ročník festivalu šermu, hudby a tance. Kromě šermířských soubojů, tanečních vystoupení a přehlídky historických kostýmů se můžete těšit i na práskání bičem nebo lukostřelbu. Program je opravdu bohatý. Dnes od 9.30 do 20 hodin a v neděli od 9 do 16. Kostky a železnice, to je název festivalu, který se dnes a zítra koná v kulturním domě Ostrov v Havlíčkově Brodě. A jak už název napovídá, uvidíte kolejnice a vláčky postavené ze stavebnic nejrůznějších značek. A samozřejmě se nemusíte jen dívat. Připravené jsou herní zóny, stánky se stavebnicemi a náhradními díly a také burza. Pro vlakové nadšence bude k vidění 5 modelových kolejišť. Nakonec vás pozvu na tradiční nedělní promenádní koncert na Masarykově náměstí v Pelhřimově. Od 10 hodin bude hrát dechová kapela Malá muzika. Krásný sluneční víkend vám přeje Irena Šarounová.
0: Tak už díky Českému rozhlasu Vysočina víte, kam vyrazit. 3 minuty nás dělí od 9. hodiny, s ní zprávy Karla Pěšky, po nich pravidelný sobotní pořad Mezi nebem a zemí, po 10. hobby magazína, po 11. přehled hostů dobrých dopolední uplynulých 5 dní. Ať vás sobotním dnem provází úsměv, to přeje Ivana Víznerová a těším se na slyšenou zase zítra ráno v 5.

0: je 9 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Na shánění podpisů mají nezávislí kandidáti necelý měsíc. Majitelé by neměli v létě venčit psy na přímém sluníčku, varují před tím veterináři. O titul ve Wimbledonu si proti sobě poprvé zahrají Češky. Muchová se utká s Noskovou. Čeká nás slunečno, odpoledne spíše zamračeno, teploty až 28 stupňů. Vítejte u zpráv, přináší vám je Karol Pěška. Lidé kandidující v podzimních komunálních volbách musí do 4. srpna sehnat potřebný počet podpisů podporujících jejich kandidaturu. Je to nejzazší termín pro odevzdání kandidátní listiny. Počet podpisů je v každé obci jiný. Ve městech se může jednat o stovky i tisíce autogramů, v menších sídlech často stačí 2 nebo 3. Podle čeho se to určuje, vysvětluje mluvčí krajského úřadu kraje Vysočina Jitka Svatošová.
2: Klíčem pro výpočet podpisů na peticích nejen pro nezávislé kandidáty, ale i pro sdružení nezávislých kandidátů je počet voličů v obci k 1. 1. roku, kdy se volby konají. Například u sdružení nezávislých kandidátů v obci do 500 obyvatel je třeba získat 7% podpisů z počtu voličů. Pro nezávislého kandidáta ve stejné obci jde o 5% podpisů voličů.
0: Veterináři varují majitele psů před přímým sluncem. I když už nejsou taková vedra, měli by zůstat obezřetní. Pro zvíře je ideální venkovní teplota do 20 stupňů. Přes léto by tomu lidé měli přizpůsobit čas venčení, vysvětluje jihlavská veterinářka Petra Ortová.
3: Chodit ráno a večer, nikdy nechodit přes poledne, i když hlásí třeba jenom teď těch v uvozovkách 25 stupňů, i to je pro ty pejsky. Na slunci, když jsou, tak je to hodně, takže opravdu chodit ráno, večer.
0: Česko podle šéfa SPD Tomia Okamury poslalo na americké zbraně pro Ukrajinu 140 milionů korun. Krok je podle něj nevratný a SPD to kritizuje. Okamura o zapojení Česka do iniciativy, pomocí které evropské země a Kanada financují vojenské vybavení pro Kyjev, zhruba hodinu jednal s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO. Setkali se ve sněmovně na místo zrušené koaliční rady. Podle Okamury jsou taková rozhodnutí v rozporu s programem vlády a koalice by je měla probírat dopředu. Počet obětí ničivého zemětřesení ve Venezuele z konce června přesáhl 4100, zraněných je více než 16 000. S novými informacemi přišel předseda venezuelského parlamentu Jorge Rodriguez na síti Telegram. Počet pohřešovaných se podle odhadů pohybuje mezi 10 a 50 tisíci, přesná čísla nejsou známá. V zasažených oblastech stále pátrají záchranáři. Šance, že ještě najdou někoho živého, je už ovšem minimální.
1: Mistrovství světa ve fotbale.
0: Španělští fotbalisté porazili 2-1 Belgii a na mistrovství světa postoupili do semifinále. V něm se v úterý střetnou s Francií. Dnes od 23 hodin budou o postup mezi nejlepší 4 hrát Angličané proti Norům. Tenistky Karolína Muchová a Linda Nosková dnes od 17 hodin svedou boj o titul ve Wimbledonu. O prestižní trofej si na londýnské trávě poprvé zahrají dvě Češky, které si navíc dobře rozumí. Hráli spolu 4 hru na olympijských hrách v Paříži. Kapitánka českého týmu v poháru Billie Jean Kingové, Barbora Strýcová, soudí, že přátelský vztah Češek utkání neovlivní.
4: Žádná, takhle si myslím, že nepřemýšlí, prostě na ten kurt jdou odehrát prostě ten zápas a těho obě dvě odehrát ze své strany co nejlíp a porazit tu druhou a tak by to mělo být a pak si podají ruku a je konec toho a jede se dál. Myslím si, že to hlavy mají srovnaný dost, aby to takhle bylo všechno v pořádku.
0: V mužské dvouhře Wimbledonu je Italianik Sinner jediné vítězství od obhajoby titulu. Po třísetové výhře nad Srbem Djokovicem postoupil do finále. V něm se zítra utká s Němcem Zverevem, který vyřadil Brita Ferryho.
1: Počasí.
0: V Humpolci nebo Hubenově je teď 18 stupňů, v Bystřici nad Pernštejnem 20. Dnešek přinese skoro jasno nebo polojasno. Odpoledne bude spíše oblačno, ale k večeru se obloha znovu vyjasní. Teploty dosáhnou 25 až 28 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Na Pelhřimovsku buďte opatrní na hlavní silnici číslo 34 v katastru obcí Velký Rybník a Komorovice. Kvůli pracím na vozovce je tam zavedený kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Mezi nebem a zemí.
5: Agentura pro rozvoj Broumovska možná opustí areál broumovského kláštera, jehož velkou část má dlouhodobě v pronájmu. Důvodem jsou spory s vlastníkem, tedy řádem benediktinů. Když se dospívající ministranti rozhodnou bojovat proti bezpráví podle vlastního chápání Bible, hranice mezi dobrem a pomstou se rychle stírá. Představíme polský snímek Ministranti a čeká nás i pravidelné zamyšlení. Dnes je od husitské farářky Sandry Silné. U mikrofonu je Daniela Pavlíčková. Přeji příjemné sobotní dopoledne.

0: Petra Nováka jsme teď hráli tady v magazínu Mezi nebem a zemí. V Broumově se řád benediktinů dostal do sporu s agenturou pro rozvoj Broumovska. Benediktini jsou vlastníky barokního kláštera, který je dominantou města. Agentura má v současné době jeho velkou část v pronájmu. Aktuálně ale přišla o možnost provozovat v klášteře prohlídkové okruhy a v budoucnu možná opustí areál kláštera úplně. Pro návštěvníky by se ale přístup do kláštera měnit neměl. Příspěvek pro nás připravil redaktor Václav Plecháček.
1: Dobrý den vám všem, rád vás tady vítám na prohlídce.
2: Začíná jedna z prohlídek benediktinského kláštera v Broumově. Ročně si zázemí památky prohlédne zhruba 60 tisíc lidí. Prohlídky už teď ale nezajišťuje agentura pro rozvoj Broumovska, ale benediktinská správa, která se o klášter v majetku benediktínu stará. Důvodem výpovědi smlouvy bylo podle vlastníka dlouhodobé pozdní placení nájemného. Ředitel benediktinské hospodářské správy Petr Bláha ale odmítá, že by šlo jen o dlužnou částku.
3: Jde o princip a o nastavení nějakých vztahů.
4: Štuky, které tady máme v tomto kostele, v dnešní době jsou považovány za jedné jako z nejbohatších vrcholně barokních v celé Evropě.
2: Prohlídky vedou novou trasou, aby nekolidovaly s prostorami, které má agentura stále v pronájmu.
3: Návštěvník broumovského kláštera o nic nepřichází. Prohlídka je jiná v tom, že se věnuje i problematice internovaných řeholnic v průběhu doby nesvobody a nově je možné shlédnout renesanční fresku Klanění tří králů. To nebylo dříve běžné. Cena zůstala stejná.
2: Druhá strana, tedy agentura pro rozvoj Broumovska, s výpovědí nesouhlasí. S prvotní žalobou k soudu ale neuspěla. V platnosti zůstávají ještě dvě smlouvy na pronájmy kanceláří a dalších prostor kláštera, včetně restaurace. Ředitel agentury Ondřej Kopecký v kroku benediktínů vidí snahu vytlačit celou organizaci z kláštera pryč.
5: My spor o prohlídkové okraje nevnímáme samostatně, vnímáme ho jako úsilí a nátlak na agenturu, aby odešla z broumovského kláštera. Rádi bychom zůstali v klášteře, tak jak nám dovolují smlouvy do roku 2042, ale dovedeme si představit samozřejmě i fungování mimo zdy kláštera, protože jsme agentura pro rozvoj Broumovska, jde nám o celý region.
2: Benediktini se skutečně nebrání předčasnému ukončení zbývajících dlouhodobých smluv. Agentura ale oznámila, že z areálu odejde jen za férových podmínek. S ohledem na předchozí investice si ale představuje výrazně vyšší finanční vyrovnání, než jaké je vlastník ochotný zaplatit.

V magazínu Mezi nebem a zemím pro vás teď máme aktuality z duchovního světa. K větší úctě, dialogu a smíření v době rostoucí společenské polarizace vyzvali na cyrilometodějských slavnostech ve Velehradě na Uhersko-Hradišťsku Česká biskupská konference a Ekumenická rada církví v České republice. Na Velehradské dny lidí dobré vůle zavítali minulý víkend desítky tisíc lidí. Slavnosti vyvrcholily v neděli na nádvoří před bazilikou poutní mší. Velehradskou výzvu ke smíření při tradiční modlitbě za vlast představil olomoucký arcibiskup Josef Nuzík, který upozornil na rostoucí polarizaci, nedůvěru a agresivitu ve společnosti. Benefiční koncert Večer lidí dobré vůle ve Velehradě prostřednictvím dárcovských SMS zpráv vynesl na charitativní projekty 730 tisíc korun. Velehradská sbírka pokračuje až do konce roku 2026. Novou dohodu o duchovní službě ve věznicích podepsali ve Velehradě zástupci České biskupské konference, Ekumenické rady církví a vězeňské služby. Dokument nahrazuje dosavadní dohodu z roku 2013. Nová dohoda podle generálního ředitele vězeňské služby Tomáše Hůlky upřesňuje postavení vězeňských kaplanů a dobrovolných duchovních a vytváří aktualizovaný rámec spolupráce při poskytování duchovní péče ve věznicích, vazebních věznicích a ústavech pro výkon zabezpečovací detence. Duchovní služba je určena nejen obviněným a odsouzeným, ale také třeba příslušníkům a zaměstnancům vězeňské služby. Vězeňská duchovní služba působí v českých věznicích téměř 30 let. Nyní je zajišťuje 60 kaplanů a zhruba 200 dobrovolných duchovních z různých křesťanských církví. Nová výstava na zámku v Holešově na Kroměřížsku přibližuje osud uměleckých děl zabavených za druhé světové války. V zámeckých arkádách bude volně přístupná do 30. července. Výstavu pojmenovanou Uloupené umění do města zapůjčilo Centrum pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí druhé světové války. Výstava je součástí programu 26. ročníku Festivalu židovské kultury Hamakom. Taky tato pozvánka dnes našla své místo tady v magazínu Mezi nebem a zemí. A dál přejeme pěkný poslech Českého rozhlasu.

0: magazínu Mezi nebem a zemí vás teď zveme na návštěvu k jedné zajímavé osobnosti. Spisovatel Jan Štifter je věřícím člověkem. Zaznamenává osudy lidí, píše autobiografické knihy a také jeho román Paví hody sleduje velké dějiny 20. století, spojené s osudy lidí především ve východočeském Horním Jelení, kde má kořeny. Tam se seznamoval i s vírou. K mikrofonu našeho magazínu ho pozval redaktor Karel Sladký.
1: Jene, jak přemýšlíte o věcech mezi nebem a zemí?
2: Jsem věřící, možná to souvisí s tím, že máme 4 děti. Já jsem se nechal pokřtít až jako dospělej. Rád říkám, že mám děti ze 2 manželství, protože jsme se brali nejdřív v Pardubicích na zámku jako studenti s manželkou, pak jsme měli 2 syny. A když jsme měli 10. výročí manželství, tak jsme měli druhou svatbu v kostele v Trhových Svinech u Českých Budějovic a pak se tam narodily holčičky, že kluci jsou z prvního a holky jsou z druhého manželství. Ale jinak vlastně člověk má takový jako neustále nějaký doteky nadpřirozena nebo něčeho výjimečného. Mně se to vlastně stává skoro denně. Takže člověk jako jde a má pocit, že něco jako zdraví. Něco vám jako říká, že tady nejsme sami. Jsou to takové drobnosti.
1: Necháváte ty věci v životě plynout a nebo někdy taky prosíte tam nahoru?
2: Já se učím ty věci odevzdávat, protože mám dojem, že ty věci nejdou dělat na sílu, že ty věci vlastně musí jako proudit sami a musí to samo chtít, aby to tak bylo. Ale když chodím do kostela, tak prosím, není to asi tak, že bych prosil o konkrétní věci, jako že potřebuju něco, spíš děkuju, než prosím. Děkuju za to, co je, protože mám pocit, že vlastně to, co je, tak toho všeho je hodně a není to samozřejmé a hrozně jednoduše to taky nemusí být.
1: Jene, jaké je vaše oblíbené duchovní místo, kam rád chodíte?
2: Duchovní místa, na který se rád vracím, tak jsou u nás na jihu. Jsou to hlavně místa v Novohradských horách, jsou to místa okolo Trhových Svinů, odkud pochází naše rodina. Mám tam hrozně rád poutní kostel Nejsvětější Trojice, to je takový barokní chrám v krajině, když se nám narodila poslední dcerka. A dostali jsme břízu, kterou jsme tam zasadili, ta bříza tam roste, je vlastně srůstá s tím místem, jako my jsme po generacích taky srůstali a srůstáme dál. Mám vlastně hrozně rád, že se dotýkám těch míst, kterých se dotýká naše rodina 300-400 let, je to pro mě důležitý.
1: Vy jste autorem románu Paví hody, který je příběhem vyprávěním vaší rodiny, vašich předků. Babička vám hodně vyprávěla, protože pocházíte z regionu, kde je to duchovno a mystika prostředí Horního Jelení. Určitě vám vyprávěla také nějaké zajímavé příběhy.
2: My jsme doma měli několik příběhů a historek. Já si vzpomínám třeba na ten, jak vyprávěla moje babička, jak její maminka viděla anděla. Když šla jednou domů, tak seděl u sousedů, myslím, že se jmenovali Potužníků, tak viděla tam anděla na zahradě, jak sedí na studni a druhýho dne jí dcerka spadla do horké vody a do tak horké vody, že to nepřežila. Nám se potom stalo i něco takového jako zajímavého, tak trochu podobného. O několik let později, vlastně o mnoho let později, když se nám narodil první syn, ten asi ve 2 letech za náma chodil a říkal, že za ním chodí kluk malej, že s ním, že vlastně bydlí s náma doma, že se jmenuje Venoušek. Mě to tak jako trklo, protože jsem věděl, že Venoušek je právě kluk z Jelení, mojí babičky bratr, který zemřel jako malý dítě. Ale my jsme se o Venouškovi doma nikdy nebavili a ještě to jméno Venoušek je to takový jako hodně specifický tady v tom tvaru. A říkal, že za ním chodí Venoušek, který má taky zvláštní tetování okolo hlavy a ten náš Venoušek zemřel po operaci, kdy on měl zápal mozkových blan a v Litomyšli se ho snažili operovat, tu hlavu mu nějak otevřeli, pak zase zašívali a on při té operaci zemřel. A teď najednou ten kluk říká, že tam je s náma ten Venoušek s tím divným tetováním kolem dokola hlavy. Já jsem tenkrát sáhnul po rodinných albech, kde je spousta svateb a dětí a křtin a ten Prokop si v tom listoval a mezi těma dětma našel toho kluka a říká, to je ten Venoušek a on skutečně to byl ten náš Venoušek. Máme za to, že tady ty věci je dobrý uzavírat a vždycky jsme byli vyděšený, když přišel ten náš syn Prokop a říká, je dneska spal Venoušek u vás v posteli, to jsem nevěděl. A potom Venoušek se odstěhoval k babičce a k dědovi, k mojí mamce a tátovi, ty už ho neviděli a synek už tady ty věci taky přestal vidět, tak jestli tam Venoušek je, tak už o něm nikdo neví.
1: Vy jste na začátku říkal, že rád chodíte do kostela. Co je to za kostel? Jaké je to místo?
2: V Horním Jelení, když jsem, tak jsem vždycky v tom zdejším kostele. Dělá mi to dobře. Je to taková ta hodina, kdy člověk je vlastně sám se sebou a srovnává si, jaký je, jaký chce být, jaký je od toho ještě daleko. Z tohohle důvodu já třeba taky rád chodím, když ne moc často ke zpovědi. Je to taková ta situace zase, kdy si narovnávám ty představy sám o sobě, kudy kráčím a jak daleko jsem ještě od toho, abych měl pocit, že se ty věci dělou naprosto správně. Jinak tím, že bydlíme v Českých Budějovicích, tak kostel, který navštěvujeme, tak je buď to v Budějcích, nebo jezdívám do Trhových Svinů, protože už taky nebydlíme jenom v Budějcích, ale jsme rozkročeni mezi městem a chalupou, kterou máme v Novohradských horách, tak buď to vyrážím z těch Novohradek nebo z Budějc.

0: Posloucháte Český rozhlas a magazín Mezi nebem a zemí. Dobré dopoledne přejeme. Na letošním filmovém festivalu ve Zlíně zaujal porotu i diváky polský snímek režiséra Piotra Domolovského s názvem Ministranti. Jeho hrdiny jsou dospívající ministranti, kteří se rozhodnou bojovat proti bezpráví ve svém okolí. Vycházejí přitom z vlastního chápání Bible i spravedlnosti. Jenomže brzo zjišťují, že hranice mezi spravedlností, pomstou, dobrem a zlem není vůbec jednoduché rozpoznat. Film originálně propojuje prostředí farnosti a sídliště s atmosférou jakéhosi superhrdinského komiksu, ale zároveň otevírá velmi vážné otázky víry, svědomí i osobní odpovědnosti. S filmovým redaktorem Tomášem Pilátem o něm mluvila Nadežda Hávová.
1: Na první pohled je to příběh mladých ministrantů, kteří chtějí napravovat svět kolem sebe. Jak věrohodně film zachycuje jejich víru a duchovní motivaci? Je to opravdu film o náboženství, možná o církvi, anebo je to spíš o dospívání?
2: Ten film je o obojím, samozřejmě o dospívání, fyzickém a především psychickém. O tom, že tohle období v životě člověka rozhodně není jednoduché a občas bolí. A samozřejmě i o náboženství a o církvi, jejím postavení v Polsku a o tom, že i církev tvoří lidé, kteří prezentují navenek. A právě tohle propojení témat se režisérovi Piotru Domolevskému náramně povedlo, je nenásilné a divácky velmi dobře funguje.
1: Hrdinové si Bibli vykládají po svém a rozhodnou se sami vykonávat spravedlnost. Tomáši, jaké otázky o svědomí, hříchu nebo odpovědnosti podle tebe tenhle film divákům klade?
2: Všechny tyhle otázky jsou zásadními otázkami života každého z nás, nebo by aspoň měly být. Co je to vůbec hřích, může nebo dokonce má být dobře míněné provinění proti pravidlům odpuštěno, pokud pomáhá potřebným, jak důležité je mít svědomí. Dá se svědomím něco odčinit a za co mám mít a za co nemám mít odpovědnost. V případě toho filmu Ministranti můžu si osobovat odpovědnost za lidi, za které odpovědnost právně ani společensky nemám a jakým právem určuju, komu pomůžu a komu ne. A když se krade ve vysokých místech, mám právo v dobrém úmyslu krást taky a můžu podvádět, i když výsledky mojí činnosti chci použít ke konání dobra. A zase konkrétně je správné, že instaluju do spovědnice skrytou kameru a podle toho, co pak vidím, pomáhám. Tak právě tady jsou vidět ty hranice mezi dobrem a zlem, spravedlností a pomstou, jak si to Nadě zmínila v úvodu našeho povídání.
1: Jak už jsme taky řekli, důležitou roli ve filmu hraje církev a vztah mladých lidí k autoritám. Co myslíš? Je tenhle snímek kritikou církevních institucí, anebo je to spíš výzva k tomu, aby dospělí víc naslouchali mladé generaci?
2: Tak v případě filmu Ministranti jde spíše o to první. Snímek ukazuje na pochybení v řadách církve a na to, že právě některé kroky vyšších hodnostářů můžou v lidech vyvolat pocity křivdy a touhy je napravit. A jak to tak bývá, tak nejradikálnější se po takových zjištěních mobilizují mladí lidé, často velmi mladí lidé. V tom filmu Ministranti je jedna taková veskrze záporná postava a další rozpolcená, která se nedovede plně postavit za ty, které má chránit. A oba dva to jsou duchovní, navíc oni sami k sobě mají hodně daleko.
1: Ten film balancuje mezi nadsázkou, komiksem i vážnými tématy. Funguje tohle spojení při vyprávění o víře, o morálce, o hledání dobra?
2: Funguje skvěle a je přístupné divákům všech generací, přičemž tu je i tolik potřebný humor. Například, když mladiství rozdávají svůj lob chudým a utiskovaným přes obličeje mají pletené kukly, aby je nikdo nepoznal, ale jinak jsou oblečení úplně stejně, jako chodí do školy a ven, včetně školních brašen, takže samozřejmě je nikdo nepozná, tedy v uvozovkách. I díky těmto okamžikům je to filmové hledání dobra divácky vstřícné. Ten film není ani deprese, ani třeskutá řachanda. To vyprávění je vybalancováno tak přesně, akorát a je velice uvěřitelné. Důležité je, že diváci se můžou s postavami filmu bez okolku ztotožňovat.
1: Zkus krátce, proč bychom si tenhle snímek neměli nechat ujít?
2: Na první dobrou, protože je velmi dobrý. Je skvěle napsaný, natočený, zahraný, protože se jeho příběh může odehrávat a taky často jistě odehrává hned vedle nás, i když nechodíme do kostela a neministrujeme tu. Protože možná v leckom z nás vzbudí pocit, že bychom si mohli udělat trošku pořádek sami v sobě. No a protože si uvědomíme, že pokud kolem sebe máme přátele a blízké, kterým na nás záleží, tak se i těžké chvíle snášejí mnohem, mnohem líp. Jedno ze zásadních témat toho filmu Ministranti a pro mě možná tím nejzásadnějším tématem je opravdové, nefalšované, nezištné přátelství a to může fungovat a snad i funguje v jakémkoliv věku.

Léto na rozhledně Horní les u Vírské přehrady. Nejvyšší rozhledně v kraji Vysočina. Český rozhlas Vysočina. Žijeme tu s vámi.

0: V magazínu Mezi nebem a zemí na vlnách Českého rozhlasu se teď vydáváme do Francie. Voltaire, Rousseau, ale i Josephine Baker, přesně 85 osobností, které formovaly Francii z oblasti politiky, vědy i kultury, odpočívá v pařížském Panteonu památníku slavných. A teď i Marc Bloch, historik, vědec a hlavně významný člen protinacistického odboje za druhé světové války. Mučen a zastřelen nacisty. Teď mu ve Francii vzdali nejvyšší pocty. Jeho ostatky, stejně tak jako jeho ženy Simone, teď byly umístěny do slavného Panteonu. Pokračuje naše spolupracovnice v Paříži, Marie Sýkorová. Dobrý den.
1: Dobrý den. A nejen to, Marc Bloch, tento alsasko-mozelský Francouz židovského původu, byl důstojníkem francouzské armády, hájil a zastával se Alfreda Dreyfuse a byl to velký obdivovatel francouzské republiky a republikanismu. Ale hlavně byl jedním z nejvýznamnějších historiků vůbec. Byl zakladatelem nových metod v historickém zkoumání a nových postupů. Ukázal takové nové metody, jako jsou komparace například dvou států, zkoumal dějiny ve velkém časovém rozmezí, a to třeba i tisíce let, a hlavně propojoval vědy, zastával takzvaný interdisciplinární postup a metody. Sám je považovaný za zakladatele historické antropologie. Jeho postupy vzbuzovaly mnohdy posměch, protože působily tak trochu nedůvěryhodně a až slepě, ale jemu se podařilo vše dokázat. Zajímal se velmi o člověka a zkoumal například jeho rituály.
0: Marc Bloch byl židovského původu, hlásil se k tomu?
1: To je právě ta otázka. Marc Bloch totiž svůj původ nikdy nepotřeboval zmiňovat. Nebyl pro něj nijak podstatný. Zásadně se řídil otázkami spíš republikánství a příslušnosti k myšlenkám Francouzské republiky. A nikdy by svůj původ ani v podstatě, řekněme, neřešil. Ovšem velmi ho zasáhla Dreyfusova aféra ve Francii, která samozřejmě šokovala veřejnost, a to v pohledu vykonstruovaného procesu proti Židovi. Byl to tak ve Francii velký případ jasného antisemitismu v těch novodobých dějinách. A to Marca Blocha šokovalo. Judaismus Marca Blocha bychom mohli zredukovat do jeho citátu: svůj původ prohlašuji jen v jednom případě, když jsem konfrontován s antisemitou. A právě toto východisko napsal ve své knize Podivná porážka. Jakoby totiž prohlášení nebo být Židem, prohlásit svůj židovský původ, je vlastně jen způsob, jak se bránit urážkám, a jen díky tomu můžeme napravit svou zraněnou čest, tedy v podstatě, aby lépe dokázal, že je v uvozovkách dobrým Francouzem. Eufemismus židovského původu mnozí ve Francii používají v souvislosti s Marcem Blochem a jeho judaismem velmi často, protože v zásadě vypovídá všechno, ale také nic.
0: Vstup a uložení ostatků Marca Blocha a jeho ženy Simone do francouzského Panteonu není jen poctou slavnému odbojáři. Co

0: afrického jedince a příslušníky k nějakému státu nebo kontinentu, je ale podstatnější a má přesah do budoucnosti. Jeho nadčasové myšlení, které je zvlášť proti stigmatizaci, proti rasismu nebo xenofobii, je zásadním posláním jeho myšlenek. Vstoupení Marka Bloka a jeho ženy Simon do Panteonu je symbolem odporu proti narůstajícímu antisemitismu nejen ve Francii.
1: Podrobnosti pro nás měla z Francie naše spolupracovnice Marie Sýkorová, za to díky a naslyšenou.
0: Děkuji a pěkný den.

0: mi voní dým.
1: Blíží se 10. hodina a s ní i závěr magazínu Mezi nebem a zemí a také duchovní zamyšlení. Dnes je od husitské farářky Sandry Silné. Krásný den s Českým rozhlasem přeje Daniela Pavlíčková.
2: V časech, kdy Ježíš lidem vyprávěl podobenství o rozsévači, nikdo ještě neznal internet ani reklamu a sociální sítě byly něco jako tichá pošta, šeptanda od jednoho člověka k druhému. Ten příběh je ale až neskutečně aktuální. Dávno nežijeme ve světě, kde je vzácné zasít nějakou myšlenku. Žijeme ve světě, kde se seje nepřetržitě. Od chvíle, kdy ráno otevřeme oči, někdo či něco bojuje o naši pozornost. Mobil nám nabídne zprávy, reklama další produkt, sociální sítě názor,

politici vysvětlení světa, influencer XT recept na šťastný život, umělá inteligence další odpověď. Nikdy v dějinách lidstva se do lidského srdce nesnažilo zasít svá semínka tolik různých hlasů jako dnes. A třeba i proto Ježíš v podobenství neřeší tolik to, co člověk slyší, ale kam to dopadne. Do jakého podloží, do jaké půdy, do jakého srdce. Nejdůležitější není množství slov, ale obrovskou roli opravdu hraje půda. Často slyšíme, že dnešní společnost trpí tím, že každý má svou pravdu. Kdo ví, možná trpíme spíš nedostatkem ticha, protože bez ticha se pravda vůbec nedá poznat. V hluku zní všechno stejně naléhavě. Velmi hlasitě, mnohdy i přesvědčivě. A algoritmy sociálních sítí navíc nemají jediný cíl – hledání pravdy. Ale jejich cílem je udržet naši pozornost. Nezáleží, jestli je zpráva moudrá anebo hloupá. Hlavně, když na ní klikneme. A tak se může stát zvláštní věc, že největším nebezpečím není lež, ale rozptýlenost. Protože člověk, který už nedokáže dlouho naslouchat, nakonec nedokáže jít ani na hloubku, ať se jedná vlastně o cokoliv. Láska, ta vždycky začíná pozorností, časem, který dáváme. Ježíš mluví o cestě, kamení, trní a dobré půdě. Vypadá to jako čtyři obrazy pro podoby našeho nitra. Někdy jsme jako cesta. Všechno po nás sklouzne. Jsme tak unavení, že už se nás nic nedotkne. Jindy jsme kamenitou půdou. Pro něco se nadchneme, ale vydrží nám to dva dny. Pak přijde další podnět, další článek a video. Další krize a rozhořčení. A jedeme dál. A pak je tu trní. Ježíš říká, že semeno udusí starosti a bohatství. Ale dnes bychom přidali ještě jednu věc. Neustálé vyrušování. Naše doba nás učí přepínat. Ne se soustředit. Přeskakovat. Reagovat. A přitom to důležité v životě roste vlastně pomalu. Přátelství, důvěra, odpuštění, víra. A ani strom nevyroste během jednoho dne. Simone Weilová napsala, že nejčistší podobou velkorysosti je pozornost. Myslíme si, že velkorysost znamená hlavně něco dát. Ale ona říká, nejprve se opravdu dívej. Opravdu poslouchej. Buď přítomen nebo přítomna. Tak začíná i víra. V odvaze být skutečně přítomen Bohu, druhému člověku i sobě. Je zajímavé, že rozsévač v Ježíšově podobenství neskoumá kvalitu půdy. Prostě seje. Což je vlastně dost nerozumné. Každý ekonom by mu spočítal ztráty. Ale evangelium nikdy nebylo účetnictvím. Bůh nejedná podle pravděpodobnosti úspěchu, ale jedná podle naděje. Věří člověku ještě ve chvíli, kdy člověk přestal věřit sám sobě. A tak si z tohoto evangelia odnáším jednu prostou otázku. Čemu dnes dávám vyrůst ve svém nitru? Čemu věnuji svou pozornost? Jaké hlasy ve mně bydlí? Které myšlenky zalévám? A které strachy krmím? Které naděje nechávám uschnout? Protože naše srdce nikdy nezůstává prázdné. Něco v něm vždycky roste. Něco je do něj zaseto. Otázkou je, čemu dovolíme zapustit kořeny. Svět byl od počátku stvořen pro život, pro důvěru, pro vztahy. A každý okamžik opravdové pozornosti je vlastně malým návratem k tomuto božímu snu. Každý sen, proměněný dál, začíná jedním jediným semínkem.

0: je 10 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Havlíčkobrodsko hostí dny pro podlipnické kostely. Na náměstí v Telči parkují desítky historických automobilů. Fotbalisté FC Vysočina vyběhnou v přípravném duelu proti Novoměstské Vrchovině. Čeká nás slunečno, odpoledne spíše zamračeno, teploty až 28 stupňů. Vítejte u zpráv, přináší vám je Karol Pěška. Tři gotické památky ze 14. století dnes můžou navštívit lidé na Havlíčkobrodsku. Začínají tam tradiční dny podlipnických kostelů. Ve 14 hodin vyrazí poutníci z Křepin ke kostelu v Loukově, kde program pokračuje v 18 hodin benefičním koncertem. Zítra se v Loukově uskuteční poutní mše, komentované prohlídky a odpolední beseda.
2: Tradiční festival se týká tří staveb v Dolním městě, Loukově a Řečici na Havlíčkobrodsku. Dnešní večerní koncert v Loukově nabídne vystoupení souboru Corde et Animo a Quadrifolium. Nedělní program, kromě komentovaných prohlídek všech tří míst, přinese také odpolední přednášku v obecním domě v Dolním městě. Ta se zaměří na osudy tamní rodiny Novákových, poznamenané kolektivizací venkova. Terezie Málková, Český rozhlas.
0: Tradiční setkání veteránů nazvané Mezi dvěma branami dnes začíná v Telči. Od 10 hodin budou na náměstí Zachariáše z Hradce k vidění desítky vozů vyrobených do roku 1939. Potom je na programu soutěžní jízda a výjížďka. Dnes večer a zítra dopoledne bude setkání pokračovat v Telčském muzeu techniky. Řetězci Lidl unikly některé osobní údaje zákazníků jeho internetového obchodu. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí společnosti Iveta Barabášová. Hackři se dostali ke jménům klientům, jejich telefonním číslům nebo e-mailovým adresám. Naopak hesel, doručovacích adres a platebních údajů by se únik týkat neměl. Lidl se podle mluvčí Barabášové dozvěděl o útoku začátkem tohoto týdne.
3: V současné době nemáme žádné konkrétní důkazy o zneužití dat. Nicméně jsme zákazníky, kterých se situace týká, preventivně varovali před možnými pokusy o phishing nebo zneužití identity.
0: Údaje hackři ukradli jednomu z poskytovatelů IT služeb Lidlu. Řetězec se kvůli incidentu obrátil na Úřad pro ochranu osobních údajů. Zasažený poskytovatel počítačových služeb zároveň podal trestní oznámení. Téměř 30 tisíc knih nadace Tomáše Bati schořelo při požáru výškové budovy ve Zlíně. Nadace proto založila transparentní účet. Podpořit ji lze také nákupem speciální edice triček. Knihy měly hodnotu minimálně 5 milionů korun, což je pětina ročního rozpočtu organizace. Budova číslo 34 v bývalém baťovském areálu začala hořet ve čtvrtek a z velké části se už zřítila. Nadace měla sklad v 5. patře. Ten den měla knihy stěhovat do nových prostor. O zboží za stovky milionů při požáru přišly rovněž společnosti Alpine Pro nebo Vasky.
1: Sport.
0: O nejslavnější tenisový titul se dnes od 17 hodin utkají Karolína Muchová a Linda Nosková. K finálovému duelu Wimbledonu tak nastoupí spoluhráčky z předloňských olympijských her v Paříži, které se velmi dobře znají. K tomu se vyjádřila Karolína Muchová.
4: Tak tenisově samozřejmě, ale vídáme se prostě každý skoro týden, každý druhý týden na těch turnajích. Domluváme se tréninky, protože je to fajn. Linda je takový pohodář, já taky. Myslím, že jsme se nejvíc asi zblížili při té olympiádě. Máme hezký vztah.
0: Jihlavští fotbalisté budou hrát přípravný duel s regionálním soupeřem. Od středy je FC Vysočina na soustředění v biatlonovém areálu v Novém městě na Moravě a k tréninkům využívá trávník v přilehlé Nové Vsi. Právě tam dnes odehraje zápas proti Novoměstské Vrchovině. Utkání začne v 11 hodin.
1: Počasí.
0: V Přibyslavi nebo Černovicích je teď 20 stupňů, ve Velkém Meziříčí 22. Dnešek přinese skoro jasno nebo polojasno. Odpoledne bude spíše oblačno, ale k večeru se obloha znovu vyjasní. Teploty dosáhnou 25 až 28 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Na hlavním tahu Jihlava Havlíčkův Brod na silnici číslo 38. Buďte opatrní u jihlavské místní části Antonínův Důl. probíhá tam oprava povrchu vozovky, jezdí se jedním pruhem k Ivadlově. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hobby magazín.
5: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a vážení kutilové při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. A dnes se zaměříme na datle, fíky a kaky na vaší zahradě. Poradíme také, jak se stát rybářem a vypravíme se do obchodu nakupovat skutr, tedy na co si dát při výběru rychlého stroje pozor. Nebude chybět pár odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři to bude o tom, že i v červenci už může nastat podzimní počasí. Příjemný poslech hobby magazínu vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: magazín. Všimli jste si, že někteří zahrádkáři v posledních letech vysazují na zahrady subtropické stromy a keře. Nedávno jsme vám nabídli rozhovor s pěstitelem citrusovníků a dnes se zaměříme na datle, fíky a kaki. Kaki roste na opadavých stromech zvaných tomel japonský. Naše hobby redaktorka Jitka Slezáková vyspovídala zahradníka Ladislava Kubelku ze Svinčan a ten potvrdil, že naši posluchači, tedy zahrádkáři, mají o tyto sladké oranžové plody velký zájem.
1: Tak momentálně jsou asi nejprodávanější dva druhy. Jeden to je strom, je to kaki, který už u nás bez problémů roste. Máme tady několik odrůd a je to už tady odzkoušený. Ten stromek prostě vyroste podobně jako jabloň, plodí v průběhu podzimu, nechávají se plody přemrznout a je to trošku u nás takový netradiční strom, protože vlastně je to snad asi jediný ovoce, který se sklízí až po opadu listí.
2: A jsou to takové ty drobné plody, hodně se to prodává u nás před Vánocemi, že? Takové sladké je, to musí se oloupat ze slupky.
1: Jsou to oranžové plody, určitě nečekejme, že by ta úroda byla, nebo ty plody, že by byly veliký, jako když se k nám kaki dováží ze Španělska, jo, orientačně jsou třeba poloviční ty plody, ale jsou chuťově vynikající a určitě tam můžu vyzdvihnout třeba odrůdu Rojo Brillante, která je takzvaně partenokarptická odrůda, to znamená, že nepotřebuje opylení včelami.
2: Už to i vidím taky na zahradách, vidím tam třeba fíky. Doporučil byste je na českou zahradu?
1: Tak celkově klima se otepluje, což je vlastně nejenom prokázáno, ale opravdu to už pociťujeme. Takže dneska už je opravdu běžný, že se u nás daří k fíkovníkům nebo třeba moruším. Máme spoustu odrůd, který vlastně u nás bez problémů dozrajou. Jo, některý mají více sklizní. Tam je vždycky u fíkovníku akorát potřeba počítat s místem, protože fíkovníky jsou poměrně vzrůstný. Jo, ale zase existuje i odrůda extrémně zakrslá kolem 2 metrů.
2: Aha. Doporučil byste na tu klasickou českou zahradu nějaký konkrétní druh?
1: Tak určitě výborná odrůda je třeba pereta, jo, je to odrůda vyšlechtěná v Alpách ve Švýcarsku, je to poměrně hodně odolná odrůda, případně třeba kdo má rád tmavý fíky, tak odrůda Braventurkej, anebo třeba Francesco.
2: Tak a vaše paní ještě říkala nějaký název, který jsem teda opravdu v životě neslyšela a to by mě zajímalo, co to je za novinku, od co to bylo?
3: Cicimek neboli Zizipus, jo. Čínská datla.
1: Tak cicimky jsou u nás taky docela netradiční. Vím, že se určitě vyskytují běžně v Thajsku a v těchto exotičtějších zemích. To je jakoby keřík nebo trošku stromek, vyrůstá třeba kolem 3-4 metrů maximálně. Má drobný trníky a sklízí se orientačně někdy říjen. Některé odrůdy jsou ranější, takže už možná něco bude v září. A jsou to takový jako opravdu datle, který postupně mrazem tak získávají rezatou barvu a hlavně získávají cukr, který se tam vytváří vlastně tím mrazem a ty plody jsou potom ohromně sladký, proto se tomu říká čínské datle.
0: Pokud máte větší zahradu a rádi experimentujete, můžete tedy klidně vyzkoušet kaki, fíky nebo čínské datle. Já mám na zahrádce fíky. A teprve po takových 5 letech se jim začíná dařit. A o zahrádce a problémech s nejrůznějšími rostlinami to bude i za chvíli, tentokrát v pravidelné rubrice Rady a tipy, tedy v odpovědích profesionálů na vaše dotazy.

0: Začínají rady a tipy, tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Mám 40 roku starý záhon floxu. Nyní myslím tak 3-4 leta. Objevil se mě na nich mech. Mám strach, aby si ty kopce nespálila. A proto prosím o radu, čím je postříkat, nebo jaký roztok si koupit, abych se toho mechu zbavila.
0: Ptali jsme se na to plzeňského zahradníka Přemysla Písaře.
2: Bohužel od paní posluchačky nevíme, o jaký floxích se jedná, protože máme flox paniculata, to jsou takové vyšší plamenky, třeba nějakých 30 a klidně až 60 cm, a pak máme flox subulata a to je pokryvný floxík. Takže já předpokládám podle toho dotazu, že se pravděpodobně jedná o flox paniculata, plamenku latnatou, a plamenka je trvalka, která vyžaduje slunné stanoviště, vlhkou, dobře propustnou půdu. A pokud se paní posluchačce děje to, že tam roste mech, tak ten mech je důsledkem něčeho a většinou je to důsledkem toho, že ta půda je vlhčí, že je hutná, není nakypřená, je tam malý obsah vzduchu v tom, je vyžilá a obvykle ten mech způsobuje kyselější reakci. Takže tady to není o tom, jaký postřik tam aplikovat nebo co s tím dělat, ale spíše bych se zamyslel nad tím, jestli teda ty rostliny, ten záhon těch floxíků nevyryju, ty mateční rostliny, asi bych je pravděpodobně vyryl ven, potom bych kompletně v tom záhonu ideálně vyměnil nebo vylepšil půdu, aby byla humozní a kyprá, tak je potřeba tam dát nějaký substrát třeba pro okrasné dřeviny, pro okrasné rostliny, promíchat to s tou stávající půdou, případně tam přidat trochu křemičitého písku, aby jsme získali to, že tam máme dostatek humozních látek, dostatek živin, že ta půda se bude dobře zahřívat, což znamená, že nebude držet velké množství vody, a že obecně bude pro růst těch rostlin kyprá a pěkná, aby docházelo k tomu prohřání od toho sluníčka. A v okamžiku, kdybych udělal tohle, tak můžete vzít ty vaše mateční rostliny, které jste vydala, můžete je opatrně namnožit líčem nebo jiným nástrojem, rozdělíte na vícero trsů, ty rostlinky tam zasadíte a myslím si, že budete překvapená, jak rychle ten flox dokáže zregenerovat, vypadat pěkně, pokud mu dáte ty správné podmínky. Takže k tomu vašemu trápení, já se domnívám, že po 40 letech se prostě změnila struktura té půdy, je potřeba do toho záhonu více zasáhnout a nemusíte se bát. Plamenek je trvalka, která tento způsob množení, rozdělení trsů, omlazení jistě velmi ráda ocení, mělo by vás to potěšit.
0: A máme tady další telefonát.
3: Když léta se mě nedaří vypěstovat petržele, příčinou jsou mšice, které doslova obalí kořen petržele. Jak na ně? Výluk z kopřiv ani vlaštovičníku nepomáhá.
0: Tak na to nám odpoví zkušený pěstitel petržele, pardubický zahradník František Hlubocký.
4: Nebývá to častý problém, ale většinou, kde se ty mšice usadí, je to ve většině případů, si myslím, že to je mšice hlohová, které dokáží být jak na listech, tak i právě na tom kořenovém, na tom krčku nahoře, odkud vyrůstají listy, i na části kořenů. Takže první odpomoc, hlavně nesít petržel tam, kde byla, a set je raději o kus dál, to je samozřejmé. A potom je nutno už tedy přistoupit bohužel k chemii, ošetřit, jinak se těch mšic nezbaví, takže často kontrolovat a při prvním zjištění několika mšic zasáhnou chemii. Jsou na to dobré přípravky, které obsahují jako účinnou látku primikarb, může to být mospilán, může to být pyrimor, může to být imporo. Tam tedy naředit, postříkat tak, jako kdybychom tu koncentraci na postřih na jakékoliv listy, ale postříkat celou rostlinu ze spoda a hlavně to místo, odkud vyrůstá nať, a i trochou přebytku, co nám zbyde ten roztok, i raději k těm rostlinám nalít. Kontrolovat pravidelně zhruba tak po 3 týdnech, jakmile zase zjistíme další, protože bývá to úplně sborný škůdce, tak celou proceduru opakovat zhruba tak dvakrát, třikrát za sezónu po těch třech týdnech, před sklizní vynechat alespoň měsíc až 6 týdnů. Jestli se jedná tady o naťovou petržel, tak tam je trošku problém, protože tam používáme tu nať, tak tam třeba nejmíň, aby byl rozestup, a ještě bych raději ty staré špatné listy napřed odstranil, rostliny opláh, a nebo pak zkusit použít biopřípravky, které jsou také k dostání, ale bohužel nebývají tak účinné.
0: No tak to vidíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Léto láká k vodě, zvlášť v parných dnech, ale pokud by vás k vodě lákala i touha za rybařici, nestačí jen ta touha a rybářské nádobíčko, musí se respektovat zákon a základní podmínkou jsou i potřebné znalosti a zkoušky. Naše hobby redaktorka Slávka Brádlová to rozebrala s Janem Skalským, mluvčím Severočeského územního svazu Českého rybářského svazu.
2: Pokud se podíváme na zkoušky, tak rybář musí znát základní druhy ryb, stejně tak musí znát doby hájení a minimální lovné míry. V dnešní době, pokud budeme upřímní, spousta věcí, pokud se někdo s něčím není jistý, lze dohledat na webech, sítích. Ale pokud někdo chce opravdu rybařit, myslí to vážně, tak ty zkoušky jsou nutností. Většina našich místních organizací ty zkoušky organizuje. Zájemci se mohou přihlásit do svazu, získat první svůj státní rybářský lístek, který právě dostanou na základě absolvování zkoušek a následně na základě toho si mohou koupit povolenku. Je možný rybolov i bez zkoušek, ale to se týká pouze krátkodobých povolenek. To je většinou využíváno například cizinci, protože stejně jako občané České republiky jezdí do zahraničí třeba na týden a chtějí si tam zarybařit, tak i cizinci z jiných zemí nás navštěvují. Takže stát umožňuje získat krátkodobý rybářský lístek a my pro cizinci poskytneme krátkodobé povolenky. Ale i u těch krátkodobých povolenek je nutné dbát na dodržování platné legislativy a bližších podmínek výkonu rybářského práva. Ale jak jsem řekl, v dnešní době všechny pravidla jsou i online a není problém se současnou technikou, aby cizinec z kterékoliv části světa si dokázal přeložit ty pravidla do svého rodného jazyka a porozuměl jim.
3: Teď mě tak napadá, jak to řeší čeští rybáři, kteří jezdí na ryby do Finska, do Norska.
2: On každý stát má svá vlastní pravidla, bývají rozdíly mezi mořským rybolovem, rybolovem na jezerech, řekách, takže tam je to vždycky individuální o nastavení pravidel v konkrétní zemi. A i v konkrétní zemi může být spousta rozdílných pravidel, protože například v Německu každá spolková země má úplně jiná pravidla.
3: Aby to nebylo tak úplně jednoduché, tak jak jste uváděl ty příklady, co vlastně by ten rybář nebo ten člověk, který chce rybařit, měl vědět a znát a že si to případně může ověřit ještě na internetu. Ale co děti, protože vím, že v těch kroužcích jsou opravdu i docela malé děti, tak ty musí tedy rybařit pod dohledem dospělého nebo mají také svoje zkoušky?
2: Malé děti mohou lovit na prut jednoho dospělého, to možné je, pokud v rámci platné legislativy, samozřejmě týká se to například lovu na vplavanou, na položenou. Pokud lovící loví technikou, kde je povolena pouze jedna udice, takže typicky přívlač, muškařina, tak samozřejmě dítě nemůže lovit na další udici, to nehrozí, nebo je to protiprávní. Ale pro ty děti organizujeme spoustu rybářských kroužků, takže určitě zájemci se znovu mohou podívat na sítě, případně kontaktovat svoji nejbližší místní organizaci Českého rybářského svazu a tam jim mohou poradit. Těch dětí máme mnoho a děti máme i úspěšné, protože se účastní celé řady soutěží. Snažíme se tu mládež podporovat.
1: Ideálním časem pro zkoušky je jaro, ale poptejte se v nejbližší základní organizaci Českého rybářského svazu, oni vám tam poradí. A jak zdůrazňoval Jan Skalský, důležité informace najdete i na webu Českého rybářského svazu. A pokud jedete do zahraničí a chcete tam rybařit, tak znovu radíme, máte na to web a překladač. Dáme si trochu hudby a pak si vysvětlíme, jaké výhody a hlavně nevýhody má skútr a jak ho nakupovat.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Skútry jsou na silnicích vidět stále častěji. Oproti autům jsou levnější, nejen na pořízení, ale také na provoz. Jejich spotřeba je velice nízká. Majitelé skútrů určitě ocení i snadnější parkování, zejména ve městech. No a při nákupu motorky je dobré myslet na účel. Jestli plánujete delší výjížďky nebo se potřebujete přemisťovat v okruhu svého bydliště. Odborníci také radí osahat si stroj před první jízdou v bezpečném a známém prostředí. Naše hobby redaktorka Dita Vojnarová o tom natáčela s prodejcem, tedy s profesionálem Tomášem Bláhou z Velkého Týnce.
2: Sportovní skutry se nabízí s tunelem většinou, že tam prostě nepřekročíte jednoduše nohu nebo potom s rovnou podlahou, což je takový praktičtější. Pak úložný prostor pod sedačkou, někdo to chce na dvě přilby, někomu to stačí na jednu. Úložný prostor vzadu, jakoby se dá doplnit o kufr a víceméně spotřeba není ani moc potřeba řešit u 125, tam je plus minus všechny ty skutry 2, 2,5 litru, se to pohybuje na 100 km.
3: Můžeme k nějakému přistoupit a podívat se na ten úložný prostor?
2: Dobře, ať to vidíte. Tak. Takže toto je SimJet Evo 14, to je takovej skuter, který se hodí i pro starší lidi, má rovnou podlahu, nádrž to má v podlaze, takže nezabírá to ani místo pod sedlem a je to na dvě přilby pod sedačkou.
3: Na skuter si mohou troufnout i starší lidé.
2: Určitě, poslední dobou bych ani nevnímal, že mladí si to kupujou, ale víceméně si plnil sen jakoby ti starší. My ještě děláme skuter klub Olomouc, výšky, a tam to začínalo před 20 lety, že tam byli sami 15-18 letý mladíci na 50kách a dneska je to hromada lidí, co má čas aj v důchodu a chodí jezdit.
3: Co byste doporučil na takovéto městské ježdění?
2: Stačí jakákoliv 125, nevybíral bych ty velký maxi skutry, protože na to se už člověk musí oblíct a docela to jako zabere času. Sám to mám a jezdím většinou s tím na dálkový.
3: Zajímáte se o řidičské schopnosti zákazníků?
2: Popravdě ne, ale když přijde vás co půjčit skuter, tak pak už jo, protože je to někdy jako docela zoufalý, že prostě střídou vás chcou si na to sednout poprvé a absolutně to neumíjou, protože vidím to ve skuter klubu, že přijedou jako noví a chcou jezdit, ale je vidět, že prostě nejsou věždění, neumíjou to, ale v podstatě, když se přidají k nám, chytnou se té party a vidějou studio stopu a naučí se to docela rychle.
3: Čem jsou záludnosti jízdy na skutru?
2: Záleží, jak si kdo najede do zatáčky, pak jak se kdo dobojí do té zatáček a víceméně bych řekl, že to je spíš o té vyježděnosti.
3: Jaké rychlosti je schopný skútr?
2: 50ky ty jedou 45 klasicky, dneska všem jedou možná i rychleji, jak ty 125ky, protože všichni to mají potuněný, ale jinak ty 125ky, takový ty normální, jedou 95 až 120 km v hodině.
3: Vedle toho, že tady máte ty stroje, tak tady máte spoustu polic a další doplňkové vybavení, co je nezbytné ke skutru.
2: Aby člověk začal na skutru jezdit, tak motorkářsky se určitě neoblíká nikdo pomalu, až většinou spadne, tak potom začne řešit oblečení, ale klasický helma, ke skutru pak lékárnička, podložka pod SPZ a to je v podstatě všechno zákony pojištění a jde se to přihlásit a jezdí.
3: Servisovat jak často a proč?
2: Servis je potřeba udělat jednou za rok, nebo většinou ty skutry mají 5000 km, 50ky to mají po 2500 km. Tam je potřeba to celkově projít, za prvé vyměnit olej motoru v převodovce, když to má třeba 10 000, 15 000, nebo je to 10 let starý, tak zkontrolovat řemen variátor, aby to někde neprasklo, aby prostě zákazník nezůstal stát a nejde pak na otavce, což je prostě poslední dobou hodně častý problém, že zákazníci to většinou dělají všechno sami, takže tady tyhle ty variátory na to si netroufají, takže to nekontrolují. Ale jinak si myslím, že ta základní údržba to spočívá brzdy, projít to celý, aby to prostě bylo připravené na sezonu, aby vás nic nezastavilo.
1: Vysvětlil pro vás a pro naši hobby redaktorku Ditu Vojnarovou Tomáš Bláha z Velkého Týnce u Olomouce, který skutry prodává, opravuje, ale hlavně na nich velice rád jezdí po kraji. A nás čeká za chvíli zahrádkářský kalendář a tentokrát se zaměříme na čas, kdy je nutné

0: zahrádkářský kalendář.
1: Je sice teprve 11. července, ale jedna pranostika napovídá, že se blíží čas, řekněme, maximálního léta, protože 14. července takto má svátek svatý Kamil, patron nemocných a zdravotníků. A to se říká, a to je pro nás důležité, že o svatém Kamilu slunce má největší sílu. A také se říká, že 20. července, tedy na svatého Eliáše, bude dopoledne léto, odpoledne podzim, a na svatého Jakuba, to bude až 25. července, bude dopoledne léto a odpoledne zima. No, tak už je to tady. Je čas pro trochu klidu a dobré nápady. Třeba, že po 3 létech je nutné vysázet nové jahodníky, protože do zimy stihnou zesílit a neohrozí je potom mrazy. No a v příštím roce už budou plodit. Sázení si usnadníte, pokud pod nově rostoucí sazenice, které ještě nezakořenili, vložíte širší kelímek se substrátem a zatížíte kamenem. Ono si to zakoření a začátkem srpna stačí odstřihnout od mateční rostliny a zasadit. A dobrý tip je, že takhle můžete sazenice získat zadarmo, třeba u kamaráda na zahrádce. No a je také čas na prořezání příliš bujných rostoucích jabloní i hrušní, pokud již ukončili růst krátkých letorostů. Co bude v hobbymagazínu příští týden? Tak pustíme se do pěstování kanadských borůvek. A věřte, je to pěkně náročné. Zaměříme se na zdraví včel a také na bazény. To, aby se vám voda v nich nekazila a nepáchla. A teď důležité údaje. Když si zadáte rozhlas.cz/hobby, tak objevíte naše webové stránky. Mimochodem, jsou velmi pěkné a je tam spousta odvysílaných reportáží i s fotografiemi. Pro mailové spojení nabízím adresu artur.kubica@rozhlas.cz. No a telefonovat své dotazy, poznatky i nápady můžete na záznamník 221 553 790. Příjemný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem. Vám všem přeje Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Policisté vyrážejí na kontroly alkoholu u vodáků. Nezávislí kandidáti z Vysoké Lhoty potřebují sehnat pro nasazení do voleb jen jeden podpis. Fotbalisté Španělska zdolali Belgii a postoupili do semifinále mistrovství světa. Odpoledne bude přibývat oblačnosti, naměříme až 28 stupňů. Začínají zprávy, ve studiu je s nimi Karel Pěška. Policisté kontrolují vodáky na řekách kvůli alkoholu. Podle zákona o vnitrozemské plavbě z roku 2023 platí pro vůdce rekreačních plavidel na vybraných úsecích řek, tedy například pro kormidelníka na kánoji, limit 0,5 promile alkoholu v krvi. Za naměření vyššího množství můžou policisté uložit pokutu až 100 000 korun nebo zakázat další plavbu. Podpisy pro nasazení do říjnových komunálních voleb teď shánějí nezávislí kandidáti. Počet podporovatelů závisí na množství voličů v dané obci. Například nezávislým kandidátům ucházejícím se o zastupitelský mandát v nejmenší samosprávné obci Česka ve Vysoké Lhotě na Pelhřimovsku bude stačit sehnat na petici jen jeden podpis. Politik si ale nemůže petici podepsat sám, upozorňuje Hana Malá z ministerstva vnitra.
2: Podepsat petici může pouze ten, kdo bude oprávněn hlasovat do daného zastupitelstva obce. Je možné podepsat i více petic, ale každou z nich pouze jednou. Nezapočítávají se také podpisy samotných kandidátů.
1: Hasiči stále zasahují u požáru výškové budovy v bývalém baťovském továrním areálu ve Zlíně. Na místě dohašují poslední ohniska. Situaci popisuje mluvčí zlínských krajských hasičů Pavel Řezníček.
3: Celou noc probíhal monitoring a samozřejmě chlazení zasažených konstrukcí. Teď ráno proběhlo zase střídání jednotek. Jejich počet byl snížen na 6 jednotek. Čerpáme z čerpacího staniště na Dřevnici vodu a neustále skrápíme vlastně ty zasažené konstrukce a sutiny.
1: V areálu platí minimálně do pondělí dopravní omezení. Zavřené jsou také některé instituce v okolí. Ukrajinský Kyjev v noci čelil dalšímu ruskému raketovému útoku. Záchranáři hlásí 10 zraněných, včetně jednoho dítěte. Starosta metropole Vitalij Kličko na síti Telegram informoval, že úder zasáhl nebytovou budovu nebo třípatrový kancelářský dům. Ruské raketové útoky na Kyjev jsou od června intenzivnější. Přibývá hlavně balistických střel, které jsou pro Ukrajinu protivzdušnou obranu těžko zachytitelné.
0: Mistrovství světa ve fotbale.
1: Fotbalisté Španělska zdolali Belgii 2-1 a na mistrovství světa jsou v semifinále. V něm se v úterý střetnou s Francií. Utkání v 88. minutě rozhodl gólem španělský útočník Arsenalu Mikel Merino.
4: Je to pro nás velké vítězství. Po 16 letech jsme znovu v semifinále mistrovství světa. Přijeli jsme sem hrát proti nejlepším týmům planety a teď nás čeká Francie. To je zápas, o kterém jako malé dítě sníte.
1: Dnes večer si o postup do semifinále zahraje Anglie proti Norsku. Utkání začne ve 23 hodin.
0: Počasí.
1: V Novém Rychnově nebo Vatíně je právě 21 stupňů, v Dukovanech 24. Odpoledne přibude mraku a čekáme spíše oblačno, k večeru se opět vyjasní. Teploměr ukáže 25 až 28 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: A v Třebíčsku se stala nehoda na silnici číslo 361 mezi obcemi Příštpo a Rozkoš. Havarovalo tam osobní auto, projíždějte opatrně. Polná na Jihlavsku hlásí dopravní nehodu se zraněním v ulici Palackého, také tam velký pozor. A na D1 opatrně u Velké Bíteše na 162. kilometru ve směru na Prahu. V levém jízdním pruhu je překážka, jedná se o židli na vozovce. Šťastně dojeďte.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Je sobota krátce po 11. hodině a já vám přeji příjemný a pohodový poslech od mikrofonu Českého rozhlasu Vysočina. Jako vždycky touto dobou nás i dnes čeká souhrn hostů dobrého dopoledne právě končícího týdne. V pondělí hovořil s Heou Dvořákovou kolega Dan Zach o svém radiodokumentu Vesničko má, Vesničko středisková. V úterý s veterinárním lékařem Přemyslem Novákem probírala Hela naše domácí mazlíčky. Mazlíčky mimo jiné i to, jak zvíře připravit na další cestu. Ve středu jsme pro vás vysílali živě z Křemešníku. Hosty byli zakladatelé Matice Křemešnické, otec a syn Škodovi. Ve čtvrtek jsem přivítal u mikrofonu Českého rozhlasu Vysočina profesora Libora Makovičku. Rodák z Pelhřimova vyprávěl o tom, že ačkoliv žije ve Francii, máme spoustu věcí právě s touto zemí společných. No a včera jsme odvysílali reprízu rozhovoru s Miroslavem Donutilem. Mimo jiné jsme zavzpomínali i na to, jak se seznámil s manželkou Zuzanou. Mimochodem manžel Donutilovi také byli na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech, který dnes končí, ale my začínáme a já vám přeji hezký poslech.
0: Dobré dopoledne s Jožou Kolářem.

0: Na mapě od sebe dělí jen pár kilometrů a mají také podobná jména Ubušín a Ubušínek, ale fungují každý jinak. Ubušínek je samostatnou obcí, zatímco Ubušín je součástí Jimramova. Je samostatnost malých obcí výhodou nebo je dnes spíš nákladným luxusem? Zjišťoval to redaktor Českého rozhlasu Vysočina Dan Zach v dokumentu Vesničko má, Vesničko středisková. V pondělí byl hostem našeho vysílání.
1: Tohle je otázka, která se dá hrozně pěkně na tenhle dokument, protože to je něco, co se, řekněme, posledních pár let v tom veřejném prostoru objevuje a nějaké otázky slučovat. Tak, jak se dělo v nějakých 70. 80. letech, jak to tehdejší státní moc dělala celkem škrtnutím papíru nebo rozhodnutím nějakého výboru KSČ. A dneska se mluví, jak tak nějak ušetřit. Často zmiňovaná bývá suma 10 miliard korun, že by bylo možné ušetřit zrušením těchto malých vesnic. A je to u nich velmi často, když o nich se baví politici na té vyšší úrovni, tak to často bývá to nejpodstatnější a potom se to žene okolo peněz. A zase z druhé strany logický argument, kolik to ušetří? Kolik to ušetří na tom, že třeba v době covidu, o tom mluvil ekonom David Špaček právě, se kterým jsem konzultoval a má o tom skvělou knihu, jakožto editor se dalšími autory, jak v době covidu nebo třeba uprchlické krize, kdy přicházeli lidé z válkou trpící Ukrajiny, to zvládly tyhle malé obce tím, že prostě nějaký ten obecní policajt, nějaký ten místní chlapík, který, nebo žena, která ví, kde se co děje, kde je jaká volná kapacita, tak to zvládne. Tohle můžou být zase ty ušetřené peníze vlastně tomu státu. A jsem moc rád, že my jsme tady se dostali k tomu, že se nebavíme o tom, že tady sčítáme na jednu stranu červená číslička a modrá číslička, ale bavíme se o věcích, jako je identita těch obcí, jako je vůbec jejich vztah k tomu dělat si to po svém a nést to i na vlastních ale zádech.
2: Co přineslo tohle natáčení?
1: Tohle natáčení přineslo to, co za mě často chybí v té diskuzi o malých vesnicích, a to je pohled od těch lidí přímo z těch vesnic, hlasy těch jednotlivých lidí, a oni si nemyslí každý to stejné. Tam jsou i lidé, kteří řeknou, no tak když se nesloží zastupitelstvo a spadneme třeba pro Podbystřici nad Pernštejnem, pak se vůbec nic nestane. Bude o nás stejně nějak postaráno. A pak jsou zase lidé, kteří se bojí, že ty peníze, které si třeba naspořili, tak tam nebudou. Tak doufám, že to přinese nějaký svěží pohled i třeba kromě těch názorů lidí, tak i třeba tou neotřelou formou, ke které jsem nepřistoupil sám, pomohla mě právě Martina Pouchlá skvělým dramaturgickým vedením, kdy si mě tak jako naváděla. Doufám, že je to hravé, doufám, že se to bude líbit. Antonín Kánský to skvěle zmixoval, tak doufám.
0: Nový Regiodokument jsme odvysílali v pondělí, ale vy si ho kdykoliv můžete znovu poslechnout na internetových stránkách Českého rozhlasu. Už za pár minut nabídneme rozhovor s veterinárním lékařem Přemyslem Novákem. Teď je tady další muzika. Chris de Berg, Lady in Red, tedy dáma v červeném. A tak, ať se vám líbí, přeji vám příjemné pohodové sobotní dopoledne.

0: prožijte s námi dramatické osudy a tajemné příběhy každý víkendový podvečer.
1: V sobotu poznáte Mohameda Helmiho, arabského muslima uctívaného v Izraeli. Desítky židů mu vděčí za život. V době, kdy jim hrozila záhuba, potlačil strach a začal žít na hraně života a smrti. Věděl, že může skončit na popravišti. Přesto měl jediný cíl, aby jeho přátelé přežili.
0: Poslouchejte dnes po 17. hodině. Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Na vlnách Českého rozhlasu Vysočina posloucháte souhrn toho nejzajímavějšího, co nám přinesli dopolední hosté právě končícího týdne. Mnoho lidí vyráží se psem autem na dovolenou, jak zvíře na další cestu správně připravit a jak často dělat přestávky. To nám přiblížil úterní host dobrého dopoledne, veterinární lékař Přemysl Novák.
1: Tak na cestu do zahraničí je potřeba mít pas a platné očkování. No, to je samozřejmě nutné. A potom je důležité vzít se sebou krmivo, na které je to zvíře zvyklé, protože nejhorší chyba je, když tam někde přijedou, začnou tam zhánět nějaké granule, tak hrozí nějaký trávicí problém. Samozřejmě optimální v klimatizovaném autě, to už dneska snad je standard. No a zastavovat tak po těch třech hodinkách, aby se mazlíček vyvenčil, protáhnul a trošku si odpočinul.
2: Co by podle vás rozhodně nemělo chybět cestovní lékárnice pro psa nebo i kočku, protože i kočky řada lidí vozí na dovolenou.
1: No, je to teda trošku kontroverzní.
2: Vám se to vlastně líbí, co jsem pochopila, a s tím souhlasím.
1: No, protože kočka je vázaná tak nějak na to domácí prostředí a tohleto u ní spíš vyvolává stres. Ale není to naštěstí časté, ale i takové případy bývají.
2: Tak co jim přibyli do té lékárničky?
1: Tak samozřejmě u chronických pacientů léky, které pravidelně užívá, to je samozřejmě jasné, jo, nezapomenout, protože pak někde zhánět nemusí být úplně jednoduché. Je dobré u zvířat, které trpí kinetózou, použít nějak, si připravit nějaká antiemetika, to znamená léky proti kinetóze. Máme i veterinární verzi, takže ta je spolehlivá a funguje hezky. Něco proti alergiím, nějaký Zyrtec, Ditiaden, je to takové jako lehké antialergikum, ale může zafungovat. No. A důležité je potom něco a průjem, protože tam dochází často k při změně mikroflory, k trávicím problémům, takže nějaké živočišné uhlí, nebo si pořídit u veterináře přímo lék proti průjmu určený zvířatům. A ještě důležitá věc, čerstvý peroxid na zvracení, protože někdy se stane, že tam opravdu pozřou něco, co nemají, a zase zhánět veterináře nemusí být úplně jednoduché, takže se prostě aplikuje ten peroxid a to zvíře se vyzrací. Doufujeme, že se to stává zřídka, ale i takový případ se stát může.
0: Říká veterinární lékař Přemysl Novák. Už za pár minut vás pro změnu vezmeme na Křemešník, odkud jsme ve středu vysílali živě. Teď ale čas a prostor pro další muziku. BSP Baláš, Střihavka, Pavlíček, Známá trojice s ještě známější písničkou. Jmenuje se Země vzdálená. Příjemný a pohodový poslech a krásné sluncem zalité sobotní dopoledne.

0: souhrn toho nejzajímavějšího z dopoledních hostů tohoto týdne na vlnách Českého rozhlasu Vysočina pokračuje. Ve středu jsme pro vás vysílali živě přímo z Křemešníku. Našimi hosty byli zakladatelé Matice Křemešnické, otec a syn Škodovi. Zajímalo nás, čím je podle nich toto místo tak výjimečné a proč se sem lidé stále vracejí. O svůj pohled se s námi podělil Vít Škoda starší.
1: Tak Křemešník je výjimečný svým umístěním. Je to vrchol. Pro dnešní dobu je dobré, že je to vrchol, na který se dá dojet i autem. Pro některé lidi je to taky důležité. Jsou tu krásné hluboké lesy, takže dlouhé procházky se dají zde udělat nejen v létě, v zimě na běžkách. Takže plno studánek kolem, voda, léčivá voda. A samozřejmě na vrcholu je krásný areál, pozdně barokní, který skrývá teda nějaké historické unikáty, ke kterým se určitě dostaneme.
2: 100%. A právě o ten areál se stará Matice Křemešnická. Nejenom o ten kulturní život, ale také o to zmiňované poutní místo. Jaké je vlastně její poslání, poslání Matice Křemešnické?
1: Tak my jsme Matici Křemešnickou založili v roce 2013. Původní Matice Křemešnická byla v roce 51 komunistickým režimem zrušena a trvalo to dlouhá léta, než se někdo našel, kdo tu Matici novou jakoby nějakým způsobem obnovil. Je i paradox, že jsme to založili Matici Křemešnickou v podstatě ve stejný den, jako byla komunistickým režimem zrušena, ale po kolika letech? Teďka nevím, 65 letech. Takže i to je trošku takový jakoby obraz. No. Původní poslání, nebo původní, i samozřejmě poslání Matice Křemešnické je rozvíjet toto poutní místo. My jsme zprvu se zaměřili na v podstatě vydavatelskou činnost, protože na Křemešníku, nevíme, jestli to všichni ví, takže tady bydlel nebo svýho času tady působil 5 let páter František Bernard Vaněk, což je nejvýznamnější osobnost, která tady na Křemešníku kdy byla, který potom působil teda v Pelřimově, byl děkanem, bohužel za Heydrichiády byl zatčen a zemřel v koncentračním táboře v Dachau. Byla to velmi významná osobnost, mě shodou okolností, včera jsem listoval starou knížkou a z té knížky vypadl zažloutlý útržek z novin nebo výstřižek z novin, kde píše nějaký spoluvězeň o tomto Františku Bernardovi Vaňkovi, jak s ním vlastně prožil vězení v táboře, potom s ním v podstatě se sešel i v Terezíně a viděl ho i odcházet do toho koncentračního tábora v Dachau nebo odjíždět. Tak byla to výjimečná osobnost, měl zájem nejenom o duchovní věci, tak i o sport, kulturu, historii. Z jeho knih víme, že vzval do Pelřimova významné osobnosti kultury a z toho důvodu říkáme, že i Pelřimov byl jako intelektuálně na výši z tohoto jeho vlastně působení. Takže my vlastně zprvu jsme se zaměřili na vydání knížek tohoto kněze. Takže jsme vydali jeho největší díla, což jsou román Na krásné samotě, kniha Na srdci a Vlaštovky se vracejí, která vlastně není románem, ale pojednává právě o těch setkáních s těma význačnýma osobnostma, které byly do Pelřimova zvány.
2: Víte, co bylo krásné? Když jste začal hovořit o knězi, panu Vaňkovi, tak přestalo pršet a vykouklo sluníčko. Jsou prostě věci, které člověk nevymyslí a oni se dějí. Jak se za poslední roky vůbec Křemešník proměnil?
1: Tak jde to pomalu, ale určitě se proměnil. Farnost pracuje, bych řekl, velice dobře, takže celý kostel je kompletně zrekonstruován. Jsou zrekonstruovány fresky, byla zrekonstruována fasáda, oltáře, veškeré oltáře jsou nově vlastně nabarveny nebo zrekonstruovány, protože máme tu výhodu, že tady poblíž pochází ze Sázavy pod Křemešníkem restaurátor pan Benda, který vlastně na tom pracuje. Takže v tomto směru je Křemešník nádherný a je v podstatě opravený. Bohužel trošku to zaostává a tady teda teďka je místo pro nás, nebo pro Matici, zaostává to ve vedlejších budovách, kde vlastně chybí zázemí pro poutníky, chybí toalety pro návštěvníky, chybí nějaký takový multifunkční sál, kde by se mohly dělat malé výstavy. Takže na to všecko vlastně, to je všecko naše práce, kterou teda chceme nějakým způsobem zrealizovat a na které pracujeme.
0: Říká Vít Škoda starší, se kterým si Hela Dvořáková povídala přímo na Křemešníku. Bylo to ve středu. Ve čtvrtek jsme se ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina podívali do Francie. Profesor Libor Makovička, rodák z Peřimova, tam na začátku 80. let emigroval, oženil se, založil rodinu. Do Česka, konkrétně do Jihlavy, jezdí jednou za rok za svojí sestrou a s partou kamarádů chodí z Prahy na Karlštejn. S Francií toho podle něj máme poměrně dost společného. Třeba v některých regionech nosí miminka čáp, stejně jako u nás. I o tom jsem mluvil s profesorem Liborem Makovičkou a více si poslechnete za chvíli.

0: Jak moc odlišný je život ve Francii oproti Česku? I o tom jsem si ve čtvrtečním dopoledním vysílání povídal s pelřimovským rodákem, profesorem Liborem Makovičkou.
1: Nutno říct, že je škoda, že se tady v Evropě tak nějak handrkujeme, protože v té Evropě ty národy a ty země si jsou hrozně blízký. A v podstatě, dejme tomu, když vidím i ve Francii, tak třeba Čechy jsou tak blízky Alsasku, že to Alsasko kulturně je vzdálenější Burgundsku než těm Čechám. Jo? Takže ty rozdíly jsou opravdu minimální. Mně to nikdy nepřipadlo, že by to byla nějaká potíž. Je potřeba si zvyknout na některé regionální zvyklosti v té zemi anebo v tom kraji, ale v podstatě v Evropě se člověk může zaintegrovat kdekoliv. Že jo.
0: Jak třeba ve Francii slaví Velikonoce nebo Vánoce? Každý ví, jak se slaví u nás. Je to ve Francii hodně jiné?
1: Tak to je právě ten rozdíl regionální, protože v té Francii mezi těma krajema asi je rozdíl. A třeba když bych sem začal říkat srovnávat, my jsme blízko toho Alsaska, běhám za alsaský oddíl, tak je znám dost dobře. Například ty Velikonoce jsou velice, není tam samozřejmě pomláska, ale jako ten zajíček, nebo vím, roznáší ty vajíčka, že jo, dělají se do oken, si dávají na vesnici upečený beránky a to tak. Ty Velikonoce jsou hodně podobné. Vánoce taky, že? Protože například i předvánoční období s Mikulášem, jinde ve Francii není Mikuláš, ten je podle v těch přilehlých spíše germánských zemí i v té Francii. A je spousta takových drobných rozdílů, které například přibližují Čechy a tu východní, severovýchodní Francii. To je například, že v Česku se říká, že děťátka přináší čáp, že?
0: Ano.
1: A v Alsasku je přináší čáp taky.
0: Říkal profesor Libor Makovička. Včera v pátek jsme odvysílali reprízu rozhovoru s Miroslavem Donutilem. Ten byl s manželkou Zuzanou hostem Karlovarského filmového festivalu, který dnes končí. Já jsem se s ním potkal před několika týdny ve Vídni a kromě jiného jsme si povídali o tom, jak se seznámil se svojí paní. To uslyšíte za pár minut v rámci našeho sobotního sestřihu hostů. Dobrého dopoledne. Kapela Roxette a písnička Sleeping in my car přichází právě teď.

0: švédské léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvost, zámek Týnec u Klatov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Je v 11 hodin 50 minut, je před námi poslední část sestřihu toho nejzajímavějšího z dopoledních hostů končícího týdne. Miroslava Donutila jste mohli zaznamenat s manželkou Zuzanou na Karlovarském filmovém festivalu. V povídání s ním jsem se ho před několika týdny ve Vídni zeptal na jejich seznámení.
1: Když jsem se chystal na vystoupení s vámi před vídeňským publikem, tak jsem si projížděl různá televizní talk show, kde jste vystupoval, a zajímavě jste popisoval seznámení u pana Krause se svojí manželkou, se kterou oslavíte mimochodem příští rok zlatou svatbu. A vy jste říkal, že jste byl na nějaké akci, vaše současná dnešní manželka tam byla s nějakým přítelem a ten, když šel do šatny pro bundu, tak jste si domluvili rande. Opravdu to takhle bylo?
2: Opravdu to takhle bylo, no, protože mě se ta dívka, která si tam hrála s malým dítětem, na jehož oslavu jsme tam vlastně přišli, tak mě nesmírně zaujala a vypadalo to, že jsem zaujal i já jí, což byla výhoda v tom, že když jsem jí oslovil, kde se sejdeme, ona řekla, kde chceš, než se ten vrátil s bundou, tak jsme si domluvili de facto rande. A druhý den před hotelem Slavia, kde jsme si to rande domluvili, na třetí hodinu, já jsem stepoval ve tři hodiny a věděl jsem, že asi nepřijde, a ona přišla tak kolem půl čtvrtý a jakoby náhodou šla kolem, no a vyrazili jsme na naše první rande a od té doby je to těch 50 let. No.
1: A jaký je váš recept na tak dlouhé, nebudu tvrdit, že super spokojené manželství bez obláčku, protože samozřejmě život je takový, že občas jsme víc nahoře, občas jsme dole, ale 50 let spolu budete a to je úžasný. Jaký je váš recept na tak dlouhodobý vztah?
2: Já si myslím, že jednoduchou větou se na to dá odpovědět. Vzájemná tolerance. To je asi tak všechno.
1: V Národním divadle jste vytvořil bezpočet rolí, ale určitě nejslavnější byl sluha dvou pánů, který měl 600 repríz. Jak na to vzpomínáte?
2: No, tak vzpomínám na to s takovým obdivem, protože ono, když to představení vznikalo, tak nemělo takzvaně na růžích ustláno. My jsme přece jenom byli noví, ti, co jsme tam přišli potom v 90. roce v Národním divadle, a ne všichni chápali, že tímto způsobem se na Národním divadle dá hrát. Já jsem přišel, začal jsem žonglovat smíčky, pomeranči, začal jsem točit talíř na tyčce, to všechno vlastně byla výbava, kterou jsem si přinesl z provázku, a oni na to koukali, co to přišlo za podivného člověka, a ještě navíc jsem začal komunikovat s publikem jako s takovým hereckým bohem, a tak byla dokonce taková, řekl bych, velká nedůvěra, i protesty nastaly, schůze kolem toho, čili zkoušelo se to velmi dlouho, protože postupně z toho představení někteří herci odcházeli a museli být nahrazeni jinými, a nikdo z nás netušil, že to bude takový úspěch, jakým se to představení stalo, protože na premiéře najednou lidi v Národním divadle vstali a začali tleskat, jo? A byl to ohromující úspěch.

0: úspěch a to, že to budeme hrát 22 let a bude to mít 600 repríz, to nás tehdy vůbec nenapadlo.
1: Spousta vašich rolí má obrovský úspěch, Nesmrtelné jsou pelíšky. Jak vzpomínáte na natáčení tohohle filmu?
0: Sešla se tam podle mě vynikající herecká parta. Všichni jsme se okamžitě naladili na stejnou vlnu. Nosili jsme si tam svoje vlastní zážitky do toho filmu, zkoušeli jsme, což taky nebývá zvykem. Režisér Hřebejk byl ve formě, my jsme si s Bolkem rozuměli mnoha léta, protože jsme spolu mnoha léta strávili na provázku, takže jako všechno to probíhalo úplně úžasně, bylo to skvělé natáčení, dokonce jsme se báli, tím, jak my jsme se bavili na tom place, aby nedošlo k tomu, co se říká, že když se herec baví na place, nebaví se divák v kině. A nakonec naštěstí opak se ukázal pravdou.
1: A vy sám se díváte o Vánocích na pelíšky?
0: No, to jsme taky netušili, že se z toho stane mnoha lety vánoční hit na českých a slovenských televizích. A když se u nás v rodině rozdají dárky a ještě nějaký čas ty pelíšky běží, tak se na to mrknu.
1: Takoví byli hosté tohoto týdne, sestřih, respektive záznam, kompletní záznam hlavně všech povídání a rozhovorů si můžete poslechnout na našich webových stránkách vysočina.rozhlas.cz. I v příštím týdnu se můžete těšit na zajímavé hosty, třeba hned v pondělí si budu mezi 11. a 12. hodinou povídat s Alešem Cibulkou. Myslím si, že ten rozhovor bude velmi zajímavý. Tak za chvíli písničky na přání, 12. hodina, ale ještě předtím Adam Ďurica a kapela Opus. Jožák Kolář je s vámi u mikrofonu a přeje vám všem příjemnou a pohodovou sobotu.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Výskyt vzácných druhů v přírodní rezervaci Dukovanský mlýn mají podpořit nová opatření. Obchodní inspekce zjistila na filmovém festivalu v Karlových Varech prohřešky u 40% kontrol. Pardubičtí fotbalisté se vrátili z herního soustředění v Rakousku. Bude polojasno až oblačno s teplotami do 28 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá, pěkné poledne přeje Jaromír Kulhánek. Obnova cenných stanovišť začala v přírodní rezervaci Dukovanský mlýn na Třebíčsku. V nadcházejících 4 letech budou ochranáři na místě například sekat vybrané plochy a přibude také pastva ovcí. Cílem je podpořit výskyt vzácných a ohrožených druhů živočichů i rostlin. Přiblížila to mluvčí kraje Vysočina Monika Brotánková.
2: Očekáváme, že realizace projektu bude mít pozitivní vliv na druhy světlého lesa, které se v současnosti nacházejí v podrostu, a to jak na kvetoucí byliny a keře, tak hlavně na zdejší populaci kriticky ohroženého druhu stále zeleného keříku, líkovce voného.
0: Česká obchodní inspekce zjistila nedostatky u 40% kontrol na letošním mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech. Informoval o tom mluvčí inspekce František Kotrba. Během prvních 5 dnů festivalu se inspektoři zaměřili především na prodej alkoholu mladistvým. Problémy našli zhruba ve 2/3 případů. Požáry na jihu Španělska spálily už 4000 hektarů půdy. O život přišlo nejméně 12 lidí a víc než 20 dalších se pohřešují. Práci hasičů komplikuje horké a větrné počasí. Požáry sužují také další země na jihu a západě Evropy.
3: Plamenům čelí mimo jiné Řecko, Albánie nebo jich Francie. Tam s hašením pomáhá i český vrtulník Black Hawk s velkokapacitním vakem na vodu. Dva piloty na palubě doplňují taky 2 letečtí záchranáři z Jihomoravského kraje. Na místě už zasahují taky 4 další letouny z Kypru a Švédska. Mezinárodní pomoc dorazila i do Portugalska, kde působí hasiči ze Španělska a Maroka. Evropské státy se chystají na další vlnu veder. Například v Itálii mají teploty v příštím týdnu opět přesáhnout 40 stupňů. Matěj Kolář, Český rozhlas.
1: Sport.
0: Fotbalisté Pardubice vrátili z herního soustředění v Rakousku. Odehráli na něm 4 přípravné zápasy, 3x remizovali a v tom posledním prohráli s Krakoví 0-2. Soustředění hodnotí asistent trenéra pardubických fotbalistů Tomáš Polach.
4: Soustředění splnilo ten účel a měli jsme fakt výborné podmínky. Skvělá parta, kromě Luky, který se zranil vlastně první den, tak kluci to zvládli, i když prostě možná s drobnýma bolístkama. Někteří toho mají plné zuby. To, co jsme chtěli, jsme otrénovali a zase prostě pro nás skvělá zkušenost. Jdem dál, teď si lehce odpočineme a ještě je prostor prostě některé věci precizně vypilovat a tak, aby nám to od prvního mistráku šlapalo.
1: Počasí.
0: V Jihlavě a Náměšti nad Oslavou teď mají 23 stupňů, v Přibyslavi 21. Bude polojasno až oblačno s teplotami od 25 do 28 stupňů. Přidá se mírný severozápadní až severní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: S uzavírkou počítejte na silnici 128 v Pacově. Důvodem jsou motokrosové závody. Objízdná trasa je tam vyznačená.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Krátce po 12. hodině vám přeji příjemný a pohodový poslech, dobrou chuť k sobotnímu obědu a jsem také docela zvědavý, jakou písničku si necháte dnes zahrát. Ano, ať je pátek nebo svátek nebo sobota, nedej bože, Český rozhlas Vysočina plní vaše hudební přání. 22 155 49 99 je telefonní linka do našeho studia a já už se těším na vaše vzkazy, pozdravy a gratulace.
1: Písničky pro Vysočinu s Jožou Kolářem.
5: A v tuto chvíli také s Hankou Zagorovou. Ode zdi ke zdi.

0: Písničky pro Vysočinu. Zavolejte si o svou oblíbenou písničku právě teď. 22 155 49 99 Český rozhlas Vysočina.
1: A jako první zavolal a také se dovolal do našeho studia pan František Střeště. Dobrý den.
2: Dobrý den přeji, vážení přátelé. Já vás všechny zdravím. A protože dneska slaví svátek Olga, což je taky moje sestra, paní Olga Kolářová Střeště, a zároveň taky slaví svátek paní Olša Urvanová z Horní Cerekve, tak milé dámy, já vám přeju k vašemu svátku všechno nejlepší, hodně zdraví, hodně štěstí, ať se vám daří a taky trochu toho božího požehnání. Děkuji pěkně a přeji všem příjemný den.
1: Já také děkuji za milá slova a gratulaci. Vybral jste písničku od Petra Muka Stín katedrál. Nevidím problém v tom, abychom si ji poslechli. Mějte se krásně a naslyšenou.
2: Děkuji vám, naslyšenou.
1: A i vaše přání splním. 22 155 49 99 telefonní linka až do 13. hodiny jen a pouze pro vás. Stín.

0: Když jsem před chvílí bral telefon a na druhé straně byl pan Vítek Střebíče a řekl mi, jakou písničku chce, tak jsem si vzpomněl na paní Jiřinu ze Žďáru nad Sázavou. Já pak řeknu proč. Pane Vítku, dobrý den.
1: Já vás zdravím, dobrý den.
0: Zdali pak víte, proč jsem si vzpomněl na paní Jiřinu ze Žďáru nad Sázavou?
1: Protože mě předběhla včera.
0: Ne, ona zavolala někdy, teď nevím kdy, před několika dny a říkala, že vlastně tak trošku nechápe lidi, kteří se nechají zahrát. Tak a teď už nám tam vazbíte, musíte opravdu dát od rádia, jinak to nezvládneme. No. Že prostě ty lidi, kteří se nechávají zahrát písničky, jakou si necháte zahrát vy, že tomu nerozumí, proč to dělají. Ale já tomu rozumím. Ta písnička, kterou si zahrajeme, je strašně krásná. A i když je o velmi smutných věcech, tak prostě bere za srdce. Mám pravdu?
1: No určitě, ona do toho doroste.
0: Dobře, tak je to skladba Miluju tě od Jelenů, to je vlastně ten text, když si poslechnete, je opravdu velmi smutný, ale ta písnička se naprosto povedla a člověk z toho má úplně husí kůži po těle. Že?
1: Ano, souhlasím.
0: Tak a pro koho budeme hrát?
1: No hrajeme samozřejmě pro manželku, pro maminku, pro všechny děti, takže pro Honzíčka, pro Bětušku, pro Justýnku, pro Vítečka. No a pro všechny lidi, kterým nedá nikdo zahrát, samozřejmě píseň je i pro vás, pak by to bylo pro Svobodovi do Předína, bylo by to pro Kvajzrovi do Opatova a to je všechno.
0: A taky pro vás. Mějte se hezky, miluju tě a Jelen.
1: Naslyšenou.
0: Hezkou sobotu, naslyšenou.

0: Telefonní linka 22 155 49 99 je obsazená a já už zdravím Honzu do Brna. Ahoj.
1: Ahoj Joško, zdravím tebe i všechny, co poslouchají. A vybral jsem písničku od Karla Gotta, jmenuje se E14, taková písnička, co se zase nehraje. No a pošlu pro tebe a pro všechny, jen tak pro radost a pro ty, co jsou v práci, tak jako my dva, že jo? Joško, sice děláme něco jiného každý, ale jsme v práci, že jo?
0: Ano. Tak jo, díky moc, měj se krásně, ať se písnička všem líbí. E14 už je tady. Naslyšenou, ahoj.
1: Díky, ahoj.
0: 22, 155, 49, 99. Magická kombinace čísel, která vás spojí s naším studiem a také s vaším oblíbeným hitem. Jako každý den mezi 12. a 13. hodinou.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Písničky pro Vysočinu. Volejte 22 155 49 99. Český rozhlas Vysočina.
2: A vy voláte, já jsem za to rád a zavolala i Laďka z Havlíčkova Brodu, kterou vítám ve vysílání. Ahoj Laďko.
3: Ahoj Jožo. Já jsem vybrala písničku, určitě nebudu sama, komu se bude líbit, a bude to vzpomínka na Bonnie Tyler, její klasika Eclipse of Heart. Je to smutný, samozřejmě to se možná trošku dalo čekat, kdo ten stav sledoval, jak byla nemocná, tak asi to tak prostě se čekalo, bohužel. No, velká škoda, já jsem tě před chvilkou říkala, že na koncert měl jet, tuším, že do Dánska, můj syn s manželkou na podzim, bohužel samozřejmě jako to nebude, moc se těšili. No, ale tak to pošleme. Jednak zdravím pana Františka do Třeště, jestli poslouchá. No, pak samozřejmě taky posílám jemu, posílám jí tobě, posílám jí sobě a posílám jí všem, kteří měli Bony rádi. Tak hezké odpoledne.
2: Pojďme si ji poslechnout. Díky moc, krásné odpoledne i tobě a zase někdy naslyšenou. Ahoj.
3: Ahoj.

0: Sobotní písničky pro Vysočinu pokračují. Zdravíme paní Jiřinu Dožďáru nad Sázavou. Dobrý den.
1: Já vás taky dobrý den, pane Jožo, zdravím. A zdravím všechny Ragoňáky, jsme velmi dobrá parta. A včera měla svátek Libuška Jarošová, dneska má Olinka Urbanová, takže já jsem s něma mluvila, ale stejně jim nechám hrát. Takže holky moje zlatý, užijte si to, jste úplně skvělý a nechám vám zahrát písničku od Lucie Bílý Fénix.
0: Dobře.
1: A pan Juža bude tak hodnej, že nám to zahraje.
0: Co, pan Juža? Lucka Bílá zaspívá hlavně. Nemáte vůbec zač, mějte se krásně. Hezkou sobotu, naslyšenou.
1: Naschledanou.

0: Lucy Bílo vystřídá včerejší oslavenkyně Líba Jarošová, kterou vítám ve vysílání. Ahoj a pěkné odpoledne.
1: Já tě taky zdravím, Joško, taky přeju tobě i všem příjemné sobotní odpoledne. Já teď volám z Pergoly u nás na zahradě, je nádherně a ať to vydrží a ať to taky přežijeme. Tak já bych dneska chtěla na úvod poděkovat všem, kdo mi přáli k mému svátku včerejšímu. Moc mě to potěšilo a to ještě mě psali spolužáci z Gimplu a ze základky. A je to hrozně příjemný vědět o těch lidech, že na člověka myslí, že se vzpomenou. Takže ještě jednou moc velký dík. Nebudu ty lidičky jmenovat regionáky, protože jsou to sluníčka, prostě my to o sobě víme. Tobě, Joško, taky moc děkuju, taky jsi se připojil k přání. A ještě bych chtěla moc pozdravit Sylvii z Prahy, která včera taky si vzpomněla, že mají svátek Libuše a Málky, takže Sylvie moc děkuju a krásnou písničku jste vybrala z Bonnie Taylor, ale bohužel tuhle paní už budeme slýchat na vlnách rozhlasu nebo v televizi vídat. A stejně tak i dneska, co jsem vybrala písničku, taky od jedné osobky milované, která už tady mezi námi není. Ale pak bych ještě chtěla popřát dnešnímu svátku Olince Urbanové z Horní Cerekve a pokud poslouchají i jiné Olinky, tak samozřejmě vám taky všem přeju hodně štěstí, zdraví, lásky, pohody a ještě hodně krásných dnů, které snad máme před sebou. A takže jsem vybrala písničku od Naděnky Urbánkové. Já si nemůžu pomoct, já prostě ta holka mi chybí a měla jsem ji strašně moc ráda. A vezmeme to trošku jako zvesela, dáme si písničku Houpání.
0: Ano.
1: Všem přijdu hezký poslech. Joško, tebe budu poslouchat zase na rádiu, moc se na to těším. Ať se ti daří a hlavně štěstí na cestách.
0: Děkuju.
1: Zase se budu těšit někdy naslyšenou.
0: Já taky. Díky moc, měj se krásně. Naďa Urbánková, to mi povídej, také na ní často vzpomínám, protože takhle v tento čas jsme tady vždycky spolu trávili sobotu, neděli. Jo, to byly chvíle krásné. Pojďme si připomenout Naďu Urbánkovou s Houpáním. Díky moc, Libuško, měj se hezky.
1: Děkuji
0: ahoj.
1: Moc, krásné odpoledne. Ahoj.
0: 22 155 49 99, to je ta kouzelná linka, která vás spojí i s vaším oblíbeným hitem.
2: Člověk, že se honí sem a tam. Že někdy hledá společnost, ale jindy je rád sám. Musí na všechno si sáhnout a kde není, tam chtěl by být. A ať má málo nebo moc, vlastně nikdy nemá klid.

jak říkával můj dědeček. Ale kde a kdy a jak si ustla, to je otázka. Vždyť i ta kočka se sedmkrát otočí, než se stočí do klubička. Natož my lidi, my se někdy naděláme kotrmelců, co? Dík za každou zkušenost, tu nemá kdo jen stál. Co si jednou okusil, to v sobě rozjíždá.

Pojďme teď splnit také jedno z přání, které dorazilo na naše webové stránky nebo přes naše internetové stránky vysočina.rozhlas.cz, formulář písniček pro Vysočinu. Dobrý den, moc prosím o zahrání písničky od Olgy Lounové, jsem optimista, pro kamarádku Marušku Velebovou z Okříšek, která slaví narozeniny. Maruško, k tvým 50. ti přejeme nejen pevné zdraví a štěstí, ale také spoustu lásky, ať tvůj život pokračuje v klidu, pohodě, žádné nehody, radostí a přináší ti ještě mnoho krásných okamžiků se svými nejbližšími. To vše přejí Emilka Boudná, Jana Šumpichová a Vencovští. Vám mnohokrát děkuji za zahrání. Tady je Olga Lounová.

0: Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Písničky pro Vysočinu. Volejte 22 155 49 99. Český rozhlas Vysočina.
1: A zavolal i Jarda z Veskytné u Pelhřimova, kterého vítám ve vysílání. Ahoj.
2: Ahoj, Joškáči, zdravím všechny posluchače. A dneska bychom chtěli s manželkou Janou popřát a nechat zahrát pěknou písničku Olince Pechové z Vyskytné k jejímu svátku. Olinko, přejeme ti do dalších let všechno nejlepší, hlavně pevné zdraví, hodně štěstí, lásky, spokojenosti a rodinné pohody kruhu svých nejbližších. Písničku posíláme i manželovi Pavlovi, dětem a mnoučatům. A písnička je i pro tebe, Jožko, a všem Olinkám. A všem posluchačům přejeme hlavně hodně zdraví, štěstí a rodinné pohody. A písničku pošlu ještě Slávince Divišové do Třebíče a vybral jsem Valerii Čižmárovou a Léta letí. Mm-hmm. Jožko, moc ti děkuju, měj se krásně a někdy zase naslyšenou. Ahoj.
1: Já taky děkuju, krásnou sobotu a naslyšenou. A já přidám ještě jedno přání, které před malou chvílí dorazilo přes naše webové stránky. Dobrý den, prosíme o zahrání písničky Miluju tě od kapely Jelen pro naši maminku, která dnes slaví 60. narozeniny. Hodně štěstí, zdraví a radosti z dětí a vnoučátek přeje manžel Pavel, dcera Maruš, Stáňa Růženka a Jaruška a syn Pavel. Děkujeme. Tak, možná škoda, že jste nenapsali, jak se vaše maminka jmenuje. Každopádně písničku od kapely Jelen, Miluju tě, jsme dneska hráli, tak já si dovolím tady to přání přiřadit k Valerii Čižmárové, protože léta letí, to je zkrátka fakt.

0: A další písničku z našeho bohatého archivu bude vybírat paní Marie Střebíče na lince 22 155 49 99. Dobrý den.
1: Dobrý den, pane Kolář, zdravím a nechala bych zahrát písničku Valčík pro lásku a je to pro ty moje kamarádky Libušku Jarošovu z Kamene a Olinku Urbanovu z Horní Cerekve a takový přáníčko jim pošlu. Tak holky moje, ať štěstí z vašich očí září, ať se vám ve všem daří, ať vám na tváři kvete stále mladost a v srdci máte samou radost, ať vítr smutek odnáší a sníh, ať sluníčko vám přináší. To vám přeje Maruška Střebíče a moje holky Šárky. A děkuji za zahrání a hezký poslech všem Olinkám a Libuškám, co měli včera. A jsem ráda, že jsem se dovolala.
0: No, a krásná básnička. Také děkuji a posíláme Valčík pro lásku. Ať se všem líbí. Naslyšenou.
1: Vám taky, pane Kolář. Děkuji. Na

0: Kuličky pro Vysočinu.
1: A tu další bude vybírat pan Jirka Střeště, kterého také zdravím a vítám ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina. Dobrý den.
2: Dobrý den, pane Jožo. Doufám, že se slyšíme dobře.
1: Ano.
2: To je super. Já bych chtěl dneska popřát svojím kamarádkám, hlavně Olča Urbanová z Horní Cerekve a paní Olga Kolářová z Třeště, a včera měla taky svátek Libuška Jarošová, takže všem děvčatům bych popřál všechno nejlepší a hlavně letní pohodu. Užívejte si sluníčka a já jsem vybral pro tuhle chvíli písničku pana Jiřího Suchého Pramínek vlasů.
1: Výborně, je připravená. Tak všechny zdravíme a písničku posíláme. Díky za váš telefonát, mějte se hezky, pěknou sobotu a zase někdy se budu těšit na slyšenou.
2: Děkuju, na slyšenou.
3: Když měsíc rozlije světlo své po krajině,

tebe a na bílém polštáři do kroužku stočený bude tu po tobě pramínek vlasů. Já nebudu vstávat, dál chci ležet zasněný.

0: si ležet zasněný. Je totiž neděle a mám dost času. Je totiž neděle a mám dost času.
1: Milé rádio, nechte prosím zahrát písničku od Jaromíra Majera, Hospůdko známá, pro našeho tatínka, manžela, dědečka a pradědečka Miloslava Brávka z Jihlavy k jeho dnešním 80. narozeninám. Hodně zdraví, štěstí, radosti a životního optimismu mu do dalších let přeje celá početná rodina. Doufáme, že si společně užijeme ještě spoustu hezkých chvil. Přání se připojujeme, Jaromíra Majera posíláme.

na město snáší a okna jedou potichu spát. Zas dívám se do ulic, do cizích tváří a hledám, co viděl.

skončil jsem s mámou a viděl tě u dveří stát. Jak spustila hudba tu písničku známou, já všechno chtěl o tobě znát. Tak přešlo pár pěkných let, z tebe je dáma, a věř mi, že není to zvyk. I když jsi tak daleko a doufám, že sama té hospodí.

Hezkou sobotu 11. července. Dnes má 67. narozeniny americká písničkářka Susan Vega. Do České republiky jezdí poměrně často a už za pár dní 15. července se koná v Pražském divadle Archa její další koncert. Vybírám její známou písničku Luka. Všem posluchačům Sylvie z Prahy. Tak já paní Sylvie děkuju a když se podívám na hodiny, je mi jasné, že to je poslední písnička těch dnešních písniček pro Vysočinu, ale zase zítra mezi 12. a 13. budeme plnit vaše vzkazy. Úterý 13. zprávy s Jaromírem Kulhánkem, po 13. zámecké léto. Jožka Kolář přeje hezký poslech.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Uchazeči o práci na Vysočině mají zájem hlavně o administrativní pozice. V Českých Budějovicích pokračuje zásah hasičů kvůli požáru plynu. Tenistky Muchová a Nosková se utkají o titul z wimbledonské dvouhry. Bude polojasno až oblačno s teplotami do 28 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Nabídka pracovních míst na Vysočině neodpovídá poptávce. Vyplývá to ze statistik úřadu práce. Uchazeči mají zájem především o administrativní pozice. Na jedno místo připadá skoro 95 zájemců. Převis je také u architektů nebo specialistů v oblasti prodeje. Uchazeči s nižším vzděláním přitom mají největší šance u pomocných pozic. Podle ředitelky krajské pobočky úřadu práce v Jihlavě Lenky Novákové chybějí pracovníci i v technických oborech.
2: Situaci zároveň ovlivňuje průmyslový charakter kraje Vysočina, kde převažují fyzicky náročnější technické profese, často spojené se směnným či nepřetržitým provozem, o které je mezi uchazeči dlouhodobě nižší zájem, což vede k nesouladu mezi nabídkou a poptávkou.
1: Hasiči stále zasahují u požáru plynu na Zátkově nábřeží v Českých Budějovicích. Dál ochlazují i okolí místa, potvrdil to jejich mluvčí Roman Krčmář. Pracovníci plynárenské společnosti se také snaží uzavřít přívod plynu. Hasiči a policisté evakuovali 20 lidí z nedalekých domů a dál zůstává uzavřené nábřeží a okolí Biskupské ulice. Při požáru se jeden člověk zranil. V okolí Hustopečí na Brněnsku přibylo 775 stromů a téměř 19 tisíc keřů. Ve čtyřech lokalitách o rozloze 7 hektarů tak skončily rozsáhlé úpravy krajiny. Město za ně zaplatilo víc než 21 milionů korun. Nová výsadba i terénní úpravy mají zmírnit dopady sucha. Ve Varšavě vznikne zeď paměti, která připomene Poláky zemřelé ve válkách ve 20. století na území současné Ukrajiny, řekl to polský premiér Donald Tusk u příležitosti výročí tzv. Krvavé neděle. Tou přesně před 83 lety vyvrcholily masakry Poláků ukrajinskými nacionalisty na Volyni. Události do dnešních dob zatěžují vztahy mezi Varšavou a Kyjevem. Sport. Tenistky Karolína Muchová a Linda Nosková se utkají o titul z wimbledonské dvouhry. Obě hráčky mají za sebou i vítězné turnaje před Grand Slamem a na trávě jsou teď podobně úspěšné. Linda Nosková říká, že by jako fanoušek nevěděla, na kterou stranu se ve finále přiklonit.
3: Já bych asi fandila, řeknu jako kliše, dobrýmu tenisu. Já myslím, že oba naše výkony na těchto turnajích byly skvělý, proto máme obě ten titul a jsme tady ve finále, takže asi bych nebrala stranu.
1: Utkání začne po 17. hodině.
0: Počasí.
1: V Třebíči teď mají 27 stupňů, v Hubenově a Vatíně 23. Bude polojasno až oblačno s teplotami od 25 do 28 stupňů. Přidá se mírný severozápadní až severní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Zpozorněte na silnici 354 u Rokytna na Žďársku. Došlo tam k havárii osobního auta.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: Benešovské léto.
1: Vítejte na Benešovsku, v krásné kopcovité krajině středních Čech, na zámku s psaníčkovými sgrafity na fasádě, na zámku Neústupov. Jeho počátky spadají do románského období, které dokládá blízký kostel. Neústupov patřil mnoha rodům. Dnes tu žije Michal Farník, neúnavný zachránce památek a prezident Asociace majitelů hradů a zámků. A já vás zvu do jeho sídla.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
2: Viděl jsem v životě plakat mnoho lidí. Někteří plakali ze žalu, jiní, a těch bylo méně, radostí. Také jsem potkal ty, kteří naříkali nad světem, nad nesmyslností života a Bůh ví nad čím. Těch jsem se vždycky chtěl zeptat, proč pláčete nad cibulí? Jejich nářek mi totiž připadal stejně planý,

0: Příjemný poslech vám přeje František Kinský. Společně budeme poznávat zámky a lidi, co na nich žijí a pečují o odkaz naší historie. Pozvu vás na zámek Neústupov. Patrik Rozehnal si tam dal schůzku se současným pánem, s Michalem Farníkem, který zámek koupil v roce 2021. Jak zjistil, měl panské předky, ale na severní Moravě.
1: Zámecké léto.
2: Tak asi z mého hlasu vnímáte, že nejsem původně z Čech, ale původně ze severní Moravy. A my jsme po staletí bydleli na Těrlicku, Karvinsku. No a naši předkové byli po staletí svobodníci. To znamená status významný v tom, že nemuseli odvádět robotu, nemuseli odvádět desátky, vlastnili půdu. No a můj prapradeda se přiženil k rodu Michníkům a patřil jim zámek na Šumbarku, což je dnešní Havířov.
3: A ten zámek?
2: Ten zámek pořád stojí, patří městu Havířov, funguje, takže se tam můžete zajet i podívat. A já můžu říct, že vlastně symbolicky jsem asi navázal na svého prapradědu, když jsem koupil Neústupov a začal jsem ho rekonstruovat.
3: Jak velká je tam mezera mezi tím, kdy tedy vaše rodina, váš rod, se dostal k zámku v Šumberku a dnešním Havířově a kdy vykupujete zámek v Neústupově, nebo byla tam nějaká kontinuita?
2: Kontinuita tam nebyla, to byl začátek 19. století.
3: A pak ho opouštěli proč, nebo jak vaše rodina?
2: On vyhořel a oni ho potom prodali.
3: Asli?
2: Zůstali v té oblasti, ale ten zámek se prodal.
3: Tehdy, když žili na zámku, tak o co se starali, co třeba měli na starost, nebo co bylo nutné spravovat? Víte, nevíte?
2: Vím, tak patřilo tomu mojemu prapradědovi, vím, že měl asi nějakých 27 hektarů šlechtické půdy a starali se o zemědělství a vlastně o to, co v té době asi všichni o hospodářství měli, asi velké hospodářství, to znamená zvířata, pole a to byl asi ten předmět jejich činnosti tehdy.
3: Váš potom děda nebo tatínek vyprávěl o tomhle?
2: To ne, to si myslím, že to nevěděli. Jako můj otec mi kdysi ještě říkal, že jsme původně žili na Těrlicku, což vlastně ten genealog, jak bádal tu historii, tak z těch písemných pramenů na to narazil, ale tuto historii můj otec taky nevěděl. První dochovaný písemný předek, vidíte, je Bernardus Varník okolo roku 1671.
3: Myslíte si zpětně, když se ohlednete za svým životem nebo to, co člověk dělá a jak přistupuje k věcem, že tohle je třeba důkaz toho, že tam právě ti předci byli, že to máte po nich něco?
2: Tak asi v tom DNA tam bude taková ta píle k té práci, že chce člověk něco dokázat, to asi možná tam budu mít po předcích. Nemyslím si, že by tam bylo právě to spíše takový jako můj koníček, že mě baví dějiny, historie a české hrady a zámky.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.
0: Zámek Neústupov, původně renesanční stavbu v malebné krajině České Sibiře, si prý vybral srdcem. Přes 20 let pracoval jako manažer v jednom z diskontních potravinových řetězců a teď nastoupil ke konkurenci. Přes týden pracuje v Praze, ale nejlíp mu je s rodinou na jeho zámku.
3: Kdy se ve vás zrodila myšlenka, že byste se mohl stát skutečným zámeckým pánem?
2: Tak ta se rodila strašně dlouho. Já jsem několik roků hledal nějakou kulturní památku, která by se mi líbila, protože jsem chtěl něco zachránit, zrekonstruovat a pak do toho užšího výběru přišel Neústupov a nakonec jsme se s tím bývalým majitelem dohodli, že ho koupím.
3: Kdy jste to byl poprvé? Nebo viděl jste ho nejprve na fotografiích, někde jste se ho našel nebo jste jel náhodou kolem? Jaký byl první kontakt s Neústupovem?
2: Našel jsem si ho na internetu, protože ten bývalý majitel ho dlouho inzeroval, že ho chce prodat. Tak jsem tady byl, myslím si, na podzim roku 2018 poprvé se podívat. Na mě tady, jak jsem tady přijel poprvé, tak ta historie tady na mě padla, ten genius loci, který tady je, že vlastně máte románský kostel, původně gotickou tvrz, vedle toho máte nejstarší lípu ve středočeském kraji, tak mě to uchvátilo, že jsem toho nikdy nelitoval.
3: Jak se kupuje takový zámek? To mi řekněte, dobře, máte původního majitele, osloví vás to. Jak to vypadá, jak se to nabízí, takový zámek?
2: Původní majitel mi dal klíče a řekl, tak se běžte podívat. Takže jak jsem tady vlezel, tak jsem samozřejmě nejdřív zabloudil. pak jsem musel přijít ještě jednou, protože jsem vlastně zjistil, že vůbec nevím, jak jsou ty místnosti, když jsem dostal ty plány, tak abych si to ještě jednou zvizualizoval. No a pak jsem si říkal, jako jo, tak tady mě čeká teda hodně práce. Jo, netušil jsem, že se nám tady objeví dřevomorka a že ta rekonstrukce bude takto náročná. Já říkám minulý čas, že my jsme ještě neskončili, ale myslím si, že to nejdůležitější mám za sebou. V budoucnu nás bude určitě čekat ještě oprava střešní krytiny, ale těch 6 roků bylo hodně náročných.
4: Co vás to překvapilo?
2: Pozitivně to, že se nám tady dochovaly ty historické malby na stropech. Jo, a že se nám to podařilo obnovit. A máme tady malby z první půlky 17. století, což já jsem strašně rád, že to má, že jsme tomu navrátili tu historickou hodnotu.
4: Dojalo vás něco, je třeba, že tohle jste nečekala, že byste to našel, nebo takovéhle věci?
2: Tak co mě nejvíc dojalo, asi to, že když jsem tady poprvé spal sám na zámku. Jo, mě kolegové, kamarádi, kteří vlastně nějakou kulturní památku, tak říkali, neboj se, tam se nemusíš bát, tam ti duchové na tebe nepůjdou, protože ty seš ten, který ten zámek zachraňuje, tak oni to budou vnímat pozitivně. Takže je pravda, že od té doby jsem tady spal už hodně nocí sám a žádný duch na mě nevkročil.
4: Jaké to je bydlet na zámku? Vy tu máte vlastně, můžeme to říct, svoje křídlo nebo část toho zámku, jako upravný, opravdu jako byt dnes v krásném provedení. Jaké to je tady žít?
2: Krásné. Já když vždycky tady přijedu v pátek večer z Prahy, tak je tady ticho, klid. Je to vlastně kraj Blanických rytířů, Česká Sibiř. Tak tady není ten světelný smog, tak tady jdou nádherně vidět hvězdy. Takže jak když tady jsem potom v noci a procházím si to, tak je to ten takový hezký pocit, že jsem se dostal do toho klidu na ten víkend, že si to užiju. Bohužel potom v sobotu je ta realita jiná, že si obleču monterky a jdu pracovat ven.
4: Na čem třeba?
2: No, jenom třeba na sekání trávě, na nějakých úpravách tady venkovních zahrad, takže většinou teďka se staráme o to, aby okolí toho zámku vypadalo už tak, jak bychom to v budoucnu chtěli, aby to vypadalo.
4: Váš byt na zámku je zařízen stejně jako ostatní, máte ložnici, máte obývací pokoj, máte televizi, máte kuchyň, máte něco navíc nebo něco v netradiční úpravě?
2: Já si myslím, že jste to popsal velice správně, všechny ty místnosti tady máme.
4: Jo. Máte vanu i sprchu?
2: Mám vanu i sprchu.
4: Každý nemá, na zámku na to máte prostor, ne? No.
2: Naštěstí ty místnosti, kde teďka bydlíme, tak jsme mohli zrekonstruovat si už podle svých představ, takže tady máme všechny ty výdobytky moderní doby, takže máme tady i podlahové topení.
4: Jak velký je to prostor, jenom my si můžeme vědět, jak velký je takový zámecký byt?
2: V metrech čtverečních nebo v pokojích? Já jsem to nikdy nepočítal, ale je to přes 2 patra, takže v těch místností, tím, že mám velkou rodinu, tak abychom se tady všichni vešli.
4: U toho velkého stolu, co jste si tu tedy vybudovali takhle, hodujete nebo je to jenom jako prohlídkový okruh?
2: Zatím ještě ne, protože to není dokončeno. Když se podíváte, tak tam je schované takové okýnko a to bude výtah.
4: Na jídlo.
2: Ano, na jídlo. Nechci to mít v elektrice, bude to manuálně ovládáno, takže do budoucna si myslím, že to je vhodné potom tady pořádat nějaké večeře, hostiny a tak dále, takže budeme to mít propojeno s kuchyní, která je pod námi.
4: Kdo to bude ovládat? Kuchař ze zdola nebo hosté, co si chtějí jídlo dát?
2: No divil byste se, já jsem k narozeninám opět dostal takový dárek a to je lví hlava se zvonkem, takže my ji tady nainstalujeme, že když člověk zazvoní, tak by to jídlo mělo vjet nahoru. Ještě tam potřebuje mít samozřejmě dole v té kuchyni někoho, kdo to jídlo připraví.
4: Takže tady oslavíte své budoucí narozeniny třeba nejbližší. Jestli se nepletu, můžu to prozradit, vám bylo nedávno 50.
2: Přesně tak. Jo. Takže jsme to slavili tady na zámku, takže to máte dobré informace.
4: Takže příští už možná s výtahem?
2: Příště už možná s výtahem.
4: Kam až plánujete, kam až vidíte tu práci? Je to nekončící proces, že to přejde i na děti, nebo toho hodláte nějak dotáhnout za svého života?
2: Tak já musím zaklepat, zatím mi zdraví slouží a doufám, že ještě dlouho bude. Tak já bych chtěl potom v těch dalších letech obnovit nádvoří zámku. Máme v plánu, že tam postavíme i kašnu, že obnovíme kompletně celé nádvoří. Moje představa je tam mít i posléze kavárnu pro návštěvníky. Takže ty plány jsou velké, ale musíme to rozfázovat na další roky.
4: Jak se lidé staví k současnému majiteli zámku? Jaké to je, když potkáte někoho v obci, někoho, kdo přijel, zrekonstruoval něco, co už léta chátralo? Jaký vztah máte?
2: Tak já spíš tím, že dělám taky prohlídky a provázím návštěvníky, tak od těch návštěvníků vždycky s povzděkem se dívají na to a říkají super práce a že by se do toho nikdy nepustili. Takže to mě určitě motivuje k tomu, že je to taková pro mě motivace do těch dalších let, že bych chtěl kompletně ten zámek celý zrekonstruovat. No a místní obyvatelé, já si myslím, že jsou taky určitě rádi, protože oni se desítky a desítky let dívali na schátralý areál zámku, který nebyl přístupný. A já vlastně, když jsem v tom roce 2021 tady zpátky věšel tu kaplířovou desku, tak jsem zámek otevřel veřejnosti, takže místní se přišli podívat vlastně a někteří tady vstoupili po 30-40 letech a říkali mi ty historky, jak tady chodili do školky na zámek a kde si hráli, takže to bylo určitě tak jako zajímavé, že vnímají i to, že ten zámek v dnešní době je chlouba toho neustupová.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jsem

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát se zajímáme o zámek Neustupov na Benešovsku, dnes patřící Michalu Farníkovi.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
2: Kam až se vracíme, do jakého roku, abychom zjistili, kdo tu třeba žil, bydlel, kdo to vystavil?
3: Tak vlastně první zmínky o Neustupovu písemné jsou z roku 1185. To znamená 12. století sídlil tady vladyka Neustup a potom vladykové ještě ze Soběšína.
2: Titul vladyka, to se tak neslyší, dneska máme hrabě, kníže a tak. Co byl vladyka?
3: Tak to byl vlastně vládce toho dané oblasti, asi bylo to menší šlechtické pojmenování a měl určitě danou oblast na starosti.
2: Za tu celou historii pak byl to nějaký další významný rod, nebo jak moc často se tu střídali nějaké rody, rodiny, šlechtici?
3: Tak ono vlastně v 16. a začátkem 17. století zde sídlili kaplířové ze Sulevic. Ten jejich nejvýznamnější představitel byl vlastně Kašpar Kaplíř ze Sulevic a on patřil mezi 21. z 27 pánů, kteří byli popraveni na Staroměstském náměstí roku 1621.
2: Jak bychom ho posluchačům představili jako osobu, co o něm říct, kolika se tedy dožil, co vlastnil, co mohl, nemohl?
3: Tak nejenom to, že té rodině patřil tady zámek Neustupov, jim tady patřilo kolem dookola velký majetek. No a myslím si, že na tu dobu velice úctíhodný pán tím, že v roce 1621 nešel na popravu, tak měl 81 let. Takže když si dokážeme představit, že ještě dva roky předtím, než byl na té popravě, tak byl vojevůdce vojska, které oblehalo Vídeň, a takže velice aktivní pán. No a vlastně on, kdyby si zažádal tehdy o milost, tak by ji dostal, protože Habsburkové tehdy vnímali to, ten jeho vysoký věk, ale on si o tu milost nepožádal, takže byl popraven s ostatními 26 pány. Ten kat mydlář se nad nimi smiloval tak, že nebyl rozčtvrcen, ale byla mu useknuta pouze hlava. No a posléze Habsburkové jim veškerý majetek zabavili, to znamená i Neustupov. No a v tom 17. 18. století se často majitelé střídali. Po těch kaplířích tady byli skoro 30 roků Španělé, španělští generálové a dokonce i po nich tady máme určité vzpomínky, že tady máme malby přímo ze Španělska. No a pak v 19. a začátkem 20. století tady byli dlouho sídlili tady Rombaldové, no a poslední šlechtický rod tak byli Eichelburkové.
2: Ty erby, které tady máte v jedné z těch místností, to jsou erby těch rodů, které tu byly, prošly tudy?
3: Přesně tak. My je máme dané chronologicky na té zdi a vlastně to, co se nám podařilo i nalézt, tak tady máme většinu těch šlechtických rodů, kteří tady sídlili.
2: Vy už máte taky nějaký svůj erb?
3: Ano, mám.
2: Máte? Co ano. Je na něm?
3: Mám tam vlastně středověký odřivous, je to taková středověká střela a s vlastním iniciálem s F-kem.
2: No a jak k tomu dospěje člověk? To si vymyslí sám nebo musí pro nějakého odborníka požádat, aby to sestavil podle něčeho, jak vznikl tenhle erb?
3: Tak jsou na to odborníci, kteří vlastně to dělají dle historických pramenů a tak, jak by se ty erby měly vytvářet. Vlastně v dnešní době může mít každý erb, ono se tomu říká nějaký rodový znak a já to mám právě spojené teďka s Neustupovem.
2: A šel jste s nějakou představou nebo vám odborník řekl, vy tam budete mít tohle?
3: Asi to bylo po vzájemné diskuzi.
2: Jo. A kde ho používáte? Někde jste ho tady dal, nebo máte ho jako razítko?
3: Mám tady na více místech, takže ho uvidíte.
1: Jo. Ke známějším obyvatelům Neustupova patřili třeba na sklonku 17. století dohalští z Dohalic. Po rychlém střídání majitelů se na něm načas usadila, jak už bylo řečeno, pražská měšťanská rodina Rombaldů. Podnikali v zemědělství a zapojili se aktivně i do českého Sokola. Sami dokonce v Sokole cvičili a propagovali Tyršovy ideály v zdravém těle, zdravý duch. Nejen v Praze, ale i na svých venkovských statcích. roku 1887 Anton Rombald prodal Neustupov Karlu a Marii Krausovým, od kterých ho roku 1892 získal hrabě Vladimír z Eichelburgu pro svou manželku Helenu.
3: No a tady můžeme vidět komodu přímo i s porcelánem, přímo od Eichelbrucku, který je tady původně ze zámku. Můžeme zde vidět i část knížek, dokonce účetní knihy. No a tady vidíme na olejomalbě asi toho nejznámějšího představitele Eichelbrucku, což byl Artuš Eichelburg, který se tady v Neustupově vlastně zapříčinil o spoustu věcí. Nejenom to, že tady na blízké kopci nechal postavit vyhlídkovou věž, kde se tady dokonce na ní přijel podívat tehdy sám Tomáš Garrigue Masaryk, ale psal kroniku Neustupova, hasičskou kroniku. No a já díky vlastně to, že napsal kroniku Neustupova a bývalý starosta ji zdigitalizoval, tak jsem přišel na spoustu informací.
2: Ten rod jako takový, co tu, jak dlouho tu tedy na zámku pobyl, případně za jeho doby, přidal mu něco, zušlechtil tu něco, spravoval nějak něco v obci, podílel se na životě obce?
3: No a Eichelburkové se dostali k tomu zámku na konci 19. století, někde kolem roku 1891. No a ten první majitel Vladimír Eichelburg vlastně se postaral s manželkou o to, že ten zámek neogoticky přestavěli do dnešní podoby, no a přistavěli k němu právě tu věž, která je na té severní části toho zámku.
2: Proč po tak dlouhé době, kdy ten zámek stál bez věže, najednou chtěli věž, nevíte? Neví se to?
3: Asi právě tomu, že bylo modní se vracet vlastně ke gotice, a proto vznikl takový ten neogotický styl, vrátit se do toho středověku, tak se jim to líbilo, tak ho vlastně celý představili v tom neogotickém stylu.
2: Co do té věže dali, nebo co v ní je?
3: Byl tam pánský salon, my ho tam teďka máme také.
2: A Eichelburkové pak odcházeli proč, kam, z jakého důvodu opouštěli zámek?
3: No oni by ho asi neopustili, ale tím, že přišel rok 1948, tak vlastně oni tady mohli v několika místnostech žít do toho roku 1950, no a posléze ho museli opustit. Jo. A právě jak jsem se zmiňoval o tom Artuši Eichelburkovi, tak on byl i velký sběratel, on tady měl knihovnu, která čítala více jak 7000 svazků.
2: A můžeme říct, že si pořídili i automobily, motocykl. Ano. To byl asi i možná první okamžik, kdy něco takového sem na zámek přijelo, ne?
3: To máte pravdu, já když se potom podíváme výš, tak tam mám více těch fotografií přímo těch koňských povozů až po ty 30. léta, kde mají škodovky, takže to je to určitě zajímavé.
2: Museli ten zámek tehdy nějak zmodernizovat tak, jak technika šla dopředu, aby si ten komfort neudrželi, ale zlepšili, aby to byl už obyvatelný dům moderní doby, mě napadá, nevím, elektřina, nějaký způsob jiný vytápění, třeba telefon, rádio, jestli měli a takovéhle věci.
3: Tak určitě tady zavedli elektřinu, topení tady měli na kamna, ale o těch dalších věcech to můžeme jenom spekulovat.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Neustupov.
1: Sídlilo tu mnoho rodů a dnes tu se svou rodinou žije Michal Farník, prezident Asociace majitelů hradů a zámků. Když zámek kupoval, byl v dezolátním stavu. Za socialismu v něm bylo skladiště léčiv anebo školka. Z původního mobiliáře se nedochovalo vůbec nic, až na kamna ve velkém sále, která asi byla moc těžká na to, aby je někdo odnesl.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
2: Teď stojíme před stěnou, kde máte fotografie. Takhle ten zámek vypadal, než jste ho pořizoval?
3: Ano, to jsou záběry z podzimu roku 2019, ještě než jsem zámek koupil.
2: Co tu do té doby bylo nebo nebylo?
3: Tak ten zámek byl vlastně několik desítek let zavřený. V době komunismu tady byl sklad léčiv, sklad nábytku, byla zde i dokonce mateřská školka. No a pak byl dlouhé roky zavřený a jak vidíte z fotografií, tak byl ve velice žalostném, špatném stavu. On byl staticky narušen, do zámku zatékalo a právě když jsme ho v roce 2020 koupili, tak nám trvalo pár let ho dát vůbec do nějakého funkčního stavu, zachránit z grafitové omítky. No a nám se objevilo asi 3 roky, když jsme zámek koupili, tak se nám tady objevila dřevomorka, tak jsme pak rok odstraňovali dřevomorku.
2: Přijde neuvěřitelný, že za těch 6 let to takhle vykvetlo úplně.
3: Tak já do toho dávám veškerou sílu, veškerou energii, takže si myslím, že se nám toho už hodně podařilo, spousty práce ještě před náma, ale za tu dobu se nám podařilo obnovit skoro 80% fasády a v tuto chvíli uvnitř zámku jsme asi nějakých 50-60%, co už máme hotovo.
1: Ať se daří zámek zkrášlovat a vrátit do něj život. Je to práce na léta. Věřte, že vím, o čem mluvím. A jak zná Michal Farník svoje zámecké sídlo? To se několika záludnými otázkami snažil zjistit Patrik Rozehnal.
2: Kolik má zámek oken, víte to?
3: 80.
2: Se ptáte, já nevím.
3: Myslím, je to tak rychlé číslo, protože my se jako tak, soutěžíme, ale spíš se bavíme o tom, kdo kolik má místností, tak já to vždycky, protože se mi na to lidé dost často ptají, já říkám 40 plus 1, tak to jsem tak jenom typl, ne, myslím si, že je víc ještě.
2: Je ještě místo, kam dnes na zámku zatéká?
3: Ne.
2: Když přijde bouřka, máte o něco strach? Že by se něco mohlo projevit, někdy něco utrhnout?
3: To v dnešní době nemám, spíš jenom to, že vypadne někde elektřina.
2: Co je nejstarším vybavením na zámku?
3: Madonna s dítětem, kterou jsem si koupil v aukci někde z 16. století.
2: Kolik psaníčkových z grafit zdobí fasádu?
3: Dobrá otázka, to jsem nikdy nepočítal, ale hodně.
2: A jak velké to psaníčko jedno je?
3: Tak 40x20 bych tak typoval.
2: Máte poštovní schránku?
3: Ano.
2: Jak vypadá?
3: Černá.
2: Proč černá?
3: Protože byla k dispozici, jak jsme ji kupovali.
2: Kde na zámku věšíte prádlo?
3: Ve svém bytě.
2: Věšíte vy nebo paní?
3: Tak na střídačku.
2: Co je prostorově největším exponátem?
3: Asi ty kamna v tom velkém sále.
2: Je místo, kde se necítíte komfortně na zámku, kde cítíte nějakou třeba negativní energii?
3: Ještě jsem to nezaznamenal a doufám, že to nezaznamenám. Myslím si, že jsem prošel všechny místnosti a nikde nemám negativní atmosféru.
2: Budíte se někdy ze sna díky zámku?
3: Ne. Jenom pozitivně. Ne, to bych přeháněl. Samozřejmě, když tady máme nějaké akce, což nás čekají teďka opět 5. ročník středověkých slavností, tak člověk je trošičku samozřejmě nervózní, aby všechno klaplo, aby přišlo dostatečný počet návštěvníků, aby všechno fungovalo tak, jak má.
2: Když máte chuť být sám někde, pobít v nějakém hezkém místě, tak jako si potěšit, kam na zámku jdete?
3: V ní teďka sedíme.
2: Doma. A jak tomu říkáte? Je to obývák, nebo co to je?
3: Jo, můžeme to tak nazvat, jako v obývacím pokoji.
2: Jo.
3: Jo, jo.
2: Jste koukali, jak vypadá jako obývací pokoj s klenbou historickou a s velkým prostorem, ale je tu televize i velká.
3: Ano. Asi to člověk, když tady je, tak jako vnímá ty historické malby, tak já z toho mám takový dobrý pocit.
2: Máte čas se i zasnít, anebo prostě jedete furt a musíte na něco myslet a pracovat? Máte zámek, máte práci, máte rodinu, máte toho dost?
3: Já musím snít. Já jsem pořád svým duchem malý kluk, který má pořád nějaké sny, a já jsem si ten sen v uvozovkách zmotnil, splnil, takže určitě jsem rád, že se nám to daří a že si plním ten svůj sen.
2: Co tomu říkají rodiče?
3: To bych byl velice rád, kdyby se toho dožili.
2: Nedožili?
3: Ne, bohužel. Mě otec zemřel v 50, tehdy jsem měl 17 roku, takže bohužel se toho nedožil.
2: Svítlí to, ne? Měl by radost asi.
3: Určitě. A asi to byla pro mě i taková jako ta motivace k tomu něco dokázat.
2: Takže to možná pomohlo i rozhodnout něco? Jít třeba do toho?
3: Spíš v té samostatnosti, protože já jsem tehdy měl 3 měsíce před maturitou a byl to tehdy velký šok pro nás a asi mě to ocelilo a posunulo k tomu, že jsem se staral celou dobu sám o sebe.
2: Možná i tohle, ta samostatnost pomohla udělat i tohle silné rozhodnutí, obnovovat zámek, pomáhat vlastně i nám ostatním a držet tu kulturní tradici. Já za to moc děkuju.
3: Já taky. Děkuju.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. S Františkem Kinským.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: A představujeme vám zámek Neustupov. Jde o dvoupatrovou budovu se dvěma křídly na půdorysu tvaru písmene L s dvoupatrovou věží. Středověká a renesanční tvrz s výraznou novogotickou úpravou zaujala Michala Farníka natolik, že se v roce 2021 rozhodl zámek zachránit. Dnes už sám provází návštěvníky a ti se občas zastaví u zvláštního exponátu lovícího zajíce vztyčeného na zadních běhách.
2: Drží pušku. Je.
3: Ten zajíc, já jsem ho dostal k narozeninám a musel jsem ho tady vystavit, ale všem návštěvníkům se strašně líbí, takže je to taková tady naše ochrana zámku.
2: Stojí za to přijet, zajíc stojící na zadních nohou, v těch předních tlapkách drží jakoby v rukách vlastně malou pušku, na zádech má ještě baťoch, čepici má na hlavě. Nějak mu říkáte?
3: Zatím ne.
2: Tak to je náš zatím ne.
3: Nemá pojmenovaní, ale moje dcera se s ním hodně rada mazlí, takže asi mu vymyslíme nějaké jméno.
2: Co to napadlo někoho, že vám takhle narozní nám dal? Vy jste sám jako lovec, že lovíte, a proto, nebo protože tu na stěnách jsou jakoby trofeje jiné, klasické?
3: Ne, nejsem lovec, ale tak to prostě mi to koupili k narozeninám, že se to asi na ten zámek hodí.

0: Její opravu, to jsou ta jediná, co tu zůstala, nebo to jsou jiná?
1: Asi byly tak těžká, velká, že je nikdo neodvezl, tak tady zůstali.
0: To do té poslední doby, kdy to byly ještě ty Elchebrookové, tak to, tak to topili tímto způsobem? No to chtělo i něco silnějšího přes sebe, možná v zimě, protože prostor velký, taková kamna, nejsou malá, ale na ten prostor.
1: Určitě tak oni tehdy netopili na našich komfortních 21, 22 stupňů, ale myslím si, že to topili tak nějakých 15, 16, aby tady měli aspoň takto jako nějak příjemně.
0: Teď si připadám jak takové v malé zoo. Jsme v místnosti, kde je spousta zvířat. Na zemi, na stěnách, skoro až na stropě, od těch nejmenších, jako jsou nějaké kachny, až po obří jeleny a já nevím, co tady všechno je, i bůvol a zkus se to vzalo.
1: Tak my jsme se teďka jsme přišli do loveckého salonku a vlastně tady máme sbírku, kterou mi věnoval pan Nantl z Moravy, vlastně jeho celoživotní sbírání trofejí. Tak tady máme trofeje z Afriky, Kanady, z Jižní Ameriky, z Evropy a i z Čech. A vlastně je to takové jako symbolický návrat k tomu, že Artuš Eichelburg byl taky velký sběratel vycpaných ptáků, takže jsme tady naaranžovali tuto místnost právě jako lovecký salon.
0: Máte taky vy nějakého speciálního koníčka?
1: Já jich mám několik těch koníčků, já zase sbírám porcelánové figurky.
0: Nějaké konkrétní z nějaké dané manufaktury nebo něco nějakého stylu?
1: Ano, já jsem asi zase tak symbolicky navázal, moji prarodiče měli z 30. 40. let měli tyto figurky z takové německé manufaktury M.I. Hummel a jak když jsem studoval v Rakousku, tak jsem to viděl v jednom starožitnictví a tak se mi to strašně zalíbilo, že jsem si o tom zjistil více informací, no až jsem se stal sběratelem a už v dnešní době to sbírám víc jak 25 roků.
0: Kolik to má kousku?
1: V dnešní době už přes 400.
0: Kdybychom měli posluchačům říct, v čem tkví právě dílo téhle manufaktury, v čem vás okouzlo nebo jak vypadá, v čem se vyznačuje?
1: První věc, že jsou to ručně malované figurky, že mají nádech těch 20. 30. let, většinou jsou to figurky, postavy dětí s maminkama a prostě má to své kouzlo, má to svůj styl a je to všechno i do dnešní doby ručně malované, protože ta porcelánka funguje a všechno je malováno ručně.
0: Když se vám podaří sehnat nový kousek, máte ho poprvé v ruce, tak co to s váma dělá? Co tak jako v hlavě, v srdci, v duši?
1: Mám radost, když mám zkompletovanou nějakou edici.
0: Jeden jediný koníček nebo ještě nějaký další?
1: Těch koníčků je asi více, ale tady ten je asi ten největší.
2: Jednou z místností je i erbovní sál, ze kterého vedou tajné dveře do soukromého bytu Michala Farníka. Ty nehledejte, spíš si vychutnejte vyzdobený sál.
0: Wow. Vykládané dřevem, ty vídeňské kříže na podlaze upravené.
1: A my jsme ten erbovní sál vlastně udělali opět v neogotickém stylu. No a kdy na těch hlavních portálech vidíte ty původní šlechtické rody, které tady sídlily. No a opět celý erbovní sál je v neogotickém stylu.
0: Ten největší erb, ten je ten váš.
1: Ano.
0: A ten nápis v latině?
1: Fortes fortuna adiuvat, štěstí přeje připraveným nebo štěstí přeje silným, jakkoliv se to dá takto komunikovat.
0: To jste si dal ještě předtím, než jste začal s úpravou zámku nebo po těch zkušenostech?
1: Asi obojí, prostě asi to sedí k mojí nátuře, že já neustále pracuji a člověk musí být připraven na vše, takže to asi sedí asi ke mně.
0: No a to mi řekněte, kdo nám nese to svítidlo, ten lustr? Protože tam je změť šupin, hadů, paroží, dámy s korunou. To je svatý Jiří?
1: Ne, to říká většina návštěvníků, když se jí zeptám, jestli dokážou odhadnout, o co se jedná. Je to takzvaný norimberský lustr a ty norimberské lustry se kdysi dělaly vlastně ve středověku, samozřejmě bez té elektrifikace. No a oni na tom paroží měli svíčky napíchané tak, aby mohli

0: mohli osvětlit celou tu místnost. No a samozřejmě každý norimberský lustr měl nějakou biblickou tématiku. Tím, že má ta daná osoba křídla, tak to není svatý Jiří, ale je to archanděl Michael.
1: Aha, jo.
0: Takže je to boj dobra se zlem.
1: To je norimberský lustr.
0: Ano, norimberský lustr, no a vlastně, jak byla ta moda vracet se k tomu středověku, k gotice, no tak na konci toho minulého století vlastně ještě elektrifikovali a byla k tomu vždy zavěšena nějaká lucerna.
2: Žít na zámku není jen tak. Člověk cítí odpovědnost k předkům i budoucím generacím. Je jen jakýmsi správcem krásy, která tu stojí už po staletí. Tak ať se Michalu Farníkovi na zámku daří. A co by si on sám ještě přál?
0: Aby Neustupov zkvetal. A aby hlavně mé děti byly schopni pokračovat v tom, co jsem začal. Co bych já si osobně přál, aby Češi jezdili více po českých hradech a zámcích. Protože to je to naše české moře. My si to možná spoustu těch věcí neuvědomujeme, ale my tady máme to, co tady ostatní státy nemají. A jak jsem zmiňoval, 1700 hradů, zámků, panských sídel v České republice, to je unikum. Na tu velikost té České republiky, tak myslím si, že můžeme v pohodě dát do kapsy jak Francii, tak Anglii, protože to je to, jak říkám, naše české moře. A je důležité, abychom my komunikovali to, aby jsme měli ten vnitřní turismus daleko větší a aby lidé navštěvovali české památky. Já jsem rád, že v dnešní době spoustu lidí se tomu věnuje, kupuje ty historické památky a snaží se je zachránit, protože to je to naše kulturní dědictví a je dobře, že se snažíme to rekonstruovat a posouvat pro budoucí generace.
1: Co byste vzkázal těm budoucím generacím, nebo co byste přál naší zemi, našemu národu?
0: Aby vnímali ty kulturní památky jako jednu z nejdůležitějších věcí, protože si myslím, že to je ta naše historie. My bychom měli vědět, odkud pocházíme a kam chceme směřovat dál. Takže nesmíme na to zapomínat a ten stát by měl víc se dívat na to, jak zachraňovat i ty památky, které nejsou takto známé, jak ty největší, které se takto komunikují, ale že je potřeba zachraňovat, protože nemáme na to moc času. Těch kulturních památek, které jsou v dezolátním stavu, je pořád hodně a to si myslím, že je důležité, aby jsme je se snažili zachránit.

Rodovým heslem Michala Farníka na jeho erbu je Fortes fortuna adiuvat, neboli odvážným štěstí přeje. Buďte i vy odvážní, silní, nebojte se zachraňovat staré domy, chalupy, panská stavení a statky. Jsou součástí naší krajiny, odkazem našich předků a další generace nám budou vděčné, že jsme naši historii nenechali schátrat. Naše domy a zámky jsou dědictvím, pokladem, který si musíme hýčkat. Tak se to snaží dělat i František Kinský.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné designové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4396 korun za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce srpna 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Dělníci začali se stavbou cyklostezky zborů do Vídně. Hasiči ve Zlíně dál chladí trosky vyhořelé budovy. Na místě zůstává 6 jednotek. V Karlových Varech končí 60. ročník filmového festivalu. Bude polojasno až oblačno s teplotami do 28 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Mezi Bory a Vídní na Žďársku začala stavba nové cyklostezky. Na několikaleté přípravě se podílely obě obce. Chtějí zajistit pro cyklisty a chodce bezpečné spojení mimo silniční tah. Stavba vyjde na 12 milionů korun.
2: 3-kilometrová cyklostezka povede převážně po původních polních cestách, které už v minulosti spojovaly Bory s Vídní. Asfaltový pás na několika místech protnou upravená místa nachystaná pro přejezd zemědělské techniky. Cyklostezka má být podle plánu hotová do poloviny letošního října. Daniel Zach, Český rozhlas.
0: Hasiči třetím dnem zasahují u požáru budovy v bývalém baťovském areálu ve Zlíně. Na místě dál zůstává 6 jednotek. Hasiči se snaží ochladit trosky vyhořelé stavby. Z místa podle velitele zásahu Zdeňka Otrusiny stále stoupá dým.
3: Bohužel ten kouř z toho nedokonalého hašení není příjemný pro dýchání, takže my stále doporučujeme občanům, aby se vyhýbali bezprostřednímu místu toho požáru a pokud možno nevětrali a radši vyrazili za čerstvým vzduchem do hor.
0: V budově číslo 34 začalo hořet ve čtvrtek ráno a následně se její většina zřítila. Požár policie prověřuje jako možné obecné ohrožení z nedbalosti. 60. filmový festival v Karlových Varech večer skončí předáváním cen. Křišťálový globus za přínos světové kinematografii dostane herečka Žiliet Binošeová. Cenu prezidenta převezme Magda Vašáriová.
4: Slovenská herečka letos na festivalu uvedla trezorový film Vtáčkovi a siroty a blázni. Vašáriová vzpomínala na to, jak se snímek uváděl v Cannes poté, co v Hollywoodu zemřela herečka Sharon Tate. A tak se diváci mysleli, že jsou některé scény inspirované americkými událostmi.
5: Já tam zomieram jako těhotná, že mi rozpárají brucho. Takže keď sa ten film premietal v Cannes, tak si všetci mysleli, že si z toho my sme si to ako zobrali. Ale my sme to natočili pol roku predtým.
4: Ocenění večer rozdá odborná porota. Převezmou ho ale i tvůrci divácky nejoblíbenějšího filmu. V průběžném hlasování zatím vedou dokumenty o zpěvačce Báře Basikové nebo o hollywoodském kameramanovi Robertu Richardsonovi a taky libanonské drama Krásný smutný svět. Lucie Pávová, Český rozhlas.
1: Mistrovství světa ve fotbale.
0: Fotbalisté Anglie a Norska zabojují o postup do semifinále mistrovství světa. V Miami se střetnou ve 23 hodin českého času. Ve 3 hodiny v noci pak nastoupí ještě Argentina proti Švýcarsku.
1: Počasí.
0: V Havlíčkově Brodě a Košeticích teď mají 24 stupňů, v Bystřici nad Prenštejnem 23. Bude polojasno až oblačno s teplotami od 25 do 28 stupňů. Přidá se mírný severozápadní až severní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: S komplikacemi počítejte na silnici 19 u Nového Města na Moravě. Překáží tam nehoda dvou osobních aut.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Krátce po 14. hodině vám od mikrofonu Českého rozhlasu Vysočina přeji příjemné a pohodové sobotní prázdninové víkendové odpoledne. Pestrou druhovou mozaiku rostlin a živočichů dokážou ze zarostlé lokality udělat divocí koně, zubři a pratuři. Jejich návrat podporuje i rozmanitost hmyzu. Potvrdila to rozsáhlá vědecká studie. Podrobnosti hned po písničce Karla Gotta.
1: Dobré odpoledne s Jožou Kolářem.
6: A ta se jmenuje Zůstanu svůj.

0: Divocí koně, zubři a pratoři dokážou zvýšit pestrost hmyzu v krajině. Prokázali to jihočeští entomologové z Biologického centra Akademie věd Českých Budějovicích. Zaměřili se na 11 lokalit, do kterých se díky ochráncům přírody velcí kopytníci vrátili.
1: Jednoznačně přibylo blanokřídlých, to znamená včel a voz. Přibylo rovnokřídlých, to znamená kobylek a sarančat.
2: Shrnuje změny v lokalitách, ve kterých začali žít velcí kopytníci entomolog Martin Konvička.
1: Denních motýlů, nočních motýlů a mravenců druhu ani jedinců nepřibylo, změnilo se druhové složení. Přibylo modrásku, ubylo středně velkých okáčů.
2: Divocí koně, zubři nebo pratuři mají specifický jídelníček. Nejen díky němu vytvářejí pestrou mozaiku prostředí od spasených ploch po narušenou půdu.
1: První, co se stane, je, pokud jsou tam koně, redukce travin ve prospěch bylin a redukce takové té stařiny, vegetace, která zůstává v naší běžné krajině přes zimu, protože ji nikdo nežere. Druhá věc, určitá redukce keřů a potom takové věci, jako že se tam začnou objevovat oloupané kmeny stromů, zlomené větve, vychozené cestičky a ochozy, prachové koupele a všechny tyhle věci. A to jsou vlastně pro další živočichy nezbytné zdroje.
2: Což by hospodářská zvířata dokázala jen za určitých podmínek, doplňuje Martin Konvička.
1: To by znamenalo žádný příkrm, celoroční pobyt v množství, které ta lokalita uživí. Taky by ta lokalita musela být nějak strukturovaná, rozrůzněná, ne prostě homogenní louka.
2: Velcí kopytníci žijí v současnosti na 18 místech v Česku v rezervacích, které vznikly díky společnosti Česká krajina. Podle jejího ředitele Dalibora Dostála vědecké poznatky prokázaly, že jejich návrat do přírody je správným krokem.
3: Vědci nedávno spočítali, že velcí kopytníci a jejich pastevní ekosystémy ukládají o celých 50% více uhlíku než veškeré lesy na planetě, včetně deštných pralesů. Kromě toho velcí kopytníci významně snižují množství požárů v přírodě a také o celkem 3/4 snižují výskyt nebezpečných klíšťat. Zároveň přítomnost velkých kopytníků vede k vytváření těch nejkvalitnějších půd, tedy černozemí, a také pomáhají se zadržování vody v krajině.
2: Další rezervace velkých kopytníků by měly vzniknout v Doupovských horách, v Českém středohoří nebo nedaleko Havířova. Jitka Cibulová, Vokatá, Český rozhlas.

0: Ty máš tu moc, fajn moc, zpívá se v české verzi Heleny Vondráčkové, tuším, a ovšem my jsme se dali originál. Laura Branigan v sobotním odpoledním vysílání Českého rozhlasu Vysočina a písnička Self Control. Dnes dopoledne v Telči odstartovalo tradiční setkání automobilových veteránů. Pořádá ho spolek Mezi dvěma branami. Nás tam za chvíli vezme regionální stopař Adela Zachová.
1: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Dneska všichni říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: V lese a Pokáč na vlnách Českého rozhlasu Vysočina.
1: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
0: Spolek mezi dvěma branami letos opět pořádá tradiční setkání automobilových veteránů v Telči. Program začal dnes dopoledne a bude trvat až do zítra. Jak to na místě vypadá, nám teď popíše regionální stopař Adela Zachová, kterou vítám v našem vysílání. Dobré odpoledne.
2: Krásné odpoledne. Tady v Telči na náměstí Zachariáše z Hradce, kde se momentálně nacházím, tak v tuhle chvíli tu auta nejsou, protože se vydali na výšťku. A na tomhle pravidelném setkání historických automobilů jsou pouze stroje vyrobené před rokem 1939. A dopoledne tu také proběhla výstava všech automobilových veteránů a celkem jich tady letos bylo 57. A dokonce jsem se dozvěděla, že průměrný věk vozu, které se zúčastnili závodu, byl 95 let.
0: Tak to je úctyhodné, to jsou dědečkové doslova do písmene. Co všechno v rámci programu návštěvníci uvidí?
2: Dneska všechno odstartovalo v 9 hodin výstavou automobilů na Telčském náměstí, poté následovala v 10 hodin soutěžní jízda s komentovaným startem, no a nakonec v 11 hodin pak byla tradiční výšťka, na které se auto ještě nachází a budou se potom vracet zpátky do Telče. Večer potom po vyhodnocení se můžete těšit na posezení mezi krásnými veterány v Muzeu techniky Aleše Vimra a v neděli se znovu uskuteční výstava vozů v 9 hodin na náměstí a pak ještě bude následovat krátká zhruba 20-minutová výšťka.
0: A na jakou trasu se automobiloví jezdci vydají? Nebo vydali?
2: Ty trasy jsou celkem dvě. Dneska vyjeli z Telče přes Novou Říši, Želetavu, Babice, Červenou Hospodu až do Třebíče. No a na zítřek je připravená trošku, nebo to byla delší trasa, zítřek, bude vlastně veden jiným směrem. Ta trasa bude z Telče do Mysliboře, Sedlejova, Panenské Rosičky a zakončena potom bude v Třešti.
0: To byl regionální stopař Adela Zachová, která se nám přihlásila z Telče ze setkání automobilových veteránů a i s zajímavou pozvánkou. Kdo má rád stará auta, tak rozhodně do Telče může vyrazit. Díky a naslyšenou.
2: Také moc děkuji, hezké odpoledne.
1: Jsme s vámi i na Telčsku. Český rozhlas Vysočina.

0: Obrovský hit z počátku 90. let. Nick Kamen, I Promise Myself. Příjemná vzpomínka pro vás všechny v rámci sobotní odpoledne. Za chvíli Valdemar Matuška, Když jdou na mužskýho let, ale ještě předtím Region rekordů a kuriozita. Miroslav Marek bude dnes hovořit o silácích.
1: Region rekordů a kuriozit.
2: Trhači. Možná jste někdy potřebovali přetrhnout kus provázku Vejpůl, protože se vám kvůli takové prkotině prostě nechtělo zase vracet domů do baráku a zouvat se a co já vím, hledat nůžky. Máte-li takovou zkušenost, pak mi dáte za pravdu, že to nejde úplně snadno, zvlášť holýma rukama. A teď si vemte, že jsou borci, kteří takto přervou třeba i prádelní šňůru. Doslova legendou v přetrhnutí čehokoliv byl silák Stanislav Nedorost. Trhal všechno, od kravat až po ocelová lanka. Před 23 lety komisaři agentury Dobrý den z Pelhřimova například zaevidovali jeho počin, při kterém se do České knihy rekordů zapsal v disciplíně trhání sady kytarových strun na čas. Stanislav Nedorost tenkrát dokázal za 1 minutu a 16 vteřin přetrhnout sadu 5 kytarových strun. Proč 5 strun? No protože každou jiným prstem téže ruky a těch prstů tam má jenom 5. On si totiž tu strunu vždycky omotal kolem jednoho prstu, postupně od malíku po palec a druhou rukou učinil tak mohutné škubnutí, že ocelovou strunu přerval. Ale zpátky k té prádelní šňůře. Na červnovém festivalu českých rekordů v Jihlavě dokázal silák Železný Zekon přetrhnout klasickou bavlněnou prádelní šňůru v limitu 2 minut celkem 10krát. Ty šlinci na jeho ruce bych vám nepřál vidět. I vy buďte nej a dejte nám o tom vědět. Z Pelhřimovského muzea rekordů vám dobrý den přeje Miroslav Marek.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.

0: Dopolné se na jeden den vrací hodinářská tradice. Mistři hodináři předvádí, jak pracovali staré stroje a návštěvníky muzea naučí i kousek svého řemesla. Taky se tam za chvíli vypravíme.
1: Počasí.
0: Ale teď pojďme zkontrolovat počasí. Petr Minstr je v Českém hydrometeorologickém ústavu na telefonu a já mu přeji dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
0: Jak to vypadá v těchto chvílích u nás na Vysočině s počasím?
2: Drobná kupovitá oblačnost, to polojasno nebo až oblačno. Oblačnost se bude k večeru potom vytrácet. Teploty už jsou téměř na těch maximech. 25 až 28 stupňů je předpokládané maximum. My máme o nějakých pár desetinek méně a ten vzestup už bude jenom pozvolný, protože k tomu fouká mírný severozápadní až severní vítr, který nám to lépe promíchává, proto se tak nepřehřívá ten povrch.
0: No a co nás čeká zítra? Bude se ten povrch více prohřívat? Nebo ne?
2: Zítra to bude zhruba na stejno teplotně, ráno bude málo oblačnosti, stejně jako v noci teploty poklesnou na 14 až 11 stupňů, v některých údolích opět o malinko méně, tedy podobně jako dneska. A zítra nás čeká přibývání oblačnosti už v průběhu dopoledne. Odpoledne by se mohly objevit přeháňky, spíše kratší, slabší, nejčastěji by se mohly objevit, nebo ten předpoklad je spíše v té východní, severovýchodní části, ale to by nemělo kazit dojem z toho letního dne, který teplotami bude podobně jako dnes 25 až 28 stupňů. Jediné, co bude jinačí, tak je o něco svižnější vítr, a to až do 25 km za hodinu, opět od severozápadu.
0: Když se podíváme ještě kousek dopředu, do příštího týdne, je tam nějaká zásadní změna?
2: Zásadní změna asi v teplotách, posuneme se kousek nahoru, slunečné pondělí, teploty až 30 stupňů, opět zejména na jihovýchodě a také až v úterý až do 32 stupňů, s tím, že tam by se mohla zase objevit už k večeru nějaká přeháňka nebo i bouřka, ale to je ještě otázka.
0: Každopádně fanoušci opalování a koupání se mají na co těšit.
2: Je to tak.
0: Petr Minstr a výhled počasí na nejbližší hodiny a dny. Díky za informace, pěkný den a naslyšenou.
2: Pěkný den, naslyšenou.

0: Vítě Vávra, jeho citronová holka ve 14 hodin 54 minut sobotní odpolední vysílání Českého rozhlasu Vysočina. Polanské muzeum se dnes odpoledne mění na dílnu hodinářského řemesla. Návštěvníci speciálního kurzu se dozví, jak se měřil čas dřív a jak opravit staré hodiny. A zajímavosti z místa nám teď přináší a přidá reportér Daniel Zach, kterému přeji dobré odpoledne.
1: Hezké odpoledne i vám v tento správný čas pro tento živý vstup. Připomenu tady v Polné na zámku expozice hodin a měření času je i běžně, ale dnes je speciální den v tom, že sem přijeli pražští hodináři Patrik Pařízek a Jan Štěpánek a rozhýbou vlastně ty exponáty, ty historické hodiny rozhýbali, předvedli tady návštěvníkům. Nejprve vůbec seznámili s tou historií měření času, předvedli některé zajímavé strojky, především takové, představme si, že kromě odbíjení se nám tam odehrává scenérie jako drobného orla.

0: třeba dílna, ve které jsou kováři a spolu s tím zvukem odbíjení hodin, tak bíjí třeba bíjí do nějakého kusu železa, který tím utvářejí. Po téhle expozici, po tom předvedení, po tom rozhýbání, zprovoznění těch hodin, které tady jsou běžně vystavené, tak teď přišla taková ta hravá část, tedy návštěvníci si přichází k jednotlivým kouskům hodin, třeba seřazují historicky za sebou hodiny, nebo si zkouší, jaké to je vyměnit pomocí takzvaného pavouka sklíčko hodin. Pavouk, pro tu představu, je to jednoduše takový instrument, který držíte v ruce, má protáhlý tvar a dole je několik takových nožiček, jako kdyby pavouků. Když stlačíte, tak uděláte úchop a tím právě můžete uchopit to sklíčko ze všech stran, vyjmout vlastně a vyměnit na těch hodinkách. Hmm.
1: Jaký je plný zájem o ukázku tohoto klasického hodinářského řemesla?
0: Kapacita tohohle workshopu byla i vzhledem tomu, že ten prostor pro hodiny tady není velký, je to takové intimní, spíše takové skutečně pospolité, tak nebyla velká, ale přišlo tady nějakých 8-9 lidí, kteří právě mají zájem o ty hodiny, prohlížejí si je a ono konec konců v Polné, kromě toho, že tady běžně je ta expozice hodin a měření času, připomeňme si, tohle město je s hodinářstvím dosti spojené. Od 50. let tady bylo hodinářské učiliště, především v nějakých 60. a 70. letech, tak z něj vycházelo ročně třeba 40 lidí. Připomeňme, nejznámější absolvent byl již zesnulý herec Jiří Krytinář. To učiliště se před 21 lety tedy přestěhovalo do Jihlavy, ale přesto je vidět, že ten zájem a ta spojitost Polné s hodinami, hodinkami, hodinovými stroji a takovým tím decentním malým uměním ozubených koleček tady stále je.
1: Říká Daniel Zách, se kterým jsme tak trošku nostalgicky zaspomínali na to, když Polná byla hlavním městem hodinářů. Díky za informace, pěkně odpoledne.
0: Hezký den, naslyšenou.
2: Jsme s vámi i na Polensku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Marek Eben uvádí slavnostní zakončení Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary 2026. ČT2. Jeden za všechny, všichni za jednoho. Pro Francii a pro královnu se budou bít tři mušketýři ve slavné filmové adaptaci proslulého románu. A ČT Art uvádí lirickou hudební pohádku Antonína Dvořáka na libreto Jaroslava Kvapila, Rusalka ze skaly. Sobotní večer s Českou televizí.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Výskyt vzácných druhů v přírodní rezervaci Dukovanský mlýn mají podpořit nová opatření. Linka na zpracování textilního odpadu v Broumově stále čeká na povolení k provozu. Podle nového iránského vůdce je pomsta za smrt jeho otce nevyhnutelná. Zítra očekáváme ráno skoro jasno nebo polojasno, během dne už oblačno a místy se můžou přidat krátké přehánky. Teplotní maxima dosáhnou 28 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Obnova cenných stanovišť začala v přírodní rezervaci Dukovanský mlýn na Třebíčsku. V nadcházejících 4 letech budou ochranáři na místě například sekat vybrané plochy a přibude také pastva ovcí. Cílem je podpořit výskyt vzácných a ohrožených druhů živočichů i rostlin. Přiblížila to mluvčí kraje Vysočina Monika Brotánková.
3: Očekáváme, že realizace projektu bude mít pozitivní vliv na druhy světlého lesa, které se v současnosti nacházejí v podrostu, a to jak na kvetoucí byliny a keře, tak hlavně na zdejší populaci kriticky ohroženého druhu stále zeleného keříku líkovce voného.
2: Diakonie Broumov na Náchodsku stále nemůže spustit unikátní linku na zpracování textilního odpadu za 100 milionů korun. Společnost teď vyřizuje potřebná povolení. Linka umí z textilního odpadu vyrobit izolační stavební desky a s touto technologií je jediná na světě. Výrobní postup popisuje technický ředitel Diakonie Jaroslav Dvořák.
4: Linka bude zpracovat textilní odpad, který momentálně na světě nikdo nedokáže zpracovat. Jsou to více druhové materiály. Tyto materiály se budou drtit a následně pomocí tepla a tlaku přeměňovat do stavebních desek a konstrukčních desek právě pro suchovou výstavbu.
2: Nový iránský vůdce Mojtaba Chamenei slíbil pomstu za smrt svého otce a předchůdce Alího Chameneiho. Napsal to na svém telegramu s tím, že pomsta je nevyhnutelná a národ ji požaduje. Alího Chameneiho v únoru zabili americko-izraelské nálety. Vládu pak oficiálně převzal jeho syn. Ten ale od únorových náletů ani jednou nevystoupil na veřejnosti. Nezúčastnil se ani 6denního pohřbu svého otce, který skončil ve čtvrtek. Sport. Fotbalisté Pardubic se vrátili z herního soustředění v Rakousku, odehráli na něm 4 přípravné zápasy, 3x remizovali a v tom posledním prohráli s Krakoví 0-2. Soustředění hodnotí asistent trenéra pardubických fotbalistů Tomáš Polach.
5: Soustředění splnilo ten účel a měli jsme fakt výborné podmínky. Skvělá parta, kromě Luky, který se zranil vlastně první den, tak kluci to zvládli, i když prostě možná s drobnýma bolístkama. Někteří toho mají plné zuby. To, co jsme chtěli, jsme otrénovali a zase prostě pro nás skvělá zkušenost. Jdem dál, teď si lehce odpočineme a ještě je prostor prostě některé věci precizně vypilovat a tak, aby nám to od prvního mistráku šlapalo. Počasí.
2: V noci bude jasno nebo polojasno s teplotami kolem 11 stupňů. Zítra očekáváme ráno skoro jasno nebo polojasno, během dne už oblačno a místy se můžou přidat krátké přehánky. Nejvyšší teploty se ustálí mezi 25 a 28 stupni. Foukat má mírný severozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: S uzavírkou počítejte na silnici 128 v Pacově. Důvodem jsou motokrosové závody. Objízdná trasa je tam vyznačená a nehoda 3 osobních aut teď blokuje levý jízdní pruh brněnského směru dálnice D1 na 105. kilometru u Větrného Jeníkova. Počítejte tam s komplikacemi a také se zdržením.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Přeji vám všem pohodové víkendové odpoledne, lehce po 15. hodině od mikrofonu Českého rozhlasu Vysočina. Které profese patří mezi takzvané vyhynulé a které z těch současných jsou nejvíce v ohrožení? O tom bude dnešní rozhlasový sloupek Ivana Mose už za pár minut.
7: Dobré odpoledne s Jožou Kolářem.

0: A které profese budou v budoucnu ohrožené a které bychom si měli raději chránit? O tom je dnešní rozhlasový sloupek Ivana Mlse.
1: Rozhlasový sloupek.
2: Každou chvíli můžeme slyšet, jak je nějaký živočišný druh na vymření nebo už dokonce vymřel. Že ale u nás vymírají i některé druhy lidí, o tom je ticho po pěšině. Nemám teď na mysli konkrétní osoby, nýbrž konkrétní profese. Mnohých není vůbec škoda. Vezměte si třeba takové byřice, dráby, katy či inkvizitory. Třeba, že patří do dávné minulosti, stále v nás vzbuzují negativní emoce a jsme rádi, že se nad nimi zavřela voda. Vyhynuli ale i ti, kteří lidem nějak neškodili, naopak prospívali a vyskytovali se ještě v době relativně nedávné. Namátkou můžu jmenovat ponocné, dráteníky, pohřební plačky, lampáře, telegrafisty nebo požárníky. Přesněji řečeno, ti posledně uvedení naštěstí nevyhynuli, jen se vrátili k původnímu názvu své profese. Ano, dnes máme pouze hasiče a požárníka, tak můžeme najít jen v literatuře. V románu Raye Bradburyho 451 stupňů Fahrenheita. Je to člověk, který má na starosti zakládání požárů, přesněji řečeno pálení knih, ale to jsem odbočil. Zkrátka svět se neustále mění, v některých oblastech pomaleji, v některých zase svižným tempem a jedinou jistotou je tak změna. Pokrok a moderní technologie průběžně vystavují některým profesím stopku. Dočetl jsem se, že brzy prý mohou být daňoví poradci nahrazeni nějakým softwarem. Skladníkům začínají šlapat na paty skladoví roboti a pokladní v obchodech už to prý mají také nahnuté. Jen doufám, že ten pokrok nebude nějak moc překotný a všeobjímající. Za přetrvání mnohých historických profesí bych se s chutí přimluvil. Mám sice hodně bujnou fantazii, ale lidské ruce jsou přece jen lidské ruce. Nevím jak vy, ale nedovedu si dost dobře představit, jak mi nějaká chytrá aplikace či software opravují rozbité splachovadlo na záchodě, kapající kohoutek v koupelně nebo zasklívají okno. Přeji hezký den.

0: Za chvíli v odpoledním vysílání Českého rozhlasu Vysočina zamíříme do Teheránu, kde se řada věcí musí dělat tajně, aby to nezjistili úřady. To se týká i natáčení filmu. Jeden takový se letos promítá na filmovém festivalu v Karlových Varech. Uslyšíte, jak se v ulicích natáčel.
1: Stopy, fakta, tajemství. Objevujte s námi dramatické osudy a tajemné příběhy každý víkendový podvečer.
2: V sobotu poznáte Mohameda Helmiho, arabského muslima uctívaného v Izraeli. Desítky židů mu vděčí za život. V době, kdy jim hrozila záhuba, potlačil strach a začal žít na hraně života a smrti. Věděl, že může skončit na popravišti. Přesto měl jediný cíl, aby jeho přátelé přežili.
1: Poslouchejte dnes po 17. hodině. Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Na filmovém festivalu v Karlových Varech se promítají i snímky, které vznikly tajně a jejich autoři je museli propašovat z hranice. To je případ iránského snímku Zde je dům mého přítele, který tvůrci natáčeli v Iránu bez povolení úřadu, skrytou technikou a stále riskovali zatčení. Příběh se odehrává krátce po iránsko-izraelské válce v létě loňského roku a popisuje život dvou teheránských žen z uměleckého undergroundu.
1: Chtějí prostě žít normální život, chtějí být na Instagramu, chtějí tančit, chtějí být svobodní.
2: Režisérka Mariam Atayi uvádí film na každé projekci. Podle ní navzdory represím pořádají lidé v ulicích Teheránu koncerty, výstavy a třeba i večírky. Stejně jako dvě kamarádky z filmu, než si na ně kvůli nepovolenému divadlu došlápne tajná policie. Režisérka Atayi natáčí film s manželem Husseinem Keshavarem. Žijí převážně ve Spojených státech a od loňska se kvůli obavám z represí do Iránu už nedostanou.
3: Pro mladé lidi je odpor součástí života. I když vláda protesty brutálně potlačuje, odpor bude pokračovat. Mladí lidé už si nenechají diktovat, jak mají žít. Mnoho lidí, se kterými jsme pracovali, bylo zatčeno. Přesto pokračují dál a navzájem si pomáhají.
4: On je to dneska už náš druhý iránský film.
2: Na iránské filmy chodí Matěj s manželkou Stanislavou a synem Honzou.
4: Je pravda, že tady ten film mě i tak trošku překvapil v tom, že tam teoreticky jako někdo svobodně začne tvořit, protože z těch médií jako mám spíš pocit, že tam ta svoboda není vůbec. Ale ta represe tam pak může přijít samozřejmě.
5: No tak určitě ta situace ve světě je teď na ten Irán docela zaměřená, takže nám přišlo, že by mohlo být zajímavý se dozvědět něco o tom Iránu víc. Už od těch tvůrců, kteří tam žijou, mají s tím přímou zkušenost.
6: Režiséři a režisérky v Islámské republice mají dlouhodobý problém, už řadu dekád.
2: Filmový kritik Českého rozhlasu Pavel Sladký.
6: Cenzura iránská funguje na několika rovinách. Schvaluje se jak scénář, potom hotový výsledek. To znamená, že pro řadu tvůrců je snaží se tomu úplně vyhnout a natáčet undergroundově.
2: Přesně tohle dělají tvůrci filmu. Navíc po zimních protestech, které si vyžádaly tisíce mrtvých, museli snímek propašovat za hranice.
3: Dva členové štábu uložili film na pevný disk s náboženským filmem, kdyby to někdo kontroloval. Pak autem vyrazili k tureckým hranicím a museli projet hodně kontrolních stanovišť. To, co udělali, bylo opravdu hrdinství.
6: A někteří ti tvůrci nebo tvůrkyně jsou vlastně dneska nejvýznamnějšími představiteli disentu v čele s Jafarem Panahim, ale bylo asi všem dopředu jasné, že přijet nebude moc, i kdyby chtěl.
2: Dodává Pavel Sladký. Paradoxní je, že obě herečky chtěly jet na premiéru svého filmu na festival Sundance do Spojených států. Jako Iránky ale nedostali americké vízum. Do Karlových Varů dorazili bez problémů. Lubomír Smatana, Český rozhlas.

0: Celine Dion, Because You Love Me, romantika v sobotní odpoledne na vlnách Českého rozhlasu Vysočina. Za chvíli Petr Zek nebo Miroš Birka, teď se s Miroslavem Markem a dědou Součkem pojďme podívat do historie. Řeč bude o svaté Markétě.
1: Bejvávalo.
2: V pondělí je svátek svaté Markéty.
3: To je, co bejvá na obrazech a sochách v kostelích nejčastějc zobrazená s drakem.
2: Protože tak se jí podle legendy zjevil ďábel.
3: A mučili ji jako křesťanku. Časem ji měli lidi u nás na venkově za patronku sedláků.
2: Však se v téhle souvislosti o 13. červenci kdysi říkávalo. Svatá Markita vede sedláky do pole. No a samozřejmě, že i to okřídlené svatá Markita hodila srb do žita, jakože už by měli propuknout žně.
3: Ale mezi venkovskýma lidma kolovala i pověra, že v ten den by bylo dobrý dojít do kostela. Ale ne jenom tak s prázdnou.
2: A když ne s prázdnou, tak s čím pak?
3: Jest třeba vzít sebou svíci. No, těch mýval za starých časů doma každej povícero, protože tehdy se ničím jiným nesvítilo.
2: Jo, svíčky si přece každej včelař vyráběl pokud možno sám. A úly se včelama patřily tenkrát ke každej druhé chalupě.
3: No, nebo se svíčky kupovaly u svícníků, čili voskařů.
2: Dobře, ale proč by se teda mělo jako jít na svatou Markétu do kostela s tou svící?
3: No to souvisí s tím, že lidi ji mývali i za patronku těhotných, kojných a za pomocnici při neplodnosti.
2: Jo, takže k ní se ženy s takovýmhle trablem obracely ve svých modlitbách o pomoc.
3: Jo, a na její svátek pomši pak šli za panem farářem, aby jim tu svíčku, co si přinesli, posvětil.
2: Což on jistě rád udělal.
3: Protože se tenkrát v Čechách věřilo, že světlo ze svíce posvěcené na svatou Markitu krom jinýho i ulehčí porod. A rok má přece 12 měsíců, ale požehnaný stav trvá měsíců jenom 9. Takže s tou svící do kostela chodili i ty, který zatím ještě nic.
2: Prostě jako pro jistotu, že jo? Co kdyby během roku?
3: Nožeť, bylo dobrý mít takovou svíčku doma. Jenže to víš, že se tím pádem hned dostali do řečí. Představte si, ona ta Anka od Součku je asi v jiným stavu. Dávala si světit svíčku.
2: A už to povsi jelo jako bleskem. Ty drby, zkrátka, co si budem povídat, nic se nezměnilo.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Fédo, řekni fór.
1: Potkají se dva kamarádi po delší době v parku u lavičky a ten první říká: Nazdár, nazdár, kam jdeš? No to je náhoda, čověče, já jdu zrovna za tebou. Aha, no tak běž, já tady na tebe počkám.
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

Víš, lásko, zpívala Iveta Bartošová v sobotním odpolední Českého rozhlasu Vysočina. Po 16. hodině vás čekají jako vždycky veselé historky a ukázky s hercem, mimem i klaunem v jedné osobě. Dnes s Bolkem Polívkou bude vyprávět o svých rodičích, o svém působení na jamu nebo o tom, jak to vypadalo u něj na farmě. A k Bolkovi se přidá s historkami i řada jeho dalších kolegů. To vše nabízí dnes ve Hvězdných návratech Patrik Rozehnal na vlnách Českého rozhlasu.

0: Rozhlasu Vysočina. Po 17. vás potom Stopy fakta tajemství, no a po 18. se na vás těším já a Dechovky pro Vysočinu.
1: Český rozhlas Vysočina. Písničky, které nestárnou.
2: Učitelka Josefína vůbec nemá ustalý nás, dětmi letí na provázku.
1: Písničky, které nestárnou.
2: Krása není hříchem, hříchem bývá přísný půl.
1: Písničky, které nestárnou.
3: Ty se fajn, máš co si chtěla s tím já už víc.
1: Český rozhlas Vysočina. Rádio vašeho kraje.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Uchazeči o práci na Vysočině mají zájem hlavně o administrativní pozice. V Českých Budějovicích hořela propojka plynu, jeden člověk se zranil. Tenistky Muchová a Nosková se utkají o titul z Wimbledonské dvouhry. Zítra očekáváme ráno skoro jasno nebo polojasno, během dne už oblačno a místy se můžou přidat krátké přehánky. Teplotní maxima dosáhnou 28 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Nabídka pracovních míst na Vysočině neodpovídá poptávce. Vyplývá to ze statistik úřadu práce. Uchazeči mají zájem především o administrativní pozice. Na jedno místo připadá skoro 95 zájemců. Převis je také u architektů nebo specialistů v oblasti prodeje. Uchazeči s nižším vzděláním přitom mají největší šance u pomocných pozic. Podle ředitelky krajské pobočky úřadu práce Lenky Novákové chybějí pracovníci i v technických oborech.
2: Situaci zároveň ovlivňuje průmyslový charakter kraje Vysočina, kde převažují fyzicky náročnější technické profese, často spojené se směnným či nepřetržitým provozem, o které je mezi uchazeči dlouhodobě nižší zájem, což vede k nesouladu mezi nabídkou a poptávkou.
0: Policie prověřuje dnešní požár plynu v Českých Budějovicích jako možné obecné ohrožení, informoval o tom krajský policejní mluvčí Jiří Macner. Na Zátkově nábřeží ráno hořela propojka plynu zemi. Hasičům se po uzavření přívodu plynu podařilo požár uhasit. Jeden člověk se zranil. Policisté a hasiči uzavřeli okolí a dočasně evakuovali 20 lidí z nedalekých domů. Tisíce lidí si v Bosně a Hercegovině připomínají 31. výročí genocidy ve Srebrenici. V památníku tam dnes pohřbili ostatky dalších 10 obětí, které se podařilo identifikovat, informuje o tom Rádio Svobodná Evropa. Při genocidě ve Srebrenici v roce 1995 zavraždili jednotky bosenských Srbů víc než 8300 muslimských mužů a chlapců. Na nalezení a identifikaci stále čeká přes 1000 obětí.
1: Sport.
0: Tenisky Karolína Muchová a Linda Nosková se utkají o titul z Wimbledonské dvouhry. Obě hráčky mají za sebou i vítězné turnaje před Grand Slamem a na trávě jsou teď podobně úspěšné. Linda Nosková říká, že by jako fanoušek nevěděla, na kterou stranu se ve finále přiklonit.
3: Já bych asi fandila, řeknu jako kliše, dobrýmu tenisu. Já myslím, že oba naše výkony na těchto turnajích byly skvělý, proto máme obě ten titul a jsme tady ve finále, takže asi bych nebrala stranu.
0: Utkání začne po 17. hodině.
1: Počasí.
0: V noci bude jasno nebo polojasno s teplotami kolem 11 stupňů. Zítra očekáváme ráno skoro jasno nebo polojasno, během dne už oblačno, místy se můžou přidat krátké přehánky. Nejvyšší teploty se ustálí mezi 25 a 28 stupni. Foukat má mírný severozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Zpozorněte v brněnském směru dálnice D1 na 123. kilometru u Věžnice. Došlo tam ke střetu osobního a nákladního auta.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
4: Je to další vyprávění, ale hlavně předkládání důkazů, že jsou mezi námi lidé, kteří umí potěšit, dojmout a hlavně rozesmát. Patří mezi ně i ten, který kdysi řekl: člověk si nemůže koupit východ slunce, nebo já nevím, oko studánky. Ale samozřejmě není k zaplacení ani cit, vztah, láska, smysl pro humor a celková citlivost. To jsou slova Bolka Polívky. Jinak vám příjemný poslech hned na začátku přeje i Patrik Rozehnal.
5: Podívejte se, vy se jenom tady postavte k téhle desce.
4: K tý se seznamem rolí a ukázek? A proč vůbec?
5: Nebojte se, tady se postavte k té desce.
4: Tak, takhle?
5: Ne, zády.
4: Ale to mi budou překážet ty CDčka a pásky s ukázkami.
5: Odlož si ty věci.
4: No dobře.
5: Tady se prostě postavíš, pojď. Tady se postavíš, takhle si dáš ruce, ano?
4: Jo, na to spouštěcí tlačítko.
5: Podívej se, ještě jednu věc, prosím tě. Budeme si tykat. Navržni tykání.
4: Ahoj, já jsem Patrik.
5: Bolek. Ruce, jak jsem ti říkal.
4: No jo, teď to spustím.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Vyprávět si budeme a pouštět ukázky spojené s Boleslavem Polívkou.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Bolek Polívka se narodil 31. července, tedy přesně v polovině prázdnin, roku 1949. Stalo se tak ve Vizovicích.
2: Ano, tam jsem se narodil. Nechci se opakovat, ale někteří to jistě znají. Kolejně, moje maminka už byla starší. Otec byl ještě starší než moje maminka. Otec už měl přes 50 let a maminka měla lehce přes 40. Takže když prostě byla, jak se říká, v tom, Brňáci říkají, když měl nastříkané buď. To nebude na to vesmí. Když maminka byla v jiném stavu, tak se obává, že to ne, že už je to klimakterium. Otec se obává, že to je přechod. Ale když se spojí klimakterium s přechodem, tak to je hrozná situace. Maminka opravdu nevěděla, že těhotná její, moje babička, její maminka Hedvika Sigmundová, říká, Boluša, ty jsi v jiném stavu. A tak říká, prosím tě, to není možné, a tak dál. No a najednou už teda věděla, protože bříško jí rostlo, ale ještě nevěděla totiž, kdy porodí. Já v tom častém styku s otcem se nevěděl, kde zrovna ten spermatozoid tam. Který je to spermatozoid, protože on jich měl hodně do. No a tak maminka šla na červencovou noc, kde byla v masce noci. Černý kostým pošitý zlatými hvězdami. V 48. roce. Ne, 49. roce. Černý kostým pošitý zlatými hvězdami. Měsíc měla, byla v masce noci. A teď najednou to na ní prostě přišlo. Jo? No. A ona říká, paní Obralové, která tam byla u stánku, její kamarádka říká, na mě už to přišlo, zavolej Obadalku. A Obadalová to byla porodní babka z Vizovic, která měla mupet, čili kozí dech, jak se tam říkalo. A maminka, co jsme, když jsme viděli blízko tam toho areálu, kde byla Sokolovna a koupaliště, maminka prostě tam sama si ohřála vodu, svlékla kostým noci, sama mě porodila. A potom, když paní Obralová na tom kozím dechu přijížděla, tak už jsem byl zrozen a vysoko jsem čůral a kde jsem se prý hodně pohyboval. A paní Obralová, zkušená porodní babka, říkala, paní Polívková, to bude komediant. Můj tatínek, který s kamarádama pokračoval, ani si nevšiml, že maminka už odešla rodit. Přišel asi po dvou dnech a měl velkou radost, že má chlapce.
0: Už na střední škole vystupoval Bolek Polívka s komickým kvartetem a odtamtud si to pak namířil rovnou na Brněnskou jamu. Od roku 1972 se stal jednou z hlavních osobností divadla Husa na provázku. Později si založil i divadlo vlastní a dokonce se vrátil i na jamu, tedy co by učitel. I na to jednou vzpomínal.
3: Nedávno mě Ctibor Turba přemluvil, aby učil na jamu, ale jenom týdenní stáž. Tak, protože to kamarád, a měl jich jenom 6, tak jsem říkal, tak první lekce byla, že jsme se sešli v hospodě a povídali jsme si, co oni tak si představují, jako co bych se sebe chtěli, a aby to bylo, a co by chtěli, jestli to divadlo jako nonverbální, jestli má smysl, tak jsme se docela bavili. Uběhlo pár flašek. Tak další den jsem nechal přistavit limuzínu Lincolna, rozumíš, před divadlo, a oni se učili se nastupovat do limuzíny. Až budou slavní, že se jim to bude hodit. Víš? No, řeknu tu poslední lekci, že jsem je pozval sem a rozdělil jsem je na dvě skupiny po třech, ty jamáky, ty studenty. Jedna skupina nepila, nesměla pít, a druhá skupina mohla pít, kolik chtěla. A teď ten pedagogický genius, něco mezi Komenským a Makarenkem, říkám, a teď vy střízliví zahrajte opilí. A ještě šlo. A teď vy opilí, zahrajte střízlivého. No to samozřejmě nejde, že jo? Víš, co si z toho vybrali? Že příště se poženou všichni.
0: Bolek Polívka nás umí pobavit prostě vždycky. A tak než si dáme další písničku, je tu ještě jeden vtip.
3: Ten je papoušek a ten papoušek dělá doma strašnou štrapáci a nepořádek a ten jeho majitel vždycky přijde domů a říká, co to tady zase máš, tam se válí doutníky a tam prostě nějaký utěrky a vychlastaných flašky se válejí, je tam nakouřeno a je tam smrad z toho alkoholu. A říká, nedělej mě a papoušek se nedá říct, tam se válí kalhotky a tam zase ten chlast a zase ty doutníky a smrad. A on říká, ty neštvině, ty bydlíš u mě, ne já u tebe. Ty tady budeš prostě dodržovat pořádek a když prostě nebudeš, tak já ti vysvětlím, já ti prostě to, jak jsi hrdej na to peří, já ti to prostě vyškubu a budeš vypadat jako kůře zmrazené někde v mražáku a to ti říká, požadu, já se ho omlouvám. No. A najednou je pořádek, přijde chleb domů, pořádek, všude uklízí, no krásně to všechno voní. Druhý den další, on říká, to si můžu dovolit víkend, jde na víkend. Přijde v neděli večer domů a zase to samý bordel a tam doutníky a tam ty flašky polo vypity a smrad. On otevře dveře a tam se páří z ty vany a papoušek tam s jedním doutníkem a fernet tam a takhle jako vedle sebe na ty vany a řve seru na peří.
1: Český rozhlas Vysočina.

písničky, které nestárnou. Český rozhlas Vysočina. Rádio vašeho kraje.

0: to byl Vaby Daněk, ale my si dnes povídáme o Bolku Polívkovi. Ten se mimochodem načas stal i farmářem.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Už jako malý se na chalupě nedaleko Vyškova proháněl na koni. A když se později v dospělosti dozvěděl, že v Olšanech je na kopci opuštěný kravín a vedle něj malá klubovna, šlo to už rychle. Z kravína se stal dům pro jeho rodinu. Vedle vybudoval hotel U krále a z klubovny se postupně vyvinula restaurace U klauna. Z Bolka Polívky se stal farmář.
2: Potkal jsem knížete Schwarzenberga a byli jsme s Marcelkou a on říká, proč tomu neříkáte statek, proč tomu říkáte farma? Ten statek se mi zdá takový češtější. A Marcel říká, no tak ale víte, přece jenom statek to je tady, že je takový prasátko, kravička, ale tam jsou koně, tak se nám zdá, že ta farma. Já říkám, ale kníže, hlavně to vychází z té naší krásné češtiny. Pojáč, my se hrozíme nedostatku, ale nemusíme mít strach z nedofarmy.
0: Bolek Polívka si na farmě v Olšanech uvědomoval, že na světě není sám, a to když byl obklopený zvířaty a dobrými lidmi. Bylo mu tam dobře. Citlivci tvrdili, že je tam prý jakási dobrá zóna. Do rozsáhlého areálu si později pořídil kromě koní a běžné české zvěře třeba i lamy a velblouda. A když už o tom mluvíme, teď nám Bolek Polívka povypráví také o žirafím samci Viktorovi. Toho pozoroval kdysi, když v Londýně hráli představení Šašek a královna, jak prozradil kdysi v Bolkovinách.
2: To mě, a v tom Londýně, to mě celý Londýn a celá Anglie, Velká Británie žila tím, že žirafí samec Viktor v zoologické zahradě v Londýně po úspěšné vykonání toho sexuálního aktu ocitl se ve špagátu, tam byly fotky, to takhle. Ocitl se ve špagátu a to je pozice, ve které žirafy umírají. Tak celá Anglie tady přemýšlela, jak ho z toho špagátu dostat, rozumíš? Někdo, že tam třeba pod něj podsunul nějaký nafukovací balon a že to nafouknul a tím pádem jakože prostě ho zvednou, rozumíš? Někdo zase vrtulníkem na něj a že pod ramena mu dají nějaký takový háky, rozumíš? A že vlastně ten vrtulník ho lehonce pozvedne nahoru a jenomže všimněte si, oni ty žirafy nemají žádný ramena. To zase ten Brit neví, že žirafy to je hlava, krk a hned nohy. No tak co teď? Celá Anglie přemýšlela. Barry, můj kamarád, který s námi se mnou vždycky jezdil, je technik a taky herec, výborný, dobrý kluk, říká, kolik ten Viktor, prosím ti, má roku? No a co jako, no tak zavolej tam, zeptej se, kolik má roku, protože tam byly čísla, jako kam zavolat, kdyby někdo na něco přišel. Tak já jsem tam volal a říkám, ptám se, kolik roku má ten Viktor. A mi říkají 22. Říkám, no tak 22, říkají 22. He is 22, Viktor. A Barin říká, no a kolika se ty žirafy takhle dožívají? Říkám, a co jako kolika? No kolika se dožívají? A tak jsem tam zavolal znovu a říkám, a kolika, prosím vás, let se ty žirafy dožívají? Jaké žirafy? No, žirafy, letě. No takovou zajetí, tak 25 let. Říká, no 25 let, Barinko. Říká, no jo. Tak, no jo. Ty, zeptej se, kolik měla ona. Kolik má ona? Říká, jaká ona? No ta žirafica, ne? A zase, prosím. A oni už mě poznají, já mám takový lehký valeský přízvuk v angličtině. Oni mě, prosím vás, já říkám, kolik má ona? A oni samozřejmě s tou poctivostí britskou říkají, no ona má 19. Já říkám, 19, Brinko. Říkám, no tak to je starší už, jako nejzboží. Jaký starší zboží? No tak jako, že už je trošku starší, ne ona? Ta samica, ta žirafica. No, asi jo, když máš 25 roku, to už bude ve středním věku možná trošku vejš. Tak ať mu... Bary, ať mu dovedu normální mladou samicu. A já, On si připadá, že se na ně dívá celá Británie. Jako. Tak já tam volám a říkám, já mám takového kamaráda, technika, on má takový nápad, abyste tomu Viktorovi, tomu vašemu žirafímu samci přivedli mladou samici. A oni z Kodaně, ze zoologické zahrady v Kodani, přivezli samici, Elizabeth, žirafí samozřejmě, rozumíš? A ona, ta samice, jenom ji vedli kolem té ohrady, rozumíš? Ten Viktor udělal. Teď si mu udělal na krku takový souček, hned si ho zase rozmotla, skončila to zábrany a dělala tam velotoče, člověče. Takhle Barin zachránil žirafího samce Viktora. No?

0: Mimochodem, jak už jste slyšeli, tenhle zážitek je z Londýna, když Bolek Polívka tam hrál představení Šašek a královna. Tenhle kousek se v roce 1987 dostal i na filmová plátna. Slavná manželská hra z divadla Na provázku byla ve filmovém přepisu Věry Chytilové velmi úspěšná. Třeba i proto, že diváci mohli poprvé obdivovat krásnou Chantal Poulain na velkém plátně. Ve stejném roce, tedy 1987, přišla i první manéž Bolka Polívky. A zjistilo se, že silné mimovo charisma fungovalo i v televizi. Společně s pořadem Možná přijde i kouzelník ve své době šlo o perestrojkovou zábavu České televize, která jakoby tehdy spadla z jiné planety. Najednou se zjistilo, že Bolek Polívka utáhne i vlastní pořad a na tom se později stavilo mnohokrát. Třeba i s úspěšnými Bolkovinami. A my se v další ukázce vrátíme ještě trochu do Olšan a ke zvířatům, ke koním, spolu s prezidentem Václavem Havlem.
1: Učil se s panem prezidente jezdit na koni? No myslím ty lány a tam jako...
2: Tam bylo...
1: Kolik vlastně tam je hektarů v těch lánech? Tam se jako statkář.
2: Je třeba odlišovat Lánský park a Polesí Lány. To jsou dvě různé příspěvkové dodnes organizace. No. A co já a kůň. Tam bylo v blízkosti Lán bylo jakési družstvo, které podobně jak tady na tvé farmě prostě mělo koně. A koňské jakési družstvo.
1: Zatím družstvo nejsme.
2: Ano. A tam mi přivedli jednou koně a řekli, že se k prezidentům hodí, aby jezdili na koně a já na koni. A já jsem poprvé v životě na toho koně vysedl, teda vycpali mě tam. A o mé rovnováze už byla řeč. A já jsem samozřejmě nevěděl, co se dělá, jak se dělá. A ten kuň se rozešel. A já jsem nic nedělal, ani kterak se mu v tom nebránil. On šel stále rychleji, až přešel do jakéhosi poklusu, že? A teďkon, já jsem nevěděl, jak ho zastavit. A on se normálně vydal po loukách, kolem. A jsme běhali a potom... A já jsem tak držel tu rovnováhu a nevěděl jsem, co jiného. Řekl jsem si, snad ho to unaví. A posléze on se rozhodl jít si prohlédnout vesnici. My jsme teda klusali po těch lánech, on se zastavoval u různých obchodů, co se čenichá lata. A nakonec jsme se jakýmsi způsobem vrátili do zámku a sesadili mě z něj.
1: Já bych to chtěl vidět, tu historiku, nebo z hlediska toho koně. Ten kůň zase si říkal těm svým známým v Maštali, říkal, člověče, vyzvedli na mě nějakého chlapa, já jsem myslel napřed, že nic neumí, a on se mě držel jako klíště. Tak mě pobízel do klusu, jak jsem klusal. A on najednou, že si prohlídne vesnici. Co on blbne po tom asfaltu, jak se mě blbě běhá po asfaltu. A on, abych zastavil u toho obchodu, nemám tam u toho. Něco si snad chtěl koupit, tak jsme odsválali domů, rozumíš? Tak, co říká domů. A potom oni ho zase sundali a on ani nedýchal.
3: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Ve světě českého humoru jsou různá oblíbená témata, která vždy skýtají možnost k tomu, aby vy jste se zasmáli. To, co následuje teď, bude taková sekce nazvaná alkoholické historky. Ale možná bychom si ještě předtím měli říct něco o zázemí a soukromí Bolka Polívky.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Bolek Polívka je otcem 6 dětí. Nejstarší dcerou je Kamila, jejíž maminkou je Stanislava Polívková. Pak přišla na svět Anička, která je taky herečkou, a její mámou zas česká herečka Evelína Štajmarová. Pak přišel na svět Vladimír Polívka, který se narodil do manželství s už zmíněnou francouzskou herečkou Chantal Poulain. A další děti, syn Jan a František Antonín spolu s dcerou Marianou, jsou ze vztahu s Marcelou Černou. A jak teď spojit manželství, vztahy, ženy a alkohol? No snad nejspíš čtením dopisu z Bolkovin, kde se tohle podaří.
2: Eva Paulusová Karviná. A to je historka o tom, jak často se píše, jak často se objevuje v těch historkách a v těch příbězích se objevuje fenomén, kterému říkáme lidový alkohol. Odborně chlast.
3: Odneste to.
2: Rozumíte? No a to je zase oslava, zase je svatba a zase někdo pije víc, než je zdrávo. Pije. Říkejme mu třeba Jiří.
3: Děkuji ti.
2: Ne? Nebo chci radši Františka?
3: Romurek.
2: Říkej, jak budeme říkat? František řekne. No, aby to nebyl Jiří, aby to nebylo od tobě. No a svatba. A na té svatbě se samozřejmě pije a postupně se člověk stává hrdinou. Stává se lepším, než je, stává se uvolněnějším. No a tady tenhle František už je tak uvolněný, že říká, já jedu domů, nevěsto, pojď se mnou. Není, já jsem se čerstvě vdala, no to nebyl sám. Felicie bere svoji Felicie, nasedá do sebe, do své Felicie a jede domů. Já vždycky říkám, byl tak opilý, že se potácel i na koni. Jak ten chůň vlastně dělá tady tohle, tak říká, jak já vím, že ten jezdec je opilý. Rozumíš? A tenhle byl opilý ve své Felici. Ve své Felici opilý, taky se potácel takhle, samozřejmě policajti, jak už to bývá. Náhoda, je náhoda. Tak ho zastaví, on vystoupí. Prosím vás, abyste pil? Samozřejmě, na svatbě se pije. A jednou je hrdina. On je hrdina, on vlastně těm policajtům říká něco tak hrdinského, tak sebevědomého. Jako ten Armstrong, že udělal ten první krok. Nebo ten Gagarin, ten Rus, co měl největší smůlu. Tolikrát obletěl planetu a zase přistál v Rusku. A on se cítí takovým jako... On se cítí takovým... Hrdinou, on se cítí takovým kosmonautem chování. A já se na co, a svatbě se pije. A oni už vytahují samozřejmě balónek. Ale on má trošku štěstí, protože tam v dáli ozve se třesk plechu, který do sebe naráží. Policajti se tam rozběhnou a on to využije, nasedne do své Felicie a jede domů. Zaparkuje Felicie v garáži a lehne si a spí, nemluvě se ženou. Rozumíš, a usne, ale za dvě a půl hodiny jsou tam policajti. A tak policie, tak on musí vylíst. On v tom pyžamu, policajti v uniformách, protože jak se, oni mají noční službu, takže uniforma je vlastně jakýmsi pyžamem policisty. A tak tam stojí proti sobě v těch pyžamách a... No tak prosím vás, občanský...
3: Proč?
2: Prosím vás, my jsme vás teď kontrolovali, jste byli opilí před 2,5 hodinou. Říká, no to vůbec ne, prosím vás, já tady spím od rána, už je takový střídlivější. Říká, no právě. Říká, ne, já prostě spím. Dobře, kde máte vůz? Říká, no zaparkováno, mám zaparkováno, já jsem v tom voze nejel vůbec dneska, prosím vás. Oni samozřejmě číslo nemají. No tak nám ukažte svůj vůz. Tak jdou do garáže, tam opravdu Felicie je zaparkovaná. Jenomže žlutá policejní a ještě bliká.

0: Hrát znamená dovídat se, řekl kdysi Bolek Polívka, a taky to, že pokud ztratíme schopnost hrát si, nic se nedovíme. Pak všechno víme a nemusíme tady vůbec být. Ale já jsem vám slíbil ještě další historky, další vyprávění a všechno spojuje jedna věc. Jedna společensky přijatelná droga. Alkohol. Teď je hostem Bolka Polívky v Bolkovinách Milan Steindler.
1: Ty jsi, Milane, víš, jsme u tebe takhle, ty jsi taky zakladatel sklepa, divadla sklep, to
2: jsi založil. Nepřilbíhej, ale víš, moment, jako, ale, abych pověděl jednu věc, jako, kam víte, co, když mluvím o tom, aby se to natáčení rozběhlo, jo, tak nejnebezpečnější část je samozřejmě na začátku.
1: Ale já si myslím, že to nebudeš mluvit.
2: Že to, no jo, no tak vteřinku to je, dejte mi tři čtvrtě hodinky, to je hned. Hejte, prostě ty herci se sejdou, že jo, většinou večer před natáčením, oni je svezou dřív, pač jistota je jistota, že jo, oni se sejdou, pohovozejí, něco popijou, že jo, a to takhle, a my jsme se s Bolkem potkali tady na tomhle filmu po dlouhý době, tak jsme pohovozili, něco jsme vypili, pravda, jako něco málo,
1: decentně.
2: Že jo, decentně samozřejmě, a já najdu. Ráno jsem se probudil, pozdě, průšvih, malér, teď jsem měl vejít na place, co teď? No to je šílený. Budík, já mám mobil, jo, místo budíka, moderní člověk, že jo. Koukám, vyzvoněno. Teď co teď, že jo? Říkám, proba, výmluva nějaká. Jsem nemocnej, to je blbost. Včera mě viděli docela zdravýho. Teď co s tím? Tak teď, že jo? A najednou, teď ten mobil zvoní. Co s tím? Tak jsem to vzal, že jo? Halo? Jakoby nic, halo? Že? A tam, ahoj Milane, jsi to ty? Z placu volali, že jo? Já říkám, no jo, to jsem já, co je, co se děje? Kde seš, Milane, kde seš? Já říkám, to je průser. Oni říkají, no kousek od vás, teď jedu na plac. Já měl domluveno, že budu jezdit svým autem. Teď jsem kousek od vás, už teď jsem tam za chvilku, co je? Prosím tě, Milane, můžeš se vrátit? No neblbně tady teď těch kilometrů, já jedu z toho hotelu a teď jsem chodil v těch trenýrkách takhle vlasy, úplně hotovej. Potom pokoji hotelovým a do toho mobilu jsem říkal, to je výhoda těch mobilů, jo. Říkal, prosím, teď já jsem kousek od vás, to teďko, no ne, prosím tě, nezlob se, oni mě prosili ještě, jo. Nezlob se, vrať se, prostě Bolek se nevozívá. Vrať se a jeď pro něj. Já říkám, no neblbněte, no teď tady vyjíždím zrovna na ten plac. No tak já se otáčím. Otoč se, prostě nezlob se. Jsem líbila hlavně, jak oni se mě omlouvali, jo. Nezlob se. No tak já se otáčím. No otoč se, prostě jeď. Tak jsem se otočil, jako v tom pokoji, že jo, v těch trenkách. Otočil jsem to rovnou do sprchovýho koutu, dal jsem si sprchu, že jo. Osprchoval jsem, vyběhl jsem o patrovej k Bolkovýmu pokoji, zabouchal jsem, říkal, váš vůz je tady, pane. A přijeli jsme na plac, jako by se nechumlilo. No. Filma jsem se... herci připravený. Úplně, tak jsme uměli.
1: Jo, a já jsem se vymlouval. Kde seš? Musí pan Steindler pro tebe jezdit. Věra samozřejmě tam mě nic neodpustí. Já říkám, Věro, já jsem jel už z Úru od 6 hodin. Od 6 hodin jsem z Úru, mě prostě nefungoval budík.
0: Vůbec poprvé se před filmovou kameru postavil Bolek Polívka jako Magery v Baladě pro banditu v roce 1978. Do širšího diváckého povědomí se ale zapsal díky režisérce Věře Chytilové ve filmech Kalamita, Šašek a královna a hlavně Dědictví a neb Kurva hoši guten Tag, kde vytvořil nezapomenutelnou kultovní postavu rázovitého a věčně opilého vesnického chasníka Bohuše.
3: Zastav! Já jsem milionář!
4: Jděte, prosím vás.
3: Já už to nevydržím! Zastav!
0: Mimochodem, na tomhle snímku se podílel taky jako scénárista. A později začal přidávat do své filmografie další a další filmy. Jeho herecké tempo začalo nabírat na rychlosti.
5: Přitom enormním pracovním vytížení najdeš ty si taky třeba čas zajít s kamarádama na skleničku?
6: Cože?
5: Jestli stihneš taky, s kamarádama se občas napít.
1: Jako. Já jenom únavu hraju. No, stihnu.
5: Jo?
1: Já nedávno jsem na to odpovídal, nevadí vám ty strašné vedra? Já jsem říkal, paní redaktorko, opravdu ne, já miluju vedro. Já miluju plískanice, mrazy, já miluju vichřice, já miluju každé počasí, které mě žene do hospody.
4: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: V našem pořadu míříme do zábavných archivů. A dnes z nich vybíráme ukázky spojené s jedním jménem, s Bolkem Polívkou. Pokračujeme. A vlastně tak trochu i v tématu, které už jsme načali. Tentokrát ale bude hostem Rudy Linka a Jaroslav Dušek. A řešit se bude to, kdo byl nebo nebyl na záchytce.
2: Já jsem nebyl na záchytce.
3: Ty jsi snad byl na záchytce. Já jsem byl na záchytce.
2: Tím se chlubíš.
3: Jsi někdy na záchytce?
4: Musím odpovědět.
2: A musíš. Byl jsi na záchytce?
4: Byl jsem na záchytce. Maminko. Ano. Byl jsem na záchytce.
3: Rudy.
2: Počkej, to maminka dodnes neví.
4: No tak ne ode mě.
3: Já jsem byl na záchytce, kamenej jsem tam přišel, teď byl jako, tak jsou takový ty první úkony a to už je dávno, jsme šli s Pecou, prostě, já jsem nějaký kamarád, jsme šli do restaurace v Brně Neptun a to byly takový prosklený dveře a neměla mě ráda ta paní šatnářka, ona si myslela, že jsem takový povrchní bohem, nebo že jsem prostě nějaký takový arrogantní mladík a ještě
2: nechápavá
3: tomu,
2: paní.
3: No, prostě. I starší byla, tak já už jsem se jí nehodil jsem si, protože jsem byl moc mladý. Přijdeme k těm dveřím a teď ťukáme. A ona dělala, že mě prostě neslyší, že mě nevidí ani. No a ten jeden můj kamarád říká, no vidíš, to už nás nepustí ani do hospody. To se psal rok tak 86, 85. A já jsem se naštval a teď jsem poodstoupil a nohou jsem prostě vyvalil ty dveře, to sklo se takhle vysypalo. A v tom protokolu potom bylo, ťukal jsem rukou, když šatnářka neustále ignorovala mé výzvy, zaťukal jsem nohou a okno se vysypalo. Ale potom to byly na ty záchytce a ty tam byly, a teď jsem tam přišel, jsem napřed byl já, potom Peca tam vstoupil, opravdu jsme byli i docela střízliví. Přijdeš do tu místnosti a teď ty trenérky, rozumíš, a teď tam nějaký kluk tak ležel a ještě nás tam bylo poměrně málo. A on říká, za co jsi tady? Já říkám, ale prosím tě, tady mě ten prezident, tam se mi vysypal do sklo a tak, já rozumím, no. A on, já taky, kamaráde, no vůbec nic, dívej se na mě, když jsou střízlivé, ne? A teď stál a měl žlutý trenýrky s takovým proužkem. Stál, to si u mě pamatuju a stál a teď se postavil, tam je kamera a tam jsou ty dveře bez kliky, jo, protože se samozřejmě na záchytce evidentně nemáte kliku. A on stál a teď se postavil proti mě dveří. Puste mě, já jsem slíbil mamě, že půjdu zítra ráno na třešně.
1: Naznačil jsem už před časem, že Bolek Polívka natočil celou řadu úspěšných filmů. Vynikající herecký výkon podal třeba jako válečný vysloužilec ve slovenském filmu Sedím na konáry a je mi dobré v roce 1989. Pozoruhodná je ale i jeho postava faráře v Zapomenutém světle o 7 let později. V posledních letech je pak jeho jméno ve světě filmu nejčastěji spojováno s Janem Hřebejkem. Ten ho pravidelně obsazuje do svých smutných retrokomedií. Třeba Plíšky, Musíme si pomáhat, U mě dobrý, anebo taky Pupendo z roku 2003. Zahrál si tam sochaře Máru, odstaveného na kraji socialistické společnosti. Teď už se potkáme znovu s Jaroslavem Duškem, co by ředitelem základní školy, který dal Márovi práci. Do foaje udělat mozaiku.
5: Jseš dobrý, víš, jenomže se nedokáže každej válet jako ty. Víš, z neuznanej v ateliéru. Já jsem prostě jiný, já musím dělat, no.
3: Proč myslíš, že se válím kvůli takovým komoušům jako ty? Nemůžu dělat.
5: Počkej, není komouš jako komouš. Někdo tam stoupí proto, aby to změkčoval zevnitř, ale někdo se obětuje.
3: Ty vole, ty mluvíš o sebeobětování.
5: No.
3: Ty to děláš kvůli prachům.
5: Ještě nebudeš závidět peníze.
3: Ne, vůbec, ani ředitelský plat, no. Ani rudou knížku ti nezávidím. Ty mluví v biblických pojmech, vole. A lezeš jim do prdele bolševiku.
5: Aha, víš, protože nemůže být každý takový hrdina, jako seš ty. Páč, pak by si tvůj kluk už naškrt vůbec, víš?
3: Co mluvíš pořád o klukovi? Co si máš pošlýho děcko?
5: IQ, ne IQ a bude v pomocný škole, víš? A ty si myslíš, že já to nějak žeru, nebo co?
3: No.
5: Já prostě jenom neříkám, co si myslím, no. A ty snad říkáš pořád, co si myslíš, víš?
3: Cože?
5: No jistě, že?
3: Já si můžu klidně říct, co si myslím.
5: No teďka ti to tady taky klidně řeknu, že jo?
3: Hlavně neřvi, vole, nebo tě udá školník a máš po škole.
5: No tak mi to řekni, vole, co mi teďka tady řekneš asi?
3: Co?
5: No co mi řekneš, předveď mi to.
3: No prostě, já ti řeknu klidně, víš, co si myslím?
5: No.
3: Komunismus, opium lidstva. Komunismus, jste všichni hajzli, svině, zloději.
5: No, to známe.
3: A zrádci. Se Sovětským svazem přišla bída na zem.
5: Jo, dobře. A teď ti něco řeknu já, jo? Tak poslouchej. Takže, je to jasný, jo? Takže, komunismus je svinstvo. Bolševici jsou svině.
3: Cože?
5: Jak jsi mi nerozuměl, já zopakuju klidně. Tak poslouchej. Komunismus je svinstvo. Bolševici jsou svině. Aha.
3: Já ti opravdu, Mílo, nerozumím.
5: Ne, tak já ti to napíšu, jestli chceš.
3: No tak to napiš.
5: Tak ti to napíšu, pro mě to není problém. Já ti to tady klidně naškrábnu. Prosím. Takže. Komunismus je svinstvo a bolševici jsou svině.
3: Napiš kromě Míry Břečky.
5: No a to ti klidně podepíšu.
3: Tak to podepíš.
5: No a co s tím budeš dělat? No
3: já to ukryju tady do ty mozaiky jako poselství budoucím generacím.
5: No to jo, počkej, tak to ještě připíšu. Ředitel školy Míla Břečka byl nucen v zájmu tisíců dětí přestírat loajalitu, ačkoliv vnitřně byl vždycky proti. A teď to podepíšu. Tak. Míla Břečka. No a teď ty, teď to podepiš ty.
3: No proč já?

0: Upendo je jedním z nejoblíbenějších filmů samotného Bolka Polívky a toho sochaře Máru zahrál podle svého skutečného kamaráda sochaře. A co to vlastně Pupendo je? To zjišťovala i Vilma Cibulková přímo na své kůži během natáčení.
1: No chci vědět, co to je? Chci to vidět?
2: Paní Magdo, já vás varuju.
3: Magdo, ty chceš opravdu pocítit kouzlo Pupenda na vlastní kůži?
1: Jo, chci konečně dospět a dosáhnout zasvěcení.
0: Známá to hra, kdy se prostě obtiskne 5 koruna na pupek.
4: Ano, chci poznat Pupenda. Chci to.
2: Čau!
1: Ty infantilní idiot. Ty puberťáku. Neudělali, já bych tě naplácala.
0: Ta filmová 5 koruna byla předem namočena do červené barvy, aby to pak na těle bylo výrazněji vidět. Zvídaví filmoví fanoušci také zjistili, že ta 5 koruna, kterou režisér Jan Hřebejk použil, byla z roku 1969. Nutno ale říct, že jinak se Bolek Polívka na své filmy vlastně nedívá. A když se jeho děti chtějí podívat třeba na takovou manéž, tak u toho říkají, doufám, že nepřijde taťka, aby nám to nepřepnul. Kam přepínáme teď? Na Bolkoviny. A zprávy ze soudních síní. V podání Bolka Polívky.
3: No, já to nemám tady. Od Josef, to se mě docela hodí na vás. S Ústí nad Labem Josef Kroulík, on poslal citáty ze soudní síně. A jsou tady pěkné věci. Některé snad přečtu. Ano, odcizovali jsem auta. Přiznávám se k tomu, ale jenom v okolí hřbitova, v domnění, že majitele již nežijí. A jo, a teď je to nějaká žena. No, začal bombonama, pak přešel na literaturu, ale to už jsem se nesla tak rychle k zemi, že jsem si ani nestačila všimnout, že podléhám. Doznávám, že jsem ten špiritus odcizil, když se lékárník nedíval, ale nikoliv pro svůj alkoholismus, nýbrž kvůli desinfekci ústní dutiny. Nenašel jsem však bohužel dost síly, abych to nepolknul. Seznámil jsem se s ní na Václavském náměstí, avšak k intimnímu styku tam nedošlo, protože to bylo ve dne a kolem šel májový průvod. A to teda taky. Tu facku, kterou ode mne dostal na konci pohyblivých schodů, měl dostat Mareš. Ale ten upadnul, takže ji koupil parťák, který mi mezi tím popojil do rány.
0: Bolek Polívka je také držitelem mnoha nejrůznějších ocenění, včetně těch nejvyšších v podobě Českého lva. Ceny, které ale dříve mýval vystavené na své farmě nad Krbem, má teď doma schované v krabicích. Prostě už nejsou vidět, ale každou z těch sošek prý má upřímně rád. Stejně jako humor, který rozdává pokaždé, když někam přijde. A tak na závěr, jako rozloučení, ještě jedna historka.
3: Letecký modelář, co posílá? To posílá Zdeňka Halšková ze Suchého Lasce. Suché Lasce, nebo ze Suché Lasce. Letecký modelář, no tak si vezme prostě soupravu. Teplákovou, ne samozřejmě leteckou, máš, to je modelář. No a teď pouští letadílko, a tak si s tím pěkně dělá ty zatáčky, jo, tak s tím modílkem prostě lítá. A najednou ten model neovladatelně přes jakousi vysokou zeď a tam někde přistane, on tam musí a ono je to psychiatrická léčebna, rozumíš? No tak on hledá ten model, přes tu vrátnici se dostal, že hledá ten model a ten dozorce nějaký říká, co ty tady hledáš? On říká, letadlo. Moje letadlo. No a teď najednou gong, v oběd. Pacienti odcházejí, dozorce však se vrací a říká, co ty pilote? Pro tebe to neplatí, nebo co?

0: A teď vysvětlujte. No co, ale tak za 3 dny z něho vyšlo, to nebylo moje letadlo, to bylo synovo. Další 3 dny. Já, pane doktore, já nejsem pilot, já jsem navigátor. Jste mě mohli pustit, ne? Další 4 dny. Já jsem normální steward. Dáte si něco, pane doktore? A potom už další týden, když uběhne rozběhem. Potýchom, já jsem kotlář, já jsem Messerschmitt. Kde je ten doktor, ta lokomotiva, ta doktorka? Ta, co mě tady drží, já ji Romé rozpadám. Tak no, tam no. Já nevím, jo, ale pak ještě tvrdil, že já jsem ředitel letiště, jestli mě nepustíte, to přestává fungovat. Možná je tam je dosud, nevím už v jaké roli. Jako bombometčík snad. Tak to je docela dobrý, tak když někdo uvízne v blázinci.
1: No a to je všechno. Těším se zas příště u dalšího dílu s další osobností, s další várkou ukázek a s vámi, kteří posloucháte.

Český rozhlas Vysočina. Písničky, které nestárnou. Písničky,

0: písničky, které nestárnou.
1: Protože mám tě už tolik let, chci se na chvíli vrátit zpět.
0: Český rozhlas Vysočina. Rádio vašeho kraje. Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Dělníci začali se stavbou cyklostezky sborů do Vídně. Na filmovém festivalu v Karlových Varech se prodalo zhruba stejně vstupenek jako loni. Fotbalisté Anglie budou ve čtvrtfinále mistrovství světa hrát s Norskem. Argentina nastoupí proti Švýcarsku. Zítra očekáváme ráno skoro jasno nebo polojasno, během dne už oblačno a místy se můžou přidat krátké přehánky. Teplotní maxima dosáhnou 28 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Mezi Bory a Vídní na Žďársku začala stavba nové cyklostezky. Na několikaleté přípravě se podílely obě obce. Chtějí zajistit pro cyklisty a chodce bezpečné spojení mimo silniční tah. Stavba vyjde na 12 milionů korun.
3: 3-kilometrová cyklostezka povede převážně po původních polních cestách, které už v minulosti spojovaly Bory s Vídní. Asfaltový pás na několika místech protnou upravená místa nachystaná pro přejezd zemědělské techniky. Cyklostezka má být podle plánu hotová do poloviny letošního října. Daniel Zach, Český rozhlas.
2: Na 60. Karlovarském festivalu se prodalo přes 132 tisíc vstupenek. Podle pořadatelů je to zhruba stejně jako v loni. Jak řekl Českému rozhlasu umělecký ředitel festivalu Karel Och, divákům se líbily i český a slovenský film v hlavní soutěži.
4: Samozřejmě největší pozornost byla upírána na filmy Šimona Holého Čika-Čeka a Ivana Ostrochovského Pramen. Oba filmy, byť velmi odlišné jeden od druhého, byly přijaty, myslím, velmi entuziasticky a tak, jak to bývá u českých filmů váděných v Karlových Varech, tak trošku producenti změřili publiku teplotu a zjistili, jak bude reagovat třeba při distribučních projekcích a myslím, že jsou všichni velmi spokojeni.
2: Film Pramen s Aňou Geislerovou v hlavní roli bude v kinech od 16. července. K odpovědnosti za včerejší požár na železnici mezi německým Kolínem a Düsseldorfem se přihlásili levicoví extremisté. Skupina, která si říká Komando Angry Birds, v manifestu zveřejněném na internetu popisuje i přípravy zápalného zařízení. Požár včera zničil kabely a signalizační zařízení a důležitá trať je i dnes mimo provoz. Stejná skupina se v minulosti přihlásila i k dalším sabotážním akcím, včetně jednoho útoku na železniční trať ve stejné části Německa.
0: Mistrovství světa ve fotbale.
2: Fotbalisté Anglie a Norska zabojují o postup do semifinále mistrovství světa. V Miami se střetnou ve 23 hodin českého času. Ve 3 hodiny v noci pak nastoupí ještě Argentina proti Švýcarsku. Kouč evropské reprezentace Murat Yakin říká, jak plánují jeho svěřenci zastavit největší hvězdu obhájců titulu, autora 8 branek na šampionátu Lionela Messiho.
5: Samozřejmě musíme Argentince dostupovat a nedovolit jim Messimu přihrát. To je nutné. Sice o tom teď můžeme mluvit, ale rozhodne se až na hřišti a my nějaká řešení, jak Messiho zastavit, máme.
0: Počasí.
2: V noci bude jasno nebo polojasno s teplotami kolem 11 stupňů. Zítra očekáváme ráno skoro jasno nebo polojasno, během dne už oblačno, místy se můžou přidat krátké přehánky. Nejvyšší teploty se ustálí mezi 25 a 28 stupni. Foukat má mírný severo-západní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Opatrně teď v brněnském směru dálnice D1 za 76. kilometrem na úrovni Píště. Na krajnici tam stojí porouchané osobní auto.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Je sobota krátce po 17. hodině a za chvíli nás na vlnách Českého rozhlasu Vysočina čeká další díl pořadu Stopy fakta tajemství. Uslyšíte příběh 17-leté židovky, která se v Berlíně roku 1943 chtěla zachránit život přijetím muslimské víry.
0: Dobré odpoledne s Jožou Kolářem.

0: stopy, fakta, tajemství. Dávné příběhy a nová pátrání Stanislava Motla. Židovská dívka a její modlitba k Aláhovi. Velká hra muslimského lékaře v Hitlerově třetí říši.
1: Alej spravedlivých mezi národy se rozkládá nahoře vzpomínek. Je součástí jeruzalemského památníku holokostu Yad Vashem. Cesty lemované stromy vás vedou přes rozsáhlý 18-hektarový komplex muzeí. Jedna stezka se vine podél kamenné zdi. Ta zeď je popsaná jmény. Jmény lidí, kteří v čase německého nacismu potlačili strach a dokázali podat pomocnou ruku těm úplně nejohroženějším, Židům, i když přitom riskovali své životy. Tisíce jmén, Poláci, Holanďané, Francouzi, Belgičané, Rusové, Ukrajinci, lidé z více než 50 zemí a mezi nimi třeba také Češi. Je jich tu více než 100. Muži a ženy různé víry, různého politického přesvědčení. Co člověk, to dramatický osud. Na jednom místě této zdi cti je jméno muže, jemuž za svůj život vděčilo několik ohrožených Židů. Přátelé a známí mu říkali doktor Mot. Nebyl křesťan, byl muslim.
0: Aně Borosové je 17 let, sedí v jednom bytě a snaží se opakovat slova, která má foneticky napsaná na papíru a kterým takřka nerozumí. Je to šaháda, islámské vyznání víry, vstupní brána do světa islámu. La ilaha illallahi wa ashhadu anna Muhammaden rasulallah. Není božstva kromě Boha a vyznávám, že Muhammad je posel Boží. S dívkou tu jsou ještě dva muži, dva muslimové, co by svědci.
1: Místo děje Berlín, čtvrť Moabit. Je 10. červen 1943. 17letá dívka, která se chystá přijmout islámskou víru, je židovka. Pomocí finkovaného statku s muslimem chce získat větší naděje na přežití. Jak píše autor knihy Mod Helmy, z níž jsme právě citovali, Igal Avidan, ona dívka se v tomto domě ukrývá již několik měsíců. Doktor Mod, jeden z dvojice zde přítomných mužů, vydává tuto dívku, která u něho pracuje jako asistentka, za svou egyptskou příbuznou. Druhým přítomným v bytě je doktor Kamal Eldin Galal, doktorův přítel. S pomocí odcizených hlavičkových papírů a razítek vytvoří oficiální dokument o Anině islámské konverzi. Igal Avidan v knize Doktor Mot dále píše.
0: Anna není věřící. Její matka žije ve smíšeném manželství. Její babička je zarytá židovka. Stát se muslimkou není pro Anu snadné, i když tu jde spíše o formalitu. A hlavně o přežití. Galal nyní předává Aně certifikát, který potvrzuje Aninu konverzi k islámu. Žid se nyní stal muslimem a může si vzít muslima. Děje se tak podle náboženského práva islámu. Anin certifikát nese razítko Islámského ústředního institutu v Berlíně a je tam i jméno patrona institutu, nechvalně známého antisemity Mohameda Amina al-Husejního. Jeruzalemský muftí podnítil v roce 1936 arabské povstání v Palestině a v roce 1941 byl osobně přijat Hitlerem. Rekrutuje muslimy pro Waffen-SS, vysílá nacistickou rozhlasovou propagandu do arabského světa, bojuje proti židovské migraci do Palestiny.
1: Velký jeruzalemský mufti Amin al-Husajni se do historie zapsal mimo jiné i svým výrokem, který pronesl za přítomnosti Adolfa Hitlera a nacistického ministra zahraničí Joachima von Ribbentropa. A sice o tom, že Arabové byli přirozenými přáteli Německa, protože mají stejné nepřátelé, jmenovitě Angličany, Židy a komunisty. Galal ještě Aně vysvětluje 5 pilířů islámu, základu náboženské praxe muslimů. Ukazuje jí kopii Koránu, hlavního náboženského textu islámu. Doktor Mott a jeho přítel Galal věří, že islám v nacistickém Německu tolerovaný a hlavně fingovaný sňatek s muslimem pomůže Aně do bezpečí. Což se nakonec ale nepovede. Doktora čekají další měsíce a roky balancování na hraně života a smrti. Dramatický čas, který měl z nenápadného lékaře s egyptskými kořeny učinit jedno z velkých hrdinů, ale zároveň dlouho zapomenutých hrdinů druhé světové války. Není tomu tak dávno, kdy si čtenáři zpravodaje věnovaného berlínské části Moabit mohli přečíst.
0: Na počátku 90. let jsme si otevřeli fyzioterapeutickou a chirurgickou praxi. Bylo to na Krefelderstraße v Moabitu. Majitel domu, který se sem nastěhoval už v 45. roce, vyprávěl, že tu žil jistý doktor Helmy. Za nacistické éry tu prý provozoval lékařskou praxi a pomáhal pronásledovaným. V návalu práce a událostí jsme nenašli čas, abychom se touto informací zabývali. Uběhlo asi 20 let a my se potkali s psychoanalytikem Wolfgangem Kügerem. Zeptal se nás, zda se nechceme více dozvědět o statečném Egypťanovi, lékaři, který v našem domě žil.
1: Autory textu byli manželé Zabine a Kerstin Mulderovi. Zmíněný egyptský doktor, to byl doktor Mott, jak mu říkali přátelé známí. Jinak Mohamed Helmy. Na její dům, ve kterém žil a kde měl svou soukromou ordinaci, je snadné. Z berlínského hlavního nádraží nastanete do tramvaje. Vystoupíte na Turmstraße. A pak už jdete pár minut pěšky. A záhy už jste na Krefelderstraße. Ten velký dům číslo 7 je nepřehlednutelný. Také kvůli pamětní desce, umístěné na zdejší fasádě v roce 2014. Můžeme na ní kromě jiného číst, že v tomto domě žil Mott Helmy. Bydlel v prvním patře, ve čtyřpokojovém bytě, kde měl také ordinaci. Z dobového telefonního seznamu můžeme zjistit, že byl specialistou na interní choroby, onemocnění ledvin a močových cest. Je tu i číslo telefonu 39 88 64. Byl to prý vysoký člověk, vždy elegantně oblečený. Igal Avidan o něm psal.
0: Helmy je pohledný muž. V mládí hodně sportoval, tenis, fotbal, veslování, dokonce i box. Je vysoký 182 cm, váží 74 kg.
1: Víme o něm, že se 25. července 1901 narodil v sudánském Chartúmu. Narodil se do rodiny majora okupační britsko-egyptské armády. Rodina se pak usadila v Káhiře. Mohamed tu navštěvoval střední školu. Odmaturoval v roce 1922. Citujeme opět z knihy Doktor Mott.
0: Přítel, který už žil v Německu, mu řekl, že lékařská fakulta Univerzity Friedricha Wilhelma patří k nejlepším na světě. Kromě toho život ve vzdálené zemi připadal Mohamedovi velmi atraktivní. A navíc Helmyho rodina byla bohatá a schopná financovat jeho berlínský pobyt i studia. Helmy se tedy v září 1922 přestěhoval do Berlína.
1: Vedle něj v té době studuje řada mladých Arabů. Je to dáno vysokou úrovní německého školství. Také ale, třeba zrovna v případě egyptských studentů, odporem vůči tehdejší britské politice, která odmítala egyptskou nezávislost. V březnu 1922 se Egypt stal nezávislým státem. Nicméně koloniální nadvláda Britů pokračovala, i když skrytě. Mohamed Helmy, pozdější doktor Mott, je vcelku dobrým studentem. Ještě před poslední státní zkouškou v roce 1929 pracuje v městské nemocnici v Moabitu. V roce 1930 se stává pomocným lékařem. O rok později získává lékařskou licenci. Nemocnice Moabit patří v této době k nejuznávanějším zdravotnickým zařízením v tehdejším Německu. Jak uvádí Igal Avidan za svůj rozkvět, nemocnice vděčila také židovským lékařům.
0: Když se nacisté dostali k moci, asi 70% lékařů byli židé. Pouze dvě oddělení jsou takzvaně árijská. Asistenty tam byli převážně němečtí nacionalisté nebo národní socialisté. Což ovšem neplatilo pro oddělení interny, kde působil doktor Helmy.
1: V této době je doktor Mott čerstvě zamilovaný. Potkal totiž 16letou Emmy Ernestovou. S 30letým lékařem chodí na tenis a na horské túry. Nemají ani tušení o tom, jak těsným poutem je osud jednou spojí.
0: Emmy, ctižádostivá švadlena, je na mladého doktora po svém boku hrdá, i když musí snášet stále schovývavější pohledy a dokonce i urážky. Poslední měsíce Výmarské republiky byly bouřlivé, zvláště v rudém Moabitu. SA-mani svádějí každodenně tvrdé bitky s komunisty a sociálními demokraty. Oběti pak končí v nemocnici. Většinou to jsou těžce zbití odpůrci nacistů.
1: Píše ve své knize Igal Avidan. V Německu se dostává k moci Adolf Hitler. Krátce poté se Mohamed Helmy, už není zvaný doktor Mott, stane svědkem následující události. Do nemocnice vtrhnou ozbrojené nacistické oddíly. Židovští lékaři a zdravotníci jsou mláceni, zabijeni. Kdo přežije, ten už se do nemocnice nevrátí. Mohamed není primář oddělení v nemocnici, zatím zůstává. Hlavně pro své nespochybnitelné odborné schopnosti. V roce 1938 bude však z prestižní nemocnice tak jako tak vyhozen. I když není žid. Ovšem v duchu zvrácené rasové teorie německého nacionálního socialismu je Hamid. Jde o rasovou definici domorodců z některých částí Afriky, Jižní Arábie, Egypta. Doktor se stěhuje na Krefelderstraße číslo 7, aby tu pracoval jako praktický lékař. Ví, že je pod policejním dozorem, což potvrzuje i britský publicista a spisovatel Tim Adams.
0: Již v roce 1936 někteří jeho kolegové podepsali petici proti doktoru Helmimu. Obvinují ho, že tajně léčí židovské pacienty a obstarává jim nedostatkové léky. Údajně vystavuje nepravdivé zdravotní posudky lidem, kterým hrozí vojenské či pracovní nasazení. Pátrání Stanislava Motla po osudech muslimského lékaře, který se v čase německého nacismu rozhodl zachránit několik ohrožených židů, pokračuje.

0: Mezi Helmyho pacienty patří také Cecilia Rudníková. Má dceru Julii a vnučku Annu. Annu Borosovou, o kteréž byla řeč v úvodu. Zatímco Julie, jejíž muž není žid, je zatím chráněna, 14letá Anna chráněna není. Doktor moc se rozhodne, že Annu zaměstná jako asistentku ve své ordinaci. O mnoho let později se svému prasinovci Mohamedu Naseru Khodbimu tejto pařeným novinářům svěří.
1: V té době bylo docela běžné, že němečtí policisté či vojáci si vyhlédli nějakou židovskou dívku, kterou čekala deportace. Takovou dívku pak unesli a znásilnili. Potom se postarali o to, aby dívka zmizela v nějakém transportu. Nebyli svědci a únosci se nemuseli ničeho obávat. Měl jsem strach, aby Anna nedopadla podobně.
0: Je začátek října 1939. Pro doktora Helmyho si přijde gestapo. Skončí pak ve vězení a s ním více než stovka Arabů, studujících či pracujících v Německu. Nacisté cílí především na Egypťany. Jejich uvězněním chtějí docílit toho, aby naopak Egypťané propustili internované německé civilisty. Doktor Mott je ve vězení téměř 2 měsíce. Jeho kdysi tak skvělá fyzická kondice se hroutí. V knize Doktor Mott stojí.
1: Ve vězení výrazně trpí zánětem trávicího traktu a hnisáním čelistní a čelní dutiny. Posledních 16 dní svého věznění strávil ve vězeňské nemocnici. Jeho pacienti už na něj čekají, ale Helmy se musí nejprve uzdravit sám. Tuší, že mu hrozí opětovné zatčení. Helmy zamří, že znovu nechce. Píše tedy další dopis, tentokrát přímo Hitlerovi.
0: V zoufalství Hitlera ujišťuje, že jeho vlastí je nyní Německo. Myslí a cítí jako Němec. Nabízí své lékařské služby. Je ochoten léčit třeba i zdarma. V lednu 1940 je však doktor, který stále trpí záchvaty kašle a urputnými bolestmi žaludku, zatčen znovu. Protože se ve federálním policejním archivu uchovala vězňova lékařská dokumentace, víme, jakými obtížemi trpěl.
1: Od svého prvního zatčení má zánět průdušek s astmatickými záchvaty, které způsobují dušnost a kašel. Od internace zhubl o 10,5 kg. Má zánět žaludku, chronické onemocnění trávicího traktu, vřet na 12 terníků.
0: 4 měsíce je doktor Mott ve vězení. O jeho propuštění bojuje také jeho snoubenka Emmy. Obchází úřady, píše žádosti, apeluje na doktorův zdravotní stav. 7. června 1940 je doktor Mott konečně propuštěn.
1: Jeho finanční situace je velmi špatná. S přítelkyní Emmy jsou spolu už 7 let, ale ona musí stále žít s rodiči v Berlíně. Po propuštění se oba zasnoubí. Na matričním úřadě žádají o sňatek. Helmy však nemá příslušný doklad, který mu může vydat pouze jeho rodná země. Jenomže 4. září 1939 přerušil Egypt s Německem diplomatické styky.
0: Čteme v knize Doktor Mott. Egyptský lékař, který na vlastní kůži zažil praktiky gestapa, se o to více pokouší pomoci ohrožené rodině své pacientky Cecilie Rudníkové. Není sama, kdo ví, že doktor Mott je ochotný, byť se to nesmí, léčit i židovské pacienty. Schání pro ně i léky, případně se s pomocí přátel postará o jejich ukryt. Jak už víme, vnučku paní Rudníkové Annu Borosovou zaměstná jako asistentku. Německý publicista Ronen Štenke v biografické eseji popisuje následující situaci.
1: Když tajná policie nacistického Německa na podzim roku 1943 vtrhla do ordinace lékaře v Berlíně, našla tam mladou muslinku, která právě třídila vzorky krve a moči. Měla světlou pleť, kulatý obličej a inteligentní oči. Tmavé vlasy měla svázané vzadu pod průsvitným šátkem. Když se usmála, tváře se jí roztáhly. Stejně jako její zaměstnavatel, egyptský lékař, mluvila zcela bez přízvuku a její arabské jméno Nadia bylo pro Němce snadno vyslovitelné. Na otázku, odkud pochází, vysvětlila, že je lékařovou příbuznou.
0: Jak můžeme i po letech zjistit z policejního archivu Spolkového ministerstva zahraničí, doktor Helmy byl pod neustálým policejním dohledem. V dokumentech je označován jako nebezpečný nepřítel, který v soukromých hovorech znevažuje hlavní představitele německého nacionálního socialismu. V této době jsou deportace Židů do vyhlacovacích táborů takřka už na denním pořádku. Někteří Židé do transportu nastoupit odmítají, pokoušejí se ukryt. Což je i případ nové asistentky doktora Helmyho. V roce 1942 jí je 17 let. Do transportu odmítá nastoupit také její babička Cecilie Rudníková. Doktor Mot se obrací na další ze svých pacientek, na Frídu Šturmanovou. Ta u sebe paní Cecílii tajně ubytuje. Plynou měsíce. Doktor Mot se musí pravidelně, co by podezřelá osoba, hlásit na gestapu. Stále ale léčí své pacienty. Často i ty, kteří prchají před gestapem. Když tuší, že Annu, která s ním je snoubenkou Emy, žije ve společné domácnosti, zřejmě už dlouho neuchrání, napadne ho zařídit, jak už ostatně víme, její formální konverzi k islámu.
1: Doktor Helmy šel ještě dál. Tím, že se vydával za Anina příbuzného, dokázal pak získat dokument v arabštině, který potvrzoval, že se Anna provdala za Egypťana Abdela Azíse Helmyho Hamada. Šlo o 36-letého Egypťana, kterého doktor Mott poznal jako spoluvězně v době své internace.
0: Opět jsme citovali ze statě Ronena Štenka. Doktor Mott se domníval, že Anna, až získá potřebné doklady, bude moci z Německa vycestovat. Odpovědný říšský úřad však sňatek neuznal. A co víc, mezi lidmi ve čtvrti Moabit se začíná mluvit o jakési ukrývané židovské dívce. Razie gestapa jsou čím dál častější. Doktor Mott pak obstará na okraji Berlína chatu. Nový ukryt pro Annu. Uprostřed válečného pekla prožívá doktor jednu bezesnou noc za druhou. Potrvá to, jak napíše Igal Avidan, až do jara 45. roku.
1: 21. dubna 1945 vjeli první tanky Rudé armády do malé vesničky Buch. Mott Helmy a Anna Borosová si na chvíli mohou vydechnout. Nacisté jsou poraženi, Anna se už nemusí skrývat před pronásledováním a Helmy jako její pomocník už nemusí riskovat deportaci do koncentračního tábora.
0: Doktor Mott se může konečně oženit s Emy, která na něho čekala více než 12 let. Anna Borosová začne opět pracovat v ordinaci svého zachránce. V roce 1946 potká Chajema Gutmana, původem z Polska, a zamilují se do sebe. A posléze odcestují do Spojených států amerických. Tam posléze skončí i Anina matka Julie se svým mužem. Nejstarší z rodiny, Cecilie Rudníková, odcestuje do nově vzniklého státu Izrael. Po dvou letech se vrací a dožije v Berlíně. Anna, nyní Gutmanová, na svého zachránce nikdy nezapomene. Píše si s ním a píše i různým berlínským institucím. Upozorňuje na nevšední hrdinství egyptského lékaře.
1: 2. června 1960 Anna Borosová Gutmanová zvedla pravou ruku před newyorskou notářkou Theodorou Hojtovou a učinila místopřísežné prohlášení. Doktor Helmy ji zachránil život a také její rodině. Prohlášení je zasláno do západního Berlína, na židovskou obec a také představitelům města. Anna žádá, aby doktor Helmy, tato úžasná lidská bytost, jak doslova píše, byl veřejně oceněn. I když on sám o žádné veřejné uznání nestojí.
0: Uvádí ve své stati Ronen Štenke. V roce 1962 je pak v západním Berlíně oceněno několik lidí, kteří v době nacismu pomohli židovským spoluobčanům. Je mezi nimi i doktor Mohamed Helma, zvaný doktor Mott. O 20 let později, 10. ledna 1982, umírá. Manželka Emy, ho bude následovat v roce 1998. V roce 2013 dcera Anny Borosové-Gutmanové, Karla Grinspanová, poslala dopis do památníku holokostu Jad Vašem.
2: Stydím se za to, že jsem žádost, aby byl doktor Mohamed Helma oceněn titulem Spravedlivý mezi národy, neposlala dříve. Vnímala jsem to tak, že doktor i jeho manželka jsou už dávno mrtví a potomky nemají. Neuvědomila jsem si, jak je nutné právě takovéto lidi připomínat. Nebýt doktora Helmyho, nebyla by tu moje matka. A nebyla bych tu tedy ani já, ani moji dva bratři. Dohromady máme dalších 7 dětí. A ty by tu tedy nebyly také.
0: Když se Karla Grinspanová později sešla s autorem knihy Doktor Mody, Igalem a Vidanem, řekla mu: naše rodina má dnes 25 členů. Nebýt doktora Helmyho, tento pokoj, kde vás dnes vítáme, by byl prázdný. V roce 2013 je v Izraeli doktor Mohamed Helmy, doktor Mod, jmenován jako úplně první muslim Spravedlivý mezi národy. Titulem, jenž je udělován lidem, kteří za cenu vlastních životů pomohli v čase holokostu pronásledovaným židům. Egyptští příbuzní doktora Helmyho si pro ocenění nepřijali. Důvod? Napjaté vztahy mezi oběma zeměmi. Hrdinství svého příbuzného však vysoce ocenili. Tehdy dcera zachráněné Anny Karla poslala příbuzím doktora Helmyho dopis.
2: Moc si přeji, abyste věděli, že na opačném konci světa žije rodina, která cítí hlubokou úctu k doktoru Helmymu. Nikdy mu nepřestaneme být vděční za to, co pro nás udělal. A doufáme, že se jeho hrdinství stane inspirací i pro ostatní.
0: Uběhne několik dalších let. V roce 2017 se Karla Grinspanová vydá z New Yorku do Berlína, aby se tu setkala s mezinárodně uznávaným egyptským lékařem, vědcem a pedagogem Mohamedem Nasserem Khodbim, prasynovcem doktora Mohameda Helmyho. Doktor Nasser Khodby pak za něho převezme medaily Spravedlivý mezi národy. Navštíví hrob svého prastrýce. Při té příležitosti tento 81letý muž řekne: jsem na tebe nesmírně hrdý za to, co jsi ve jménu lidskosti udělal. A před novináři pak ještě dodá: to ocenění vnímám také jako symbol lásky a vzájemného pochopení. Symbol života bez nenávisti a náboženského fanatismu. Symbol tolerance, bez ohledu na vyznání a přesvědčení. Jasnodřívá slova moudrého muže, tolik aktuální právě v dnešní době.

0: Viděli jste někdy polární záři? Jak tenhle úkaz vzniká, přiblíží v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo Martin Písařík. V dnešním odpoledním vysílání Českého rozhlasu Vysočina za pár minut.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvost, zámek Týnec u Klatov.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že polární záři pozoroval už Galileo Galilei a dokonce jí dal jméno? Latinsky Aurora Borealis. Další vědec Anders Celsius si všiml, že při ní šílí kompas a Christian Birkeland na přelomu 19. a 20. století experimentálně dokázal, že za vším stojí elektrony interagující s magnetickým polem Země. Přestože je aurora nejčastěji k vidění za polárním kruhem, při silných slunečních erupcích se tento celoplanetární fenomén ukáže i u nás. Je to fascinující připomínka toho, že naše atmosféra není jen vzduch, který dýcháme, ale i ochranný štít reagující na neustálý proud energie z naší nejbližší hvězdy. Polární záře patří k nejúžasnějším úkazům, které lze na noční obloze spatřit. Tento světelný fenomén vzniká ve výškách od 70 do 1000 kilometrů, kde se částice slunečního větru srážejí s molekulami zemské atmosféry. Při těchto kolizích se uvolňuje obrovské množství energie ve formě viditelného záření. Výsledná barva pak závisí na hustotě vzduchu a typu excitovaných atomů, zatímco zelená a červená jsou typické pro kyslík v nižších vrstvách, modré a fialové odstíny má na svědomí dusík ve velkých výškách.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

Pohled na hodiny signalizuje jednu zásadní věc. Za 4 minuty, 18. hodina a další aktuální zprávy s Jaromírem Kulhánkem a po nich jako každý den, ne sobotu a neděli, každý den, od pondělí do neděle mezi 18. a 19. hodinou písničky pro Vysočinu v dechovkovém rytmu, tedy dechovky pro Vysočinu. Už teď klidně objednávejte přes naše webové stránky vysočina.rozhlas.cz, tam je sekce dechovek pro Vysočinu, anebo mi po 18. zavolejte na 22 155 49 99. Těším se na vás.

0: 18 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Výskyt vzácných druhů v přírodní rezervaci Dukovanský mlýn mají podpořit nová opatření. Dobrovolné hasiče v Česku dalších 5 let povede Monika Němečková. Iránský vůdce Mojtaba Chamenei přísahal, že pomstí smrt svého otce. Americký prezident naopak hrozí Iránu. Zítra očekáváme ráno skoro jasno nebo polojasno, během dne už oblačno. Místy se můžou přidat krátké přeháňky. Teplotní maxima dosáhnou 28 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá klidný podvečer. Večer přeje Jaromír Kulhánek. Obnova cenných stanovišť začala v přírodní rezervaci Dukovanský mlýn na Třebíčsku. V nadcházejících 4 letech budou ochranáři na místě například sekat vybrané plochy a přibude také pastva ovcí. Cílem je podpořit výskyt vzácných a ohrožených druhů živočichů i rostlin. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska znovu povede Monika Němečková. Do čela organizace ji na dalších 5 let dnes zvolili delegáti sjezdu v Ostravě. Při obhajobě měla jediného protikandidáta. Ve volbě ji podpořilo 78% delegátů. Podle Němečkové je prioritou udržení a rozšíření členské základny, bezpečnost dobrovolných jednotek i zlepšení komunikace.
2: Jak jsme velké sdružení, velký spolek, tak někde nám samozřejmě chybí ten rychlejší přenos informací a na tom opravdu musíme hodně zapracovat. A já si myslím, že by to ještě více chtělo, zejména v dnešní době, aby tady nebyla ta rozštěpenost, aby prostě jsme se ještě více stmelili, všichni táhli za jeden pro vás, měli k sobě vzájemnou úctu a dokázali to přenést i do té společnosti jako takové.
0: Iránský duchovní vůdce Mojtaba Chamenei pohrozil pomstou za smrt svého otce, napsal to na sociální síti Telegram. Odplata za zabití nejvyššího vůdce je podle nového lídra nevyhnutelná a žádá si iránský národ. Neupřesnil, jakou podobu by měla mít. Na pohřbu ajatoláha Alího Chameneiho ale zaznívaly výzvy k odstranění amerického prezidenta Donalda Trumpa.
3: Alí Chamenei zemřel v prvních hodinách izraelsko-amerických útoků na konci února. Jeho syn ho označil za mučedníka. Na samotném 6denním pohřbu se ale osobně neukázal. Od začátku války se na veřejnosti neobjevil ani jednou a jen výjimečně vydává písemná prohlášení. Americký prezident Donald Trump na sociální síti True Social napsal, že pokud se ho pokusí zavraždit, nechá na Irán vypálit 1000 raket. Americká armáda podle něj přijala patřičné rozkazy a je připravená zcela zdecimovat a zničit všechny oblasti země. Matěj Kolář, Český rozhlas.
1: Sport.
0: Belgičan Tim Merlier vyhrál ve spurtu 8. etapu letošního ročníku Tour de France. Na silnici ale byli dnes vidět i čeští cyklisté. Pavel Bittner skončil v etapě 5. a Jakub Otruba vyhrál sprinterskou prémii. V celkovém pořadí zůstává první Slovinec Tadej Pogačar, Matias Vacek udržel 10. příčku.
1: Počasí.
0: V noci bude jasno nebo polojasno s teplotami kolem 11 stupňů. Zítra očekáváme ráno skoro jasno nebo polojasno, během dne už oblačno. Místy se můžou přidat krátké přeháňky. Nejvyšší teploty se ustálí mezi 25 a 28 stupni. Foukat má mírný severo-západní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Nehoda 2 osobních aut překáží v Třešti v ulici France Kafky. Dávejte tam pozor.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Já vás všechny zdravím, krátce po 18. hodině začínají sobotní dechovky pro Vysočinu a já budu moc rád, když mi zavoláte. 22 155 49 99 je telefonní linka do našeho studia a já už se teď těším na vaše vzkazy, pozdravy i gratulace.
1: Dechovky pro Vysočinu s Jožem.

0: Dechovky pro Vysočinu s Jožou Kolářem.
1: A já už v našem vysílání vítám a zdravím Honzu, který se jako první dovolal na číslo 22 155 49 99. Ahoj.
2: Ahoj Jožko, zdravím tebe i všechny milovníky Dechovek pro Vysočinu a vybral jsem písničku s muzikantem z jižních Čech. Písnička se jmenuje Pro tátu a pošlu tobě a pro ty moje všechny kamarády od Batelova až po Lanžhot, Kubovi do Jihlavy do taxíku, Lídě do Kališť, Pepovi do Chřenovic, Jardovi do Dačic, Slávce Divišové do Třebíče a všem těm kamarádům je nás strašně moc.
1: Výborně, tak všechny zdravíme, písničku posíláme, tobě děkuji za výběr a přeji hezký zbytek dne. Ahoj.
2: Děkuji, Joško.

0: Ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina pokračují dechovky pro Vysočinu, tentokrát s paní Marií, kterou zdravím. Dobrý den.
1: Dobrý den. Pane Koláš, já bych chtěla od vás nechat zahrát písničku pro našeho vnuka Adama Vachouška, který dneska slaví 19. narozeniny. Tak mu přejeme všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví a ať se mu splní všechno, co si přeje. Tomu přeje mamka Eva s přítelem Pavlem a babička a dědeček Chlubnovi z Jihlavy.
0: Mm-hmm. A my se k přání přidáváme, posíláme veselku a písničku Bílé konvalinky, tak ať udělá vnoučkovi radost. Mějte se hezky, naslyšenou.
1: Děkuju moc, zatím naslyšenou.

0: Dozvoňuju a teď zdravím paní Alenku a její hudební přání. Dobrý den.
1: Dobrý den, já vás zdravím, pane Joško. A prosím, abych tu písničku od Božejáku Alenka v říši divu, kdybyste tak laskat. A věnovala bych ji vám, panu Hájkovi z Kaliště, který pro mě napsal, říkal mi, a pro manželé Hodovi a Jarošku Krpálkou ze Želiva. A to by bylo všechno. A přeji příjemný poslech a klidný večer. Děkuji mnohokrát za zahrání a naslyšenou.
0: Naslyšenou.
1: Taky, díky, naslyšenou.

0: Dechovky pro Vysočinu s Jožou Kolářem.
1: A také s paní Janou Skoječína, kterou teď zdravím ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina. Dobrý den.
2: Dobrý den, pane Jožo, vám i všem posluchačům. A dneska bych chtěla písničkou poděkovat paní Věrušce Balhounová, která je má kamarádka a je to maminka mého zetě, a sousedkám Evičce Kotnové, Ivance Dolejší a Zdeničce Lackové. Nebudu říkat nic, jenom vzkazuju, holčičky, moc vám za všechno děkuji. A písničkou bych chtěla ještě potěšit své dechovkové přátelé Majku a Standu do Skály, Slávku Divišovou do Třebíče, paní Mirku a Mirka a Věru do Batelova, manželé Prokopovi do Zdislavic, Janu a Jardu do Vyskytné, pana Mílu do Vilémovic a Honcu do Brna. Přátelé, zdravím vás, opatrujte se a písnička samozřejmě patří vám, pane Jožo, a moc děkuji.
1: Já vám také děkuji, vybrala jste skladbu Lásko, kde tě mám, a věřím, že všem výše uvedeným udělá Řečická kapela radost. Mějte se hezky, pěknou neděli a naslyšenou.
2: Děkuji pěkně, nashledanou.

0: Paní Marie už čeká na telefonu, aby si i ona splnila svoje dnešní dechovkové přání. Dobrý den.
1: Dobrý den vám a všem posluchačům. Děkuji, že jste mě vzal do vysílání. A prosila bych nechat zahrát písničku pro tu naši partu. Pro Vercu, jejího přítele, pro Lídu Dokališť, Věru Linhartovou Dovokovo, Pepu Zelenýho, Maruška do domova důchodců pro Sečí Obořiště, Káju Štěpánovu do Humpolce, Milek a Věra Dobatelová, pro Honzu do Brna a taky pro vás, pane Kolář. A děkuji, že jste mě vzal do vysílání.
0: Já také děkuji, mějte se hezky, posíláme písničku, kterou jste vybrala. Ať se líbí, naslyšenou, hezký večer.
1: Ano, děkuji.

I dnes se do dechovek pro Vysočinu můžete zapojit několika způsoby. Ten nejrychlejší je 22 155 49 99 telefonní linka. Také internet funguje vysočina.rozhlas.cz. Tam je formulář dechovek pro Vysočinu. A nebo napište krátkou textovou zprávu ve tvaru píseň, mezera, váš text v maximální délce 150 znaků. A to všechno pošlete na číslo 90 011 04. Jedna zpráva stojí rovné 4 koruny. Další přání je písemné. Zahrajte pro mého milovaného andílka písničku Ej od Buchlova od Jošky Černého. Podepsán Méďa. Tak písničku moc rádi hrajeme a i vaše hudební přání splníme až do 19. hodiny, jako konec konců každý den, kdy svůj čas mají v našem vysílání vyhrazeny právě dechovky pro Vysočinu. Dechovky na vaše přání.

0: Já jsem moc rád, že teď mohu v našem vysílání přivítat posluchače, který k nám volá poprvé. Je to tak, dobrý den.
1: Ano, ano, je to tak, dobrý den nebo dobrý odpoledne. Já volám ze Želiva a chtěl bych popřát Alence ze Zvonějova hodně zdravíčka. Ona nám pořád přeje, já jsem se tam nikdy k vám nedovolal. No, takže vidíte. Ona bydlela v Želivě, tady se jí to strašně líbilo, takže pořád si na nás vzpomíná. Takže bych jí chtěl teda popřát hodně zdravíčka.
0: No bezva, a jakou písničku jste pro ní vybral? A ještě taky byste mohl říct, kdo konkrétně volá, abychom věděli.
1: Manželé Hodovy, nebo Hoda Stanislav.
0: Dobře.
1: Ze Želiva, jo?
0: Teď už víme všechno. jakou písničku jste pro Alenku vybral?
1: Chtěl bych jí dát zahrát Pampelišky, jestli máte v teda v té úpravě dechovkový.
0: Máme jí v dechovkové úpravě od kapely Vysočanka, takže si je můžeme pustit. Vám děkuji a budu se těšit, že se zase brzy ozvete.
1: Mějte se hezky. Jo, dobře, tak jo. Děkuju taky.
0: Taky děkuju. Naslyšenou.

Krásný den, prosím o zahrání písně pro oslavence od babouku, pro paní Olinku Urbanovou z Hornice Rekve k dnešnímu svátku. Milá Olinko, přeji ti hlavně hodně zdraví, spokojenost, lásku, radost z vnuka a mnoho šťastných kilometrů na kole. Pepa Jedlička. Písničku posíláme a také gratulujeme.

0: Dechovky pro Vysočinu s Jožou Kolářem.
1: No a zdravím Jardu Zlačic, se kterým jsme teď taky trošku probrali to wimbledonské finále mezi Karolínou Muchovou a Lindou Noskovou. Linda Nosková vyhrála první set 6-2 i ve druhém už vedla, měla asi 6 matchbolů, ale aktuálně podává Karolína Muchová a stav je ve druhém setu 5-4 pro Lindu Noskovou. Tak uvidíme, jak to celé dopadne. Jardo, každopádně vítám tě v našem vysílání, ahoj.
2: Ahoj, Ješko. Vypadalo to u té Noskové jako jasně i v tom druhém setu, abych ti pravdu řekl, protože vedla už 5-2 a vidíš to, co se v tom tenisu všechno...
1: Je to vyrovnané, je to 5-5 právě teď
2: ano,
1: už.
2: No tak vidíš, no jasně. Nicméně, já dojdu vlastně k té včerejší pozvánce, kterou jsem slíbil na dneska teda. A bude to na 58. Mezinárodní festival dechových hudeb, který je v Ratiškovicích, jinak je to i festival Josefa Nováka. Takže zítra od 11 hodin a přečtu dechovky, které tam budou hrát. Dechová hudba Sebraňáci, Záhumenka, Západská z Holandska, Veselá muzika z Ratiškovic, jsou si právě potom dáme na závěr tu písničku. Pak tam budou hrát ještě Vracoviáci, muzikanti Ladislava Prudíka, Drietomanka, Žadoviáci a Stříbeňanka. Program budu konferovat Dagmar Kamas Bělíková a jako včera jsem ohlašoval taky Karel Hegner tam bude. Na závěr festivalu je Monster Quartet, takže vlastně spojecí koncert všech dechovek, ten bývá vždycky vlastně unikátní, abych to řekl, to je vlastně vyvrcholení toho festivalu. A cena vstupenky je vlastně stejná, jak jsem říkal včera, 250 korun. Tak určitě, já se tam teda chystám, nevydržím tam celou tu štaci, protože to bych asi nedal. Dám to asi těch 5 dechovek pravděpodobně a pak se budem vracet zpátky zase domů. A nicméně 5 dechovek bude stačit určitě, Jožko, že jo?
1: Určitě, tak se to hezky užij a my hrajeme cestičku do Dubí od Veselé muziky z Ratiškovic. Šťastnou cestu, měj se hezky, ahoj.
2: Díky, Jožko, ahoj.

0: Do Poděšína zdravíme Bohouška a jeho hudební přání. Vítej v našem vysílání, ahoj.
1: Ahoj, já tě také zdravím a všechny posluchače zdravím. A dneska bych zahrál Olince Jágrový tady do Poděšína, má svátek. A celé její rodině. A ještě zapomněl jsem Libuškám zahrát z Poděšína všem. Jednu jsem potkal v Sirákově o pouti po kolika letech z Jihlavě. A ještě by to bylo Libušce do Velký Losenice. A přeju jim všecko nejlepší, hlavně zdraví, štěstí, spokojenost. A ještě by to bylo pro malýho Pavlíka, od bráchy syn, teda od bratránka, já to plek. Od synovce, ne? Od synovce syn.
0: Není to od Ostřenice náhodou. Není to od Ostřenice, dobře, tak aby jsme měli jasno.
1: Jo, jo, od synovce to je.
0: Dobře, dobře, tak jo. Tak je to všechno, Bohušku.
1: Pavlíkovi a starýmu Pavlíkovi a jeho paní Petře.
0: Mm-hmm, výborně. Prachatická brána s Dobravankou, ať všechny potěší. Tobě díky, měj se krásně. Ahoj.
1: Díky, ahoj.

Ženské české finále Wimbledonu je po 200 vyrovnané. Linda Nosková vyhrála první set 6-2, Karolína Muchová ten druhý 7-5 a všechno rozhodne třetí set. My jdeme na přání. Hezký sobotní podvečer, jestli to vyjde, tak ať letí písnička z Budíkova do Kamenice nad Lipou. S přáním všeho nejlepšího k dnešním jmeninám pro moji kamarádku z dětství paní Olgu Lhockou. Přeji hodně štěstí, zdraví a radost z vnoučátek a vám přeji hezký zbytek víkendu, podepsána Marie. Vyšlo to, písnička přichází a dnešní dechovky pro Vysočinu končí a zase zítra mezi 18. a 19. tady budeme i s dechovkami.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
2: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
1: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4396 korun za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce srpna 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
3: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
4: Prezident Petr Pavel je přesvědčený, že se jeho vztahy s vládou po skončení summitu NATO zlepší. Policie pátrá po mladém muži z Pelhřimovska, jsou obavy o jeho život. Fotbalisté Anglie a Norska se utkají o semifinále mistrovství světa, po nich ještě Argentinci se Švýcary. Zítra očekáváme ráno skoro jasno nebo polojasno, během dne už oblačno, místy se můžou přidat krátké přehánky. Teplotní maxima dosáhnou 28 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Prezident Petr Pavel věří, že se jeho spory s vládou po summitu NATO uklidní, řekl to v debatě na slovenském festivalu Pohoda. Podle Petra Pavla je pragmatická spolupráce mezi ním a premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO důležitá pro prospěch celé země.
5: Prezident s premiérem mají řadu sdílených pravomocí, kdy jeden bez druhého nemohou konat. Takže já věřím tomu, že se po té zrušené atmosféře před summitové dokážeme vrátit k věcné diskuzi.
4: Petr Pavel zároveň odmítl úvahy o tom, že by Česko mělo odebrat nejvyšší státní vyznamenání ukrajinskému prezidentovi Volodymyru Zelenskému. Tuto snahu vládního hnutí SPD označil za absurdní. Policie pátrá po 28-letém Jiřím Novákovi z Pelhřimovska. Muž se nachází ve špatné životní situaci a vznikla tak obava o jeho život. Policisté teď prohledávají za pomoci dronů i psů okolí Chválkova, kde byl viděn naposled. Hledaný měl na sobě oranžové kostkové kraťasy a tmavé tričko. Nápadná je jeho špatně koordinovaná chůze. Policie žádá všechny, kteří mají informace o tom, kde by se pohřešovaný muž mohl nacházet, aby se přihlásili na lince tísňového volání 158. Při převrácení výletní lodi v jižním Vietnamu zemřelo 15 indických turistů, píše o tom agentura AP s odvoláním na tamní úřady. Zbylých 21 lidí se podařilo zachránit. Ještě před záchranáři na místo připluli okolní lodě. Příčina nehody zatím není známá. Loď se převrátila poblíž největšího vietnamského ostrova Phu Quoc. Ten je známý plážemi s bílým pískem i průzračnou vodou a patří mezi nejoblíbenější turistické destinace ve Vietnamu.
0: Mistrovství světa ve fotbale.
4: Fotbalisté Norska se budou snažit poprvé v historii projít mezi 4 nejlepší výběry mistrovství světa. Od 23 hodin českého času se představí v Miami proti Angličanům. O 4 hodiny později pak Švýcarsko vyzve obhájce zlata z Argentiny v Kansas City.
0: Počasí.
4: V noci bude jasno nebo polojasno s teplotami kolem 11 stupňů. Zítra na Vysočině očekáváme ráno skoro jasno nebo polojasno. Během dne už spíš oblačno. Místy se můžou přidat krátké a slabé přehánky. Nejvyšší odpolední teploty se ustálí mezi 25 a 28 stupni. Foukat má mírný severo-západní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
4: S omezením počítejte na silnici 38 u Havlíčkova Brodu na úrovni Novotného dvora. Jezdí se tam pouze jedním pruhem. Český rozhlas Vysočina vám přeje klidnou a hlavně bezpečnou jízdu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Po zprávách po 19. hodině se s vámi od mikrofonu Českého rozhlasu Vysočina loučí Jožka Kolář. Přeji vám příjemný a pohodový večer. Za chvíli nás čeká pořad Utajené poklady regionu, kde se dnes bude řešit mimo jiné také tajuplná jízda králu. Hezký večer a zítra po 11. hodině se těším opět na slyšenou. Teď kapela Tým, držím ti město.

0: utajené poklady regionů s Markétou Ševčíkovou.
1: Dnes se spolu, milí posluchači, vydáme za utajenými poklady na jihovýchodní Moravu, konkrétně na Slovácko, kde se hned ve čtyřech místech udržel tajemný letniční obřad, v němž hrají hlavní roli mladí muži a koně. Říká se mu jízda králů a Vlčnov, Hluk, Kunovice a Skoronice u Kyjova jsou místa, kde se jezdí dodnes. A protože jde o rituál, který nemá ve světě obdoby, přinesl nám v roce 2011 další zápis na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Kontinuálně, bez přerušení a každoročně se koná jízda králů o poslední květnové neděli pouze ve Vlčnově. A právě tam se dnes spolu vypravíme.
2: Vlčnovečku, Vlčnove, Vlčnovečku, Vlčnove.

0: ale ještě dřív, než do Vlčnova přes Brno, Uherské Hradiště a Uherský Brod dorazíme, musíme se zastavit ještě v Jihomoravské Strážnici, v Národním ústavu lidové kultury, který má naše nehmotné dědictví na seznamu UNESCO v gesci. Nejdřív si totiž musíme s jeho ředitelem Martinem Šimšou vysvětlit, co je jízda králů vlastně za rituál, proč v něm hraje hlavní roli malý chlapec, takzvaný král, který je navíc převlečený do ženského kroje, a proč po celou dobu jízdy musí zůstat němý, ač jeho družina je velmi hlasná.
1: Pokud chceme se dozvědět, co je v jádru jízdy králů, je třeba podniknout takové pátrání ve všech nejrůznějších zvicích celého toho cyklu májovo-letničního, protože tyto věci spolu bezprostředně souvisí. Jednak ten májový cyklus, který se váže na stavbu májí a kácení májí, vždycky vyvolával potřebu zvolit si předáka mládeže. U nás asi už od středověku si tady tuto vlastně funkci uzurpovala mužská mládež, která se v tom letničním zvykosloví prosadila na úkor děvčat. A ta volba toho představeného, nejčastěji označovaného jako stárek, první mládenec, první řádník, někde i král, byla vždycky spojená s předvedením síly toho nej, co ten mladý muž může poskytnout. A v regionech, kde se chovali koně, tak měli i podobu jízdy a závodu na koních. A to je jeden ten moment, který v té jízdě králů je pevně zakořeněn. To znamená závod o to, kdo dojede první, kdo první strhne věnec, kdo první strhne kroužek, kdo bude prostě králem těchto letničních svátků. Máme ho doložené v této podobě na různých místech České republiky a dokonce na jihovýchodní Moravě jízdě králů, jak ji máme popsanou na konci 19. století, se zachovává moment takzvaného rozjezdu. Většinou při výjezdu té družiny z vesnice se řekne určité magické slovo a jede se, konec konců jedna z přípravných skic k jízdě králů od Joži Úprky vlastně zachycuje tady ten rozjezd, tu dynamiku, to všechno, co v tom je. A poté, co si vybrali mladí muži toho nejlepšího z nich, což byl vlastně ten původní letniční král, tak s ním výjížděli na hraničky katastrů, kde potkávali stejné družiny z ostatních vesnic a zde měřili síly, který z těch králů je lepší, který je silnější. Na konci 19. století do toho vstoupila nová myšlenka, nesená trošku ziskuchtivostí té mužské mládeže, která toužila ty svátky prožít plnohodnotně, včetně dostatku jídla a pití, hlavně alkoholu. A toho svého představitele už nevolila ze svého středu, i když tam samozřejmě neformálně dál byl jeden, který to všechno vedl, ale za toho krále si vyprosila od sedláků, hlavně od bohatých sedláků, nějakého syna, pokud možno ještě nezletilého, který nebude mít žádné vlastní nápady, a toho potom na ty hraničky přivezla. My tu situaci máme velice pěkně zachycenou přímo z Vlčnova, kde v jedné z povídek, která se jmenuje Dívčí půček, ten hlavní hrdina právě tímto způsobem je vyvolen, protože ještě neměl frajárku, je jako čistý, je vyvolen za toho jezdce, ale je už dospělý, je mu kolem 20 let, a takhle jede na ty hraničky, kde se potkává s králem z jiné obce, což je ten nedospělý chlapec, a on tam záměrně říká: s tebou já mám soutěžit, načež byli dva pobočníci a to byli ti jeho partneři, s těma on soutěžil. A vlastně pokud připustíme, že ten nedospělý mladý král není žádný prastarý archetyp, ale je to naopak novinka, tak nám vlastně dává smysl i to, že nemluví, co by taky říkal děcko mezi dospělýma chlapama. Proto má tu růžu v pusi, ať se soustředí na to, ať udrží růži a ostatní nechá na těch ostatních. Konec konců, co si budeme povídat, dodnes si vlčnovská chasa sama určuje krále a volí takového krále, jehož rodiče nehledí na korunu. A to vám potvrdí každý z Vlčnova, že mít doma krála je sice velká čest, ale ne zrovna laciná čest.
0: A tím se loučíme s historikem Martinem Šimšou a míříme do Vlčnova, přímo do královské rodiny, abychom zjistili, jak to tedy ve skutečnosti je. Královská rodina Dacíkových je letos zcela výjimečná. Nejen, že králem byl před 30 lety otec rodiny a loni byl králem jeho starší syn. Letos se stal králem syn mladší a co víc, i dědeček i pradědeček obou chlapců byli kdysi vlčnovskými králi.

0: Jsme v nejdůležitějším domě v celém Vlčnově, protože který dům by mohl být důležitější než ten, ve kterém bydlí král. My jsme u Dacíkových. Přivítala nás tady maminka Marie. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Máme tady tatínka Marka. Dobrý den.
2: Krásný dobrý den vám přeju.
0: A máme tady také synečky staršího Františka.
3: Dobrý den.
0: A mladšího Marka.
4: Dobrý den.
0: No a měla bych také říci, že Marek je letošní král, ale není u tohoto stolu král jediný, protože také tatínek je král a také František je král. Ale já bych právě začala tatínkem. Vy máte letos také výročí, že je to 30 let od doby, kdy jste jel v té družině. Tak jak se jízda králu proměnila podle vašeho názoru?
2: To je velká a složitá otázka, protože před 30 lety jsem měl 10 let a úplně jsem to vnímal jako král, jinak než teď jako otec krále, protože teď na těch bedrech mám tu zodpovědnost, že vlastně ten syn musí opravdu zvládnout to jízdu králu. A já jsem byl hodně nervózní, když jsem byl tím králem, protože když jsme došli v sobotu na předávání vlády, v průběhu předávání začalo pršet. Do rána pršelo a můj otec teda stával už ve 4 ráno a došli jeho kamarádi a říkali, tak co Fero, bude ta jízda, že prší? Hoši, to musí být. A opravdu v 5 ráno přestalo pršet a můj taťka nenechal nic náhodě, protože už nechal dovést koně v sobotu večer a to bylo obrovské překvapení. Marku, pojď se mi do stoly, něco tam pro tebe mám. A tam byl kůň.
0: Tak teď se zeptáme paní Marušky. Vy jste měla také v rodině krále. Jak jste to vnímala jako holčička, dívka?
1: Král byl můj dědeček a můj pradědeček. Rozdíl tehdy byl takový, když třeba dědeček byl ještě král, tak neměli třeba ani v puse růži. Legruti, kteří jezdili, měli koše a dostávali třeba vajíčka a slaninu. Znám to jenom z vyprávění, když dědeček to vzpomínal a nebo z fotek.
0: Jak vlastně probíhá ten proces vybírání toho krále?
2: To zase můžu já rozvést, protože jsem byl taky legrůd a je to vždycky o té partii. Když jsme my roční vybírali krále, tak jsme měli schůzky a tak jsme si vytipovávali ty mladé kluky šikovné v té dědině a tak jsme potom prostě chodili za těma rodičema a ptali se, jestli nám dají svého syna za krále. Takže úplně stejným způsobem to bylo u nás.

0: Kluci, je důležité, nebo to bych se měla zeptat spíš tebe, Františku. Pomohla ti ta fyzická kondice a to, že děláš požární sport v tom, abys to jaksi vůbec zvládl, protože ta jízda je docela dlouhá. Co je na tom nejtěžší, jak dlouho se třeba učíš jezdit na tom koni předtím?
1: Já jsem se začal učit už od nového roku a ano, strašně moc mě to pomohlo, ta kondice. Samozřejmě jsme se připravovali, všechno už hned v pátek bylo nachystané, už jsme jenom čekali vlastně na tu jízdu králů.
0: Co Marek, jaká je tvoje příprava?
2: Ještě jsou zkoušky na předávání vlády a to koně samotné jsou zkoušky. Takže se připravujeme na to koně.
0: Vy oslovujete nějaké chovatele koní, nebo jak to vlastně probíhá?
3: To je strašně složitá otázka, protože bílý koní je málo. A opravdu nám dalo zabrat, teda hlavně u Františka, najít bílého koně, který by byl schopný tu jízdu králu absolvovat. U Marka to bylo o něco jednodušší, ale koník je takový živější, ale musím poděkovat panu Konečnému z Milokošťa, že ten má koně 100% a on ty koně umí připravit. Já když jsem byl králem v 96., tak jsem měl od něho koně, potom když jsem jezdil jako legrut, měl jsem od něho koně a ty koně jsou 100%.
0: No asi není jednoduché pracovat s koněm, který musí jít v tom průvodu a navíc má na sobě to zdobení a to je otázka zase pro maminku Marii. To zdobení se vyrábí nějak hromadně, nebo vy se sejdete tady s ženami a vyrábíte ty růže. A já jsem vlastně zjistila, že je docela komplikované i to na ty koně přivázat.
4: Ono vždycky záleží na rodině, je vždycky lepší to dát nějakým těm tetičkám, babičkám, které právě tady toto dělají a jsou zkušené. Takže my jsme se obrátili na paní Kučerovou, která už tady tyto růžičky dělá x let, takže stejně nám udělala i ty růže pro dalšího krále a vždycky nějaká skupinka lidí, kteří právě tady tyto koně zdobí.

0: Františku, když byl loni králem, do jaké míry se ta tvoje očekávání naplnila? Na co se těšil, čeho se zbál a co jsi třeba mohl poradit tady Markovi?
1: Tak já začnu od toho naplnění. Maximálně jsem si to užil. Samozřejmě jsem se bál, aby se kůň nesplašil, aby legrutům to taky dobře dopadlo. Naplnilo se to, surát. A Markovi jsem předal, aby se nebál a hlavně, ať si užije a dívá se, kochá se.
0: Jak k tomu přistupuješ ty, Marku? Ty budeš letošním králem. Co převládá, jaký pocit? Těšíš se víc nebo máš obavy? Co je ten ústřední pocit teď?
2: Hodně se těším, ale mám trošku trému. Aby se mi nesplašil kůň a hlavně, aby bylo dobré počasí.
0: Jakého máš koníka? Je to kobylka nebo hřebec nebo valášek?
2: Je to Arab a jmenuje se Sagan.
0: A vyhovujete si?
2: My se tak trochu škádlíme, dá se říct.
0: Mimochodem, co dělá ten král, když odjede tou jízdu, Františku?
1: Jde to společně s ročníkem oslavit.
0: I ty jsi byl slavit?
1: Ano, ale samozřejmě jsem nepil alkohol.
0: Tak předpokládám, že Marek se také těší, že bude slavit.
2: Ano, a ještě v tom ročníku jsou družice.
0: Jako holky, s těmi budeš slavit taky?
2: Ano.
0: Co byste si nejvíc přáli v rámci jízdy králů?
1: Aby se mnou udělal chybu ve slibu, který řeknu, a ať Marek neudělá chybu a ať všechno dobře dopadne.
2: Já si přeju, aby jsem se to pořádně užil.
0: Co ty, Františko, nebudeš smutný?
1: Ne, budu hrdý na Marka.

0: Celý obřad jízdy králů začíná už v sobotu večer, kdy starý král musí předat vládu králi novému a představí se také celá jeho legrůdská družina. Matka krále si ho poté sama obleče do slavnostního ženského kroje a družině legrůdů chlapce předá. Je to velmi dojemný obřad a končí sobotní nocí. Ovšem v neděli ráno přichází to nejvíc očekávané.
1: Tak milí posluchači, je neděle, 8:30 ráno, ale celý Vlčnov už je na nohou. Rozezněly se zvony kostela svatého Jakuba staršího, slyšíme z dálky také dechovku a teď už vidíme celou krojovanou chasu, včetně krále, kterého na ramenou přinášejí regrůti, kteří si ho sami vybrali.

0: Vážený pane starosto, dovolte, abych vám představil královskou družinu ročníku 2008 a našeho krále Marka Racíka.
1: Děkuju.
2: Dámy a pánové, milí hosté, dovolte mi, abych vás srdečně přivítal zde v obřadní síni obecního úřadu ve Vlčnově. Srdečně vítám našeho nového vlčnovského krále Marka Racíka, rodiče Marii a Marka. Nemohu také opomenout minulého krále, vašeho staršího syna Františka, který tuto čest nesl v minulém roce. Zvlášť srdečně vítám chlapce a děvčata ročníku 2008. Letos vám všem bude 18 let, věk, který člověk vstupuje do dospělosti a přijímá nejen nové práva, ale i odpovědnost. Dnes tu ale stojíte především jako jízdokrálový ročník, který už navždy zůstane spojený s jednou z nejkrásnějších tradic našeho kraje. Na dnešní den nikdy nezapomenete. Budete se k němu vracet celý život a jednou o něm budete vyprávět svým dětem i vnoučatům. Jízda králů je něco výjimečného. Ne každá obec má tradici, kterou obdivují lidé z celé republiky i ze světa. My máme to štěstí, že právě tady ve Vlčnově tato tradice stále žije. Kluci, až dnes nasednete na své koně, vezmete do ruky prapory, uvědomte si, že nejedete jen sami za sebe. Reprezentujete své rodiny, svůj ročník i celý Vlčnov. Až budete projíždět ulicemi naší dědiny, vyvolávejte z plných sil a užívejte si každou chvíli. Protože právě tohle je okamžik, který člověk zažije jen jednou za život. A hlavně dobře hleďte svého krále, ať se vám ta jízda král příliš neprodraží. Proto nyní očekávám slib, kterého dostojíte.
0: Pane starosto, já vám mám své slovo, že krále budeme stejně dobře bránit, jako naši předkové a nikomu ho nevydáme.
2: Děkuju.
3: A my tady máme starostu Petra Kašpaříka. Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Vysvětleme si vlastně ten proces, jak dlouho a jak vlastně tu jízdu králu připravujete a kdo je tím hlavním hybatelem celého toho rituálu, který vy udržujete kontinuálně bez jakéhokoliv přerušení.
4: Tak jízda králu vlastně, když skončí v nedělu, tak ta další se začíná připravovat už následující pondělí, protože ty přípravy jsou opravdu dlouhé, musí se dát dohromady program, musí sehnat toho nového krále. A samozřejmě je to časově náročné.
3: Mimochodem ti legruti si skutečně toho krále vybírají sami, že chodí do těch rodin, mluví s těmi rodiči. Já jsem vždycky myslela, že stačí, že se ta rodina přihlásí, tak to není.
4: Je to tak i tak. Opravdu někdy ta rodina už vysílá k tomu ročníku takové indicie, že by chtěli být, ale samozřejmě je to na těch klukách, aby si prostě vytipovali ty rodiny s těma malýma klukama a vždycky se podařilo, že toho krále si zajistili. Já si myslím, že se ještě nikdy nestalo, aby to někdo odmítl. Jsou rád, že to tak je a že ty rodiny opravdu ten vztah mají k tomu opravdu kladný a je to krásné.
3: Vy sám jste v kroji, to samozřejmě musíme říct posluchačům. Máte malé dítě, malého chlapečka, tak bude i on jezdit jednou jízdu králu?
4: Rozhodně bude, jestli bude králem, to se teprve uvidí, ale samozřejmě byl bych rád. Jsem pyšný, že mám kluka, dneska už byl v kroji a doufám, že ho vyšleme na tu jízdu králu.
3: Mohl by Vlčnov existovat bez jízdy králů, pane starosto?
4: Myslím si, že ne. Já už si to osobně nedokážu ani představit a myslím si, že ten květen, to je ten měsíc, kdy se na to všichni těšíme a ta dědina prostě žije.

0: A teď už přímo do ulice za králem a jeho družinou. Jak už jsme si řekli, král musí být němý. O to hlučnější jsou ale jeho jezdci. A takzvané vyvolávky jsou jedním z velmi zajímavých rysů jízdy králů. Vycházejí ze starodávného obyčeje, kterému se říkávalo připíjení hospodáři, a který spočíval v tom, že mladá chasa objížděla jednotlivá stavení ve vsi a hlavní vyvolavač vykřikoval více či méně vtipné hlášky o dotyčných sedlácích, za což se mu poté odvděčili. Za utržené peníze či naturálie si pak mladá chasa mohla udělat zábavu, rozuměj zaplatit si muziku a pobavit se.
1: Někdo mě pod koně hodil klacík, že letošní král je Marek Dacík. Na krála, Matičko, na krála!
2: Na krála, Matičko, na krála!
1: Zadedeme tuto jízdu králu, rodičům děkujem za tuto slávu. Na krála, Matičko, na krála!
3: Zobem utíka pavů,
4: že heta paní má pěkný klobůk. Ona se na mě hezky směje, že mi do botičky něco přispěje. Na krála, Matičko, na krála!
0: A toto už je skutečná jízda králu, která projíždí Vlčnovem. Krásně nazdobení jezdci koně a především typické vyvolávky. No a už se k nám blíží královská družina.
5: Takže tahle ta paní má výborný slamák. Ona se na mě pěkně dívá, že nějaká se ještě něco přispívá. Na krála, Matičko, na krála.
6: A já to říkám za znova, že tady jsou děvčiče z Bánova. Na krála, Matičko, na krála.
7: Ten ty slečny mají černé kloboučky. Oni se nám je pěkně stějí, určitě jenom matečka přispějí.
1: Doktorom je sama urádí, pevně spí a v noci řádí. Na krála, Matičko, na krála. Henka, ta děvčica má rozsuchané vlasy, že my jsme ročník vlšovské chasy. Na krála, Matičko, na krála.

0: A na úplný závěr mám pro vás ještě jednoho zajímavého hosta. Muže, který byl starostou Vlčnova právě v onom osudovém roce 2011, kdy se Jízda králů dostala na seznam UNESCO. Jana Piáčka.
1: Vy jste byl, pane Jiné, u toho velkého a slavného okamžiku. Tušili jste to, že se to povede?
2: To napětí samozřejmě bylo, protože ta událost nebyla v Paříži, bylo to na ostrově Bali, no a ten předsedající tomu velkému shromáždění těch zástupců ze všech států to takovým dřevěným kladívkem odklepl, no a v našem čase to bylo ve 4 hodiny ráno, takže já už ve 4 hodiny ráno jsem dostal první SMSku, že to bylo schváleno.
1: No a co potom člověk dělá, když se probere jako starosta obce, která má zapsán svůj rituál, svoji jízdu králů na seznamu UNESCO? Co jste dělal jako první?
2: No, dal jsem si kafe a šel jsem na hřbitov, abych tam poděkoval všem těm, kteří tam leží, protože kdyby nebylo jich a oni to nepředali svým dětem, tak žádný zápis na seznamu UNESCO by nebyl. Ten rituál se tady jezdí už tolik let a já když vidím to nadšení těch mladých 18-letých chlapců a děvčat, já nemám obavu, že by se to nejezdilo i v příštích letech, protože ten, kdo to zažije, tak rád předá ten ohromný zážitek svým dětem i vnukům. Ty rodiny si to hrozně váží, ale především ti 18-letí chlapci a děvčata, pro ně je to jedinečný zážitek, protože oni tu jízdu králů můžou v této podobě prožít jenom jednou v životě.

0: Dnes jsme spolu pátrali po tajemném rituálu jízdy králů, který proslavil 4 slovácké obce – Vlčnov, Hluk, Kunovice a Skoronice u Kyjova. A také se v nich dodneška jezdí. Pokud máte rádi historii a doteky starých časů, určitě byste měli jízdu králů alespoň jednou za život vidět a prožít. Nejen kvůli záplavě překrásných krojů, vyvolávkám a lidovým písním, ale i kvůli nádherně nazdobeným koním, které při žádné jiné slavnosti v této podobě neuvidíte. Přeji vám týden plný samých úžasných objevů. Příští sobotu se naslyšenou s vámi těší Markéta Ševčíková.
1: Všechny díly utajených pokladů regionu si můžete poslechnout v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. My a oni.
1: Od mikrofonu přeje příjemný poslech pořadu Goranka Oljača. Setkání a rozhovor s Delem Kajumim, dnešním hostem, byly plný překvapení. Věděla jsem, že se narodil v Afganistánu a zajímalo mne, kdy a za jakých podmínek začal chodit do školy. Jeho odpovědi jsem ale nemohla věřit. Zní.
2: To by mohlo být někdy v roce 1355. Teď je tam 1402 nebo něco takového, pokud teda vemu afgánský datum.
1: A prosím vás, můžeme to dát, aby nám rozuměli.
2: Dáme. Já jsem se narodil v roce 1970.
1: A tak mi Del Kajumi dal najevo, že je vtipný, že nezapomíná ani po tolika letech, odkud je, jak se tam žije a počítá čas. Samozřejmě rád vysvětlil to, co nám je neznáme, a také to, jak přijal zvyklosti, ve kterých teď žije. Pozorní posluchači vědí, že občas v pořadu vysvětlujeme význam jmén našich hostů a také dbáme na to, aby správně zazněly všechny tituly. Del Kajumi nebyl výjimkou, jenže mé představy tentokrát nebyly pravdivé.
2: Já nejsem doktor, já jsem zdravotnický záchranář. Mám asi tak 12 let české školy, takže já jsem titulem magister i bakalář. Uh-huh. Já mám oba tituly, protože ten magister je vlastně, jako se říká, managementu ve zdravotnictví. Uh-huh. A bakalář je vlastně o tom, abych mohl samostatně pracovat na zdravotní záchranné službě z České kraje. Co se týká toho mého jména, v podstatě s tím jménem mám celoživotný problém, když jsem přistěhoval nebo byl jsem převezen do ČSSR, uh-huh, tehdy, v roce 87. Moje původní jméno bylo Delaga Kwayumi, to znamená psáno na Kwe, Q-U-Y-U-M-I. Bohužel, tady se to strašně mělo složit, toto jméno jako vyslovit, Kwayumi. A potom manželka moje byla Češka Kwayumiová, protože tenkrát se muselo jako převzít slovo ova. To bylo strašně složitý na těch českých úřadech, tak jsme si domluvili, že počeštíme to příjmení. Takže jsme to počeštili na Kajumi, normálně psáno česky. A když jsem požádal o občanství, musel jsem jakoby zrušit svoje občanství v Afghánistánu. A moje křestní jméno, což je Del Aga, tak tady na českých úřadech mě tvrdili, že jsou dvě křestní jména. Del a Aga. Agha. A já jsem jim tvrdil, že to není, tak po mě chtěli, abych přivez potvrzený za afgánské ambasády, že to jméno je jedno jméno. To bylo vždycky komplikovaný a oni by nepochopili, co po nich chci. Co chci, vlastně je to tam napsaný. Já to asi zkrátím. Nakonec jsem říkal na těch českých úřadech, říkám, prosím vás, vyberte si z toho křestního jména buď Del nebo Agu. A nakonec tam byla taková milá úřednice, říká, tak si teda myslí by to ten Del, tak si napíšem Del Kajumi. Tak to dopadlo.
1: A já občas také přemýšlím, na co se ještě smím zeptat.
2: Na
1: všechno. A řekl jste na všechno?
2: Na všechno.
1: Na všechno. Takže začneme u dětství.

0: Ozdoba u djetstvi su hračke, a hri, žejo. Spomenete si na první hračku?
1: Ano, spomenu si, my jsme žádné hračky nedostávali v dětství, ale my jsme měli jako dětské hry, my jsme z vesnice, takže tam byly takové jako dětské hry jako mezi těma dětma. To, že bych jako děcko dostal nějakou hračku, to je nemyslitelný. Tam jako nebylo možné něco takového, nějaký oslava narozený nebo něco takového neexistovalo. Neexistuje, to se nedělá tam. Výjimečně nějaké rodiny možná jo dneska, ale v té době ne. A takový ty, co jsme si jako děti hráli, že nahoněnou, že měli jsme takový něco jako, jak se to jmenuje, kriket. Něco jako kriket, není to jako doslovně, jak ta pravidla, jak jsme si hráli, anebo potom jsme si postavili na jednu nohu a jako do druhou jsme drželi rukou a také jsme skákali, jako do koho porazil, jako by položil na zem, tak, nebo spustil tu nohu, tak vlastně zvítězil. Jenom dětské hry. Nepamatuji se za žádnou hračku, kterou bych jako dostal jako děcko.
2: My a oni.
0: Já si hned vzpomenu na knížku Lovci draků. Byly nějaký draky kolem vás?
1: Co se týká knihy Lovci draků, ta kniha neodpovídá skutečný život v Afghánistánu. To je vlastně život nějakých individuálních rodin. Neříkám, že ten způsob života tam není. To je, ale je to opravdu nepatrné množství lidí nebo rodin, kteří tak jako žili a žijou. Ale co se týká draků a pouštění draků, v Afghánistánu to je velká hra. Soutěžní hra. Kdo koho porazí v tom vzduchu, oni mají ty nitě mají ostrý, natažený takovým sklem. Takový ve formě takového gelu a tu nit, když držíte, tak musíte mít rukavice, jinak se pořežete ty ruce. A ono pak jako na tom, v tom vzduchu je zraní, se pouště, jak komu usekne tu nit, tak vyhraje. To je ohromná jakoby hra, ale to je pořád dětská hra.
0: Spisovatel Hosejný to krásně popsal literárně, je to výjimečně úspěšná kniha. Řekl jste, že jste vyrůstal na vesnici. Ano. Kde to přesně bylo a jaká to rodina byla, co jste dělali?
1: Pravda, trošku vypadá, že bych se chlubil, to já bych nerad. Moje rodina byla jakoby, řekněme, jak se říká česky, za vodou. To znamená, že rodiče měli nějaký zázemí, měli pole, měli zahrady, měli majetek vysoký, měli restaurace, můj tatínek ještě dva bráchové. Jeden měl na jednom místě nějakou restauraci jako u motorestu silnici a druhý měl zase na horách. Ten majetek, ty zahrady, ty všechno měl na starost jejich starší bratr, můj starší strejda, a ten měl na starost nejenom ty pole, ten majetek, ale měl na starost i ty rodiny. My jsme byli jako jedna rodina v podstatě. Můj otec byl strašně sympatický člověk, milý člověk.

0: stanuje stolety úplně někde jinde, co se týká roku. Já jsem se narodil v roce 1970. Poprvé jsem chodil do školy v 7 letech.
1: A potom?
0: Potom, protože to bylo strašně komplikovaný, pak se postavila škola blíž jakoby naše vesnici. To už byla taková modernější škola, jako základní. A bohužel v roce 79 do Afganistánu vtrhla Rudá armáda, že tam byly nějaké jakoby mezistátní smlouvy. A to je jako sovětská Rudá armáda tam vtrhla a udělali jednu velkou chybu, ohromnou životně důležitou chybu. My jsme měli ve škole, krom jiných předmětů, taky náboženský předmět, to znamená, že vyučoval Korán. Takže samozřejmě to bylo součástí vyučování, aby se děti naučili správně, o čem to je ten Korán. Pochopitelně. Proto oni se to učí taky v mešitách a všude jinde. A oni nám ten předmět zrušili, nám dali tam ruštinu. A to byl problém. Začali tam proti těm Rusům brojit lidi a začali nám bohužel spálit tu školu. Pak jsme postěhovali do Kábulu, když mi bylo 10 let, no a potom jsem pokračoval v podstatě v tom Kábulu.
1: V hlavním městě pokračovala cesta za vzděláním Delaka Jumicho, našeho dnešního hosta. Brzy se dozvíme, jakou střední školu si zvolil. Zůstaňme ale ještě chvilku u dětí. Stejně jako hračky, i jejich počet nám něco řekne o rodinných vztazích v této afgánské rodině.
2: My a oni. Magazín o cizincích v Česku.
1: Kolik vás dětí bylo v rodině?
0: No, nás bylo 8, 6 kluků a 2 holky. Moje maminka umřela potom, když nám mě bylo 4 roky, tak tatínek se ještě jednou oženil a pak má ještě nějakých 6 dětí s tou druhou maminkou.
1: Jo, holčičky také byly v škole?
0: Ne, ty, co byly moje sestřičky, jako by od moje maminky ne, protože v těch vesnici jako nebylo možný. A jiný sestřičky z ty druhé maminky, my tomu říkají maminka, nechci říct jako masecha, ale proto byla opravdu maminka, byla strašně milá. Tak ty jo, a ty ano.
1: Během sovětské vlády, že jo?
0: Tom, ano, ale jenom do takový ty základní a dokonce potom jako později chodili na střední a jako moje sestřička třeba porodní asistentka a dcera od bratra, ta je taky jako porodní asistentka, jako takový ty, spíš takový ty ženský obory, to ano.
1: Kdo byl autoritou v rodině?
0: Autorita v rodině, v naší rodině byl otec a maminka, určitě ano, potom starší bratr.
1: Jaká role byla maminčina?
0: Bohužel role ženy obecně v Afghánistánu, nejen moje maminky, je, protože když oni mají hodně děti, tak to role je daná. O ty děti se někdo musí starat. Ano. Musíme jít do prát, žehlit, vařit a tak dále, znáte to. A pokud žena má víc dětí, tak se jakoby žádný jiný čas nemá. Pokud je to skutečná matka. Čas na jiné možnosti nemá. Je tam prostě zvykem daný, tradičně daný, že muž je o tom, aby zjišťoval obživu.
1: Mne zajímá to, že jste měl zájem o zdravotní školu. Kolik kluků a kolik cholek bylo ve vaší třídě?
0: Já jsem studoval v Afganistánu střední zdravotnickou školu, kde jsem studoval rentgen. Ten obor moc Olek jako nechtěl studovat. A nebo v Afganistánu vůbec. To byl zdravotnický obor. Rentgen jak si jako nikdo nechtěl jakoby z Olek. Tak potom po 2 letech tady byl program ČSSR a Afgánská demokratická republika. Byl jsem přizván do ČSSR v tehdejší do školy. Vybrali se tam takový ty nadaní studenty, jakoby úspěchem nejlepší. A taky chválím a všem prostě zkrátka. To je realita. Pak jsem byl přivezen sem s tím, že můžu jít jako na medicinu rovnou. No a když jsem tam přiletěl, tak oni řekli, že rovnou ne, až udělám maturitu tady v ČSSR.
1: Stalo se v roce 1992. Delka Jumi se rozhodl zůstat tady, přestože se slíbo studiu medicíny nějak vzdaloval.
0: Tak nám přednostně vyřídili ty doklady, tak jsme to tak samozřejmě využili, protože v Afganistánu probíhala v té době občanská válka. Vysokou školu v té době jsem nemohl studovat a pak jsem nastoupil na záchranku, kde jsem potom studoval takový obor ARIP se jmenuje, to je anestezie, resuscitace a intenzivní péče. Dálkově při práci, pak jsem studoval 2 roky bakalářský v tom své oboru zase a 3 roky potom magisterský. 2 roky jsem byl v nemocnici v Semilech a od roku 1995 do současnosti jsem na záchranné službě Středočeského kraje.
1: o tom, jak

0: O Češi celkovie prijali, uslyšíte v pokračovaní rozhovoru. To vysílame příští sobotu. Pro dnešek jen záverečná vieta, vzpomínka na školu.
1: Dokonce som sa pak zamieroval do budoucí manželky Češky z stejnej třídy. Za sebe môžu říct, že ja som byl prejat. Nemám pocit, že by to bylo nejakého nieco špatného.
0: Na příští pořad mi oni se teší Goranka Oljača.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Prezident republiky Petr Pavel je přesvědčený, že se jeho vztahy s vládou po skončení summitu NATO v Turecku zlepší. Policisté zneškodnili nevybuchlou munici na brněnské přehradě. Vítězkou tenisového Wimbledonu je Linda Nosková. A počasí zítra polojasno až oblačno, na severovýchodě přehánky i déšť, maxima kolem 27 stupňů, na severovýchodě republiky kolem 23. Zprávy jsou tu Nehasilem, dobrý večer. Prezident Petr Pavel věří, že se jeho spory s vládou po summitu NATO v Turecku uklidní, řekl to v debatě na slovenském festivalu Pohoda. Podle Petra Pavla je pragmatická spolupráce mezi ním a premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO důležitá pro prospěch celé země.
2: Prezident s premiérem mají řadu sdílených pravomocí, kdy jeden bez druhého nemohou konat. Takže já věřím tomu, že se po té zrušené atmosféře před summitové dokážeme vrátit k věcné diskuzi.
0: Prezident Petr Pavel zároveň odmítl úvahy o tom, že by Česko mělo odebrat nejvyšší státní vyznamenání ukrajinskému prezidentovi Volodymyru Zelenskému. Tuto snahu vládního hnutí SPD označil jako absurdní. Hrad už dříve uvedl, že prezident k takovému kroku ani nemá potřebné pravomoci. Vyznamenání je možné odebrat jen na základě platného rozhodnutí soudu. Jihomoravští policisté museli dnes odpoledne evakuovat část brněnské přehrady. Hledači kovů totiž našli pod hladinou nevybuchlou munici. Tu následně donesli na přilehlou pláž a zavolali policii. Přivolanému pyrotechnikovi se munici podařilo na místě zlikvidovat. Upřesní policejní mluvčí Andrea Cejnková.
3: Policisté provedli evakuaci části pláže, policejní potápěči se postarali o vodní hladinu, parníky v tu dobu vynechali také zastávku Sokolák. Na místo poté přijel policejní pyrotechnik, který munici bezpečně odpálil. Vše trvalo přibližně hodinu a půl.
0: Mezinárodní asociace filmových kritiků letos v Karlových Varech ocenila slovenský film Pramen. Zachycuje morální důsledky státem podporovaných sterilizací romských žen v bývalém Československu. Zatímco v Česku mohly ženy požádat stát o odškodnění, na Slovensku takovou možnost neměly. Českému rozhlasu řekl více režisér Ivan Ostrochovský.
4: Na Slovensku bohužel situace je taká, že vlastně to odškodnění těch žen nebylo schválené, a veď my právě proto jsme robili ten film, že doufáme teda, že aj ten film napomůže, že se tu debatu otvoriť.
0: Film Pramen budou kina v České republice i na Slovensku promítat od druhé poloviny července. Sport. Tenistka Linda Nosková porazila v prvním českém finále ve Wimbledonu krajanku Karolínu Muchovou po velké bitvě 6-2, 5-7 a 6-3. Získala tak svůj premiérový grandslamový titul. Počasí. V noci na neděli čekáme v České republice polojasno až jasno. Během noci začne v severovýchodní polovině území oblačnosti přibývat. Ráno se může na horách výjimečně objevit slabý déšť. Nejnižší teploty mezi 15 a 10 stupni. Zítra čekáme v jihozápadní polovině republiky jasno až polojasno, během dne pouze přechodně oblačno. A naopak na severovýchodě republiky bude převažovat velká oblačnost. A hlavně na východě a severovýchodě občas déšť nebo přehánky. K večeru budou srážky i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty zítra mezi 25 a 29 stupni, na východě a severovýchodě kolem 23. Vítr zpočátku slabý, postupně mírný od severu až severozápadu a večer bude slábnout.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Dálnici D10 mezi Brandýsem a Starou Boleslaví, tady mezi kilometry 10 a 14, úderem dnešní 19. hodiny obousměrně uzavřeli. Důvodem je bourání lávky pro pěší nad dálnicí. Uzavírka potrvá do zítřejšího rána. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začíná pořad Zámecké léto. Příjemný poslech.
1: Zámecké léto.
5: Vítejte na Benešovsku, v krásné kopcovité krajině středních Čech, na zámku s psaníčkovými sgrafity na fasádě, na zámku Neústupov. Jeho počátky spadají do románského období, které dokládá blízký kostel. Neústupov patřil mnoha rodům. Dnes tu žije Michal Farník, neúnavný zachránce památek a prezident Asociace majitelů hradů a zámků. A já vás zvu do jeho sídla.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.
6: Viděl jsem v životě plakat mnoho lidí. Někteří plakali ze žalu, jiní, a těch bylo méně, radostí. Také jsem potkal ty, kteří naříkali nad světem, nad nesmyslností života a bůh ví nad čím. Těch jsem se vždycky chtěl zeptat, proč pláčete nad cibulí? Jejich nářek mi totiž připadal stejně planý

0: Příjemný poslech vám přeje František Kinský. Společně budeme poznávat zámky a lidi, co na nich žijí a pečují o odkaz naší historie. Pozvu vás na zámek Neústupov. Patrik Rozehnal si tam dal schůzku se současným pánem, s Michalem Farníkem, který zámek koupil v roce 2021. Jak zjistil, měl panské předky, ale na severní Moravě.
1: Zámecké léto.
2: Tak asi z mého hlasu vnímáte, že nejsem původně z Čech, ale původně ze severní Moravy. A my jsme po staletí bydleli na Těrlicku, Karvinsku. No a naši předkové byli po staletí svobodníci. To znamená status významný v tom, že nemuseli odvádět robotu, nemuseli odvádět desátky, vlastnili půdu. No a můj prapraděda se přiženil k rodu Michníkům a patřil jim zámek na Šumbarku, což je dnešní Havířov.
3: A ten zámek?
2: Ten zámek pořád stojí, patří městu Havířov, funguje, takže se tam můžete zajet i podívat. A já můžu říct, že vlastně symbolicky jsem asi navázal na svého prapradědu, kdy jsem koupil Neústupov a začal jsem ho rekonstruovat.
3: Jak velká je tam mezera mezi tím, kdy tedy vaše rodina, váš rod, se dostal k zámku v Šumberku a dnešním Havířově a kdy vy kupujete zámek v Neústupově, nebo byla tam nějaká kontinuita?
2: Kontinuita tam nebyla, to byl začátek 19. století.
3: A pak ho opouštěli proč, nebo jak vaše rodina?
2: On vyhořel a oni ho potom prodali.
3: Kvasli?
2: Zůstali v té oblasti, ale ten zámek se prodal.
3: Tehdy, když žili na zámku, tak o co se starali, co třeba měli na starost nebo co bylo nutné spravovat? Víte, nevíte?
2: Vím, tak patřilo tomu mojemu prapradědovi, vím, že měl asi nějakých 27 hektarů šlechtické půdy a starali se o zemědělství a vlastně o to, co v té době asi všichni o hospodářství měli, asi velké hospodářství, to znamená zvířata, pole a to byl asi ten předmět jejich činnosti tehdy.
3: Váš potom děda nebo tatínek vyprávěl o tomhle?
2: To ne, to si myslím, že to nevěděli. Jako můj otec mi kdysi ještě říkal, že jsme původně žili na Těrlicku, což vlastně ten genealog, jak bádal tu historii, tak z těch písemných pramenů na to narazil, ale tuto historii můj otec taky nevěděl. První dochovaný písemný předek, vidíte, je Bernardus Farník okolo roku 1671.
3: Myslíte si zpětně, když se ohlednete za svým životem nebo to, co člověk dělá a jak přistupuje k věcem, že tohle je třeba důkaz toho, že tam právě ti předci byli, že to máte po nich něco?
2: Tak asi v tom DNA tam bude taková ta píle k té práci, že chce člověk něco dokázat, to asi možná tam budu mít po předcích. Nemyslím si, že by tam bylo právě to spíše takový jako můj koníček, že mě baví dějiny, historie a české hrady a zámky.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.
0: Zámek Neústupov, původně renesanční stavbu v malebné krajině České Sibiře, si prý vybral srdcem. Přes 20 let pracoval jako manažer v jednom z diskontních potravinových řetězců a teď nastoupil ke konkurenci. Přes týden pracuje v Praze, ale nejlíp mu je s rodinou na jeho zámku.
3: Kdy se ve vás zrodila myšlenka, že byste se mohl stát skutečným zámeckým pánem?
2: Tak ta se rodila strašně dlouho. Já jsem několik roků i hledal nějakou kulturní památku, která by se mi líbila, protože jsem chtěl něco zachránit, zrekonstruovat a pak do toho užšího výběru přišel Neústupov a nakonec jsme se s tím bývalým majitelem dohodli, že ho koupím.
3: Kdy jste to byl poprvé? Nebo viděl jste ho nejprve na fotografiích, někde jste se ho našel nebo jste jel náhodou kolem? Jaký byl první kontakt s Neústupovem?
2: Našel jsem si ho na internetu, protože ten bývalý majitel ho dlouho inzeroval, že ho chce prodat. Tak jsem tady byl, myslím si, na podzim roku 2018 poprvé se podívat. Na mě tady, jak jsem tady přijel poprvé, tak ta historie tady na mě padla, ten genius loci, který tady je, že vlastně máte románský kostel, původně gotickou tvrz, vedle toho máte nejstarší lípu ve středočeském kraji, tak mě to uchvátilo, že jsem toho nikdy nelitoval.
3: Jak se kupuje takový zámek? To mi řekněte, dobře, máte původní majitele, osloví vás to. Jak to vypadá, jak se to nabízí, takový zámek?
2: Původní majitel mi dal klíče a řekl, tak se běžte podívat. Takže jak jsem tady vlezel, tak jsem samozřejmě nejdřív zabloudil. Pak jsem musel přijít ještě jednou, protože jsem vlastně zjistil, že vůbec nevím, jak jsou ty místnosti, když jsem dostal ty plány, tak abych si to ještě jednou zvizualizoval. No a pak jsem si říkal, jako jo, tak tady mě čeká teda hodně práce. Jo, netušil jsem, že se nám tady objeví dřevomorka a že ta rekonstrukce bude takto náročná. Já říkám minulý čas, že my jsme ještě neskončili a myslím si, že to nejdůležitější mám za sebou. V budoucnu nás bude určitě čekat ještě oprava střešní krytiny, ale těch 6 roků bylo hodně náročných.
3: Co vás tu překvapilo?
2: Pozitivně to, že se nám tady dochovaly ty historické malby na stropech. Jo, a že se nám to podařilo obnovit. A máme tady malby z první půlky 17. století, což já jsem strašně rád, že to má, že jsme tomu navrátili tu historickou hodnotu.
3: Dojalo vás něco, je třeba, že tohle jste nečekala, že byste tu našel, nebo takovéhle věci?
2: Tak co mě nejvíc dojalo, asi to, že když jsem tady poprvé spal sám na zámku. Jo, mě kolegové, kamarádi, kteří vlastně nějakou kulturní památku, tak říkali, neboj se, tam se nemusíš bát, tam ti duchové na tebe nepůjdou, protože ty seš ten, který ten zámek zachraňuje, tak oni to budou vnímat pozitivně. Takže je pravda, že od té doby jsem tady spal už hodně nocí sám a žádný duch na mě nevkročil.
3: Jaké to je bydlet na zámku? Vy tu máte vlastně, můžeme to říct, svoje křídlo nebo část toho zámku, jako opravný, opravdu jako byt dnes v krásném provedení. Jaké to je tady žít?
2: Krásné. Já když vždycky tady přijedu v pátek večer z Prahy, tak je tady ticho, klid. Je to vlastně kraj Blanických rytířů, Česká Sibiř. Tak tady není ten světelný smog, tak tady jdou nádherně vidět hvězdy. Takže jak když tady jsem potom v noci a procházím si to, tak je to ten takový hezký pocit, že jsem se dostal do toho klidu na ten víkend, že si to užiju. Bohužel potom v sobotu je ta realita jiná, že si obleču monterky a jdu pracovat ven.
3: Na čem třeba?
2: No, jenom třeba na sekání trávě, na nějakých úpravách tady venkovních zahrad, takže většinou teďka se staráme o to, aby okolí toho zámku vypadalo už tak, jak bychom to v budoucnu chtěli, aby to vypadalo.
3: Váš byt na zámku je zařízen stejně jako ostatní? Máte ložnici, máte obývací pokoj, máte televizi, máte kuchyň, máte něco navíc nebo něco v netradiční úpravě?
2: Já si myslím, že jste to popsal velice správně, všechny ty místnosti tady máme.
3: Jo. Máte vanu i sprchu?
2: Mám vanu i sprchu.
3: Každý nemá, na zámku na to máte prostor, ne? No.
2: Naštěstí ty místnosti, kde teďka bydlíme, tak jsme mohli zrekonstruovat si už podle svých představ, takže tady máme všechny ty výdobytky moderní doby, takže máme tady i podlahové topení.
3: Jak velký je to prostor, jenom my si můžeme vědět, jak velký je takový zámecký byt?
2: V metrech čtverečních nebo v pokojích? Já jsem to nikdy nepočítal, ale je to přes 2 patra, takže v těch místností, tím, že mám velkou rodinu, tak abychom se tady všichni vešli.
3: U toho velkého stolu, co jste si tu tedy vybudovali takhle, hodujete nebo je to jenom jako prohlídkový okruh?
2: Zatím ještě ne, protože to není dokončeno. Když se podíváte, tak tam je schované takové okýnko a to bude výtah
3: na jídlo.
2: Ano, na jídlo. Nechci to mít v elektrice, bude to manuálně ovládáno, takže do budoucna si myslím, že to je vhodné potom tady pořádat nějaké večeře, hostiny a tak dále, takže budeme to mít propojené s kuchyní, která je pod námi.
3: Kdo to bude ovládat? Kuchař ze zdola nebo hosté, co si chtějí jídlo dát?
2: No divil byste se, já jsem k narozeninám opět dostal takový dárek a to je lví hlava se zvonkem, takže my ji tady nainstalujeme, že když člověk zazvoní, tak by to jídlo mělo vjet nahoru. Ještě tam potřebuje mít samozřejmě dole v té kuchyni někoho, kdo to jídlo připraví.
3: Takže tady oslavíte své budoucí narozeniny třeba nejbližší. Jestli se nepletu, můžu to prozradit, vám bylo nedávno 50.
2: Přesně tak. Takže jsme to slavili tady na zámku, takže to máte dobré informace.
3: Takže příští už možná s výtahem?
2: Příště už možná s výtahem.
3: Kam až plánujete, kam až vidíte tu práci? Je to nekončící proces, že to přejde i na děti? A nebo toho hodláte nějak dotáhnout za svého života?
2: Tak já musím zaklepat, zatím mi zdraví slouží a doufám, že ještě dlouho bude. Tak já bych chtěl potom v těch dalších letech obnovit nádvoří zámku. Máme v plánu, že tam postavíme i kašnu, že obnovíme kompletně celé nádvoří. Moje představa je tam mít i posléze kavárnu pro návštěvníky. Takže ty plány jsou velké, ale musíme to rozfázovat na další roky.
3: Jak se lidé staví k současnému majiteli zámku? Jaké to je, když potkáte někoho v obci, někoho, kdo přijel, zrekonstruoval něco, co už léta chátralo, jaký vztah máte?
2: Tak já spíš tím, že dělám taky prohlídky a provázím návštěvníky, tak od těch návštěvníků vždycky s povzděkem se dívají na to a říkají super práce a že by se do toho nikdy nepustili. Takže to mě určitě motivuje k tomu, že je to taková pro mě motivace do těch dalších let, že bych chtěl kompletně ten zámek celý zrekonstruovat. No a místní obyvatelé, já si myslím, že jsou taky určitě rádi, protože oni se desítky a desítky let dívali na schátralý areál zámku, který nebyl přístupný. A já vlastně, když jsem v tom roce 2021 tady zpátky věšel tu kaplířovou desku, tak jsem zámek otevřel veřejnosti, takže místní se přišli podívat vlastně a někteří tady vstoupili po 30-40 letech a říkali mi ty historky, jak tady chodili do školky na zámek a kde si hráli, takže to bylo určitě tak jako zajímavé, že vnímají i to, že ten zámek v dnešní době je chlouba toho Neustupova.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát se zajímáme o zámek Neustupov na Benešovsku, dnes patřící Michalu Farníkovi.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
2: Kam až se vracíme, do jakého roku, abychom zjistili, kdo tu třeba žil, bydlel, kdo to vystavil?
3: Tak vlastně první zmínky o Neustupovu písemné jsou z roku 1185. To znamená 12. století sídlil tady vladyka Neustup a potom vladykové ještě ze Soběšína.
2: Titul vladyka, to se tak neslyší, dneska máme hrabě, kníže a tak. Co byl vladyka?
3: Tak to byl vlastně vládce toho dané oblasti, asi bylo to menší šlechtické pojmenování a měl určitě danou oblast na starosti.
2: Za tu celou historii pak byl tu nějaký další významný rod, nebo jak moc často se tu střídali nějaké rody, rodiny, šlechtici?
3: Tak ono vlastně v 16. a začátkem 17. století zde sídlili kaplířové ze Sulevic. Ten jejich nejvýznamnější představitel byl vlastně Kašpar Kaplíř ze Sulevic a on patřil mezi 21. z 27 pánů, kteří byli popraveni na staroměstském náměstí roku 1621.
2: Jak bychom ho posluchačům představili jako osobu, co o něm říct, kolika se tedy dožil, co vlastnil, co mohl, nemohl?
3: Tak nejenom to, že té rodině patřil tady zámek Neustupov, jim tady patřilo kolem dookola velký majetek. No a myslím si, že na tu dobu velice úctíhodný pán tím, že v roce 1621 nešel na popravu, tak měl 81 let. Takže když si dokážeme představit, že ještě dva roky předtím, než byl na té popravě, tak byl vojevůdce vojska, které oblehalo Vídeň, a takže velice aktivní pán. No a vlastně on, kdyby si zažádal tehdy o milost, tak by ji dostal, protože Habsburkové tehdy vnímali to, ten jeho vysoký věk, ale on si o tu milost nepožádal, takže byl popraven s ostatními 26 pány. Ten kat mydlář se nad nimi smiloval tak, že nebyl rozčtvrcen, ale byla mu useknuta pouze hlava. No a posléze Habsburkové jim veškerý majetek zabavili, to znamená i Neustupov. No a v tom 17. 18. století se často majitelé střídali. Po těch kaplířích tady byly skoro 30 roků Španělé, španělští generálové a dokonce i po nich tady máme určité vzpomínky, že tady máme malby přímo ze Španělska. No a pak v 19. a začátkem 20. století tady byly dlouho sídlili tady Rombaldové, no a poslední šlechtický rod tak byly Eichelburkové.
2: Ty erby, které tady máte v jedné z těch místností, to jsou erby těch rodů, které tu byly, prošly tudy?
3: Přesně tak. My je máme dané chronologicky na té zdi a vlastně to, co se nám podařilo i nalézt, tak tady máme většinu těch šlechtických rodů, kteří tady sídlili.
2: Vy už máte taky nějaký svůj erb?
3: Ano, mám.
2: Máte? Co ano. Je na něm?
3: Mám tam vlastně středověký odřivous, je to taková středověká střela a s vlastním iniciálem s F-kem.
2: No a jak k tomu dospěje člověk? To si vymyslí sám nebo musí pro nějakého odborníka požádat, aby to sestavil podle něčeho, jak vznikl tenhle erb?
3: Tak jsou na to odborníci, kteří vlastně to dělají dle historických pramenů a tak, jak by se ty erby měly vytvářet. Vlastně v dnešní době může mít každý erb, ono se tomu říká nějaký rodový znak a já to mám právě spojené s teďka s Neustupovem.
2: A šel jste s nějakou představou, nebo vám odborník řekl, vy tam budete mít tohle?
3: Asi to bylo po vzájemné diskuzi.
2: Jo. A kde ho používáte? Někde jste ho tady dal, nebo máte ho jako razítko?
3: Mám tady na více místech, takže ho uvidíte.
1: Jo. Ke známějším obyvatelům Neustupova patřili třeba na sklonku 17. století dohalští z Dohalic. Po rychlém střídání majitelů se na něm načas usadila, jak už bylo řečeno, pražská měšťanská rodina Rombaldů. Podnikali v zemědělství a zapojili se aktivně i do českého Sokola. Sami dokonce v Sokole cvičili a propagovali Tyršovy ideály v zdravém těle, zdravý duch. Nejen v Praze, ale i na svých venkovských statcích. Roku 1887 Anton Rombald prodal Neustupov Karlu a Marii Krausovým, od kterých ho roku 1892 získal hrabě Vladimír z Eichelburgu pro svou manželku Helenu.
3: No a tady můžeme vidět komodu přímo i s porcelánem, přímo od Eichelbrucku, který je tady původně ze zámku. Můžeme zde vidět i část knížek, dokonce účetní knihy. No a tady vidíme na olejomalbě asi toho nejznámějšího představitele Eichelbrucku, což byl Artuš Eichelburg, který se tady v Neustupově vlastně zapříčinil o spoustu věcí. Nejenom to, že tady na blízké kopci nechal postavit vyhlídkovou věž, kde se tady dokonce na ní přijel podívat tehdy sám Tomáš Garrigue Masaryk, ale psal kroniku Neustupova, hasičskou kroniku. No a já díky vlastně to, že napsal kroniku Neustupova a bývalý starosta ji zdigitalizoval, tak jsem přišel na spoustu informací.
2: Ten rod jako takový, co tu, jak dlouho tu tedy na zámku pobyl, případně za jeho doby, přidal mu něco, zušlechtil tu něco, spravoval nějak něco v obci, podílel se na životě obce?
3: No, Eichelburgové se dostali k tomu zámku na konci 19. století, někde kolem roku 1891. No a ten první majitel Vladimír Eichelburg vlastně se postaral s manželkou o to, že ten zámek neogoticky přestavěli do dnešní podoby, no a přistavěli k němu právě tu věž, která je na té severní části toho zámku.
2: Proč po tak dlouhé době, kdy ten zámek stál bez věže, najednou chtěli věž, nevíte? Neví se to?
3: Asi právě tomu, že bylo modní se vracet vlastně ke gotice, a proto vznikl takový ten neogotický styl, vrátit se do toho středověku, tak se jim to líbilo, tak ho vlastně celý představili v tom neogotickém stylu.
2: Co do té věže dali, nebo co v ní je?
3: Byl tam pánský salon, my ho tam teďka máme také.
2: A Eichelburgové pak odcházeli proč, kam, z jakého důvodu opouštěli zámek?
3: No, oni by ho asi neopustili, ale tím, že přišel rok 1948, tak vlastně oni tady mohli v několika místnostech žít do toho roku 1950, no a posléze ho museli opustit. Jo. A právě jak jsem se zmiňoval o tom Artuši Eichelburgovi, tak on byl i velký sběratel, on tady měl knihovnu, která čítala více jak 7000 svazků.
2: A můžeme říct, že si pořídili i automobily, motocykl. Ano. To byl asi možná první okamžik, kdy něco takového sem na zámek přijelo, ne?
3: To máte pravdu, já když se potom podíváme výš, tak tam mám více těch fotografií přímo těch koňských povozů až po ty 30. léta, kde mají škodovky, takže to je to určitě zajímavé.
2: Museli ten zámek tehdy nějak zmodernizovat tak, jak technika šla dopředu, aby si ten komfort neudrželi, ale zlepšili, aby to byl už obyvatelný dům moderní doby, mě napadá, nevím, elektřina, nějaký způsob jiný vytápění, třeba telefon, rádio, jestli měli a takovéhle věci.
3: Tak určitě tady zavedli elektřinu, topení tady měli na kamna, ale o těch dalších věcech to můžeme jenom spekulovat.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Neustupov.
1: Sídlilo tu mnoho rodů a dnes tu se svou rodinou žije Michal Farník, prezident Asociace majitelů hradů a zámků. Když zámek kupoval, byl v dezolátním stavu. Za socialismu v něm bylo skladiště léčiv anebo školka. Z původního mobiliáře se nedochovalo vůbec nic, až na kamna ve velkém sále, která asi byla moc těžká na to, aby je někdo odnesl.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
2: Teď stojíme před stěnou, kde máte fotografie. Takhle ten zámek vypadal, než jste ho pořizoval?
3: Ano, to jsou záběry z podzimu roku 2019, ještě než jsem zámek koupil.
2: Co tu do té doby bylo nebo nebylo?
3: Tak ten zámek byl vlastně několik desítek let zavřený. V době komunismu tady byl sklad léčiv, sklad nábytku, byla zde i dokonce mateřská školka. No a pak byl dlouhé roky zavřený a jak vidíte z fotografií, tak byl ve velice žalostném, špatném stavu. On byl staticky narušen, do zámku zatékalo a právě když jsme ho v roce 2020 koupili, tak nám trvalo pár let ho dát vůbec do nějakého funkčního stavu, zachránit z grafitové omítky. No a nám se objevilo asi 3 roky, když jsme zámek koupili, tak se nám tady objevila dřevomorka, tak jsme pak rok odstraňovali dřevomorku.
2: Přijde neuvěřitelný, že za těch 6 let to takhle vykvetlo úplně.
3: Tak já do toho dávám veškerou sílu, veškerou energii, takže si myslím, že se nám toho už hodně podařilo, spousty práce ještě před náma, ale za tu dobu se nám podařilo obnovit skoro 80% fasády a v tuto chvíli uvnitř zámku jsme asi nějakých 50-60%, co už máme hotovo.
1: Ať se daří zámek zkrášlovat a vrátit do něj život. Je to práce na léta. Věřte, že vím, o čem mluvím. A jak zná Michal Farník svoje zámecké sídlo? To se několika záludnými otázkami snažil zjistit Patrik Rozehnal.
2: Kolik má zámek oken, víte to?
3: 80.
2: Se ptáte, já nevím.
3: Myslím, je to tak rychlé číslo, protože my se jako tak, soutěžíme, ale spíš se bavíme o tom, kdo kolik má místností, tak já to vždycky, protože se mi na to lidé dost často ptají, já říkám 40 plus 1, tak to jsem tak jenom typl, ne, myslím si, že je víc ještě.
2: Je ještě místo, kam dnes na zámku zatéká?
3: Ne.
2: Když přijde bouřka, máte o něco strach? Že by se něco mohlo projevit, někde něco utrhnout?
3: To v dnešní době nemám, spíš jenom to, že vypadne někde elektřina.
2: Co je nejstarším vybavením na zámku?
3: Madonna s dítětem, kterou jsem si koupil v aukci někde z 16. století.
2: Kolik psaníčkových z grafit zdobí fasádu?
3: Dobrá otázka, to jsem nikdy nepočítal, ale hodně.
2: A jak velké to psaníčko jedno je?
3: Tak 40x20 bych tak typoval.
2: Máte poštovní schránku?
3: Ano.
2: Jak vypadá?
3: Černá.
2: Proč černá?
3: Protože byla k dispozici, jak jsme ji kupovali.
2: Kde na zámku věšíte prádlo?
3: Ve svém bytě.
2: Věšíte vy nebo paní?
3: Tak na střídačku.
2: Co je prostorově největším exponátem?
3: Asi ty kamna v tom velkém sále.
2: Je místo, kde se necítíte komfortně na zámku, kde cítíte nějakou třeba negativní energii?
3: Ještě jsem to nezaznamenal a doufám, že to nezaznamenám. Myslím si, že jsem prošel všechny místnosti a nikde nemám negativní atmosféru.
2: Budíte se někdy ze sna díky zámku?
3: Ne. Jenom pozitivně. Ne, to bych přeháněl. Samozřejmě, když tady máme nějaké akce, což nás čekají teďka opět 5. ročník středověkých slavností, tak člověk je trošičku samozřejmě nervózní, aby všechno klaplo, aby přišlo dostatečný počet návštěvníků, aby všechno fungovalo tak, jak má.
2: Když máte chuť být sám někde, pobít v nějakém hezkém místě, tak jako si potěšit, kam na zámku jdete?
3: V ní teďka sedíme.
2: Doma. A jak tomu říkáte? Je to obývák, nebo co to je?
3: Jo, můžeme to tak nazvat, jako v obývacím pokoji.
2: Jo.
3: Jo, jo.
2: Jste koukali, jak vypadá jako obývací pokoj s klenbou historickou a s velkým prostorem, ale je tu televize i velká.
3: Ano. Asi to člověk, když tady je, tak jako vnímá ty historické malby, tak já z toho mám takový dobrý pocit.
2: Máte čas se i zasnít, anebo prostě jedete furt a musíte na něco myslet a pracovat? Máte zámek, máte práci, máte rodinu, máte toho dost?
3: Já musím snít. Já jsem pořád svým duchem malý kluk, který má pořád nějaké sny a já jsem si ten sen v uvozovkách zmotnil, splnil, takže určitě jsem rád, že se nám to daří a že si plním ten svůj sen.
2: Co tomu říkají rodiče?
3: To bych byl velice rád, kdyby se toho dožili.
2: Nedožili?
3: Ne, bohužel. Mě otec zemřel v 50, tehdy jsem měl 17 roku, takže bohužel se toho nedožil.
2: Tomu svítlí to, ne? Měl by radost asi.
3: Určitě. A asi to byla pro mě i taková jako ta motivace k tomu něco dokázat.
2: Takže to možná pomohlo i rozhodnout něco, jít třeba do toho?
3: Spíš v té samostatnosti, protože já jsem tehdy měl 3 měsíce před maturitou a byl to tehdy velký šok pro nás a asi mě to ocelilo a posunulo k tomu, že jsem se staral celou dobu sám o sebe.
2: Možná i tohle, ta samostatnost pomohla udělat i tohle silné rozhodnutí, obnovovat zámek, pomáhat vlastně i nám ostatním a držet tu kulturní tradice. Já za to moc děkuju.
3: Já taky. Děkuju.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. S Františkem Kinským.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: A představujeme vám zámek Neustupov. Jde o dvoupatrovou budovu se dvěma křídly na půdorysu tvaru písmene L s dvoupatrovou věží. Středověká a renesanční tvrz s výraznou novogotickou úpravou zaujala Michala Farníka natolik, že se v roce 2021 rozhodl zámek zachránit. Dnes už sám provází návštěvníky a ti se občas zastaví u zvláštního exponátu lovícího zajíce vztyčeného na zadních běhách.
2: Drží pušku.
3: Ten zajíc, já jsem ho dostal k narozeninám a musel jsem ho tady vystavit, ale všem návštěvníkům se strašně líbí, takže je to taková tady naše ochrana zámku.
2: Stojí za to přijet, zajíc stojící na zadních nohou, v těch předních tlapkách drží jakoby v rukách vlastně malou pušku, na zádech má ještě baťoch, čepici má na hlavě. Nějak mu říkáte?
3: Zatím ne.
2: Tak to je náš zatím ne.
3: Nemá pojmenovaní, ale moje dcera se s ním hodně rada mazlí, takže asi mu vymyslíme nějaké jméno.
2: Co to napadlo někoho, že vám takhle k narozeninám dal? Vy jste sám jako lovec, že lovíte, a proto, nebo protože tu na stěnách jsou jakoby trofeje jiné, klasické?
3: Ne, nejsem lovec, ale tak to prostě mi to koupili k narozeninám, že se to asi na ten zámek hodí.
1: Na zámek se můžete přijet přes prázdniny podívat sami. Otevřeno je denně kromě pondělí od 10 do 17 hodin. Projdete si s průvodcem první a druhé patro východního křídla zámku. Zastavíte se i v místnosti nad hlavním vchodem.
3: Což je největší prostor tady na zámku. Když se podíváte, tak na stropě máme i původní malby. No a i toto čeká vlastně na ty restauratorské zásahy.
2: Jsou tu i kamna podepřená, asi chtějí opravu, to jsou ta jediná, co tu zůstala, nebo to jsou jiná?
3: Asi byly tak těžká, velká, že je nikdo neodvezl, tak tady zůstaly.
2: To do té poslední doby, kdy tu byly ještě ty archeburkové, tak to topili tímto způsobem? No to chtělo i něco silnějšího přes sebe, možná v zimě, protože prostor velký, taková kamna, nejsou malá, ale na ten prostor.
3: Určitě tak oni tehdy netopili na našich komfortních 21-22 stupňů, ale myslím si, že to topili tak nějakých 15-16, aby tady měli aspoň takto jako nějak příjemně.
2: Teď si připadám jak takové v malé zoo. Jsme v místnosti, kde je spousta zvířat. Na zemi, na stěnách, skoro až na stropě, od těch nejmenších, jako jsou nějaké kachny, až po obří jeleny a já nevím, co tady všechno je, i bůvol a zkus se to vzalo.
3: Tak my jsme teďka přišli do loveckého salonku a vlastně tady máme sbírku, kterou mi věnoval pan Nantl z Moravy, vlastně jeho celoživotní sbírání trofejí. Tak tady máme trofeje z Afriky, Kanady, z Jižní Ameriky, z Evropy a i z Čech. A vlastně je to takové jako symbolický návrat k tomu, že Artuš Eichelburg byl taky velký sběratel vycpaných ptáků, takže jsme tady naaranžovali tuto místnost právě jako lovecký salon.
2: Máte taky vy nějakého speciálního koníčka?
3: Já jich mám několik těch koníčků, já zase sbírám porcelánové figurky.
2: Nějaké konkrétní z nějaké dané manufaktury nebo něco nějakého stylu?
3: Ano, já jsem asi zase tak symbolicky navázal, moji prarodiče měli z 30. 40. let měli tyto figurky z takové německé manufaktury M.I. Hummel a jak když jsem studoval v Rakousku, tak jsem to viděl v jednom starožitnictví a tak se mi to strašně zalíbilo, že jsem si o tom zjistil více informací, no až jsem se stal sběratelem a už v dnešní době to sbírám více jak 25 roků.
2: Kolik to má kousku?
3: V dnešní době už přes 400.
2: Kdybychom měli posluchačům říct, v čem tkví právě dílo téhle manufaktury, v čem vás okouzlo nebo jak vypadá, v čem se vyznačuje?
3: První věc, že jsou to ručně malované figurky, že mají nádech těch 20. 30. let. Většinou jsou to figurky, postavy dětí s maminkama a prostě má to své kouzlo. Má to svůj styl a je to všechno i do dnešní doby ručně malované, protože ta porcelánka funguje a všechno je malováno ručně.
2: Když se vám podaří sehnat nový kousek, máte ho poprvé v ruce, tak co to s váma dělá? Co tak jako v hlavě, v srdci, v duši?
3: Mám radost, když mám zkompletovanou nějakou edici.
2: Jeden jediný koníček nebo ještě nějaký další?
3: Těch koníčků je asi více, ale tady ten asi ten největší.
1: Jednou z místností je i erbovní sál, ze kterého vedou tajné dveře do soukromého bytu Michala.

0: ale je v neogotickém stylu.
1: Ten největší erb, ten je ten váš.
0: Ano.
1: A ten nápis v latině?
0: Fortes fortuna adiuvat, štěstí přeje připraveným nebo štěstí přeje silným, jakkoliv se to dá takto komunikovat.
1: To jste si dal ještě předtím, než jste začal s úpravou zámku, nebo po těch zkušenostech?
0: Asi obojí, prostě asi to sedí k mojí nátuře, že já neustále pracuji a člověk musí být připraven na vše, takže to asi sedí asi ke mně.
1: No a to mi řekněte, kdo nám nese to svítidlo, ten lustr? Protože tam je změť šupin, hadů, paroží, dámy s korunou. To je svatý Jiří?
0: Ne, to říká většina návštěvníků, když se jí zeptám, jestli dokážou odhadnout, o co se jedná. Je to takzvaný norimberský lustr a ty norimberské lustry se kdysi dělaly vlastně ve středověku, samozřejmě bez té elektrifikace. No a na tom paroží měli svíčky napíchané tak, aby mohli osvětlit celou tu místnost. No a samozřejmě každý norimberský lustr měl nějakou biblickou tématiku. Tím, že má ta daná osoba křídla, tak to není svatý Jiří, ale je to archanděl Michael.
1: Aha, jo.
0: Takže je to boj dobra se zlem.
1: To je norimberský lustr.
0: Ano, norimberský lustr, no a vlastně jak byla ta moda vracet se k tomu středověku, k té gotice, no tak na konci toho minulého století vlastně ještě elektrifikovali a byla k tomu vždy zavěšena nějaká lucerna.
2: Žít na zámku není jen tak. Člověk cítí odpovědnost k předkům i budoucím generacím. Je jen jakýmsi správcem krásy, která tu stojí už po staletí. Tak ať se Michalu Farníkovi na zámku daří. A co by si on sám ještě přál?
0: Aby Neustupov zkvétal. A aby hlavně mé děti byly schopni pokračovat v tom, co jsem začal. Co bych já si osobně přál, aby Češi jezdili více po českých hradech a zámcích. Protože to je to naše české moře, my si to možná spoustu těch věcí neuvědomujeme, ale my tady máme to, co tady ostatní státy nemají. A jak jsem zmiňoval, 1700 hradů, zámků, panských sídel v České republice, to je unikum. Na tu velikost té České republiky, tak myslím si, že můžeme v pohodě dát do kapsy jak Francii, tak Anglii, protože to je to, jak říkám, naše české moře a je důležité, abychom my komunikovali to, aby jsme měli ten vnitřní turismus daleko větší a aby lidé navštěvovali české památky. Já jsem rád, že v dnešní době spoustu lidí se tomu věnuje, kupuje ty historické památky a snaží se je zachránit, protože to je to naše kulturní dědictví a je dobře, že se snažíme to rekonstruovat a posouvat pro budoucí generace.
1: Co byste vzkázal těm budoucím generacím, nebo co byste přál naší zemi, našemu národu?
0: Aby vnímali ty kulturní památky jako jednu z nejdůležitějších věcí, protože si myslím, že to je ta naše historie. My bychom měli vědět, odkud pocházíme a kam chceme směřovat dál. Takže nesmíme na to zapomínat a ten stát by měl víc se dívat na to, jak zachraňovat i ty památky, které nejsou takto známé, jak ty největší, které se takto komunikují, ale že je potřeba zachraňovat, protože nemáme na to moc času. Těch kulturních památek, které jsou v dezolátním stavu, je pořád hodně a to si myslím, že je důležité, aby jsme je se snažili zachránit.

Rodovým heslem Michala Farníka na jeho erbu je Fortes fortuna ad iuvat, neboli odvážným štěstí přeje. Buďte i vy odvážní, silní, nebojte se zachraňovat staré domy, chalupy, panská stavení a statky. Jsou součástí naší krajiny, odkazem našich předků a další generace nám budou vděčné, že jsme naši historii nenechali schátrat. Naše domy a zámky jsou dědictvím, pokladem, který si musíme hýčkat. Tak se to snaží dělat i František Kinský.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: České ministerstvo školství chce prodloužit povinné předškolní vzdělávání. Film Padlé ovoce získal hlavní cenu na 60. ročníku filmového festivalu v Karlových Varech. Fotbalové mistrovství světa dnes pozdě večer pozná zbývající dva účastníky semifinále. A zítřejší počasí polojasno až oblačno, na severovýchodě zvětšená oblačnost a také s deštěm. Maxima kolem 27, na severovýchodě republiky kolem 22 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, pěkný večer. Ministerstvo školství připravuje prodloužení povinného předškolního vzdělávání. Děti by měly nově navštěvovat mateřskou školu 2 roky před nástupem do první třídy místo současného 1 roku. Podle úřadu má delší čas v předškolním vzdělávání dětem pomoci, aby se lépe připravili na školu. Ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO chce podrobnosti k návrhu představit na začátku podzimu. V Národním parku České Švýcarsko dnes hledali policisté, hasiči, strážci parku a psovodi 12-letého chlapce polské národnosti. Po výzvě veřejnosti ho našli a byl zcela v pořádku. Upřesní policejní mluvčí Veronika Hyšplerová.
3: Díky hromadné SMS zprávě, kterou rozeslali hasiči návštěvníkům Národního parku České Švýcarsko, se podařilo pohřešovaného 12-letého chlapce v pořádku nalézt. Návštěvníci parku ho objevili a následně předali do rukou policistů.
2: Křišťálový glóbus za nejlepší film získal na letošním 60. ročníku Karlovarského festivalu snímek z Myanmaru. Film Padlé ovoce vypráví o intimním vztahu dvou mladých žen v prostředí textilní továrny průmyslového Rangúnu. Pro Český rozhlas tento film popsal umělecký ředitel Karlovarského festivalu Karel Och.
4: Prostředí velmi vyčerpávající práce ve fabrice, prostředí ekonomických nejistot, sociálního útlaku, vypráví o tom, jak dvě ženy, které k sobě můžou nalézt tak intenzivní intimní vztah, jak mohou přežít, či se o to pokusit právě v tomto prostředí. Sport.
2: Tenistka Linda Nosková porazila ve Wimbledonu v historicky prvním českém grandslamovém finále další Češku Karolínu Muchovou 2-1 na sety a získala premiérový titul z turnajů Velké čtyřky. Nasazená devítka Nosková vyhrála nad turnajovou desítkou Muchovou za 2 hodiny a 27 minut. Fotbalisté Anglie a Norska zabojují o postup do semifinále mistrovství světa. V Miami se střetnou večer od 23. hodiny. Do posledního čtvrtfinále pak ve 3 hodiny ráno nastoupí Argentina proti Švýcarsku. Jeho kouč Murat Yakin upřesnil, jak plánují jeho svěřenci zastavit největší hvězdu obhájců titulu, autora 8 gólů na šampionátu Lionela Messiho.
5: Samozřejmě musíme Argentince dostupovat a nedovolit jim Messimu přihrát. To je nutné. Sice o tom teď můžeme mluvit, ale rozhodne se až na hřišti a my nějaká řešení, jak Messiho zastavit, máme.
1: Počasí.
2: V noci na neděli čekáme polojasno až jasno. Během noci začne v severovýchodní polovině území oblačnosti přibývat. Ráno se může na horách výjimečně objevit déšť. Nejnižší teploty mezi 15 a 10 stupni. A zítra čekáme v jihozápadní polovině republiky jasno až polojasno. Během dne přechodně oblačno, pršet by nemělo. Naopak na severovýchodě republiky bude převažovat velká oblačnost. A hlavně na východě a severovýchodě občas déšť nebo přehánky. Večer budou srážky i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty zítra mezi 25 a 29 stupni. Na východě a severovýchodě kolem 22. Vítr zpočátku slabý, postupně mírný od severu až severozápadu a večer zeslábne.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na silnici 15 mezi Litoměřicemi a Lovosicemi za Terezínem je hlášená nehoda. Srazilo se tam osobní vozidlo s motorkářem. Na místě jsou záchranáři i hasiči. Projíždí se opatrně kyvadlově. Zdržení z obou stran je zhruba do 5 minut. Tolik informace z dopravy. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Začíná Hobby magazín. Dobrý večer a příjemný poslech.
1: Hobby magazín.
6: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a vážení kutilové při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. A dnes se zaměříme na datle, fíky a kaky na vaší zahradě. Poradíme také, jak se stát rybářem a vypravíme se do obchodu nakupovat skutr, tedy na co si dát při výběru rychlého stroje pozor. Nebude chybět pár odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři to bude o tom, že i v červenci už může nastat podzimní počasí. Příjemný poslech hobby magazínu vám přeje Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.

0: Hobby magazín. Všimli jste si, že někteří zahrádkáři v posledních letech vysazují na zahrady subtropické stromy a keře. Nedávno jsme vám nabídli rozhovor s pěstitelem citrusovníků a dnes se zaměříme na datle, fíky a kaki. Kaki roste na opadavých stromech zvaných tomel japonský. Naše hobby redaktorka Jitka Slezáková vyspovídala zahradníka Ladislava Kubelku ze Svinčan a ten potvrdil, že naši posluchači, tedy zahrádkáři, mají o tyto sladké oranžové plody velký zájem.
1: Tak momentálně jsou asi nejprodávanější dva druhy. Jeden to je strom, je to kaki, který už u nás bez problémů roste. Máme tady několik odrůd a je to už tady odzkoušený. Ten stromek prostě vyroste podobně jako jabloň. Plodí v průběhu podzimu, nechávají se plody přemrznout a je to trošku u nás takový netradiční strom, protože vlastně je to snad asi jediný ovoce, který se sklízí až po opadu listí.
2: A jsou to takové ty drobné plody, hodně se to prodává u nás před Vánocemi, že? Takové sladké je, to musí se oloupat ze slupky.
1: Jsou to oranžové plody, určitě nečekejme, že by ta úroda byla, nebo ty plody, že by byly veliký, jako když se k nám kaki dováží ze Španělska, jo, orientačně jsou třeba poloviční ty plody, ale jsou chuťově vynikající a určitě tam můžu vyzdvihnout třeba odrůdu Rojo Brillante, která je takzvaně partenokarptická odrůda, to znamená, že nepotřebuje opylení včelami.
2: Už to i vidím taky na zahradách, vidím tam třeba fíky. Doporučil byste je na českou zahradu?
1: Tak celkově klima se otepluje, což je vlastně nejenom prokázáno, ale opravdu to už pociťujeme. Takže dneska už je opravdu běžný, že se u nás daří fíkovníkům nebo třeba moruším. Máme spoustu odrůd, který vlastně u nás bez problémů dozrajou. Jo, některý mají více sklizní. Tam je vždycky u fíkovníku akorát potřeba počítat s místem, protože fíkovníky jsou poměrně vzrůstný. Jo, ale zase existuje i odrůda extrémně zakrslá kolem 2 metrů.
2: Doporučil byste na tu klasickou českou zahradu nějaký konkrétní druh?
1: Tak určitě výborná odrůda je třeba pereta, jo, je to odrůda vyšlechtěná v Alpách ve Švýcarsku, je to poměrně hodně odolná odrůda, případně třeba kdo má rád tmavý fíky, tak odrůda Braventurkej, anebo třeba Francesco.
2: Tak a vaše paní ještě říkala nějaký název, který jsem teda opravdu v životě neslyšela. A to by mě zajímalo, co to je za novinku, od co to bylo?
3: Cicimek neboli Zizipus, jo. Čínská datla.
1: Tak cicimky jsou u nás taky docela netradiční. Vím, že se určitě vyskytují běžně v Thajsku a v těchto exotičtějších zemích. To je jakoby keřík nebo trošku stromek, vyrůstá třeba kolem 3-4 metrů maximálně. Má drobné trníky a sklízí se orientačně někdy říjen. Některé odrůdy jsou ranější, takže už možná něco bude v září. A jsou to takový jako opravdu datle, který postupně mrazem tak získávají rezatou barvu a hlavně získávají cukr, který se tam vytváří vlastně tím mrazem a ty plody jsou potom ohromně sladký, proto se tomu říká čínské datle.
0: Pokud máte větší zahradu a rádi experimentujete, můžete tedy klidně vyzkoušet kaki, fíky nebo čínské datle. Já mám na zahrádce fíky. A teprve po takových 5 letech se jim začíná dařit. A o zahrádce a problémech s nejrůznějšími rostlinami to bude i za chvíli, tentokrát v pravidelné rubrice Rady a tipy, tedy v odpovědích profesionálů na vaše dotazy.

0: Začínají rady a tipy, tradiční odpověď na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Mám 40 roku starý záhon floxu. Nyní myslím tak 3-4 leta. Objevil se mě na nich mech. Mám strach, aby si ty kopce nespálila. A proto prosím o radu, čím je postříkat, nebo jaký roztok si koupit, abych se toho mechu zbavila.
0: Ptali jsme se na to plzeňského zahradníka Přemysla Písaře.
2: Bohužel od paní posluchačky nevíme, o jaký floxích se jedná, protože máme flox paniculata, to jsou takové vyšší plamenky, třeba nějaký 30 a klidně až 60 cm. A pak máme flox subulata a to je po klidným floxích. Takže já předpokládám podle toho dotazu, že se pravděpodobně jedná o flox paniculata, plamenku latnatou. A plamenka je trvalka, která vyžaduje slunné stanoviště, vlhkou, dobře propustnou půdu. A pokud se paní posluchačce děje to, že tam roste mech, tak ten mech je důsledkem něčeho a většinou je to důsledkem toho, že ta půda je vlhčí, že je hutná, není nakypřená, je tam malý obsah vzduchu v tom, je vyžilá a obvykle ten mech způsobuje kyselější reakci. Takže tady to není o tom, jaký postřik tam aplikovat nebo co s tím dělat, ale spíše bych se zamyslel nad tím, jestli teda ty rostliny, ten záhon těch floxíků nevyryju, ty mateční rostliny, asi bych je pravděpodobně vyryl ven, potom bych kompletně v tom záhonu ideálně vyměnil nebo vylepšil půdu, aby byla humozní a kyprá, tak je potřeba tam dát nějaký substrát třeba pro okrasné dřeviny, pro okrasné rostliny, promíchat to s tou stávající půdou, případně tam přidat trochu křemičitého písku, aby jsme získali to, že tam máme dostatek humozních látek, dostatek živin, že ta půda se bude dobře zahřívat, což znamená, že nebude držet velké množství vody a že obecně bude pro růst těch rostlin kyprá a pěkná, aby docházelo k tomu prohřání od toho sluníčka. A v okamžiku, kdybych udělal tohle, tak můžete vzít ty vaše mateční rostliny, které jste vydala, můžete je opatrně namnožit líčem nebo jiným nástrojem, rozdělíte na vícero trsů, ty rostlinky tam zasadíte a myslím si, že budete překvapená, jak rychle ten flox dokáže zregenerovat, vypadat pěkně, pokud mu dáte ty správné podmínky. Takže k tomu vašemu trápení já se domnívám, že po 40 letech se prostě změnila struktura té půdy. Je potřeba do toho záhonu více zasáhnout a nemusíte se bát. Plamenek je trvalka, která tento způsob množení, rozdělení trsů, omlazení jistě velmi ráda ocení a mělo by vás to potěšit.
0: A máme tady další telefonát.
3: Když léta se mě nedaří vypěstovat petržel, příčinou jsou mšice, které doslova obalí kořen petržele. Jak na ně? Výluh z kopřiv ani vlaštovičníku nepomáhá.
0: Tak na to nám odpoví zkušený pěstitel petržele, pardubický zahradník František Hlubocký.
4: Nebývá to častý problém, ale většinou, kde se ty mšice usadí, je to ve většině případů si myslím, že to je mšice hlohová, které dokáží být jak na listech, tak i právě na tom kořenovém, na tom krčku nahoře, odkud vyrůstají listy, i na části kořenů. Takže první odpomoc, hlavně nesít petržel tam, kde byla, a set je raději o kus dál, to je samozřejmé. A potom je nutno už tedy přistoupit bohužel k chemii, ošetřit, jinak se těch mšic nezbaví, takže často kontrolovat a při prvním zjištění několika mšic zasáhnou chemii. Jsou na to dobré přípravky, které obsahují jako účinnou látku primikarb, může to být mospilán, může to být pyrimor, může to být imporo. Tam tedy naředit, postříkat tak, jako kdybychom tu koncentraci na postřík na jakékoliv listy, ale postříkat celou rostlinu ze spoda a hlavně to místo, odkud vyrůstá nať, a i trochou přebytku, co nám zbyde ten roztok, i raději k těm rostlinám nalít. Kontrolovat pravidelně zhruba tak po 3 týdnech, jakmile zase zjistíme další, protože bývá to úplně odborný škůdce, tak celou proceduru opakovat zhruba tak dvakrát, třikrát za sezónu po těch třech týdnech, před sklizní vynechat alespoň měsíc až 6 týdnů. Jestli se jedná tady o naťovou petržel, tak tam je trošku problém, protože tam používáme tu nať, tak tam třeba nejmíň, aby byl rozestup, a ještě bych raději ty staré špatné listy napřed odstranil, rostliny opláh, a nebo pak zkusit použít biopřípravky, které jsou také k dostání, ale bohužel nebývají tak účinné.
0: No tak to vidíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Léto láká k vodě, zvlášť v parných dnech, ale pokud by vás k vodě lákala i touha zarybařit si, nestačí jen ta touha a rybářské nádobíčko, musí se respektovat zákon a základní podmínkou jsou i potřebné znalosti a zkoušky. Naše hobby redaktorka Slávka Brádlová to rozebrala s Janem Skalským, mluvčím Severočeského územního svazu Českého rybářského svazu.
2: Pokud se podíváme na zkoušky, tak rybář musí znát základní druhy ryb, stejně tak musí znát doby hájení a minimální lovné míry. V dnešní době, pokud budeme upřímní, spousta věcí, pokud se někdo s něčím není jistý, lze dohledat na webech, sítích. Ale pokud někdo chce opravdu rybařit, myslí to vážně, tak ty zkoušky jsou nutností. Většina našich místních organizací ty zkoušky organizuje. Zájemci se mohou přihlásit do svazu, získat první svůj státní rybářský lístek, který právě dostanou na základě absolvování zkoušek a následně na základě toho si mohou koupit povolenku. Je možný rybolov i bez zkoušek, ale to se týká pouze krátkodobých povolenek. To je většinou využíváno například cizinci, protože stejně jako občané České republiky jezdí do zahraničí třeba na týden a chtějí si tam zarybařit, tak i cizinci z jiných zemí nás navštěvují. Takže stát umožňuje získat krátkodobý rybářský lístek a my pro cizinci poskytneme krátkodobé povolenky. Ale i u těch krátkodobých povolenek je nutné dbát na dodržování platné legislativy a bližších podmínek výkonu rybářského práva. Ale jak jsem řekl, v dnešní době všechny pravidla jsou i online a není problém se současnou technikou, aby cizinec z kterékoliv části světa si dokázal přeložit ty pravidla do svého rodného jazyka a porozuměl jim.
3: Teď mě tak napadá, jak to řeší čeští rybáři, kteří jezdí na ryby do Finska, do Norska.
2: On každý stát má svá vlastní pravidla, bývají rozdíly mezi mořským rybolovem, rybolovem na jezerech, řekách, takže tam je to vždycky individuální o nastavení pravidel v konkrétní zemi. A i v konkrétní zemi může být spousta rozdílných pravidel, protože například v Německu každá spolková země má úplně jiná pravidla.
3: Aby to nebylo tak úplně jednoduché, tak jak jste uváděl ty příklady, co vlastně by ten rybář nebo ten člověk, který chce rybařit, měl vědět a znát a že si to případně může ověřit ještě na internetu. Ale co děti, protože vím, že v těch kroužcích jsou opravdu i docela malé děti, tak ty musí tedy rybařit pod dohledem dospělého nebo mají také svoje zkoušky?
2: Malé děti mohou lovit na prut jednoho dospělého, to možné je, pokud v rámci platné legislativy, samozřejmě týká se to například lovu na vplavanou, na položenou. Pokud lovící loví technikou, kde je povolena pouze jedna udice, takže typicky přívlač, muškařina, tak samozřejmě dítě nemůže lovit na další udici, to nehrozí, nebo je to protiprávní. Ale pro ty děti organizujeme spoustu rybářských kroužků, takže určitě zájemci se znovu mohou podívat na sítě, případně kontaktovat svoji nejbližší místní organizaci Českého rybářského svazu a tam jim mohou poradit. Těch dětí máme mnoho a děti máme i úspěšné, protože se účastní celé řady soutěží. Snažíme se tu mládež podporovat.
1: Ideálním časem pro zkoušky je jaro, ale poptejte se v nejbližší základní organizaci Českého rybářského svazu, oni vám tam poradí. A jak zdůrazňoval Jan Skalský, důležité informace najdete i na webu Českého rybářského svazu. A pokud jedete do zahraničí a chcete tam rybařit, tak znovu radíme, máte na to web a překladač. Dáme si trochu hudby a pak si vysvětlíme, jaké výhody a hlavně nevýhody má skútr a jak ho nakupovat.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Skútry jsou na silnicích vidět stále častěji. Oproti autům jsou levnější, nejen na pořízení, ale také na provoz. Jejich spotřeba je velice nízká. Majitelé skútrů určitě ocení i snadnější parkování, zejména ve městech. No a při nákupu motorky je dobré myslet na účel. Jestli plánujete delší výjížďky nebo se potřebujete přemysťovat v okruhu svého bydliště. Odborníci také radí osahat si stroj před první jízdou v bezpečném a známém prostředí. Naše hobby redaktorka Dita Vojnarová o tom natáčela s prodejcem, tedy s profesionálem Tomášem Bláhou z Velkého Týnce.
2: Sportovní skutry se nabízí s tunelem většinou, že tam prostě nepřekročíte jednoduše nohu nebo potom s rovnou podlahou, což je takový praktičtější. Pak úložný prostor pod sedačkou, někdo to chce na dvě příruby, někomu to stačí na jednu. Úložný prostor vzadu jakoby se dá doplnit o kufr a víceméně spotřeba není ani moc potřeba řešit. U 125 tam je plus minus všechny ty skutry 2-2,5 litru, se to pohybuje na 100 km.
3: Můžeme k nějakému přistoupit a podívat se na ten úložný prostor?
2: Dobře, ať to vidíte. Tak. Takže toto je Simjet Evo 14, to je takovej skuter, který se hodí i pro starší lidi, má rovnou podlahu, nádrž to má v podlaze, takže nezabírá to ani místo pod sedlem a je to na dvě přilby pod sedačkou.
3: Na skuter si mohou troufnout i starší lidé.
2: Určitě, poslední dobou bych ani nevnímal, že mladí si to kupujou, ale víceméně si plnil sen jako by ti starší. My ještě děláme skuter klub Olomouc, výšky, a tam to začínalo před 20 lety, že tam byli sami 15-18 letý mladíci na 50 a dneska je to hromada lidí, co má čas aj v důchodu a chodí jezdit.
3: Co byste doporučil na takovéto městské ježdění?
2: Stačí jakákoliv 125, nevybíral bych ty velký maxi skutry, protože na to se už člověk musí oblíct a docela to jako zabere času. Sám to mám a jezdím většinou s tím na dálkový.
3: Zajímáte se o řidičské schopnosti zákazníků?
2: Popravdě ne, ale když přijde vás opučit skuter, tak pak už jo, protože je to někdy jako docela zoufalý, že prostě přijde vás chcou si na to sednout poprvé a absolutně to neumíjou, protože vidí to ve skuter klubu, že přijedou jako noví a chcou jezdit, ale je vidět, že prostě nejsou věždění, neumíjou to, ale v podstatě, když se přidají k nám, chytnou se té party a vidějí studio stopu a naučí se to docela rychle.
3: Čem jsou záludnosti jízdy na skutru?
2: Záleží, jak si kdo najede do zatáčky, pak jak se kdo dobojí do té zatáček a víceméně bych řekl, že to je spíš o té vyježděnosti.
3: Jaké rychlosti je schopný skútr?
2: 50 ty jedou 45 klasicky, dneska všem jedou možná i rychleji jak ty 125, protože všichni to mají potuněný, ale jinak ty 125, takový ty normální, jedou 95 až 120 km v hodině.
3: Vedle toho, že tady máte ty stroje, tak tady máte spoustu polic a další doplňkové vybavení, co je nezbytné ke skutru.
2: Aby člověk začal na skutru jezdit, tak motorkářsky se určitě neoblíká nikdo pomalu, až většinou spadne, tak potom začne řešit oblečení, ale klasický helma, ke skutru pak lékárnička, podložka pod SPZ a to je v podstatě všechno zákony pojištění a kde se to přihlásit a jezdí.
3: Servisovat jak často a proč?
2: Servis je potřeba udělat jednou za rok, nebo většinou ty skutry mají 5000 km, 50 to mají po 2500 km. Tam je potřeba to celkově projít, za prvé vyměnit olej motoru v převodovce, když to má třeba 10 000, 15 000, nebo je to 10 let starý, tak zkontrolovat řemen variátor, aby to někde neprasklo, aby prostě zákazník nezůstal stát a nejen pak na otavce, což je prostě poslední dobou hodně častý problém, že zákazníci to většinou dělají všechno sami, takže tady tyhle ty variátory na to si netroufají, takže to nekontrolují. Ale jinak si myslím, že ta základní údržba to spočívá brzdy, projít to celý, aby to prostě bylo připravené na sezonu, aby vás nic nezastavilo.
1: Vysvětlil pro vás a pro naši hobby redaktorku Ditu Vojnarovou Tomáš Bláha z Velkého Týnce u Olomouce, který skutry prodává, opravuje, ale hlavně na nich velice rád jezdí po kraji. A nás čeká za chvíli zahrádkářský kalendář a tentokrát se zaměříme na čas, kdy je nutné vysázet nové jahodníky.
4: No tak pus.

20. července, tedy na svatého Eliáše, bude dopoledne léto, odpoledne podzim a na svatého Jakuba, to bude až 25. července, bude dopoledne léto a odpoledne zima. No, tak už je to tady. Je čas pro trochu klidu a dobré nápady. Třeba, že po 3 létech je nutné vysázet nové jahodníky, protože do zimy stihnou zesílit a neohrozí je potom mrazy. No a v příštím roce už budou plodit. Sázení si usnadníte, pokud pod nově rostoucí sazenice, které ještě nezakořenili, vložíte širší kelímek se substrátem a zatížíte kamenem. Ono si to zakoření a začátkem srpna stačí odstřihnout od mateční rostliny a zasadit. A dobrý tip je, že takhle můžete sazenice získat zadarmo, třeba u kamaráda na zahrádce. No a je také čas na prořezání příliš bujných rostoucích jabloní i hrušní, pokud již ukončili růst krátkých letorostů. Co bude v hobbymagazínu příští týden? Tak pustíme se do pěstování kanadských borůvek. A věřte, je to pěkně náročné. Zaměříme se na zdraví včel a také na bazény. To, aby se vám voda v nich nekazila a nepáchla. A teď důležité údaje. Když si zadáte rozhlas.cz/hobby, tak objevíte naše webové stránky. Mimochodem, jsou velmi pěkné a je tam spousta odvysílaných reportáží i s fotografiemi. Pro mailové spojení nabízím adresu artur.kubica@rozhlas.cz. No a telefonovat své dotazy, poznatky i nápady můžete na záznamník 221 553 790. Příjemný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem vám všem přeje Kutil, tělem i duší, Artur.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvost, zámek Týnec u Klatov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Country dostavník Mirka Černého. Hodina plná country písniček. Každý všední den v 9 hodin večer. Český rozhlas zprávy.
2: Za prvních 9 červencových dnů museli hasiči na Jižní Moravě vyjíždět k více než 30 požárům v přírodě. Policisté i letos vyráží na kontroly přítomnosti alkoholu u vodáků. A počasí zítra polojasno až oblačno, na severovýchodě více oblačnosti a také s deštěm. Maxima kolem 27, na severovýchodě republiky kolem 22 stupňů. Zprávy jsou tou nehasilem, pěkný večer. Meteorologové v Česku rozšířili výstrahu před zvýšeným rizikem vzniku požárů. Od pátku platí nejen na Jižní Moravě, ale také v částech okolních krajů. Jihomoravští hasiči řešili za prvních 9 červencových dnů 35 případů požárů v přírodě. Loni to přitom bylo za stejnou dobu opět méně. Obvykle hoří lesy nebo tráva, případně pole, říká mluvčí sboru Jaroslav Mikoška.
3: Nejčastější příčinou je nedbalost lidí, kteří se pohybují v té přírodě, samozřejmě v kombinaci s těmi klimatickými podmínkami, jako máme nyní, to znamená vysoké teploty, suché porosty. Je to ideální stav pro vznik požáru, takže určitě apelujeme vždycky na lidi, aby neodhazovali nedopalky.
2: Policisté také letos vyráží na kontroly přítomnosti alkoholu u vodáků. Při splouvání řek totiž vůdce malého plavidla na vybraných úsecích řek nesmí ze zákona překročit limit 0,5 promile alkoholu v krvi. To platí také pro kajakáře, kormidelníky na kánoích a raftech a pro lidi na pedalboardech. Policisté doporučují vodákům vyhnout se alkoholu nejen kvůli pokutám, ale hlavně kvůli jejich vlastní bezpečnosti. Dnes je Světový den populace. Má upozornit hlavně na současné demografické problémy lidstva. Organizace Spojených národů ho poprvé vyhlásila před 37 lety, tedy přesně 2 roky poté, co světová populace dosáhla 5 miliard lidí.
4: Na Zemi teď podle odhadu žije asi 8 miliard 300 milionů lidí. Celkové počty tak dál rostou a podle OSN dosáhnou vrcholu kolem roku 2080, kdy bude mít planeta přes 10 miliard obyvatel. Mezi hlavní příčiny rychlého růstu populace patří delší průměrná délka života a větší počet lidí v reprodukčním věku. Nejvíc lidí v současnosti přibývá v chudých zemích subsaharské Afriky, kde spolu s klimatickou změnou hrozí nedostatek jídla i vody. V jiných regionech je ale naopak problém s úbytkem obyvatel a klesající porodností. Ta je velmi nízká například ve vyspělých asijských zemích. Václav Hojný, Český rozhlas. Sport.
2: Česká tenistka Linda Nosková se v 21 letech stala poprvé v kariéře wimbledonskou šampionkou. Ve finále na trávě v Londýně vyhrála nad Krajankou Karolínou Muchovou po velkém boji 2-1 na sety. Na fotbalovém mistrovství světa se dnes ve čtvrtfinále střetne od 23 hodin Anglie s Norskem, v noci pak Argentina nastoupí proti Švýcarům. Angličané jsou proti Norům velkými favority, dobře ale vědí o největší zbrani soupeře, útočníkovi Erlingu Haalandovi. Mluvil o něm anglický záložník Morgan Rodgers.
5: Když Erling skóruje, nikoho to vlastně nepřekvapí. Je to hráč, který dokáže dát 2 góly za zápas a sám vám ho rozhodnout. Během kariéry to předvedl už mnohokrát a klidně to může zopakovat znovu. I proto je Norsko velmi těžkým soupeřem.
0: Počasí.
2: V noci bude polojasno až jasno, během noci začne na severovýchodě oblačnosti přibývat, ráno se může hlavně na horách výjimečně objevit déšť, nejnižší teploty mezi 15 a 10 stupni. Zítra čekáme v jihozápadní polovině republiky jasno až polojasno, během dne přechodně oblačno, ale bez deště. Naopak na severovýchodě České republiky se bude převažovat zvětšená oblačnost a hlavně na východě a severovýchodě Moravy déšť nebo přehánky. K večeru budou srážky i oblačnost ubývat. Maxima zítra mezi 25 a 29 stupni, na východě a severovýchodě Moravy kolem 22.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 Brno-Praha za sjezdem na Měřín hlásíte omezení na kilometru 123 a pak na kilometru 119 pracují silničáři v pravém pruhu. Projedete plynule, bez kolon. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začínají hvězdné návraty. Příjemný poslech.
0: Hvězdné návraty.
6: Dnes začnu výsledky jednoho zkoumání. Podle vědců totiž existují dva druhy smíchu. Upřímný a falešný. A je jasné, že ten první má léčivé účinky, zatímco ten druhý, hraný, člověka spíš dostane do psychických problémů. Jestli máte od přírody dar pořádně se od srdce zasmát, máte vyhráno. Díky smíchu jsou totiž lidé šťastnější, zdravější, atraktivnější, družnější a lépe se s nimi spolupracuje. Snad nám to půjde i dnes, v dalším dílu našeho pořadu. U dalšího kousku vás tedy zdraví i dnes Patrik Rozehnal, který přišel, abyste se mohli zasmát.
7: Jak on to taky zadarmo nedělá?
6: No, takhle to vypadá, že snad beru miliony.
7: No, tak to snad ne, ale postarat se o sebe umí zas jinak, to se neboj.
6: To se nebojím a taky toho, že by snad dnes nebylo veselo s mužem, který se narodil 7. června roku 1906 v Lomnici nad Popelkou.
7: No, to je celý on.
6: I dnes uslyšíte spoustu ukázek z filmů, televize i rozhlasu. Je jich tolik...
7: Že už je neměl kam dát?
6: To zase ne. Byl to muž s robustním, ale lišáckým projevem.
7: No, to je celý on.
6: A patřily k němu i krásné komediální figurky.
7: To je celý on, jak povídám.
6: Ano, to je celý Josef Bejvl. A právě na něj budeme tentokrát vzpomínat.
7: Tak to jo, to je něco jiného. Já myslím, že mu chcete něco dávat.
3: No.
6: Tak leda čestné uznání, že je to ten nejšibalštější děda českého filmu.
7: Tak pro čestné uznání to já jsem.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
7: Hele, co mu dá takovej diplom, jako dostal náš sbor od svazu požární ochrany?
6: Ale potichu bude písnička pohádková.

písničkou jdu jako ptáček. Ptáčku vyleť až nad obláček. Zaspívej tam sluníčku, tuhle naši písničku, ať na cestu nám pěkně svítí, nemračí se ani chviličku. Já s písničkou jdu jako ptáček, někdy spadnu na nos, to se ví. Jen si začnu zpívat jako ptáček, hned mě všechno přebolí. Kdo se nerad usmívá, ten je starý.

S písničkou jedu jako ptáček, hije, hije osličku. Už mě domů nese můj ušáček, pospěšme si trošičku. To se děti podiví, až nás oba uvidí. Hej, vyženeme bídu z domu, už nám nes

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Bavit nás dnes bude Josef Bejvl, který se narodil v Lomnici nad Popelkou. Byl synem poštmistra a už od dětství se věnoval divadlu. Láska k prknům, která znamenají svět, i proti otcově vůli, přivedla mladého Josefa už v roce 1925 k venkovským kočovným společnostem, kterých vystřídal celkem 19. A tak mezi lety 1925 až 1939 hrál třeba u ředitele Karla Želenského, Karla Jičínského i Josefa Burdy. Ve 30. letech prošel také divadly Uranie, Vršovickým Jiráskovým divadlem v Praze a nakonec i Brněnským zemským divadlem a od roku 1951 až do konce svého života hrál v městských divadlech pražských. Jestli stále váháte, odkud tohoto muže znáte, tak vám prozradím jednu z jeho nejslavnějších rolí a také si ji pustíme. Vzpomínáte ještě na pohádku Obušku z pytle ven režiséra Jaromíra Pleskota? Kdo pak tam potulnému pocestnému nabízel imaginární jitrnici? No přece hostinský Josef Bejvl.
2: Pozdrav pánbu, muzikanti.
3: Pozdrav pánbu, pane hostinský. Říkal jste muzikanti?
2: Říkal jsem muzikanti.
3: Ať se koukám, jak se koukám, vidím jen jednoho. A to jsem já sám.
2: A ten druhý ti vytrubuje příště. Jsem já ale čtverák. Co? Chtěl bys? Víš?
3: Je. Ta voní.
2: Když si zaplatíš, můžeš jich spořádat celou mísu.
3: Já nemám peníze.
2: Nevadí, já ti dám zadarmo dobrou radu. Bez peněz do hospody nelez. A domy už to pusne.
1: Když už jsme u toho pohádkového světa, nezapomeňme i na takové filmy jako O medvědu Ondřejovi nebo Jak se Franta naučil bát. I tam si Josef Bejvl zahrál. A v obou filmech to byl dřevorubec. Tak teď ta ukázka z pohádky Jak se Franta naučil bát. Režie Jaroslav Mach.
4: Já musím dál do světa. Ještě jsem se nenaučil bát.
5: Já bych se vsadil, že tam zůstaneš.
6: Když jsem viděl, jak se koukáš na to děvče, tak...
4: No, líbila se mi. Moc.
5: A proč tam na ně nepočkal, aby si to řekl?
7: To jsem nemohl. A kde pak, to jsem nemohl.
4: Proč pak?
7: Protože jsem se bál, že by se zlobila.
5: Ale dí, jak ty ses bál?
7: Hrozně jsem se bál, že by se mi vysmála. Bál jsem se, že by se mi vysmála. Bál jsem se. Já se bál. Poslechněte, já se bál. Tak já jsem se to přece jenom naučil.
5: No vidí. Tak už nikam nemusíš, sadr se a hajdu zpátky do mlejna.
7: Kverutce. Kde pak? Já mám teď vážně strach.
5: To by bylo pěkný. Když ses naučil bát, tak se musíš naučit ten strach přebát.
7: Neříkal jsi sám, že člověk má umět všecko?
5: Tak na co čekáš? Držte mi palce!

0: Josef Bejvel byl originálním představitelem osobité, robustní a jak se také mezi odborníky říká, bodré komiky. Komické role podtrhoval svým temperamentem, šibalstvím, zvláštním vysokým hlasem a také menší, zavalitou postavou. Na tu kdysi mimochodem vzpomínala i v jednom z rozhlasových pořadů jeho kolegyně, herečka Stella Zázvorková.
1: Jak to říkal pan Bejvel, když mu nařídili, bylo mu asi 67 let a oni mu v Lázních nařídili redukční dietu. On, jak byl vždycky takový, se podíval na toho lékaře a povídal, pane doktore, co si to dovolujete? A ten lékař říkal, pane Bejvle, mistře, my chceme, abyste tady byl dlouho. A on se na něho zadíval, povídal, víte co, na to se můžete panem doktorem vykašlat. Já tady chci být krátce, ale dobře.
0: Teď už se přesuneme ale mezi dospělácké filmové ukázky. Je před námi film Tři přání režisérů Jana Kadára a Elmara Klose. Hrdinou je Petr Holeček, právník, který pracuje jako obyčejný úředník v účtárně stavebního podniku, protože jeho strýc byl souzen a odsouzen. On i jeho žena mají malé platy, žijí společně s rodiči a malým Petříkem ve starém Pavlačovém domě na Žižkově. To vše je zdrojem neschod, ze kterých mu ale pomůže kouzelný dědeček, kterého potká jednou ráno cestou do práce v trolejbusu. I ten mu do cesty přihraje povýšení. Jak k tomu dojde? No prostě zařídí, aby na oko přijel k němu do práce řidič ministra a pozval ho na ryby. Tím řidičem je samozřejmě kouzelný dědeček sám. Co na to, pane ředitel? Toho hraje právě Josef Bejvel.
2: Vy doopravdy jezdíte se soudruhem ministrem každou sobotu na ryby?
3: Kdo vám tohle říkal?
2: Tam, přece jeho šofér.
3: Ministru?
2: Ano.
3: Děda. Pane doktore, dneska musíme dřív vyjet. Jede se až na Šumavu.
4: Soudruhu řediteli, zdůrazňuji, že za nic nemohu.
5: Prosím, prosím, to přece nestojí za řeč. Všechno je v naprostém pořádku. Mohl jste přijít sám a říct si, že ano. Nebo jste si myslel, že to bez vás tady v sobotu nepůjde, co?
3: No a teď běžte, běžte.
5: Ministři na radě čekají.
3: Ale já... Čas práci, soudruhu řediteli.
5: Čas práci.
3: Pane doktore Honem, jinak to bude na mě.
5: Slyšíte? Tak jsou druzi nohu zdar a ať jsou aspoň takovýhle. Vy tajnostkáři.
3: Já přesto připomínám.
6: Naschledanou.
5: Naschledanou.
3: Prosím vás, dejte mě osobní kartu toho Holečka.

0: umlý chlapec.
1: Prosím.
0: Jak málo někdy známe své vlastní lidi, soudružko.
2: A tak se stalo, že jsem byl povýšen.
3: Je na čase si dopřát další písničku. Pozor, tentokrát bude zpívat Josef Bejvl sám. Ukázka je z pořadu Bejvávalo.
4: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
5: V zamlklé ulici na malé straně stojí starý dům jako

celé straně vždy bylo ticho, jak chrám páně. Tam, kdyby srdce víc zabušilo, jistě by dům ten z klidu vyrušilo. Jednou, když do Prahy přilétla vesna, stromy, když kvetly v zahradě,

0: Без тебе думать скриту вирушило.
1: Před chvílí Josef Bejvl jako zpěvák. Za okamžik jako herec televizního seriálu.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Zahrál si totiž v úspěšné detektivní sérii nazvané Hříšní lidé města Pražského. Objevil se hned ve druhém díle jako taxikář. Ten, který se domnívá, že viděl pachatele, po kterých Rada Vacátko a jeho tým ze čtyřky pátrají.
3: Tak spuste.
4: No, tak tady v tom zvláštním vydání píšou, že z toho krámu vyšli nějaký dva lidi. Jeden velký a jeden malej. A já chci ohlásit, že jsem zrovna teď vez takový dva chlapi, jednoho velkýho a jednoho malýho. Doberou na nádraží. Právě jsem se vrátil a koupil jsem si ty noviny.
3: No. No tak to je od vás velice správné.
1: Hříšní lidé města Pražského vzbudili hned po své televizní premiéře v 69. roce velký rozruch. Byl to ve své době totiž hodně ceněný seriál. Kriminální povídky Jiřího Marka pak dokonce vyšly i knižně a měly stejně velký úspěch u čtenářů jako seriál u diváků. A je s podivem, že policejní archívy, které byly tehdy hodně hlídané, byly tomuto muži zpřístupněny. A mohlo tak vzniknout dílo, do kterého se právě teď vrátíme, abychom zjistili, jak to bylo s pachateli. Vzpomene si na ně Josef Bejvl?
4: Já jsem si jeho mrktu a tam zrcátku cestou. Ono taky, co má člověk pořád cestou dělat.
3: No jo, že? No jo. No co takhle? Jak vypadali, myslím, jako oblek?
4: Tak... No tak šoufl oni nebyli.
3: No.
4: Ale elegance nějaká to zase taky ne. Oni byli tak spíš takový hogo-fogo frajeři, jestli víte, co ti myslím.
5: A proč jeli do Berouna, to nevíte?
4: Jo, to nevím. Hned, když nasedali, tak jsem jim povídal, že to bude jako drahý. Ale ten velký tlustej na to, že já bych neměl péči.
3: No, tak nám je teď hezky popište, oba tady myslím, napřed toho menšího, no, tak jak...
4: Jo, tak ten malej
3: no.
4: Byl takovej žlutej až do hněda. A měl takový ty oči. Já si myslím, že to ani nebyl náš člověk.
6: Čum jsem? Ono teda, pane Rado, ono by se mohlo jednat o nějakýho Frantu Božka, který mu galérka říká... Čum jsem, protože on opravdu vypadá jako Číňan nebo Japonec. A malej je taky.
3: No dobře, no. A co ten druhej, ten? Jako ten velký, podle vás?
4: Ten velký.
3: No, vypadal. No,
4: tak ten velký byl takovej tlustej.
3: No.
4: A tak byl velký, že když seděl ve voze, hlavu měl až u střechy. A pořád se smál. Přitom mu bylo vidět zlatý zuby.
7: Byly to tyhle?
4: No. Pokažte. Já vlastně nevím, já jenom vím, že byli zlatý a že se mu blejskali v hubě.
7: A co vlasy? Nebyl on takovej...
4: Jo, jestli chcete říct, že byl dozrzavat, tak to byl. Toho jsem si všimnul, když si dal dolů čepici a utíral si pot.
7: A vlasů měl hodně?
4: No, ani ne. Spíš...
7: Málo?
4: Jo, tak.
7: A teď pozor. Co tadyhle?
4: No jo, sakra, počkejte, teď si vzpomínám, na čele on měl jizvu a jak tak byl udejchaný, tak byla celá červená. To jsem si všiml dobře, to jo.
7: No tak to je jasný. Valínek Václav, vulgo tlustej Venca. Ten nebezpečný lump, pane Rado.
1: Doplním ještě, že režii měl tehdy Jiří Sekvenc. Domovskou scénou Josefa Bejvla v dobách jeho největší kariéry byla Městská divadla pražská. Ale v roce 1959 hostoval i v Pražském národním divadle jako Josef Habsberg v Našich furiantech Ladislava Stroupežnického. Výtečně se ale uplatnil i v charakterních a všemi mastmi mazaných komických postavách českého i světového repertoáru. Byl popelářem Alfrédem Dulitlem v Pygmalionu a My Fair Lady, loupežníkem Sarka Farkou v Drdově hrádkách s čertem, starým Pištorou v Langrově obrácení Ferdiše Pištory, starým Lízalem v Mariše, Falstafem ve Veselých paničkách Vincorský a ve spoustě dalších rolí. My se vrátíme ale do filmu. Ten staví na úspěchu dalšího televizního seriálu Tři chlapy. Tentokrát to jsou ale tři chlapy na cestách. Vyrazí autobusem na cestu po českých zemích a navštěvují nejrůznější zemědělské závody. Jak je tam přijmou? Pustí je tam? To trochu záleží i na Josefu Bejblovi. A taky režisérovi Oldřichu Lipském.
8: Kapák! Špatně! Všecko špatný! Musíte prominout, já vím, že jste byli ohlášeni, ale my už 3 dny nikoho nepřijímáme.
9: A proč? Něco nakažlivýho? Karanténa nebo?
8: Ale to ne, ale naše zootechnička nechce o žádný návštěvě ani slyšet. Představte si, má o celý procento větší úhyn, než má v plánu a než mají všechny okolní farmy.
9: Prosím vás, nešlo by to nějak poprosit? Mě by zrovna tohle strašně zajímalo.
8: To bych vám ani nedoporučoval, ona je hrozně divná. Minulý týden vyhodila i našeho obvodního veterináře.
9: Ale...
8: No a? Co vám mám povídat? Sedí tam ve dne v noci.
9: Kde?
8: No tady, v našem přijímacím prvním pavilonu.
9: A co tam dělá?
8: To je to. Nic. Jen sedí, kouká do jednoho místa, jo? Teda pravda, tu a tam něco zapíše, že? Ale jinak, co vám mám povídat? Moje stará uši tam začala nosit obědy.
1: Josef Bejvl byl úspěšným komikem, což se projevilo i tím, že ho mnohokrát zvali do nejrůznějších estrádních pořadů. Nejen rozhlasových, ale i televizních. Takže se objevil třeba i v pořadu Kavárnička u zvonečku, kde si zahrál scénku s Helenou Růžičkovou a Jiřím Lírem. Tak abych vás uvedl do děje. Sedíme v kavárně, manželé Helena Růžičková a Josef Bejvl si něco objednali a u druhého stolečku posedává Jiří Lír, který začne pokukovat po Heleně Růžičkové. Ta začne flirtovat, ovšem manžel si tak něco podvousy povídá...
8: Sakryš, to je špatný.
1: A luští u toho křížovku.
8: Tak nevím, co myslíš, drahouš, mám obětovat dámu, nemám obětovat dámu.
10: Obětuj dámu.
8: Jak myslíš? Ale teď... To byl tak.
11: Sakra. Miluji vás. Ten blbec vedle, to je váš muž.
8: Dobrý, že? Ale teď.
10: Jsem počestná žena.
8: To jo.
10: V sobotu nemohu?
8: Tak to ne.
10: Snad v pondělí odpoledne.
8: A jo, ono by to šlo.
10: Probůh, buďte opatrný. Ten blbec vedle je můj muž.
8: Tak to jo. To jo. No vidíš. Vidíš, jak to jde.
12: Pardon, promiňte laskavě. Nechci vyrušovat, ale... Promiňte.
8: Ano, tak co děláte, člověk?
12: Ano. Porazil to pindíka. Tady vedle táhne. Je tady, prosím pěkně, volné místečko.
10: Ano. Myslím, že tady máme volné.
12: Děkuji vám.
8: Ano, to je po party.
12: Děkuji vám.
8: Uložte figurky.
10: Ano.
8: Tady budete mít místečko, habaděj.
12: Děkuji vám.
8: Drahouši, musíme pamatovat na Navrátila.
10: Ano.
8: Bude se balit. Pane Vrtní.
13: Prosím.
8: Platím, nebo se ztratím.
13: Už jsem tady, prosím. Taková 4 pívečka, prosím.
14: Jak to? To bude nějaký umyl, ne? Já jsem měl jedno pivo. Žena měla jedno pivo. To jsou dohromady dvě. A počkejte, sakra, tady jsou popletený tácky. Můj tácek má tady ten pán vedle. Oni si ho pořád se ženou podstrkovali.
10: Ale to ještě nepadlo, že tady vůbec v žádném případě se tady, co mají vůbec jít.
11: Promiňte, Laskavě, ale já vůbec vůbec vůbec vůbec vůbec
15: vůbec vůbec. A ti nekecej. Co mě budete vykládat? Vy jste na svůj tácek napsal, že jsem blbec a... To je tady hle ten tácek s těma čtyřma pivama. No. Na mém tácku je napsáno, že žena v sobotu nemůže. Tak se dobře podívejte a dejte sem
10: to. Ale co by se pravděl, tak co mu dávám, co mu dávám, co mu dávám, co mu
15: dávám, co mu dávám, co mu dávám, co mu dávám, co
10: mu dávám, co mu dávám, co mu dávám, co mu dávám, co mu
15: dávám, co mu dávám, co mu dávám, co mu dávám, co mu
14: dávám, co mu dávám, co mu dávám, co v sobotu nemůžu. Snad až pondělí odpoledne. Buďte oprt. Opatrný. Kolka, ty škrábeš to jednoho. Opatrný. Ten blbec vedle je můj muž. A dvě piva. Žádný čtyř. Tohle je můj tácek. To psala moje žena. Ten blbec vedle jsem já. Jedno pivo měla ona, jedno jsem měl já. Přece nejsem blbec. A tady, prosím, podívejte se. Miluju vás a čtyři piva, jo. Miluju vás a... No, teď je to jasný, prosím. On miluje mou ženu a má čtyři piva. Teď je to jasné jako paska. On miluje a má čtyři, já jsem blbec a mám dvě. No ne?
15: Herbun, teď mě to došlo. Co mi to děláš? Co to
11: děláš? Promiňte, hodně, ale to je přece zvládný policie.
15: Zavolejte policajta, já mu valím taky těch pár pasek.
1: Po filmovém úspěchu Zdeňka Podskalského u filmu Světáci se rozhodl, že natočí jakési volné pokračování, podobnou komedii, tentokrát ale vražednickou. Dostala název Ďábelské líbánky. Byla natočena na Úsvitu normalizace a vědomě opustila jakékoliv spojnice s dobovou realitou. Režisér se tu odal spřádání nejrůznějších výstředních zápletek. Hlavními hrdinkami jsou dvě ženy, které soupeří o muže. Jednou z žen je i Jana Brejchová, která vyrazila s Vlastimilem Brodským na chalupu na Šumavu. Jejím majitelem je mimo jiné i Josef Bejvl. A jsme u večeře, u jídla a dodávám otráveného.

0: pomalu ani nepustí.
1: Dneska musíme Ryšánkovi trochu přilepšit.
0: Vybral jste si dobře. Na jedné straně je to přece jenom vědecká pracovnice a ona umí zadělávat i na knedlíky. Něco takového jsem ještě neviděla.
1: To jsem dělala skoro sama, že?
0: No, abyste by byla taková voubelka.
2: Jen mu nandejte, mladá paní, on to potřebuje. A kluci, on to jak...
0: Pane Madrindáče.
2: On se potřebuje nadlávnout. Jak to tak merčím, on si to dneska zaslouží, kluci tyrknu.
3: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Dobrou náladu rozdává na vlnách Českého rozhlasu, aspoň doufám, Patrik Rozehnal, ale hlavně Josef Bejvl, na kterého vzpomínáme.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Na filmovém plátně se objevil krátce po válce. Snad vůbec nejkvalitnější filmovou rolí bylo jeho účinkování ve filmu Soudný den režiséra Karla Steklého. Čeští filmoví diváci si ho ale patrně nejvíc pamatují z role lakotného Hostinského z filmové pohádky O Bušku z pytle ven. Ukázku už jsme si pouštěli. V pozdějších letech ale už hrál jen drobné a epizodní role. Stvárňoval často různé dědečky, úředníky, dělníky a také vrátné. Mimochodem, toho si zahrál a docela úspěšně i v komedii Oldřicha Lipského Jáchyme, hoď ho do stroje. Byl to vrátný v tělocvičně, který tak trochu pomáhal chytit i pana Koudelku.
2: Řekni jim, Bohušku, že sem vždycky přijde. A bezdůvodně, to prosím zdůrazni. Bezdůvodně mě napadne. Řekni, že už tu byl dvakrát a vyhrožoval, že se zas vrátí. Vždyť je to blázen.
3: Pojď sem. Počkej. Blázinec. Blatníky. Vys mototechna.
4: Pane docente, volali z tělocvičny, že tam ten Koudelka neustále chodí a pere se bezdůvodně s jedním zaměstnancem.
5: Je, František.
6: Jasný případ inzultační mánie. Holna Valota. Ale tentokrát jedu osobně s vámi.

0: nebyla po mně scháňka.
1: Ale hochu, hochu, zápasy už dávno skončily.
0: Tak fajn.
2: Karlíku, pozor, už je tady zas. Já opakuji. Karlíku, Karlíku, pozor, už je tady zas.
3: Kde je?
2: Teče nahoru.
3: Počkat, počkat. Co má na sobě?
2: Je v zápasnickým. Má to kimono.

0: Karliku, tak už ho mají. Já opakuji. Karliku, tak už ho mají.
1: Diváci a posluchači budou znát určitě Josefa Bejvla i z rozhlasu. Třeba z takových her jako Mikeš, Revizor, Aktíku, Bajaja, Paní ministrová, Ferda mravenec, Vyhrávala kapela, Silnice, Tygr, Lakomec, Lásky, žal a smích, V obětí ochechule a dalších. My se ale vrátíme do filmu, tentokrát do série ze 70. let o jihomoravském vínu. Snímek se jmenuje Bouřlivé víno. Josef Bejvl si tu zahrál vinaře, za kterým přijeli lidé z Ostravy požádat o pár lahví na svatbu. On má málo, tak poprosí souseda. Aneb, jak napálit Ostraváky s šizeným vínem? Slušelo by se ještě dodat, že film vznikl v roce 1976 díky režiséru Václavu Vorlíčkovi.
2: Dobrý den.
3: Dobrý.
2: Chlapa, rádi bychom koupili trošku vínka, vidíte, tak 15 litrů.
3: Moment.
2: Pojď.
3: Počkej. Ty, kvasnička. Přijeli z Ostravy. Potřebuji dobrý trochu na švarbu. A já mám sotva tak pro sebe.
4: Kolik?
3: Asi 15 flašek.
4: 15. Vem to místo.
3: Děkuji. Posaďte se.
4: Děkuji. Dej jim okoštovat, já to přichystám.
3: Jo. Tož poslušte si. Prosím.
4: Děkuji.
3: No.
5: Tak, na zdraví.
3: Zdravíčko.
2: Na zdraví.
5: To je ale víno. Sladké jako cumel.
3: Není špatné.
2: Je vidět, že tomu rozumíte.
5: Neměli bych rozumět.
2: Není to bude stačit.
4: Proboha, co jim to... Tomáš Fuk, Jožko.
6: Tak, tady to máte. Jsou po 16.
5: Vidíš, v krámě je za 19.
6: No a to ještě nevíc, co kupujete, víte?
5: To je pravda.
2: Tady je to ze záruku.
6: No tak z tohle sudu vám klidně záruku můžu dát, je to moje směska.
2: To teda je.
1: Josef Bejvl byl, jak už jsme řekli, herec s výrazným komediálním talentem, který velmi často vystupoval po estrádách a v estrádně laděných televizních pořadech. Byl oblíbencem i Zdeňka Podskalského, který ho párkrát obsadil i do svého televizního zábavného pořadu Kabaret u dobré pohody. Tentokrát mu přiskl opět Helenu Růžičkovou a scénka se jmenovala Sňatkový podvodník.
7: Slečna Violka Drouda!
5: Dobrý den!
8: Teď to, co? Tak co, budu potrestat nebo vyznamenám?
5: Slavný soude! Tento bezcitný, nebezpečný svůdce nalákal mě a setřel můj dívčí pel. Zneužil mé mladické neskušenosti.
8: Slavíčku, můj táčátko, moje koňadro. Kolibříko, můj sladký, tak si se mnou nemluvila. Tenkrát, onen májový večer, když jsme se seznámili, vzpomínáš ještě na ten blahý lásky čas?
9: Paní svědkyně, vy jste toho člověka krmila?
5: Ano, ano, slavný soude. Pekla si mu buchty, no řekni tady, prosím, panu soudci, jaké byly moje buchty, no? Jaké?
8: No, tady ty byly. Pardon, promiň, tady ty byly. Hrozný, pane předsedo. Takhle jsem si doma roztoukal klobíkem a drobil si je do kafe.
5: A likér se mu dávala, slavný soud. Ano, likér.
8: Jen jednu skleničku. Já ani víc nechtěl, to by mi tak scházelo, abych tohle viděl dvakrát.
9: Počkejte, vraťme se k věci.
8: Prosím.
9: Sliboval jste manželství a svůj slib jste nedodržel.
8: Pardon, dovolte, abych se ohradil. Tedy je pravda, že jsem Violce slíbil manželství, ovšem pod jednou podmínkou. Ať řekne, pane předsedo, pod jakou podmínkou?
5: Ano, slavný soude, sliboval mě manželství pod podmínkou, že vyhraje první cenu v Matesu.
8: No, prosím, a vyhrál jsem? Nevyhrál, pořád na to čekám.
5: To se nalej.
8: Co chceš dělat, droha?
5: Že tvůj slib stále ještě platí.
8: No, samozřejmě, přece nemluvím do větru.
5: Ach, ty můj.
10: Jistě řekla ta tygrovita. Pane předsedo, buďte klidný, já matce se nesázím. Ještě, vzduch.
8: Miláčko, všem nevím, kdo teď bude s tebou sedat na kanapíčku, držet tě za ruku, když mě zavřou do temné žalářní chopky.
5: Ach, ne, ne, ne, bože, to jsem nechtěla. Slavný soude. Beru žalobu zpět.
9: Prosím.
5: Viktorek se ke mně vrátí. No, peču mu Bůh, ty milou.
8: Nevyhrožuj, tady se všechno zapisuj.
5: Ach, ty můj.
8: Ach, ty moje.
5: Ty můj sladký ničemu. Poroučím se, pane předsedo. Má úcta, slečno. Počkám na tebe před soudem.
8: To jsou radost.
1: Je čas, aby nám Josef Bejvl zase zaspíval. Písničku uslyšíte v zápětí.
11: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

Na Věžinovo městské bydlení je tuže hezké, bydlela tam Baruška, Hlásníková dceruška. Byla pana jako kvítek, útlých boků štíhlých lítek, inu jako z obrázku, stvořená jen pro lásku.

měla svého mládenečka, který ji vklouz do srdéčka, když šla jednou poraní. Od Ignáce zkázání, vždy když hlásný 12 troubil, ve věži se s panou snoubil, v komůrce s ní poseděl, aby hlásný nevěděl.

k panence. Místo 12 troubil 10, mládenec si ani nese, když mu za ty moresy chtěl vykrákat pačesy. Milenci v svém velkém bolu chtěli skočit.

čildech, zběhy dolů po schodech, hlásí, že byl na dech krátký, volal, aby šli hned zpátky, že se dolů nepustí.

0: milostivou dispensí. Odešel pak na penzi.
1: Dál pokračuje náš pořad, se kterým vzpomínáme a dáváme hold herci Josefu Bejvlovi.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Zahrál si mimo jiné i v Chalupářích. Ve slavném televizním seriálu, který se natáčel v létě 1974 na Příbramsku, ve Višňové. Vesnici, která byla vybrána nejen pro svou malebnou polohu, ale i pro výstavnost a estetickou úpravu obce. A co je pro dnešek pozoruhodné, že tehdy stál seriál 12 milionů korun. To by dneska nestačilo možná ani na jeden díl. Josef Bejvl si tu zahrál starousedlíka a když v hospodě řešili, co dát Bohoušovi jako dárek, zapřemýšlel také, jak je to vlastně s titulem zasloužilý umělec. Mimochodem, on sám ho dostal už v roce 1966.
3: Ale chlapi, stejně zajímalo by mě, jak to je, když se jmenujou ty zasloužilí umělci.
4: No to někdo podá návrh. Jako tuhle makovec, že jo?
3: Sedíte, pak makovec je ve vládě.
4: Ale, no právě, to já myslím jako příklad. To se mi to navrhují organizace. Tak to přijde do vlády, vláda to projedná, schválí, ministr jim to potom předá, ale to jste přece museli vidět v televizi, ne?
3: Co pak tohle známe? Ale já myslím jako tohle, víš?
4: Co?
3: No, kolik to hodí? Co oni na to berou?
4: Nic. To je čestný titul.
5: Jsem tě.
4: Čestnej.
5: To by se tak někdo drál.
6: Peťo!
5: Čestnej.
3: Prachy jde. Co, jak jste neviděli, že to berou v takový ty, jako rouře? Aha. Proč asi?
6: Roura, to je pouzdro.
3: Utrál.
6: No, na ten diplom, tam to mají napsaný. Že jo?
3: No, jestli. Viděla jste někdy, že by to nějaký ten umělec tam veřejně rozbalil?
6: Na co?
3: Kdo ví, co v tom je? Když fotbalisti vyhrajou nějaký zápas a dostanou skleněný pohár, tak ho taky hned zvedají nad hlavu, aby každý viděl, že je prázdný, že v něm nic není.
7: A když dostanou plechovej pohár, tak ho taky otočí takhle dnem nahoru, aby bylo vidět. No.
3: A přitom stejně všichni víme, že berou od zápasu za gol, kalorní, za tréninky. No a to je klub, který žije z příspěvků. Takovej ministr, ten musí mít přece daleko větší možnosti.
1: Když se seriál Chalupáři natáčel, tak ve vesnici nesměli štěkat psy a jezdit traktory. Na herce se ve Višňové na Příbramsku nevzpomíná jako na nafoukané herce. Ale na druhou stranu kontakt s obyvateli nijak zvlášť nevyhledávali.

0: do seriálu a opět za tvorbou dárku pro Bohouše.
1: Potřebuju obraz, nadávek, víš. Musíme se nechat vidět.
2: Teda jako dokdy?
1: No do večera.
2: To já bohužel nemám nic hotovýho. A do večera nemůžu jen tak něco, to nejde prostě, to nemůžu takhle tak snížit.
1: A děti, prosím tě, to bys mě otrávil. Nemám nic hotovýho.
2: No nemám, no.
1: Počkej, co je tohle tady, no třeba?
2: No tak to si u mě nechal dělat jeden vododráhy, ale 250 kámu bylo moc, tak mi to tu nechal. Pěkný, co? Hm.
1: To je... Že se mu ani nedivím.
2: Cože?
1: No ale že seš to ty, tak stovku ti za něj dám.
2: Jste dobrý.
1: Ovšem tu mašinu budeš muset přemalovat, víš? Tohle je vysloveně železničářský obrázek.
2: Teda strejdo, já nevím, jaký vy máte představy o malování. Ja. Ale já nemůžu z lokomotivy udělat krajinku nebo moře, to dá rozum.
1: Já na tobě taky nežádám, abys maloval Vysoký Tatry nebo Máchovy jezero, že jo?
2: Tak.
1: Pojď sem. Hele. Tadle přimaluješ, přimalni tady dvě srnky, jedna jak se pase a druhá jak se kouká.
2: Jo, kouká, jo. No. To je výborný. Zátiší, výborný zátiší. Lokomotiva se srnkama. Už jste někdy viděl srnky utratit ještě ke všemu, když tudy zrovna v tu chvíli projíždí lokomotiva?
1: A viděl jsi už někdy srnky na Benešovský dálnici třeba?
2: No, oni na Benešovský dálnici jsou srnky.
1: Aby nebyli, prosím tě. Ty tam mají svou vlastní značku a ve skoku, aby uskočili, když jedou automobily. A je tam daleko větší provoz, než tyhle ty tvý trati.
2: A pro koho to je?
1: Pro Bohouše.
2: Je pro Boh.
1: Na tu dnešní oslavu, víš?
2: Ale Bohouš přece dostává orchestrion, ne?
1: No to je zas jiná. Hele, ten obraz bude za naši rodinu.
0: Takový byl tady seriál režiséra Františka Filipa. My se ale ještě na chvíli jedním budeme zaobírat, také slavným, z pera Jaroslava Dítla. Mluvím o slavné nemocnici na kraji města. Právě v tomto seriálu jsme totiž Josefa Bejvla, kterému se dnes věnujeme, mohli vidět naposledy. A to jako nemocničního zřízence. Tuto roli vytvořil krátce před svou smrtí v roce 1978. Tak si ji poslechněme.
3: Jaký loket se bude operovat? Jaký loket? Ten je přece už v pořádku, ne? Teď má přijít na řadu noha.
4: Něco se tam nepovedlo, tak se to bude dělat znovu. To se stává.
3: Že to se nesmí stávat tohleto. Kvůli tomu, že vy si tady ze mě chcete udělat pokusnýho králíka, tak já tady budu o rok díl, jo? To teda ne, zavolejte primáře.
4: Pan primář není přítomen.
3: Tak někoho, kdo ho zastupuje.
4: To je doktor Strossmayer.
3: Tak toho.
4: Prosím.
5: Mladí muži, neberte si to tak. Oni pro vás chtějí. Jen to nejlepší.
3: Helejte, nemontujte se do toho, mě to nezajímá, táto.
5: No.
0: Takový byl tedy Josef Bejvl. Na filmovém plátně, v rozhlase, v divadle a na televizních obrazovkách. Vzpomínat na něj můžeme jako na šibalského dědečka, muže, který dokázal pobavit, a jako málo který herec i zpívat. Dodám ještě, že Josef Bejvl odešel 10. července roku 1978 v Praze. Měsíc po svých 72. narozeninách. Pro dnešek odchází od mikrofonu i Patrik Rozehnal a těším se příště u dalšího pořadu.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Posluchači, vítám vás u dnešní noční linky Českého rozhlasu. Jsem moc ráda, že i dnes si můžeme udělat společný čas na povídání o životě. O životě takovém, jaký skutečně je. Plném plánů, ale i nečekaných zvratů, které nás někdy zaskočí, jindy potěší a občas nám úplně změní směr. Právě o těchto okamžicích si budeme dnes povídat. Co bylo největším překvapením vašeho života? Která chvíle vás zastihla nepřipravené, ale nakonec se stala důležitou součástí vašeho příběhu. Bylo to radostné překvapení, osudové setkání, nečekaná zpráva nebo nějaká zkušenost, která vás něco naučila. Největší překvapení mého života, opakuji téma. Každý z nás nosí nějaký příběh, který stojí za to vyprávět a právě dnešní noc je příležitostí se podělit o ní s ostatními. Třeba vaše vzpomínka dodá někomu odvahu, vykouzlí úsměv nebo připomene, že i nečekané životní cesty mohou vést ke krásným věcem. Přeji vám klidný večer a těším se na vaše telefonáty i zprávy. Volejte Jarku Barboříkovou do zlínského studia 731 800 900, to je telefon. Pište na rozhlas.cz/linka a k dispozici je také e-mail linka@rozhlas.cz. Těším se na vás.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: milí posluchači, dnešní noc bude patřit příběhům. Příběhům o náhodách, osudových setkáních, nečekaných zprávách i překvapeních, která změní lidské životy. Největší překvapení mého života, téma i pro pana Jaroslava, který volá z Pelhřimova. Zdravíme vás.
1: Taky dobrý večer, paní Jaruško. Zdravím všichni posluchače Noční linky a obzvláště paní Danu z Blatné, jestli poslouchá. A já už jsem o tom krátce povídal mimo éter, že jo, to se o tom rozpovídali, co to jak to vytíží. Teď v momentální době, dneska, stalo se to právě dnes.
0: To tak, tak ještě to řekněte všem posluchačům.
1: Ne, jste mě sice jmenovala, ať to slyší ten dotyčný, třeba bude i na drátě, nebo poslouchat vaší vlnu. Takže já jsem dneska oslovil nějaký inzerát na nejmenovaném serveru z Bazary. A tam prostě nabízel motocykl Java Mustang, že ho je ochoten i přivíst. A už to bylo takový zlákavý, takže jsem tam prostě telefonicky zavolal, to ten pán neodpovídal, tak jsem mu poslal pár SMSek, pak se následně ozval, že už teda zájemce měl, ten si proto nejede, takže je ochotnej mi to naložit, že už to mají naložený a že je mi to ochotnej sem přivízt do toho Pelhřimova. A říkám, že já teď momentálně nemám hotovost u sebe, že jako co za to chce. A on říká, cestu jenom jako za benzín. A já říkám, na tu hotovost u sebe nemám, takže musím to udělat jediným způsobem, že vám tam prostě ty peníze pošlu na účet. A říkám, no tak tu 200 jsem teda obětoval, poslal jsem mu ji na účet a proběhlo ještě pár telefonátů, že už je furt na cestě, že bude 20 minut u mě. A furt čekám a furt se nic neděje, že jo. Takže když mi to přišlo taky podezřelý, tak jsem si ten inzerát rozklik znovu a zaznělo tam, že se jedná asi o podvod, že už takhle někdo naletěl tomu pánovi, že takhle reagoval přesně, jak jsem reagoval on na mě, jak to udělal přesně s tím stylem mě.
0: Jaroslave, takže abychom to zhrnuli, vy jste si našel inzerát, že někdo daruje motocykl a on vám řekl, že vám ho přiveze, když mu pošlete peníze na benzín. Takže jste mu poslal 200 korun, motorka nepřijela. Jaroslave,
1: motorka to by se přijela. Byl, vy, já jsem byl ani tak zatěšený, udělal mi to radost takovou a hrozně mi to zklamalo.
0: No,
1: a
0: ale Jaroslave, vy jste říkal, že to byla Java Mustang.
1: Ano.
0: To by vám zadarmo nikdo nedal. Já myslím, že to je historický motocykl, který má velmi vysokou hodnotu.
1: No, to už bylo, prostě to znělo zvláštně, no, bylo takový.
0: Ale víte, co, to svědčí furt o tom, že jste člověk, který je důvěřivý a na tom není nic špatného, protože člověk, který věří, že jedná s poctivým člověkem, tak žádné zklamání nečeká a taková nepříjemná zkušenost ho velmi nemile překvapí. No, setkáváme se s těmito podobnými případy stále častěji.
1: To běžně čím dál víc, ale jako říkám se, bojím, já jsem toho pána teda nahlásil na policii i kvůli 800 koruně, aby se to dál neopakovalo a jakoby chci dosáhnout té spravedlnosti, aby byl řádně potrestán.
0: A jak to potom pokračovalo, Jaroslave? On vám potom přestal zvedat telefon, nebo
1: už jsem zvedal telefon, ještě jsem mu napsal SMSku, zprávu, jako co se děje, že už čekám hodinu, jestli se mu vážně něco ještě jako nestalo při cestě, něco a už vůbec nereagoval.
0: A co vám na to řekla policie?
1: No jako pro mě, já jsem je potkal venku přes Lužebnou, říkali, že ještě má nějaký výjezd a prostě, že ať tam přijdu za hodinu, že to nechám ještě hodinu být, kdyby se nahoru třeba na té cestě vážně něco stalo, nevím, a tak to hlásím až za hodinu. Takže jsem to šel hlásit za hodinu, tam byla ještě paní policajtka, mi pouštěla dovnitř, protože chlapi ještě nepřijeli z nějaký jako, výšky. Ty se pak vrátil asi do 10 minut a jeden to tam zase sepsal, no.
0: Tak rozumím tomu, že 200 korun není tolik, aby to bylo pro člověka likvidační, ale jde tady skutečně o ten pocit, že jste někomu naletěl a ten je horší.
1: O ten princip, když podvede dalších 1000 lidí, tak už ta částka je mnohem vyšší, že jo?
0: No, ale právě proto si dnes povídáme, proto je dobře, že jste zatelefonoval a že sdílíte tuto zkušenost, protože možná pak budou ostatní posluchači opatrnější.
1: A opatrnější, přesně tak. A když to buď opatrnější, anebo fakt jakoby, když se tohle už tohle situace nastane, tak prostě na tu policii se nebá zajít a řekne, když si do těch 200, jo, ono to takhle, tak jsem naletěla, ale když se to bude opakovat, těch případů přibývá a prostě není já už jsem to řešil takhle jednou s kloboukem, jsem nalít, stejná situace, poslal jsem peníze, peníze jsem nedostal, klobouk taky ne, a tak jsem tuto ženu taky nahlásil a zjistil se, že podvedla lidi za 300 tisíc.
0: Mm-hmm.
1: A řešila to policie v Rakovníku a myslím, že z toho vyplnula nakonec podmínka pro tu dotyčnou.
0: Jaroslave, tak to je dobře. Nahlásit každou škodu, byť drobnou, protože pak se to sčítá, to je dobré vědět. Hmm. Tak děkujeme, že jste se podělilo svůj příběh. Ono není úplně jednoduché přiznat, že se člověk stal obětí podvodu, ale já věřím, že vaše zkušenost může být varováním pro ostatní posluchače. Tak vám přeji, aby vás příště potkávali už jenom samí poctiví lidé. Mějte se dobře.
1: Hmm. Taky. Dobrou noc.
0: Naslyšenou. Co sudičky přáli nám, teď zaspívá Karel Gott a Lucie Bílá v noční lince Českého rozhlasu.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Milí posluchači, vítejte u noční linky Českého rozhlasu. Někdy nám život připraví překvapení, která bychom si nikdy nedokázali představit. Právě o těchto největších životních překvapeních si budeme dnes povídat s paní Michaelou, která volá. Odkud? Mě to vypadlo.
1: Volám z Brna.
0: Z Brna. Tak těšíme se, že se i vy podělíte o svůj příběh. Největší překvapení mého života. Téma.
1: No, tak to moje největší překvapení nastalo v mých 23 letech, když jsem končila vysokou školu. Krátce jsem chodila s mým spolužákem, takže jsme si plánovali, jak prostě uděláme státnice. Měli jsme před sebou spoustu učení, ukončení zimního semestru, diplomovou práci, obhajovu diplomové práce, státnice. Tak jsme si prostě plánovali, že i hned po státnicích vyjedeme k moři, budeme si užívat po těžkém roce života. Sice jsme tak jako uvažovali i o tom, že bychom eventuálně se mohli po státnicích spolu vzít, ale moji rodiče ho vůbec neznali, protože já jsem bydlela v Brně. Manželovi rodiče mě tak jako trochu znali. No a v lednu, když tedy jsem měla nejvíc práce s mnoha zkouškami, s přípravou diplomové práce, tak jsem najednou zjistila, že jsem těhotná.
0: Já jsem si říkala, že to tam asi bude směřovat. Tak to je velké překvapení.
1: To bylo velké překvapení a největší překvapení to bylo pro mé rodiče, protože manžela vůbec neznali. Takže jsme se s manželem prostě vypravili to mým, já jsem jednak ho rodičům přijela představit, že to je tedy můj hoch a současně jsem jim sdělila, že jsem těhotná a že tedy se spolu hodláme vzít. Takže to bylo, moje matka to tehdy vzala úplně šíleně, ta prostě byla překvapená, vůbec nechápala, že já ve svých 23 letech chci mít dítě, když ještě nemám ukončenou vysokou školu. Otec můj to tehdy vzal jako docela stoicky. A takže jsme se s manželem opravdu museli 29. března vzít a já tedy jsem v tom těhotenství prožila ty největší nervy. Příprava diplomky, obhajoba státnice. A aby toho nebyl konec, protože samozřejmě všechno jsme s manželem zvládli, pak jsme jeli na odloženou svadební cestu do Karlových Varů, vrátili jsme se ze svadební cesty, mně začalo být špatně, byla jsem vlastně v 7. měsíci těhotenství. A prasklo mě slepé střevo, dostala jsem zánět pobřišnice, 5 dnů jsem ležela v kritickém stavu v nemocnici, takže na počátek toho našeho manželství to bylo opravdu víc než dost překvapení, ale všechno jsme překonali a myslím si, že naopak to, co jsme spolu na počátku manželství zažili, takže to nás prostě tak jako zblížilo, že vlastně jsme teď oslavili 52 let od svatby.
0: Tehda, ve 23 letech během státnic, to si umím představit, že to byl pořádný životní zvrat. Měla jste radost, nebo nejdřív přišel šok? Pamatujete si na ty okamžiky, jaké to bylo, když jste to sdělila i vašemu tehdy klukovi?
1: Ne. My jsme oba dva měli radost, ale já jsem měla hrozný strach z mých rodičů, protože jsem si opravdu nedokázala představit, jakým to všechno vysvětlím. A manžel samozřejmě, protože je neznal, tak měl strach. Já si vzpomínám, když jsme spolu jeli autobusem z Brna do mého bydliště, jak jsme prostě si oba dva pořád plánovali, jak to řekneme, jak jim to vysvětlíme. Protože manželovi rodiče, těm jsme to sdělili dříve. Sice tchyně také nebyla z toho úplně nadšená, ale musím říct, že my dva jsme žádný šok neměli, my jsme v podstatě jsme si řekli, že to musíme nějak překonat a vlastně jsme z toho měli radost a nutno říct, že já už jsem pak žádné jiné děti neměla, protože po všech těchto problémech, které jsem měla, tak nakonec se ukázalo, že prostě další děti mít nemohu. Takže je dobře, že to tehdy všechno tak dopadlo. No. A další, bohužel, tedy další šok s manželem nás čekal koncem minulého roku, protože manžel měl nějaké problémy s umělým kloubem v koleni, stále ho to bolelo, najednou mu noha otekla, skončil v nemocnici v pondělí mu tam něco v noze prasklo, v úterý jsem za ním přišla do nemocnice, už mě čekal lékař a sdělil mě, že u něho začíná celková sepse a že mu prostě tu nohu musí amputovat nad kolenem. Takže to byl taky takový, ale to byl opravdu velmi nepříjemný šok, ale nějak se s tím prostě postupem času vyrovnáváme, nedá se nic dělat.
0: Přesně tak. Já mám teď v hlavě, víte co, že vlastně vy jste přišla do jiného stavu velmi mladá a brzy, potom přišel ten problém vlastně s tím slepým střevem a vlastně díky tomu, že už jste byla těhotná, miminko jste donosila a bylo a je v pořádku, tak vlastně možná díky tomu vlastně nějaké dítě máte, že to velké štěstí, protože je možné, že kdybyste první prodělala vlastně to slepé střevo nebo ten zánět slepého střeva, tak kdo ví, jak by potom...
1: Ano, já si to právě jako říkám, že je to velké štěstí, že to vůbec je velké štěstí, že jsem to přežila, protože v dnešní době už to není snad prý takový problém, ale ve 84. roce opravdu jako manželovi lékaři nedávali příliš naději, že to přežijí, protože mě vlastně to slepé střevo prasklo před operací, takže když mě operovali, tak už zjistili, že mám zánět pobřešnice.
0: Ano.
1: A syn se narodil předčasně, takže byl v inkubátoru, také s ním bylo mnoho problémů, ale má 3 děti, je velice šikovný, pracovitý, takže z něho máme radost.
0: Děkuju za vaše otevřené vyprávění, paní Michaelo, je krásné slyšet, že z nečekané chvíle se může stát jeden z nejdůležitějších a nejhezčích okamžiků života, tak ať vám vaše vzpomínka na tuto životní změnu stále přináší úsměv na tváři a zvládnete všechno s manželem, i ty zdravotní komplikace, hlavně, že jste spolu a že je v pořádku.
1: Ano, děkuji, naschledanou, přeji všem dobrou noc.
2: Noční linka, čas pro vaše příběhy.
0: Teď nám bude zpívat Valdemar Matuška a potom doufám, bude povídat někdo další k dnešnímu tématu největší životní překvapení. Otevíráme téma, které se dotýká snad každého z nás. Bylo krásné slyšet to vaše překvapení, nebo vás to nejdříve zaskočilo? O čem budete vyprávět?

0: Nádherný sobotní večer všem. Každý z nás někde zažil okamžik, kdy se během několika vteřin změnilo úplně všechno. Jaké bylo vaše největší životní překvapení? Na to se vás ptá dnešní noční linka Českého rozhlasu Jarka Barboříková a to paní Vlastiny z Krnova. Vítejte.
1: Dobrý večer. Zdravím všechny posluchače, obzvlášť Roberta z Olomouce. Je to moc hodný chlapec. A teď vám řeknu překvapení mé maminky, jakou jsem udělala překvapení. Bylo to po válce a odešli dva bráši někde na služby. Ten jeden se utopil, jak brodil koně někde u Srnáka, no a ten druhý nebyl k nalezení. Až v roku 64 mě Červený kříž zjistil jeho adresu, tak normálně jsem napsala trejdomy a to bylo o Vánocích a teď najednou on přijel a my jsme bývali v paneláku, on přijel a ty zazvonil, že? A já ho navlátila do koupelny a říkala, maminko, otevřte, protože maminka bývá potom už u mě. A maminko, otevřte, já jsem ve vaně. A nebyla jsem ve vaně, já jsem poslouchala z koupelny, co se bude dít. No, a teď ona otevřela, trýda ve dveřích, ty na sebe hleděli. No ale asi tak půl hodiny. Nemohli ani mluvit ani jeden, ani druhý. A potom, jak se z toho dostali, to jste neviděla tu radost té maminky a toho strejdy, to jsem zažila. To bylo něco tak nádherného. Ona myslela, že jako potom, že ve vás zahynul. A ne, on žil. Představte si to. Pak jsme ještě navštívili ho paní.
0: Vlastinko, můžu se k tomu jenom vrátit? Vy jste říkala, že to bylo po válce, pak jste mluvila o roku 60 něco, takže oni se setkali po 20 letech?
1: Až potom v 64. roku se nám ozval. Jo?
0: Po 20 letech?
1: No, skoro. Jo? A maminka byla zoufala, ta kolikrát plakala, protože ho měla hrozně ráda, jak byl malý.
0: No tak nám řekněte, co se stalo.
1: A do té služby se neviděli tak dlouho.
0: A jak to? Jak to, že ten kontakt se ztratil? Proč se nevrátil domů?
1: On byl trochu postižený, jo, a on z toho zmatku, že ten brácha se mu... On se mu utopil, brodil koně a kůň ho zalehl ve vodě. A on z toho byl takový šokovaný, že bylo hrozně. No a potom, až se dostal z toho šoku, že a já taky k jeho adrese, jo, tak nakonec všechno dobře dopadlo. Maminka měla strašnou radost. A strejda ještě větší. Tam jsme byli na návštěvě na Jižní Moravě. Tam jako on už býval, měl rodinu, jo. Tak jsme se jeli podívat, oni neměli děti, tak si osvojili chlapečka. Jo, a tak šlo teda jako po smrti, ale to bylo tak něco nádherného.
0: No. Janko, to já bylo mám úplně mraz po těle, takže já vám úplně věřím, no. Že to bylo silné a opravdu bych to považovala za největší životní překvapení, pokud se někomu něco takového stane v životě. Ale pořád mám v hlavě, proč se to nepodařilo dřív. pořád mi to tam
1: nevím,
0: vysí a říkám
1: nevím,
0: si, jak je
1: nevím.
0: Možné, že to trvalo 20 let.
1: On teda byl postižený, ne se z toho všeho dostal, že tak ani nechtěl z nich mluvit, strejda, jo, pak se omlouval, že jako nebyl schopen vůbec, že on brodil ty koně s ním, že on byl v té službě s ním, tak z té služby úplně odešel a někam jinam, jo, uh-huh. A prostě tak odešel, tam se oženil. A tak ze začátku tam bylo, že? No tak neměl zájem nějak. Až potom se z toho dostal, tak se ozval. A já jsem byla taky tak šťastná, jak jsem viděla tu maminku, jak měla radost z toho, že ten brácha nezahynul a že žije. No, to si dovedu představit.
0: Vlastně. Všechno.
1: Já jsem toho byla svědkem, že? Hmm. Ale dneska pořád mám to v myšlenkách, jo. Už jsou po smrti, a i maminka je po smrti, jo, i strejda.
0: A byli potom v kontaktu už navždy? Vídali
1: no,
0: se, bydleli jste někde pak blízko?
1: My ještě potom. My dvakrát u nich a potom ještě strejda byl u nás. Asi tak 5 roků ještě jsme byli v kontaktu a tak strejda odešel a teta nějak neměla zájem. Ona byla dřív hospodská, víte, takže ona nebyla nějak, že by měla zájem o nějakou rodinu. To byla taková flegmatická paní, což je tam taky na vrchu, nechci mluvit o ní špatně.
0: Dobře. Vlastníko, byla to krásná připomínka toho, že někdy se dveře, o kterých jsme si mysleli, že už zůstanou zavřené, mohou otevřít. Přeju vám, abyste, teď jsem chtěla říct, abyste prožila někdy něco podobně silného, ale myslím si, že to už se nedá. Tak vám přeji, aby bylo mnoho jakýchkoliv překvapení, byť budou menší.
1: Tak vás všechny pozdravuju tam v Českém rozhlase.
0: Děkuji.
1: A moc jste výborný pořad. Já už 60 let volám do toho, do Českého rozhlasu.
0: Do rozhlasu. Tak volejte dál, budeme se těšit. To byla paní Vlastina Skrnova. Pojďme zopakovat téma. Někdy stačí jediný telefonát, jedno setkání, jedno rozhodnutí a život se vydá úplně jiným směrem. Jaké překvapení změnilo ten váš? Zavolejte nám a podělte se o svůj příběh. Čeká na vás Jarka Barboříková.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: milí posluchači, jsem ráda, že jste si i dnes našli cestu k noční lince. Dnešní téma možná probudí ve vás vzpomínky na chvíle, které přišly nečekaně a navždy se zapsaly do vašeho života. Největší překvapení mého života, téma i pro paní Janu z Prahy. Zdravíme vás.
1: Já zdravím taky všechny. A ten krásný pořad, co vysíláte leta už. A tak můžu už mluvit, nebo ne?
0: Ano, už jsme ve vysílání.
1: Jsme ve vysílání. Moje největší překvapení bylo, když jsme dostali dědět na byt. 6 let jsme se trápili 200letým starým baráku plesnivým. Já jsem chodila stále na Národní výbor. Pořád nic a už jsem tomu nevěřila. A pak najednou přivezla puštěcka dědět na byt a dostali jsme krásný byt 3-pokojový na Novodvorský. A bydlíme už tady skoro 60 let. 2 děcka jsme vychovali a bylo to nádherný překvapení. To opravdu. No a druhý překvapení bylo, no, že se nám tenkrát narodil syn a tak dále. Jo, ale to bylo velice krásný překvapení. Já už jsem tomu nevěřila, že ten byt získáme.
0: Protože tak to věřím, byl, že je velký no, životní přelom. Tak jak se to tehdy slavilo? Pamatujete si na to? Jaké byly ty první okamžiky?
1: Jo, to si pamatuju. No, zaprvé jsme nemohli sehnat stěhovák. Tak jsme to stěhovali městskou dopravou hlubokým kočákem. Furt jsme měli strach, aby si to Národní výbor nějak nerozmyslel, ale zašubil to někam, protože celý dům, všech asi 6 partaj, ten byt dostali. A představte si, že ty důchodkyně dostali taky byt garzonky a oni to s nima tak prostě udělali, že jim ty garzonky nedali, dostali horší nějaký byt 3. kategorie. Jo? To bylo velice smutné, protože ty ženský už byly staré.
0: Jo? A no počkejte, Jani, vy jste říkala, že jste nemohli sehnat stěhováky, takže jste to převáželi v kočáru, v hluboké korbě, jako by všechny ty věci?
1: Ano, v hlubokém kočáku městskou dopravou. Takový ty věci, co se dali. A pak jsme přijeli stěhovat, tak 8 metrů stěhovat. A nám to dovezli k baráku a teď byl problém. Jestli nepojede výtah, tak nám to zamknou a budeme čekat, až pojede. No, to byla hrůza. No a náhodou ten den ty výtahy zaply, jo. Takže jsme to nastěhovali jako normálně a i tak jsme měli velikou radost. Děti jako měli radost, protože my jsme bydleli v Pavlačovém domě. Neměli se kde hrát a tady běhali z jedné místnosti do druhé. No to byla velká oslava. Pak přijela rodiče a známí, tak jsme udělali kafíčko a maminka přivezla zákusky. To byla oslava. Jsme byli všichni šťastní, že máme byt. No. A když jsme šli potom do důchodu před 20 lety, tak jsme si ten byt museli koupit. Jo, protože tenkrát byla ta privatizace, tak jsme si museli vzít i půjčku. A Národní výbor to udělal bezúročno a do 5 let jsme to už v důchodu zaplatili. Hmm. Tak to byla další oslava, že ten byt je náš. To bylo moc pěkné.
0: Jani, no, tak děkuju za vaše krásné vzpomínání. Nový byt, nový domov, tak to je samozřejmě velká kapitola každého člověka. Tak přeju vám, ať je to stále místo plné hezkých vzpomínek, ať kam se podíváte, tak se vám vybaví něco milého. Opatrujte se a zavolejte zase někdy příště noční linku.
1: Děkuji.
0: Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: dospívala Věra Špenarová písničku Fernando. Pohodlně se usaďte, uvařte si čaj, na kávu, už je možná pozdě, a pojďte s námi strávit další část Noční linky Českého rozhlasu. Povídáme si o překvapeních, která nám život připravil. Volá paní Martina, která volá z Německa, je to tak?
1: Ano, volám z Pamentálu, to je 20 km od Heidelbergu a měli jsme dneska pořádný teplo, odpoledne 35 stupňů. A to mě to právě připomnělo, že v té době, kdy jsem byla s gymnáziem kijovským sbírat kameny 14 dní a 14 dní jako užívat si u moře, tam bylo taky 38 stupňů tenkrát a tisíce a tisíce medúz a já jsem jednu zvedla a tam mě žahla na levou ruku, to jsem ten žáh měla ještě 2 roky, pak jsem dostala zánět mozku, ne mozkových, ale mozku a měla jsem 41 pár dní, pak jsem prožila 2 roky v nemocnicích a to pozitivní na tom bylo, že tatínek svého kolegu doktora Dolečka požádal, aby mi pomohl zhubnout tenkrát. Já jsem za 3 měsíce přibrala 40 kilo, tenkrát vám to mě bylo 17. A on právě se mi líbil a říká, já jsem Rajko, ty jsi Jucha a Martinu ti splastnem. A to bylo takový veselý a to mě vlastně změnilo dál názor na hubnutí a rozhodně mě to pomohlo, protože jsem potom od 2013 těch 6 let zhubla 80 kilo.
0: Kolik jste říkala?
1: A to se mi podařilo tím, že jsem jedla 3x denně malé porce, večer už vůbec ne chleba, jako kolehydráty. A po 5 hodinách jsem vůbec nejedla žádný jogurt, jabko nebo něco mezi tím, žádný sačinky, jenom 3x po 5 hodinách.

0: Právě byste to mohla učit, že to dělám dobře.
1: No, vy jste neuvěřitelná. To věřím, že je teda velmi inspirativní příspěvek. Hlídala jste si, co jíte, nebo to bylo téměř cokoliv?
0: Ne, jedla jsem, na co jsem měla chuť, zmrzlinu, čokolády. Já jsem teda musela to trochu hlídat, protože jsem dostala tou nadváhou těžkou diabetes, jako cukrovku. Ale jinak já si nepíchám inzulín a beru jenom dva prášky na tu cukrovku.
1: Aha, ale když jste říkala, že jste jedla jenom třikrát denně malé porce a pak jste říkala, že jste jedla třeba i zmrzlinu nebo cokoliv, tak...
0: Ne, to, co jsem si, počkejte, to jsem si tedy někde vyčetla, že do 15 hodin se může ještě jíst nějaký moučník nebo něco sladkého, ale jenom do 15 hodin.
1: Mhm.
0: A já jsem prostě snídala...
1: Paní Martino, ale to chtělo velmi silnou vůli.
0: Pak mezi 12. a 1. a mezi 17. a 18.
1: A co bylo tím vaším hnacím motorem? Bylo to právě to zdraví?
0: Ano. Já jsem se na sebe nemohla dívat. Můj syn měl tenkrát, potom měl v těch 2013, měl 13 roku nebo kolik, nezáleželo to jenom na mě, ale já už jsem se styděla.
1: Mm-hmm.
0: Styděla jsem se, že syn se za mě bude taky stydět. On to sice bral sportovně, protože věděl, že jsem byla těžce nemocná, ale jako chronicky. Ale i přesto žiju pozitivně, jím tak jako jak třeba dvě housky v plnozrnné ráno, plátek sýra, plátek šunky, skleničku džusu a kafe.
1: A co bylo během těch 6 let nejtěžší?
0: Nejtěžší, když mi to stálo,
1: když to začalo stagnovat, ta váha,
0: ano.
1: Tak vám to muselo hodně...
0: No, chtěla bych všem říct, ať mají sílu, ať to nevzdávají, ono to přijde, musí se tomu věnovat nejenom tělo, ale duše, víte, celkově.
1: A za jak dlouho jste viděla první výsledky, Marti?
0: Už první týden 3 kila.
1: Mm-hmm. Tak to je fajn, když to člověk cítí a vidí tak rychle, tak je to pro něho motivující pak, že to má smysl.
0: Ano, ale pak po těch 14 dnech, 3 týdnech to stálo asi 10 dní a pak jsem teda omezila úplně tu snídaní se udělala jenom ovoce a zase se to zhouplo, zase to šlo dolů.
1: Marti, a co na to pak říkal váš syn?
0: No, říkal, že jsem statečná, že je na mě hrdej.
1: To věřím.
0: Tomu je teď momentálně 33 roku a sám je jako Heil Erzieherpflege, to je jako hojivý ošetřovatel.
1: Tak šikovný chlapec. Dobře, moc děkujeme, Marti, to bylo úžasné.
0: Ne, ale dejte to dál. Já si myslím, že je to správný, jak jsem to vzala. Já jsem si z různých časopisů a všech vybrala to, co mě sedí a pak jsem to na sobě vyzkoušela.
1: Ano, ale pořád to chce velkou a silnou vůli, tak to jste dobrá, že jste to dokázala.
0: Denně. Ano, 3 jídla denně po čtyřech, pěti hodinách a mezi tím vůbec nic jíst, jenom pít, 3,5 litru denně.
1: Přejeme krásnou noc, ještě jednou děkujeme za sdílení, zavolejte zase někdy.
0: Mějte se hezky všichni, nashledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Přeji vám krásný a klidný noční čas, ať už nás posloucháte doma v teple, na cestách, při noční směně, nebo jenom tak v tichu svého pokoje. Jsem ráda, že tuto noc můžeme strávit společně a že se můžeme navzájem obohatit vašimi vyprávěními. Pokud máte svůj příběh o největším překvapením života, budu moc ráda, když se s námi o něj podělíte. Zavolat můžete do studia na telefon 731 800 900, napsat můžete pod téma na web rozhlasu rozhlas.cz/linka a nebo na e-mailovou adresu linka@rozhlas.cz. Těším se na vaše telefonáty, vaše vzpomínky i na další milé chvíle, které spolu v této hodině prožijeme. Je s vámi Jarka Barboříková.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje, je s námi paní Věra z Náchoda. Zdravím vás.
1: Dobrý večer, všechny taky zdravím, no vás taky.
0: Říká se, že život je plný překvapení. Některá bychom nejraději nikdy nezažili, jiná bychom chtěli prožít znovu. Které zůstalo nejhlouběji ve vaší paměti?
1: Překvapením. Tak bylo to v roce 2019, my jsme bydleli v rodinném domku a přestěhovali jsme se do bytovky, protože manžel onemocněl a už jsme to tam jako nezvládali. A bylo to teda v listopadu, když já jsem měla mít 70. Ale byl to takovej zmatek, bylo to prostě mnoho práce, převážili jsme si to autem, ty krabice a to. A já jsem říkala všem těm, který jsem vždycky u nás na baráku hostila a dělali jsme si ty narozeniny dohromady tam. Prostě byli jsme tam jako rodina a bylo nás třeba 30, tak jsem všechny lidi obešla a řekla jsem, musíte to pochopit, já prostě teďka, když se stěhujeme, tak to nezvládnu a neměla bych na to ani žádnou, tak jako čas ani ne a prostě ani ty myšlenky, tak až budeme usazeni v tom bytě, tak já tu oslavu udělám a všechny vás pozvu a pak to všecko dodatečně oslavíme. Takže jako jo, všechny, že to chápou a tak dobrý. A teď se teda přiblížil, už jsme tady byli teda plno krabic tady v tom bytě všecko a už se teda přiblížil ten den můj a dcera naše mě říká, mami, to nás ani nepozveš na oběd do hospody, to jsi tak lakomá. Já říkám, no prosím tě, dovol, jak lakomá, když to vidíš, když nemáme na to ani vůbec žádnou mysl a to, když to musíš taky pochopit. No jo, tak dobře. No, já jsem říkala, tak do té hospody půjdeme, takže jako jsem řekla, kam chci jít. A ona teda jako už věděla, že bych jedině tam chtěla jít. A teď jsme teda přijeli pro nás a teď ona mě říká, mami, a to jdeš v tomhle svetru? Já říkám, no teď ho nemám špatný, proč bych si ho nevzala? No jo, dobrý. A táta jde v týhle košili, to říkám, no teď jsme čistý, všecko, tak zase tam naobědujeme, půjdeme domů a hotovo. No tak dobrý, tak jsme tam přijeli do ty hospody, bylo to v Zábrodi tady, u Červeného kostelce, to jsem ani neřekla, že to je Červený kostelec. A teď teda oni nás tam dovezli a já říkám, a běžte tam se podívat a do nějakého kouta, aby nás nebylo moc vidět. A ty čtyři místa tam zařít a něco si teda dáme a rychle odtud vypadneme. No tak tam šli, jo, je tam volno, pojďte. Tak jsme přišli do ty hospody, hospoda byla plná a já teda ještě musím připomenout, že hrozně málo vidím. A takže já se ani tak nějak, jako jsem se nedívala, do ty hospody jsme přišli a teď najednou takový jako hovor jsem slyšela a najednou to všecko stichlo a začala hrát harmonika. A když začal ten harmonikář zpívat, tak já jsem přesně věděla, kdo tam je. A jenom jsem řekla, tady je pan Olga. A teď všecky, už jsem to teda viděla, 30 lidí kolem stolu, všecko nazdobený a s tou harmonikou prostě, že mě jako přivítali. A já jsem vůbec nevěděla, paní moderátorko, já jsem myslela, že omdlím.
0: No to
1: byl
0: věřím.
1: Takovej šok strašný a teď oni všetky se tak jako smáli na mě a já říkám, no co tohle to je, když já vůbec jsem nic nepřivezla, já nic nemám, já vždycky jsem všecko pekla, rychtovala a oni, co bys nosila tady toho je hojnost, tak dcera to zařídila, abych to vůbec já s manželem nevěděla. Včera to zařídila s mojí neteří, od sestry s dcerou a celý ty narozeniny tam takhle zařídili. Já jsem takhle ještě vykulená a překvapená nebyla, ale to byl takovej šok, ale tak nádherný narozeniny jsem já nezažila a nikdy na ně nezapomenu.
0: To věřím. Věruško, to byl vždycky můj sen. A vy jste si ho splnila, já myslím, že mnohých z nás.
1: No a potom teda tohle to teda bylo opravdu, to je, na to nikdy nezapomenu, ani se nemusím dívat na fotky, na nic, jen to mám prostě před očima, tu nádheru, ty všechny lidi, prostě já jsem ty všechny lidi milovala, taky bych je pozvala. No tak to tak všecko dopadlo. A ještě takovej, k tomu ještě takovej dodatek, zase z jiného soudku, že největší štěstí a největší radost, kterou jsem prožila, bylo při mým narození dcery a syna, protože to jsem si myslela, že je celý svět můj. Prostě když prostě bylo po tom porodu, tak já jsem si myslela, že se snad radosti úplně pominu. Já jsem byla tak šťastná, to bylo takový štěstí, takový, já ti tam největší dar, který vůbec může člověk dostat. A na to taky nikdy nezapomenu.
0: Chápu.
1: A to je všecko už a všetky vás zdravím a promiňte mě ještě to kňučení moje.
0: Naopak, prosím, tady ty city a emoce patří do noční linky. Vždyť noční linka, to je čas příběhů životních a my jsme vděční za každou otevřenost. Tak moc děkujeme.
1: A já taky a děkuju všetky zdravím a všetky, který už znám, ty lidi a to, tak všetky taky zdravím a na všetky vzpomínám. A nejvíc, co mě jako utkvělo v paměti, tak to je ten pan František ze Židlochovic. To musí být tak perfektní chlap, že to takhle řeknu, že to je prostě něco úžasného, jak když začne mluvit. A potom paní Anička, která je nevidomá, tak tu obdivuju, protože já moc málo vidím, takže já vím, co to je. A mám teda ještě zbytky toho zraku, ale mám praktickou slepotu a jako nevím, jestli bych se vůbec naučila žít a bojím se toho, kdyby se to mělo zhoršit a nechci o tom ani přemýšlet, ani mluvit, ale takhle jsem to ještě všechno řekla a všechny vás zdravím a dobrou noc a nashledanou.
0: Děkuji, že jste se s námi podělila o tak osobní vzpomínky. Bylo hezké slyšet, jak hluboko v nás některé životní chvíle zůstávají. To byla, milí posluchači, paní Věra z Náchoda a toto je Michal Prokop. Zaspívá písničku Kolej Yesterday.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu. Každý lidský život je jedinečný, každý ukrývá okamžik, který nikdo nečekal. A dnes budeme naslouchat právě těmto příběhům. Je s námi další návštěva, krásnou noc.
1: Halo.
0: Moc vás zdravíme. Kdo volá?
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: Já vás špatně slyším.
0: My vás slyšíme dobře. Kdo je u telefonu? Haló, haló. Tak byla tam paní Petra, která volala z Prahy, ale nevyšlo spojení. Zkusíme zvednout teda druhou telefonní linku, tentokrát živě do vysílání. Kdo se hlásí?
1: Haló.
0: Dobrý den, kdo pak tam?
1: Dobrý večer, tady Marie z Brna.
0: Marie, vítejte a povídejte. Téma největší dobrý den. Překvapení mého života.
1: Mám tak veselý příběh, jako měla ta paní přede mnou, ale musím se vám svěřit, protože to, co jsem zažila poslední před 4 dny, je opravdu infarktová situace. Manžel byl v nemocnici a po 3 měsících se měl vrátit z nemocnice. Takže to, že čekal na sanitku 5 hodin, to je jedna věc. To by nebylo tak hrozný, ale já jsem tedy čekala, až o 17:30 večer mě zavolal, že už ho vezou domů. Ať ho čekám, tak já jsem čekala u otevřené okna, přijela sanitka, a protože je ležák, takže nejdřív ještě sestřička se ptala, jestli máme výtah, jestli se vejdeme s lehátkem do výtahu, tak jsem říkala, že ne, no tak přijela sanitka, z toho prostě dlouho trvalo, ale vyvezli z toho prostě nějakou postavu na vozíčku, ale nebylo to lehátko, bylo to takové to sedátko, což už mě zarazilo. No ale prostě no. Z dálky jsem viděla, že tam je prostě nějaká postava bledá. No tak mně to bylo jasné, že člověk v 680 letech nebude vypadat svěže, že po 3 měsících jako ležení. Tak jsem otevřela, než ho dali do výtahu, no tak to trvalo asi 4 hodiny. Přišli nahoru, teď nevěděli, jak ho mají do té postele položit. Nakonec ho tam položili, jenomže položili mě sem někoho, já jsem najednou ho nepoznávala, tak a odešli. A já jsem najednou prostě s ním začala třepat. On byl úplně mimo, jenom chroptěl. A já jsem říkala, to není možné, protože předtím jsem s ním mluvila. A najednou prostě on tady chroptí. Tak já jsem byla úplně zděšená, tak jsem volala sousedku a ta říkala, musíš, nelekej se, byl 3 měsíce v nemocnici, tak se změnil. A já říkám, tak se pojď na něho podívat, to není on, to není možné, tady leží nějaká živoucí mrtvá. A ona, ne, já se bojím. Ale už předtím měl syn avízo, že sem přijede. Jenomže mezi tím, co on ležel mezi mě začal zvonit telefon. A na tom telefonu se bylo jeho jméno, Pepa, že mě volá. Teď jsem začala šílet, protože on ležel jakoby vedle mě v posteli a mě se ozývalo Pepa v telefonu. Že já jsem začala hledat v těch věcech, co poslali z nemocnice, ty krabičky a tohle. A teď jsem zjistila, že to nejsou vůbec jeho věci. A na telefonu pořád se mi objevovalo jméno, že mě volá on, že mě volá Pepa. Tak a vedle mě měl ležet. Tak jsem vzala ten telefon prostě úplně v hruze a ozvalo se tam, Maru, prosím, že co se děje, já ležím před baráku v sanice a nic se mně neděje. Já říkám, Pepi, jak to, že jsi v sanice, kdy ty ležíš vedle mě? A on říká, ne, já jsem v sanice. No, mezi tím ovšem už jako přišel syn a říkal, mami, prosím tě, a já jsem teda byla na infarkt, jenom připomínám, že já teda po infarktu mám dvojitý bypass a resekci levé komory, takže já jsem byla prostě úplně v šoku, tak syn mě vzal, prostě začal mě tady jako opatrovat a vodu a to říkám, mami, prosím tě, ne, oni sem dali někoho jiného, navíc to není chlap, je to ženská, prostě oni to spletli, oni sem dovezli někoho jiného. No tak já jsem prostě byla v šoku, jako já jsem se nedokázala zpamatovat a oni přišli a jenom řekli, paní, to se stává. Já říkám, ano, to se stává, tak jako Dobře, no, já jsem teda 50 let učila, kdybyste mě ztratilo dítě, tak no, taky mám 200 rodičů.
0: Vhodná reakce a říct, to se stává.
1: Jsem to ale vykládala známým. Někteří plakali u toho, druzí říkali, budeš se tomu smát za chvilku. A to se stalo, prosím, jako tady v Brně, když ho přiváželi z Bohunic. Takže teď prostě, jako nám volali z nemocnice, ať podáme oficiální stížnost, jenomže oficiální stížnost, to je pravda, ale představte si tu hrůzu pro mě, že horor, že on tady leží jakoby vedle mě a najednou mě volá telefon, jo. No, prostě já jsem si říkala, já se musím vám s tím svěřit, protože to opravdu byl horor, jako, takže.
0: Paní Marie, to je jak příběh do bakalářů. Toto by bylo tak na natočení nějaké povídky nebo nějakého filmu. Neskutečné. A já bych teda nevěřila, že se to stane. A oni vám řekli, že se to stává, tak to...
1: No, oni mě klidně řekli, paní, to se stává. Já říkám, to se stává, že vyměníte. Říkám, víte co, tak manžela jste přivezli a mě můžete zrovna odvést. No, protože já jsem skutečně byla na infarkt. A protože syn pracuje tam u nějaké bezpečnostní služby a zrovna se točilo tady v Lažankách něco, tak tam byl s těma hercama a s tím režisérem a tak jim to tam, protože přijel odsud vlastně po tom šoku, tam tak jim to vykládal, že to se stalo před 3-4 dny a oni říkali, no to si vymýšlíte, jako. On říká, ne, to si nevymýšlí, to byla skutečnost. Jako.
0: Paní Marie, tak byla jste vděčná za to, že se vám vlastně manžel nakonec vrátil domů, nikoli v tak, nevím, jak to mám říct, zuboženém stavu, ale byl při síle a možná, ano, možná, jak vám to říkal syn, se tomu jednou budete smát, ale myslím si, že ještě na to.
1: Řekli do LDMky, já jsem říkal v životě, ne, bych to tam nedala. Jako to ne, to já ho chci mít doma. No.
0: Řekněte, jak to vzal manžel?
1: Tak říkám, jako litoval mě, jako, a byl z toho samozřejmě špatný, protože vlastně na tu sanitku čekal 5 hodin, že? Když si vezmete čekat na sanitku ležáka 5 hodin někde u sklepa, než pro něho sanitáci přijedou a potom teda ho nechají v sanice. On jim ještě říkal, já jsem tady doma, já bydlím tady. A oni mávli rukou, jo. Jak kdyby si řekli, no tak vezeme 2. Asi jim to nemyslí, že? Protože ta paní opravdu nevěděla o světě. Ona byla ostříhaná nakrátko, tak jak můj manžel šedivá, že teď zhubla. No tak jako v první chvíli já jsem opravdu jako, no mě by nenapadlo, že mi sem položí někoho cizího, že?
0: Paní Marie, děkujeme.
1: Nezlobte se, že teda jsem vás tím obtěžovala tím příběhem, ale já jsem toho tak plná.
0: To bylo přímo k tématu, bylo to na místě a bylo to velmi originální. Tak kéž by vás už čekali jenom sama příjemná překvapení. Mějte se dobře, přejeme krásnou noc a posíláme i vám do Brna Marcela z Moška.
1: A děkuju, že jste mě vyslechli.
0: Naslyšenou. Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jsem ráda, že můžeme společně otevřít další noční povídání, a to k tématu největší životní překvapení. Je to o chvílích, které nás překvapily natolik, že na ně vzpomínáme i po letech. Kdo se dovolal? Krásnou noc přejeme. Haló, haló.
1: Haló.
0: Dobrý večer, krásnou noc.
1: Jo, dobrý večer, tady paní Ema. Z Javorníku, Jeseníku.
0: Co k tématu?
1: Teřinko, vypnu si jenom rádio.
0: Dobře.
1: Tak, v pohodě. Dneska máte perfektní, nádherné téma. Haló?
0: Tak povídejte, co k němu máte?
1: Tak, vzpomínka. Úplně úžasná. Já, pokud je možno, tak reaguji na vaše témata a vždycky, pokud se mi podaří, tak zavolám. Teď přijedu večer z práce, jdu spát a poslouchám vaše rádio, než usnu. Takže úplně dneska super téma. Já po těžkém rozvodu, psychickém i fyzickém, jsem se přestěhovala ze Zlatých hor do Mikulovic u Jeseníku. Jestli to trošku znáte.
0: Znám to dobře.
1: A chodila ke mně super počtečka. Taková kočená, tak 120 kilo, úplně senzační ženská. A když jsem viděla, že má službu, tak se mi se dobro napekla, navařila, protože jsem hospodská a převážně jsem dělala baru v noci, takže jsem přes den byla doma. A pokazilo se mi auto. A ona mi říká, no, můj manžel zpravuje auto, přijede z Německa, tak jak přijede, já ti zavolám, přijď to. Říkám, dobrý. A teď mi v pátek volala. No, Hinek přijel z Německa, budeme tam a tam v hospodě v Mikulovicích, tak přijď domů, kde se on ti to auto přes víkend zpraví, říkám, dobrý. Ale mě se, protože jsem hospodka, mě se od 18 let dělám hospodskou jako servírku. Mě se tak nechtělo do hospody. A synové mi říkají, mámko, běž mezi lidi. Tak jsem šla, tak mi ta počítačka se znamala s manželem všechno. A říká mi, jo, a mimochodem představím ti mého tatínka, který byl vdovec už 10 let. Tak mi ho představila, jsme si podali ruku, dali jsme si pusu na týkání, v restauraci popraskali žárovky, no a už jsme 25 roku manžele. A vždycky na to úplně s láskou vzpomínám, že to bylo něco nádherného, co mě v životě asi mělo potkat po těch všech terapiích.
0: Paní Emo, ano, ano, poslouchali jsme pozorně. To je nádhera. Víc takových
1: takže
0: překvapení.
1: Já jsem měla dva syny a získala jsem i dceru, která mi říká maminko. Už jsem i díky ní prababičkou, protože v té době měla už děti, které vyrostly, které mají vnoučata, takže já už jsem babička i prababička, což je úplně úžasné. Z mé strany bohužel jsem jenom maminka, protože moji synové mají kariéru, ne rodiny, ale ano. Úplně no nic lepšího jsem v životě fakt asi nemohla potkat, jako úplně jsem nadšená, spokojená a
0: Tak to má být. No, dobře.
1: Já vás trošku špatně slyším, takže proto se tam, jestli tam jste nebo nejste.
0: Ano, paní Emo, my jsme vás slyšeli výborně a to je důležité. Opatrujte se, přejeme krásný noční čas a mnoho nádherných zážitků s celou vaší rodinou.
1: No já myslím, že ještě budou krásné zážitky, protože už čekáme další právničku nebo právnuka, což bude úžasné úplně. Mm-hmm. Jako když mám 66 roku a říkám, že jsem prababička, tak já jsem na to hrdá. Já se za to nesedím, spíš naopak, jako jo.
0: No samozřejmě.
1: No doufám, že ti moji kluci konečně přestanou kariérovat a začnou se taky starat o rodinu. Jeden má 36 a druhý má 35 roku.
0: Ano, tak to už by nad tím mohli začít minimálně přemýšlet. Tak se loučíme, jdeme se pustit kapelu Elán.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: přeji klidný večer. Někdy si myslíme, že máme všechno naplánované, ale život nám ukáže, že umí psát svoje vlastní scénáře. Jaký napsal právě vám? Krásnou noc přeji.
1: Halo.
0: Kdo je s námi?
1: Tady Božena
0: ze Zásmuk. Ze Zásmuk, vydržela jste, tak povídejte, co máte k tématu největší překvapení mého života.
1: Ano, ano. Už jsem ve vysílání?
0: Ano.
1: Tak pro mě velký překvapení mýho života bylo, když manžel odjel do lázní a přijel zamilovaný a se od nás odchází. Po 20 letech jsme se rozešli.
0: No, tak no. To je překvapení, které člověk nechce zažít, ale život to někdy přinese. Jak je to dávno, jak je to už dlouho?
1: No, to už je 48 roků.
0: Mm-hmm.
1: 48 roků a vlastně kvůli který paní v nás opustil, tak ta za půl roku ho opustila jeho a pak zůstal sám a no, tak nějak prostě.
0: Už se pak nechtěl vrátit, nebo vy jste byla proti?
1: No, já bych ne. Přestože jsem byla v invalidním důchodu, měla jsem 735 korun invalidního důchodu, jedny dceři bylo 14 roku, druhý 18 a na dceru mě musel platit 400 korun a já, že jsem měla důchod 735 korun, tak už mě nemusel dávat 200 korun. Kdybych bývala měla 700 korun, tak mě by býval musel platit prostě 200 korun.
0: Boženko, bylo to pro vás úplně nečekané, nebo už jste nějakou dobu cítila, že se něco děje?
1: Nečekaný vůbec, prostě odjížděl v pohodě, jako normálně, prostě odjel a přijel, že prostě tam poznal paní a že prostě ho má ráda a tohle a že prostě půjde od nás a to prostě to byl šok, no.
0: No, 20 let života s někým znamená spoustu vzpomínek, společných zážitků, také důvěru, kterou si budujete po dlouhou dobu a najednou stop. No,
1: no a přitom jsme tancovat spolu chodili, všecko v pohodě, jako nic, no tak já všude někde něco, jo, dohady kvůli dětem třeba, nebo tohleto, ale prostě nikdy u nás nebylo nic takového, aby takový důvod k tomu byl, že to no. No a když odcházel, tak říkal, no a kdyby mi to náhodou nevyšlo, tak bych se mohl vrátit, já pánu v žádném případě.
0: A jak to teda měl dál, říkáte, že s tou paní dlouho nevydržel?
1: No, tak pak? Potom byl po ubytovnách a pak si nějakou paní našel, s tou byl asi rok a zase mu to nevyšlo a pak teda žil s nějakou paní a ta mu pak nakonec zemřela a nakonec se vrátil, tady dcera mu poblíž sehnala jako do domova důchodců, potom nakonec skončil. Domově důchodců.
0: Mm-hmm.
1: No. A veselý jsme měli potom, když nejmladší vnuk nás překvapil, když mu bylo 21 roku, tak přišel, že čeká miminko. Tak to bylo takový velký překvapení, protože nejmladší vnouče a vlastně byl nejdřív tatínkem.
0: To je pecka. No. Tak prima.
1: No a letos jsem 29. března měla veliký překvapení. Byla jsem u dcery na návštěvě a naobědvali jsme se. Po obědě jsme si udělali kafičko a zeď se napil a vypadl mu hrnek z ruky a byl na místě mrtvej.
0: Mm-hmm.
1: Člověk, který nepil, nekouřil, sportoval, ještě ráno si na kole byl pro noviny a to 70 roku a takhle náhlá zástava srdce, ani infarkt to nebyl. Při pitvě mu zjistili náhlá zástava srdce a
0: Boženko,
1: a takhle
0: to
1: nám odešel.
0: To jsou náročné životní příběhy.
1: To byl taky šok prostě.
0: No, určitě není jednoduché o tom mluvit, tak děkujeme, že jste tak otevřená.
1: Když si loni slavila narozeniny, tak jak to letos vidíš, a já povám, no, to nejsou žádný, to byly půlkulatiny, to letos nebudu nic slavit. A on říká, no to já v prosinci budu slavit 70, tak toto oslavíme. Během 5 minut byl konec. A v 5 minutách tam byla záchranka a 9 výbojů a už ho ne to. Vůbec srdíčko nenaskočilo. Takže to pro nás byl taky hrozný šok.
0: Tomu rozumím. No, Boženko, děkujeme za vaši návštěvu.
1: No.
0: V podstatě to byl jeden příběh náročný, druhý milý ve 21 letech nejmladší vnouče, vám oznámí, no, že teda bude tatínkem. A pak jsme zase otevřeli jednu náročnou kapitolu. No. Děkujeme, ale za všechny, protože všechny patří k životu.
1: 15.
0: Kolik jí bude? Mě to přeskočilo.
1: 19.
0: 19.
1: No.
0: Dobře.
1: Už je to slečna.
0: A pak předpokládám, bylo těch vnoučků už více. Co
1: no,
0: vám přišli oznámit, že
1: 7 pravnoučat.
0: Tak, výborně. No. Tak ať vám dělají radost, Boženko. Loučíme
1: no,
0: se.
1: No určitě, určitě. A hodně zdravíčka vám všem.
0: Milí posluchači, čas dnešní noční linky se pomalu chýlí ke konci. Děkuju vám, kteří jste nám dnes zavolali, napsali nebo jenom tiše poslouchali. Vážíme si toho, že jste s námi sdíleli svoje příběhy, vzpomínky i chvíle, které nebyly vždycky jednoduché. Dnešní noc nám znovu ukázala, jak rozmanité jsou lidské osudy. Slyšeli jsme příběhy plné překvapení, nečekaných zvratů, setkání, životních změn i okamžiků, které navždy zůstávají v našich srdcích. Každý váš příběh měl svou sílu a svůj význam. Děkujeme za důvěru, se kterou se nám svěřujete. Těším se, že budeme v milém povídání zase někdy pokračovat. Tak teď přeji klidnou noc, spokojné usínání, krásné ráno, až přijde nový den. Ať vás čekají už jenom samá příjemná překvapení, lidé, kteří vás potěší a mnoho důvodů k radosti. U noční linky se bude těšit v příštím týdnu naslyšenou Jarka Barboříková.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Jeho málo, vlastně ho nikdy není vůbec dost. Málo kdo se mu vyhýbá, umí potěšit a některé situace přímo zachrání. Tak to je humor. A právě skrze něj se dnes takzvaně podíváme na život jedné herecké hvězdy. Ať i vám přinese hodinu plnou radosti a legrace, to si přeje Patrik Rozehnal.
2: Jenom jestli, jak se patří, způsobilej do díla.
1: Já? Vždycky. Tak předně, vítám.

0: Vás a přeju dobrý den.
1: Nápodobně.
0: Našel jsem si o vás řadu krásných ukázek a faktů.
1: Koukněme.
0: Narodila jste se 10. dubna 1946 v Praze, ale vypátral jsem i další věci.
1: A to jste zrovna neměl na práci něco užitečného?
0: No, mým úkolem je posluchačům nabídnout povídání a humor, Jaruško.
1: Takovýhle pomenování jsme si přeci neujednali.
0: Pardon. Tak co kdybych vám říkal Jarušenko?
1: Jo, to můžete.
0: Zůstal bych přesto pokorně u Jaroslavy Obermajerové, která nás pobaví. Zdržíte se s námi aspoň tu hodinu?
1: I ne, mám málo času.
0: Tak nenechte se přemlouvat. Podívejte, kolik tu máme ukázek z archívu. Vezmeme je spolu do studia.
1: Dicinky, radši sama.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Dnes to bude příběh ženského života. Příběh herečky, hvězdy, která v mládí byla i sexy symbolem. Jaroslava Obermajerová nás dnes bude bavit.
1: Hvězdné návraty.
0: Tahle rodačka z Prahy spatřila světlo světa v roce 1946. Její tatínek prý byl podobný herci Karlu Hegerovi a lidi si ho často s ním také na ulici pletli. Maminka a tatínek se ale brzy rozvedli, to když malé Jaroslavě byly pouhé 4 roky. A tak se na její výchově podílela především maminka a taky babička.
2: Ale já jsem byla na Žižkově, tam bylo teda pole před náma, to je pravda. Ale pak jsem byla jedináček, tak mě maminka hlídala strašně a babička teda. Takže já jsem moc nikam nesměla trajdat, tak na dvorek tam na zadní s kamarádkama. V těch 4-5 letech, ale já si strašně málo pamatuju. Já si jenom pamatuju, že jsme jednou s babičkou šli po Žižkově, po takové části, která si vlastně, my jsme byli na Jarově, to je část Žižkova Jarov, a pak je Žižkov, šli jsme jako níž směrem k centru a tam byly fotografie, takhle jak jsou za těma sklama, vitrinama, a holčičky takový malý, asi o něco malinko větší možná než já tenkrát, to mi byly 4 roky, a oni měli takový taneční sukínky. Yeah. Měli tričínko, bílý, černý, a mně se to hrozně líbilo. A začala jsem otravat babičku, že tam chci, no a to víte, ty babičky jsou hodný na ty vnoučata příšerný, tak mě tam vzala a hrozně se mi líbilo, jak se večeri u té tyče, takže jsem zase otravovala, že tam chci chodit, a tam to ještě tenkrát, to byl rok 51, dejme tomu, jo, 50-51, takže to ještě bylo, no před chvílí, soukromý vlastně na půl studio, jo, takže to měla taková úžasná, krásná paní, který se říkalo Madame Remislavská, a její manžel, pan Remislavský, což byl vlastně polského původu taneční mistr, ale velmi, velmi dobrý, uznávaný i choreograf on byl. A oni to vedli. A ta Madame tenkrát řekla babičce, že jako jsem na to malá, že berou stát od 5 právě, nebo od 6 dokonce. A já jsem tak otravovala, že mě vzali. Platilo se asi krvavých 10 korun za hodinu nebo něco takového, 2x týdně. A tam si myslím, že je prapůvod toho, že jsem takhle dopadla špatně, že furt někam jezdím, něco říkám, pak jsem začala tím baletem a teď z toho mám to, že třeba jsem v Plzni najednou a včera v Luhačovicích a pozejtří v Brně, což je teda opravdu hrozný.
0: Už od útlých dětských let se Jaroslava Obermajerová zamilovala do baletu. A tak se na jevišti objevila už ve svých 10 letech. Bylo to v Národním divadle, kde tančila v operách a baletech. Baletu pak nechala a začala se zajímat o herectví. A když se rozhodovala, kam jít po střední škole, tak jednoznačnou její volbou byla Damu. Už během studií dokonce hrála ve filmu, jak kdysi vzpomínala v talk show Tomáše Magnuska.
2: V mým prvním filmu tady vedle kousek na Barandově, tak jsme hráli s mým milovaným kolegou, který už nežije, a tenkrát to byl můj první kluk, jo. Jsme byli spolužáci, Pepíček Čáp. Tak jsme dostali nádherný 2 role ve filmu, který se jmenuje Souhvězdí Panny. A bylo to podle novely, která se jmenovala Ošetřovna, to psal pan Uhde, scénář. A my jsme hráli milence, ale on byl jako na vojně a mě propašujou do těch kasáren, což mě propašoval Puchold a Vimr a takový lidi, kuchař pan Libíček, důstojník pan Adamíra, Ruda Jelínek, jo. Prostě takový zajímavý lidi. A já jsem byla ve 2. ročníku na Damu a tam byl jediný zádrhel, že tam musela být aspoň 1 cudná postelová scéna. Proto říkám, že jsem se pak už jsem točila dál přes tu postel. Že to tam, a dokonce byl ten film prej zakázaný. Já tam byla jenom do půl těla a jenom vteřinu. Fakt to není dlouhá scéna, jo. Ale hrozně ráda na to vzpomínám, protože tam mě pan režisér Brinich a pan kameraman Kališ vlastně naučili, co je filmová práce, jak se chovat před kamerou, víš. Což jsem měla takový náskok v tom 2. ročníku a hrozně ráda na ten film vzpomínám. I s tím, že jsem například měla tenkrát, myslím, 120 nebo 160 korun za filmovací den. Jako posluchačku, víte, 160 korun, to něco bylo. A ten den, co jsem se slíkla, to fakt jenom půl dne trvalo. Pan režisér všechny vyhnal z ateliéru, aby jsme se nestyděli. A já jsem za ten filmovací den, kde jsem ukázala prsa, dostala 400.
0: A teď za legrací, se kterou je taky Jaroslava Obermajerová spojována. Jedna ze scének ze Zlaté mříže v režii Jiřího Adamce nazvaná Sobotní návštěva. Uslyšíte i Laďku Něrgešovou a Pavla Kikinčuka.
3: Bože, ta hlava mě bolí. Proč ta hlava tak šíleně bolí?
4: Protože jsi se včera ožral jako dobytek, miláčku.
3: A co to povídáš, prosím tě? Od dětství jsem měl kakohlu, bytostný odpor. No. Kdykoliv dala maminka do koláče rumovou trest, tak jsem zvracel.
4: No, včera v taxíku taky.
3: Co to povídáš, prosím tě, to je nesmysl. V životě se mi neudělalo špatně ani na Loch Nesse, natož v autě. Zvládnul se mi pohled do hrnců ve školní jídelně. Dokonce i do tvý kuchyně. Promiň, já už se musím.
4: Druhý dveře vlevo! Kroci, když to neumím, tak nechlastám, ne?
3: Promiň, stihnul jsem to jenom k těm prvním dveřím.
4: No včera se byl teda větší hrdina, miláčku. Když si fláknul s tím nazrzlým slizounem mozem, tak jsem měla konečně dojem, že jsi kus chlapa.
3: S jakým nazrzlým slizounem?
4: No počkej, já myslela, že ho znáš, když jsem mu říkal Pikachu, ty starej opruze.
3: Ježišmarja, to byl můj šéf.
4: No tak vidíš, že ho znáš. Co jsem říkala?
3: No jak mu to zítra v práci vysvětlím?
4: Klid, já myslím, že mu nebudeš muset nic vysvětlovat. Když ho zvedali ze země, tak myslím, křičel dost jasně, že už se do práce rozhodně obtěžovat nemusíš.
3: Ježišmarja, co jsem komu udělal?
4: Právě, že nic si neudělal. Já vyštvu manžela s dětma k babičce na Šumavu na celý víkend, aby jsme ho měli pro sebe a ty jediný, na co se zmůžeš, je pozvracet mi přecí.
3: No tak, ty můj miláčku, no ty moje Vílo a Málko, ty moje maková panenko. Hele, víš co, uděláme si hezkou sobotu. Jenom my dva, sami my dva, jo?
4: Hezkou sobotu, tak. Jo?
3: No ano.
4: Jak si to jako představuješ?
3: No, já nevím, já si tady takhle pěkně hezky natáhnu, jo? Takhle ty mě uděláš nějaký dobrý kafičko, pak se spolu napapáme, pak na nás přijdou takový ty lehtivý myšlenky, no? Hele, víš co? To já ti udělám racuchyla, jo?
4: Během vždycky skočím.
3: No, protože jsi taková moje panenka, skákavá, taková moje žabíčka. No.
4: Ty jsi teda roztomilej.
3: A já vím.
4: Ty jsi úplně jiný než můj Jára.
3: Co to je? Někdo zvoní asi.
4: No ne, to by mě nenapadlo.
5: Tak otevře mi někdo. Nejdřív si pozvete maminko, pak děláte, že nejste doma.
4: Ježi Kriste, to je týdně, já jsem na tu babu úplně zapomněla. Dělej, schovej se někam. Nebo ne, vypadni, ale honem.
3: No počkej, jakudy mám podle tebe vypadlo?
4: No oknem, ne.
3: Ale blázni, jsme v 10. patře.
4: Ježiš, jenom v 9. Dělej, skákej.
5: Já vím, že jste doma, máte klíče v zámku.
3: Počkej.
5: Koukejte mi otevřít.
4: Hned, maminko, já jsem ve volně. Schovej se, dělej. Ježiš, to nikdy nevysvětlím. Vzdělávej se a drž hubu.
5: No to je dost. Nejdřív mě pozvete a pak mě necháte stát na chodbě jak nějakýho žebráka.
4: Promiňte, je... maminko, já jsem se zrovna koupala, když jste strkala ty klíče.
5: Sobotu.
4: Do dveří.
5: Poledne. No teda, já jsem Jarouškovi říkala, neber si ji, ta je nějaká divná. Měla jsem pravdu. S úklidem ses taky, koukám, zrovna nepřetrhla. Já se nedivím, že spíš až do oběda, když skrz okna není pro tu špínu ani vidět.
4: Dáte si něco, maminko?
5: Neobtěžuj se, děvenko. Já nebudu riskovat, že zabloudíš cestou do kuchyně. Ostatně, Jaroušek si mi stěžoval, že má nejmín 3x v týdnu k večeři šproty. Já se divím, že mu ještě místo uší nerostou žábry.
4: No,
5: on byl totiž ode mě zvyklý na teplé večeře.
4: Ano. Přesně tyhle zlozvyky se ho snažím postupně odnaučit.
5: Nebuď hubata, hlavně ne před dětma. A kde vlastně jsou a kde je Jaroušek?
4: Jeli na víkend na Šumavu, k mojí mámě.
5: K tý starý megeře, co krade v samoobsluze droždí, jo. No nic, nechci se tě dotknout, je to nakonec tvoje matka, ale co já budu dělat s tím štrůdlem, který jsem Jarouškovi přinesla?
4: No? Maminko, dobře víte, že štrůdl nejíme, Járu po něm pálí žáha.
5: Podívej, ty ho jíst nemusíš, ale Jarouška po mém štrůdlu žáha nikdy nepálí, děvenko. Po mém štrůdlu teda ne.
4: Neposadíte se, maminko? Asi ne, že?
5: Ne,
4: když tady Jára
5: ne.
4: Není, že? Ne. Nezdržíte se dlouho, že ne?
3: Laďka se jenom chtěla zeptat, když už konečně vypadnete. Pro mě jste úplně cizí ženská. Moje tchyně nejste, takže já se vás vůbec nebojím. Jo, a taky bych vám chtěl říct, že tady Laďka už taky nebude dlouho vaší snachou. Jo, takže se k ní chovejte jako stará hodná paní a ne jako zátchyně. No. A toho vašeho synáčka je mi taky líto, ale jenom proto, že mu řídí manželství taková semetrika, jako jste vy. No vážně, to by nevydrželo ani zvíře, na tož člověk. A taky buďte ráda, že mu tady zahřívám bačkory, pyžamo a postel. Hlavně tu postel, tak. No, co, tak teďka jsme si pěkně popovídali a už můžete jít. No, no zvedněte se. Nekoukejte na mě jako suvá, je to. No. Tak běžte, naschledanou. Tak, no. No. Tak. No, je venku, no.
4: To jsi neměl, Láďo, to jsi neměl. Oh. Láďo, ty ji neznáš. Ta symetrika je schopna mě udat na lince pro týraný tchýně. No. Co budem dělat?
3: No co, no, uděláme si hezkou sobotu. No.
4: Bezva.
3: Je sobota, ne? Dávají v televizi Zlatou mříž.
6: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Životem herečky Jaroslavy Obermajerové se probíráme a bavíme se nad tím. Po absolutoriu DAMU nastoupila do kladenského divadla Jaroslava Průchy, zůstala tam celé 3 roky a zároveň hrála i v divadle v Mladé Boleslavi. Tehdy ta divadla byla spojená. Od roku 1970 byla přes 20 let v divadle E.F. Buriana v Praze a vzpomínala často na své kolegy a také, co ji jako mladou herečku naučili. Byly to třeba i herecké pověry. Víte, že pokud herec při představení ztratí botu, tak podle pověry to znamená, že se na scénu ještě vrátí. Případně, že ho čeká velký divadelní úspěch.
2: S tou botou je to spíš, mě zase naučila paní Budínová, Slávinka, s kterou jsem dlouho, 20 let byla v divadle E.F. Buriana, než ho zrušili. Tak ta mě naučila, že jsem si koupila nějaké ťapky naproti v Bílý labuti, že to bylo divadlo naproti Bílý labuti, a jsem si koupila nějaké botičky rychle na přezutí a takhle jsem položila tu tašku na ten stůl. No ta mě dala, ta Budínka, říká, opovaž se, boty na stůl, v divadle nesmějí přijít, to ti lidi vykopou. To je prostě pověra taková divadelní a tak se to do mě zažralo, že ani doma bych nedala ani čistou botu prostě na stůl, jo. Protože boty na stůl nepatří, je to pravda, je to logicky a v divadle teda dvakrát ne. A pak mám teď, jak máme takovou hru, jezdíme s kolegyněma, takovou hezkou hru, a tam jedna ta kolegyně, když jako se líčí, nebo tak má ve zvyku si pískat. A to zas taky mě ta Slávinka Budínová naučila, že se teda v divadle nepíská, protože se vypíská představení, že jo. A já úplně vždycky sebou škub, říkám, já nepískej, je to, jako, ona je to blbost, jo. To jsou taky ty divadelní, jakoby, pověry. Ale když vás to naučí starší kolegyně, který si vážíte a teď jako mladý vám to řekne, jak já si to pamatuju prostě na dosmrti a už bych v životě se nespronevěřila, když slyším někoho, jak píská, nebo jde na jeviště s čepicí, nebo s cigaretou, nebo to, tak vždycky jako jsem z toho taková nervózní, no, protože už jako hodně pamatuju a říkám, měla bych ty mladý vychovat, ale oni dneska ty mladý na nás moc nedají, na nás starší. Ono jim to jedno. To my jsme byli takový ještě jako vychovaní, že jsme ty starší kolegy poslouchali docela.
1: V době, kdy vstoupila do angažmá v divadle E.F. Buriana, začala také docela dost točit. V roce 1971 třeba s režisérem Antonínem Dvořákem klasické dílo Bratří Mrštíků Maryša.
3: Chceš bílý nebo černý? Nesu ti černý.
4: Černý mě jde. Sladila jsi to?
3: Zapomněla jsem.
4: Od kého je káva?
3: Od Žida.
4: A proč ne ze spolku?
3: Měli zavříno.
4: Takhle je stuchlá, nebo co?
3: Pojedeš na Panský?
4: No na Panský, proč se ptáš?
3: Tak, aby dříví bylo suchý. Včera jsme nemohli ani zatopit. Co chceš?
4: Proč jsi na mě taková zlá? Co pak nemůže být u nás jináč? Ubíde ti, když se na mě vlídně podíváš? Poslouchej, Maršo, já na všechno zapomenu. Nic ti nebudu vyčítat. Nikému nebudu hrozit. Jen když trochu lepší vůli budu vidět u tebe. Nevíš, jak to člověka bolí. Tak jsem si zliboval, až budeš mou ženou, všechno pro tebe udělám, nic ti neodepřu. Jenom, abys byla u mě šťastná, spokojená. Zatím podívej se na sebe. Na hromech líháme, na hromech vstáváme. Děte ho třeba, musí to tak být. Co nem tvý srdce žádá, nic ti neodepřu. Všechno pro tebe udělám. Když ti pěkně prosím, mám přece děti. Co z nich bude, když budou vidět, jaké vedeme život?
3: Sedni a pij. Co jsi nedopil?
1: Ve stejném roce měl premiéru i další velmi úspěšný film a komedie Václava Vorlíčka Dívka na koštěti. Tam si Jaroslava Obermajerová zahrála zdravotní sestru. Na středisko přichází Saxána a Jan Hrušinský.
5: Tohle je Kudláčková.
6: Těší mě.
5: jsem švagrová děda vševěda.
6: Vážně, já jsem původně čarodějnice. Ne? Taky čekáte na ucho.
5: Ne, já čekám na Krištofa Kolumba.
6: No, vidím, že si budete dobře rozumět.
1: Věděli jste, že na konkurzu na roli Saxány byla kdysi i Věra Špinarová? A taky prohlásila, že kdyby tehdy tušila, že se z toho stane takový hit, tak si myslí, že by se její život ubíral určitě jinou cestou. Takhle jí prý ale zbyly jen slzy pro pláč a tichá závist, když v televizi viděla Saxánu. Mohla to být totiž ona. A ještě jedna zajímavost z natáčení. Ta maska Napoleona, ve které Jan Hrušinský přišel právě do té ordinace lékařské, mu dávala docela zabrat. Tím, že ji měl přilepenou na hlavě, měl potíže s dýcháním a taky ze závanu barev. Když pak Jaroslava Obermajerová vstoupila do nemocničního pokoje a viděla samotnou hlavu Jana Hrušinského, tak se zděsila a vyprávěla to svému doktorovi.
7: Jste prostě přepracovaná. Já v takovém případě vidím ovce. Nebo krávy.
3: Pane doktore, ta hlava mluví. Je to mladý Bláha?
5: No nazdar.
7: Ale uklidni se, hofu, jako lékař přece vím, co je možné a co ne.
3: Ta hlava mluvila s tou Kudláčkovou.
5: Ježiš.
7: No a? Co? No tak se na to budeme podívat.
1: Tak to byla mladá Jaroslava Obermajerová. Už od mládí si dávala pozor, aby měla po svém boku slušného člověka. Tedy muže s rozhledem, vychováním a různorodými zájmy. Rozhodně prý nechtěla nikoho, koho by zajímala jen jeho práce. Ale na vdávání příliš chuti neměla. Vždycky prý přišlo směšné, že se každá holka třese na to, aby si na sebe oblékla bílé šaty se závojem a vyrazila k oltáři. I když tohle jí taky potkalo. Bývalým manželem Jaroslavy Obermajerové byl Richard Čech, který pracoval jako číšník a taxikář. Manželství ale trvalo jen krátce, kolem 2 let. A herečka sama označila den svého rozvodu za jeden z nejšťastnějších dnů svého života. Z tohoto svazku má i syna Jaroslava. Ale zpátky k našim ukázkám. A protože jsme pořád o humoru, co třeba nějaká anekdota Jaroslavu?
2: Já nesí řeknu hezky, ale možná, že ta by se vám mohla možná líbit. Pán přijde k baru dát si skleničku. A na rameni mu sedí vrána. Bych prosil tu vodku. Teda 2. Dá si panáka, vrána 2. A ještě, a teď to otočí asi 6krát a začne být už takový padá z toho baru takhle. A to se právě líbilo, ten kolega měl takový hezký nos, on to dělal. A ta vrána takhle furt, že ještě si dala, jo, furt ukazuje na ty flašky, že ještě chce, a ten barman říká, teda nezlobte se, co to máte za zvláštní, teda za zvíře, jako, já už vám ani nenaleju, ale ona furt sedí na tom rameni. A ten pán říká, víte, já jsem totiž rybář. Já jsem tuhle chytil tu zlatou rybku. A ona furt, že bych měl říct nějaký přání. A já jsem si přál ptáka, který hodně vydrží.
0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: úsměv vždycky něco vyžaduje. Ale určitě i dobrého herce, který vás pobaví. Tím je dnes Jaroslava Obermajerová.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Účinkovala i v seriálech, jako Byl jednou jeden dům, 30 případů majora Zemana, My všichni školou povinní, Synové a dcery Jakuba Skláře, Přítelkyně z domu smutku, Život na zámku, Hraběnky, Ulice. Zdálo by se, že je ostřílenou herečkou, ale přesto si zachovává do konce svého života i jistou formu trémy.
2: Jarunko, nervy jsou prevít.
3: To už říkával můj pradědeček. Tomu se vám jednou udělalo na noze kuří oko.
4: Ale prosím vás, kuří oko.
3: Ale počkejte, nechte mě domluvit. Na tom kuřím oku se mu udělalo ječný zrno. A do toho ječného zrna se mu dal námel. Takže z toho pak měl nervy ty v tom, v kutně.
2: V putně. Kutna to je...
3: Já vím, jak se tam skládá na zimu dříví.
2: To je zase kůlna.
3: Aha.
2: Vy mi připomínáte mýho dědečka. Tomu doktor řekl, ať vás dá babička do postele a vypotit. Uh-huh. Tak děda přišel domů a povídá, babi, máš mě dát do postele a vyfotit. Zkrátka nervy. Nervy jsou neřád a nezahrávejte si s nima.
3: Já se s nima zahrávám. Teď já ani nevím, kde je mám.
2: No to je dobře. To je moc dobře. Protože jak člověk pozná, kde co má, tak si s tím začne zahrávat a je zlé. Znáte ten případ z toho dívčího kláštera, jak se tam jeptišky napily a potom...
3: Ne. Nevyprávějte žádný hambatý věci.
2: Jaký hambatý? Pili vodu a dostali tyfus.
3: Fuj, to je tedy tak na ty moje nervy.
2: No teď vám to zrovna povídám. Nezahrávat si s nervama. To byste potom musela do lázní.
0: Tohle byla ukázka z roku 1979 a bylo tu doporučení na lázně. Ty dostala mnohem později Jaroslava Obermajerová jako dárek od svých přátel k narozeninám.
5: Tak já jsem tam jako jela a bylo to strašně hezký nakonec v tom, že byly krásný dny a oni si mysleli, že mě zamknou, že mě budou masírovat. Já jsem všem řekla, že to nechci, že se zaprvé potřebuji vyspat, že nepůjdu v 9 na nějakou pitomou masáž, jo. A že hlavně se chci jít vykoupat. Tak jo, prej bazén máme, představte si venku 30. A oni měli dole bazének, takhle malinký, s teplou vodou. No tak to jsem zase ječila, že já se chci normálně zaplavat v nějakém bazénu. Tak to jsme pak někde kus dál našli. Protože bohužel v těch Velichovkách nádherný místo na bazén a on je spustlej a zničený. No jako dneska mnoho věcí. Jo, ale nakonec se mi to líbilo, jsem se tam vyspala, ale jako říká Ježíši, oni vás masírují lávovejma kamenama. Já jsem větší kravinu neviděla. Ten kamenem po mně jezdí, proč jako? Říkám, vemte to rukou, nebo já jdu pryč, no hrozný, jo. A to jsem to teda měla jako dar zadarmo. Ale představte si, že jsou lidi, že tam jedou a tu masáž si koupí a ona stojí 700, nebo strašný prachy, jo. Já to vůbec nechápu, proč to dělají ty lidi, no. Tak jako někdo to třeba, pak mě zabalili do toho bahna. Do toho já jsem se štítila strašně a chtěla jsem hned ven, že jo, říkám, ježiš, to je horký, proč, tak vás jsem špinavá. On prý tak si čtět, říkám, no když mám ruce od bahna, jak si můžu číst. A byla jsem asi 5 minut v tom bahně a říkám tomu pánu, ještě chlapi tam dělají, jo. Říkám, hejte, vyndejte mě. A on, no tak jo, tak pojďte. Helejte, oni nemají regulovaný sprchy, on tím horkým bahnem v tom horkým dní mě horkou vodou mě spálil skoro. Říkám, dejte to studeně, říkám, to nejde, to je centrálně. Fakt, a to bylo tak vařící voda, kterou, no tak se, fakt, to mě zničilo totálně, říkám, tak aspoň vím, že nemusím do lázní.
0: Ale vraťme se ještě k té paměti, která je pro herce, tudíž i pro Jaroslavu Obermajerovou tak důležitá. Aby se herci naučili svůj text, mají různé metody. Buď je to opakované čtení bez emocí, dělení textu na menší úseky, spojování replik s pohybem a podobně. A když už se to naučí, tak záchranou, proto kdyby jim text vypadl, je často i nápověda. Jaroslava si dokonce pamatuje ještě tu klasickou nápovědku v Malé budce na jevišti.
5: No, nakladně ještě byla taková, ale byla trošku zapuštěná. Já nevím, jestli ji zachovali, já si nepamatuju, když taky byly tam úpravy. v tom kladenském divadle. Ale byla tam v prostředku taková paní nápovědka, strašně, já si strašně pamatuju, ona byla taková hodně hubená, Zdenička Šartová, která teda pila rum. Ona hrozně pila rum, ona měla ráda rum. A ona právě byla úžasná, protože teda pod tím rumem, že jo, tak jako sledovala tu knížku a když někdo nevěděl, tak mu řekla, Vémeno. Zas to nevíš. A teď to začala hledat v té knížce, takže celkem nebyla k ničemu, jo. Ale byla hrozně roztomilá paní. A jednou, to mě teda kolegové vyprávěli, jsem bohužel nezažila, ale to musel být, jak ona byla hubeněnka, tak jako začínalo představení, ona si lezla do té boudy a najednou jako viděla, že jde ta opona nahoru, že tam ještě není připravený někdo. Ona chytla se té opony, aby ji jako zadržela, oni ji vytáhli nahoru. Ona křepala těma nožičkama.
0: Kromě filmových a divadelních rolí se Jaroslava Obermajerová užila i těch televizních, v nejrůznějších inscenacích. V roce 1971 třeba v režii Antonína Moskalika vznikla komedie nazvaná Klícka o bytu ve starém domě, který obývá početná rodina. Maminku tam hrála Stella Zázvorková a měla 3 dcery, z nichž jedna tam bydlí i s manželem a dítětem. No a mladí chtějí vlastní byt. Stella Zázvorková ale celou rodinu až nevybíravě diriguje. Chce stávající byt vyměnit za větší.
4: Děláš, jako bych za všecko mohl já?
6: Taky, že jo. Musí počkat, až dostaneme svůj byt.
4: No pokud vím, dávat, co jsi chtěla ty?
6: Protože jsi mi udělal dítě.
4: Cože jsem ti udělal? To není pravda.
6: To není, ale mysleli jsme si to.
4: No, myslela jsi to. No dobře, tak za všecko můžu já. Ty myslíš, že takhle žijeme sami?
6: Ale já jsem takhle nechtěla žít.
4: A já snad jo.
6: Já jsem chtěla začít třeba z vod něčeho, ale začít, víš? Muset jít koupit hrnec, aby jsme měli v čemu vařit vodu.
4: A co vodu?
6: Co já vím. Třeba na okna, nebo na čaj. To už je všechno pryč.
4: Ale ne, to ještě všecko přijde.
6: A mě to nepřijde, všechno už bylo. Ale jak? Ty si myslíš, že se dá všechno smazat a začít znova, až dostaneme svůj byt, prosím tě. Podívej se ten hrníček.
4: Kde?
6: Z toho ještě pila maminka, když byla malá, i ten nočníček vydržel, i ta postýlka. Já jsem si nikdy nemyslela, že ještě mý dítě bude spát v tý hnusný, pohryzaný postýlce, protože ta stará ještě dost dobrá, nesmí se vyhodit.
4: Jo, jsem. Díky, že je po dědečkovi. Ještě, že nám ukradli ten kočárek, víš?
6: No, ten byl hrozný.
4: Ty nenechal si ho někde schválně? Co?
6: To víš, že jo. Co? Co pak by ho někdo ukrad?
7: Co je? Představ si, co jsem našla. Podívej se. Hotel Národní dům Tábor. 18.2. Měla to v tašce.
6: Kdo?
7: Blank. Dívala jsem se jí do kalendáře, jenomže ten den měli být s Vendou na té Šumavě.
6: Mami, jak ji můžeš takhle špehovat, já nevím.
7: Já ji nešpehuju. Dělala jsem jí pořádek v tašce a koukám se, co můžu vyhodit a co ne.
6: No jo, ale koukat do kalendáře, víš.
7: Dívám se jenom, kde tenkrát byla. Tak člověk ji pošle, aby tam na ní dávala trochu pozor a ona zatím sama a ta Venda jí kraje. Tvrdila, že byli spolu na té Šumavě.
6: Ty jsi si ptala?
7: No, před chvíli.
6: Tak vidíš, třeba to ani na ní její, no.
7: To bylo, slečna Kučerová, KČS 86, no, s kým tam asi byla.
6: Ale prosím tě, s kým by tam mohla být?
7: Prosím tě, dvoulůžkovej pokoj.
4: Ali.
6: Už jdu.
8: Zavři. Představ si, že matka už ví o tom táboře. Jak na to mohla přijít?
6: Našla Blance účet z hotelu.
8: Co zřekla?
6: Co bych jí řekla? Já jsem ani nevěděla, že jste tam spali.
8: Oni mě vzali až na druhý den.
6: Ale můžu tě uklidnit, že v tom nejedeš. Matka si myslí, že tam Blanka byla s nějakým chlapem.
8: Kriste, pane, s jakým?
6: To se zeptej matky.
8: Ježíš Maria, já se zblázním, tak když jí zlikviduje všechny nápadníky.
6: Blance už je to jedno.
8: Ale mě ne.
6: To máš těžký.
8: Hele, dej si bacha, rozumíš, Blanku už přemohla, teď je řada na tobě. Budeš tak dlouho čekat na kvartír, až už ti nebude nic platnej.
6: Ještě ty mi to připomínej.
8: No tak proč si ho sem Ježíši Kriste brala, když si to musela vědět, co se tady bude dít.
6: Co jsem mohla dělat?
8: Jože, Ještě, že jsem si vždycky myslela, že to budeš právě ty, kdo nám všem ukáže, jak udržet matku v patřičném odstupu, víš.
9: Můžeš to zkusit.
8: Proč já?
9: Protože seš na řadě.
8: Já jsem v životě nikoho nepřivedu, rozumíš? A tě radši ze mě stará pana.
9: To si teda řeknem.
8: No, svatební noc v tomhle kvartíře, prosím tě. Pst.
9: Ty seš ale drzá.
8: No, na to ještě doplatím, víš.
9: Trhni si nohou, Vendulko.
8: No vidíš, že to jde. Ještě abys to tak řekla matce.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Ještě jedno setkání s Jaroslavou Obermajerovou v ukázkách, které jsme si pro vás nachystali do našeho přehledu herecké práce.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Zahrála si i ve filmech jako Žert, Kladivo na čarodejnice, Radus a Mahulena, Babička, Marečku, podejte mi pero, Což takhle dát si špenát, Smrt stopařek, Vážení přátelé. Ano, v režii Dušana Kleina v roce 1989, kde si zahrála soudružku s Pišákovou. A ta je v pokoji, v ubytovně, řekněme na randeti s Jiřím Kodetem. A do otevřeného okna cituje budovatelské básně.
2: Průser, průser. To nám ještě chybělo. Vezmi harmoniku a pojď.
3: Až do Antarktidy má píseň doletí. Mír lesu.
2: Hovno do Antarktidy. Kousek odsuť má chatu. Krajský tajemník. Ta Spišáková řve jako kráva.
3: Mír chatrčím. Jeslím. Jsi můj římský. Jsi můj Korsakov soubruhu. Strhej ze mě všecko. Čest práci každé, která dobro plodí.
2: To už si hraj, nebo bude průser.
4: Já ti ho tam našroubuju. Já ti ho tam dám.
2: Co blbneš? Černý muž pod bič.

0: Jaroslava Obermajerová hrála také v Bastardech, ve Vrázkách z lásky a hrála i pro děti v mnoha pohádkách. Díky filmům také reprezentovala naši kinematografii i v zahraničí. Poprvé v roce 1969 ve Španělsku na filmovém festivalu v San Sebastiánu. Moskalikův film Dita Saxová tam tehdy získal cenu Stříbrná mušle. Cestou tam si jí ztratil kufr s veškerou její garderobou, ale naštěstí se našel těsně před oficiálním převzetím ceny. A 3 dny před odjezdem dostala 2 malá štěňata foxteriérů, které měla předat jednomu známému sportovci v Československu se vzkazem od fanouška. Tuhle ochotu pak ze srdce proklínala. Měla starosti s krmením, s každodenním omýváním znečištěných koupelen v hotelích a taky obtíže s dopravou v letadle. Největší problém ale byl v Praze najít náhradního majitele, protože v rodině sportovce pro ně neměli pochopení. To Jaroslava Obermajerová se později stala nadšenou pejskařkou. Jak se svěřila i v našem rozhlasovém pořadu, vzpomínky nám zůstanou.
1: Zvláštně jsem se stala i kočičářkou.
2: Kočičářkou?
1: Ano, protože nám jednou přišel na zahradu takový mourek, to asi 2 roky. A tak jako syn, protože má rád taky všechny, tak ho pak přines v náručí a číje a to no a na vsi, že jo, tak a neříkal, jo, tak si sed, tak jsem mu dala nažrat. Já všem, dělám 2 věci, všem dám nažrat a pak je taky všechny vykastruju hned.
2: Tak nepřijedu.
1: Jo, no, jo,
2: už jsem chtěl, ale nepřijedu.
1: Kastruju, jo, to je lepší.
2: To je jako fakt ne, opravdu ne.
1: Takže hned jsem to nebylo hned, to bylo asi za měsíc.
2: Budu až mi tam, jo, tak ale to jo, na týden přijedu, ale pak odjedu.
1: Pak odjedete. A on byl takový strašně přítulný, což ty kočky venkovský nejsou, že jo. On fakt se odstnul tam opravdu doteď, nevíme, jako jak. Jenomže za 2 dny, a to bylo zajímavé, že můj pejsek, já mám krysařičku malinkou a hrozně přítulnou a hodnou, ale kočky samozřejmě nesnáší. A takhle, když přijde na zahradu kočka, tak ona hrozně začne štěkat, dělá zlýho psa, což je směšným, tak malýho vrčí. A když ta kočka se zastaví, jo, tak ten můj pes taky, protože už se začne bát, jo. Ale řve a naježí se, ale neudělal by nic, ale musí vyštěkat. On za 2 hodiny toho kocourka dělal, já si myslím, že oni si ty zvířata myslí, ten pes, že si myslí, že to je pes a ta kočka si myslí, že je kočka. Jo? Že oni si tak na sebe prostě najednou zvyknou a bylo to fajn. Tak jsem říkal, tak syn tam stejně bydlí, tak mu dal, tak máme i kočku, i psa, to je jedno. A hned za plotem sousedi takhle mají slepičky a oni ty sousedi jsou trochu takový sociální případy, tak mají takový jako bordel a moc nejedí, nebo co, tak ty slepice mají hlad furt, tak je krmím. A teď mají velkýho psa, který mu říkají Ozák a ten furt kouká na mě přes ten plot. Tak ho taky krmím. No, takže já toho mám moc.
2: Když přijedete na chalupu k Obermajerům, stoupnete si k plotu a budete se divně koukat,
1: dostanete
2: tak Januška vás nakrmí.
1: Určitě.
3: A vykastruje.
2: A vykastruje. To je ta horší půlka, prosím vás. Takže po jídle hned pryč.
0: Jaroslava Obermajerová se etablovala samozřejmě i v dabingu, stejně jako už mnohem starší v muzikálech a v zábavných pořadech. Z jednoho takového z televize Barrandov bereme i ukázku o angínovém bacilu. Spolu s ní uslyšíte Oldřicha Navrátila.
4: Bílá krvinka u telefonu. Cože? Nebezpečí nákazy angínou? Beru na vědomí, končím. A! Oh, stůj! Angínový bacile! Oh, oh, tady bílá krvinka. Objekt jsem zneškodnila, krevní destičkou jsem ho umlátila. Končím. Nehejbej se vůbec! Nehejbej se, táhni odsud! Tady od tuto angínu nikdo nestojí!
5: Poslechni, proč to tak dramatizuješ? Já si hledám jenom svůj nový domov.
4: No. Ty umíš jenom infikovat. Táhni.
5: Nesmíš taky věřit všemu, co tě nakoukají lidi. Jsou to bezcitný, nezodpovědný hovada. Oh. Ano, oni vás chtějí vymítit antibiotika.
4: Dobře vám tak. Všechny jenom štvete, ničíte.
5: Vidím, že ti taky vymělí mozek.
4: Co
5: Co? Protože bys jinak věděla, že jsou i užitečný bakterie.
4: Oh, tomu já nevěřím.
5: A co jogurt? Kdo vyrábí jogurt? Užitečný bakterie. A ty lidi vybíjejí po milionech.
4: To jsem teda nevěděla.
5: No, vidíš. A proto my bojujeme za to, aby antibiotika byla vyhlášena jako zbraň hromadného ničení.
4: Proboha, ale lidi se přece bez antibiotik vůbec neobejdou.
5: Lidi, co pořád meleš o těch lidech, co je ti do lidí? Stejně vás mají za užitečné idioty, ano.
4: Brzdi, já jsem náhodou člověkem docela spokojená. Dal mi život v kostní dřeni, živí mě.
5: Ty jsi tak naivní, ty jsi naivní, blbá, bílá krvinka. Ty jsi nikdy neuvědomila, jak ti ty lidi stěžují tvoji práci, jak si neumývají ruce před jídlem, jak se kdekdo s kdekým líbá, jak se volizujou.
4: To je pravda, no. Teda oni mi to neusnadňují, ty lidi, to mě štve.
5: Možná by si tě víc vážili, kdyby jsi jim ukázala, jaký je to žít bez tebe. Co kdybys začala stávkovat?
4: Cože? Já, že bych měla ignorovat infekci?
5: Ne, to zrovna nemusíš, ale kdybys třeba zavřela oči, zkus zavřít oči. Umíš to?
4: Ale jen na chvilku.
5: Dobře.
2: Stůj, anginový bacile. Já jsem vitamín C. Ono, zbraň, nebo tě zastřel.
5: A ty mě nech projít, nebo zastřelím já ji.
2: Ale když ty zastřelíš ji, tak já zastřelím tebe.
5: A co kdybych zastřelil tebe a pak ji?
2: Ale mě zastřelit nemůžeš, protože já mám krevní destičku. Takže co kdybych zastřelil já tebe?
5: Ale to bys musel nejprve zastřelit ji.
4: Jak střílej, hrdiný vitamíne C. Nás, bílých krvinek, jsou miliony. Neubude.
2: To nemůžu tě zastřelit, to by bylo proti všem ženevským konvencím.
4: Je kapenková nákaza.
5: Kde? S dětskýma se neperu.
4: Děkuji ti, milý vitamíne C. Kdyby jsi nepřišel čas, já bych asi podlehla.
2: Ne, vedla jsi si dobře. Anginový bacil je vyhlášený manipulátor. Vždyť ho platí tuberkulóza a černý kašel.
4: Ale já jsem měla včas zavolat ty posily.
2: Byla jsi statečná. Navrhnu tě na řád bílé krvinky.
4: Děkuju. Ale vitamíne C, já myslím, že tenhle náš boj nekončí. On se vrátí a s ním tisíce jiných virů a bakterií.
2: Nesmíme lidi zklamat, jsme jejich poslední naděje. Když teda nepočítám tu jejich osobní hygienu, očkování a otužování.
4: Ale my víme, jak to dokázat. Prostě to dokážeme!
0: Ať se Jaroslavě Obermajerové daří, ať jí zdraví slouží a oblaží nás ještě mnoha rolemi. A vám přeju, ať vás život vždycky překvapí jen v tom dobrém a úsměv na tváři máte co nejčastěji. Váš Patrik Rozehnal.